zmrzený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá

vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě začíná pořad Na cestě, věnovaný folku, tramským písničkám, country, bluegrassu a žánrům spřáteleným. Věřím, že jen málo který z posluchačů nezná jeden z nejstarších festivalů této hudby u nás. Jmenuje se Porta. A právě tento víkend se koná už po 60. To už je důvod k oslavě. Zvu vás tedy ke společně strávené hodině věnované právě Portě. Především jejím začátkům, nejstarší historii a to hlavně prostřednictvím muziky. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

S myšlenkou na uspořádání festivalu Country and Western skupin přišel v roce 1966 Jiří Šosvald, který se právě této muzice věnoval aktivně. Společně s přáteli začali v Ústí nad Labem kout plány a protože country kapel bylo málo, přizvali k účasti i trampské sbory. Ty si pak vzal pod křídla Jaroslav Velinský, kapitán Kit. A následující rok 1967 to vypuklo. První ročník festivalu byl na světě. Pojmenovaný byl Porta a kde se název vzal, si po písničce dovolím citovat z festivalového zpravodaje. Ten se pak od roku 1970 jmenuje Portýr.

Místu, kde stará řeka, velká i zlatá řeka, spojené v jeden mohutný tok, rozrážejí české středohoří, říká se od pradávna Porta Bohemica, brána Čech. Je to kraj s prastarou tradicí, tradicí lásky k přírodě. První trampové, časově téměř souběžně s legendární Stracenkou nebo Kocábou, se usídlili právě v tomto údolí nad Sebuzinem, kde Karel May čerpal inspiraci pro dobrodružství Old Shatterhanda a Winnetoua. Kde jinde, než v srdci tohoto prostředí, by se dal uspořádat první celostátní festival tramských a country and westernových skupin. Symbolický název Porta bude skutečnou bránou pro skupiny zabývající se těmito hudebními žánry. Tolik poetické vysvětlení názvu Porta. První ročník v kategorii country and western vyhráli těsně před Greenhorns Rangers. Obě kapely jsme už slyšeli v historických portovních nahrávkách. Stejné pořadí zůstalo i v ročníku druhém. V tramských sborech vyhráli Mohikáni před Stopou, další rok pak brněnští Bavasač, které si teď poslechneme.

Na druhém ročníku Porty za Vavasač skončil Červánek. Ten v té době byl už vlastně profesionální. Na místě třetím se umístili Hobous, kteří, a opět cituji, na sebe důrazně upozornili s brusnovým pojetím tramské písně. Vítězné kapely na Portě od počátku získávali Portu, takzvaný keramický nesmysl, akademického sochaře Miroslava Rabocha. A mimochodem, docela dlouho se Porty vyráběly nedaleko Olomouce v Hněvotíně.

Slyšeli jsme nahrávku kapely Hobous z druhého ročníku Porty v roce 1968. Ten se rozrostl i o autorskou soutěž. Předcházející poslední míle Mickeyho Rivoli skončila druhá, za krinolinou kapitána Kida. A zatím všechny nahrávky pocházejí z neskutečně bohatého archivu Petra Beneše. Krinolinu si však poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z Kidova stejnojmenného CDčka.

Purta se stávala známou. Muzika se objevovala v rádiu i v televizi. Časopis Mladý svět, potažmo Honza Dobijáš, vydával zpěvníky. Rostl zájem i mezi muzikanty. A proto od třetího ročníku vzniklo 6 oblastních předkol. Rangers a Greenhorns už na Portu nepřijeli. Na stupních vítězů je nahradili White Stars s Benjem Marko Čermáka, které si poslechneme opět autentické nahrávce.

Dnes se pořadu Na cestě věnuju Portě, která právě oslavuje 60. V roce 1969 přibyla taky kategorie folk, kterou vyhráli českobudějovičtí minnesängři, ve kterých hrál třeba Žalman.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla písnička Dány Gol. V nahrávce zpočátku Porty v podání Spiritual Quintetu, který se stal neodmyslitelnou součástí Porty. V tramské kategorii se v roce 1969 rozhořel spor mezi klasiky, například Červánek, a modernisty, což byli vlastně bratři Rivolové či Kapitán Kit. Nabídnu vám teď kapelu Scarabeus, která zvítězila před Hobous, ovšem s písničkami Babiho Rivoli.

Samozřejmě o hobous a bedno od whisky vás po řadu na cestě nemůžu ochudit. Vždyť jde vlastně v uvozovkách o původce všech těch šarvátek. Oběma kapelám společně s Carabeus i Hobous vyšlo jedno z prvních EPček, malá gramodeska se 4 písničkami našeho žánru. Každopádně je to první deska, která byla jenom moje.

Porta 1970 se omezila jen na cenu hlavní a uznání poroty, kterých byla udělena naopak celá řada. Při poslechu nahrávek mě zaujala kapela Drnkači, ve které hráli Maršálkovi, později známi z Pacifiku.

A Porta se chystá oslavit 5. narozeniny. Ovšem doba normalizační ji nepřeje a nejenom v Ústí nad Labem, musí se proto stěhovat. Díky partě nadšenců se octne v Karviné, ale v podzimním termínu. Paradoxně se v pražské Lucerně koná Folk a Country Festival, který je rozsahem větší. Autorská soutěž se konala v Hostomicích, stejně jako rok následující. A tak soutěž v Karviné probíhala vlastně mezi trampskými kapelami a zvítězil sokolovský plížák s Babi Daňkem.

Rok 1972 přinesl další změny. Předkola se konala ve všech krajích, nesoutěžní finále folkových a country kapel pak v Sokolově. Porty se nemohly udělovat. Tramské skupiny soutěžit mohly a byly rozděleny do kategorií tradiční a moderní. Tu vyhrál Pacifik. V tomto roce se objevilo v Portyru poprvé motto Hudba je lék a Porta je nejlepší apatika.

Porta se v 70. letech stále stěhovala. Třeba v roce 1973 rozhodl Český ústřední výbor SSM, že se finále bude konat na 4 místech, každá kategorie jinde a i v jiném termínu. Vyšla z toho velmi zajímavá statistika. 53 koncertů a 15 000 diváků. Moderní trampskou kategorii vyhrál opět Pacifik a Tony Linhart bodoval taky v autorské soutěži. A v kategorii tradiční byl oceněn brněnský příboj, který zahraje Ontario.

0: veliká nostalgie.
1: Pořadu Na cestě jsem se dnes věnovala nejstarší historii Porty, která právě slaví 60. Na Portu se ještě párkrát vrátíme, protože má stále v naší muzice nezastupitelné místo. Poslední slovo bude patřit kapele Volupsie. To je vítěz v kategorii country klasiky 7. ročníku Porty. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Uplynulo už 23 hodin od našeho posledního setkání a mnohem víc času od toho, kdy tu s námi ve studiu byla i Saskia Burešová. Už je tu zase a já ji vítám. Hezké odpoledne nebo ráno.
3: Krásné odpoledne, jsem ráda, že jsem tady s vámi.
2: Začínáme takhle léto, už dorazilo i k vám, Saskio, nějak...
3: Ano, myslíte, ty čtyřicítky, ty dorazily v plné síle, ano.
2: A takže koupání ve vlastním potom máme všichni
3: tak,
2: za sebou.
3: Tak, ano, ano, bylo
2: na
3: to nějakém nádherný.
2: Koupališti nebo pláž nebo výlet
3: ne,
2: někam.
3: Ne, ne, já jsem byla ve studiu, točili jsme tobogán, ale byla tam klimatizace, tak to snad dobře dopadlo. A druhý den jsme šli na výstavu. Bohužel ta klimatizace moc nefungovala, takže opravdu to bylo koupání ve vlastním potu.
2: Ano, tak my si teď užijeme dobré české zábavy a humoru, který vytáhneme z archivu už za chvíli.
0: Humoriáda.

0: Helena Vondráčková nám to zahájila a teď slovem výběrem prvním taky zahájí tu dnešního Moriádu Saskia Burešová. Co to bude?
1: Bude to scénka Bedřichem Zelenkou, ano, s kterým jsem shodou okolností účinkovala mnohokrát a mám na něj hezký vzpomínky.
0: Tak je probereme potom a konečně doma se jmenuje ta ukázka z roku 1967.
2: Tak vám třeba takhle účinkuju, teda chci účinkovat na Broadway. Vyprodáno půl roku předem, lidi dávají horentní sumy za vstupenky i v cizích valutách. Dokonce tam jeden chtěl platit i našima korunama. Jenomže oni neměli na 5 korun zpátky. Tak. Chci začít zpívat, jenom takhle hrábnu do strun a konec. Ženský se na mě vyhnuli na jeviště a začali ze mě rvát šaty. Dámy, v momentě jsem byl v nedbalkách. Tak jsem pro jistotu v Los Angeles vystupoval přioděn litinovým potrubím. Jenomže tam si zase místní dívky zamanuli, že si každá na památku utrhne mou kadeř. Tak tuhle fazonku mám z Los Angeles. Já už jsem nemohl cestovat jinak, než jedině v policejních pancéřových vozech a spát za těžkýma mřížema ve věznicích. Tak jsem třeba takhle přenocoval jednou v Sing Singu. Tam se ke mně propilovali 4 studentky. Dámy a pánové, takové vzplanutí vášní není na Pankráci možné. Policie mi vůbec poskytovala tak silnou ochranu v koncertních síních, že se tam už nevešlo obecenstvo. Tak jsem v Kanadě vystupoval na zimních stadionech, jenomže tam jsem zase chytil angínu. V nemocnicích jsem nemohl dostat volný lůžko, protože jakmile primář určil, v který posteli budu ležet, tak už tam na mě čekali nejmín 3 ženský. V Papalonii jsem zpíval extra pro její veličenstvo královnu Izabelu. Pánové, to byla noc. Ačkoliv se jinak o politiku nestarám, tak to jsem až do rána litoval, že tam ještě nemají prezidenta. Paní a pánové, já neměl klid ani v letadlech. Víte, co mi řekla jedna pilotka nad Mexikem? Buď to mi dáš pusu, ďáble, nebo to tady narvu do popokaté petlu. S ohledem na ostatní cestující jsme se potom dlouho líbali a přistáli jsme v Grónsku. Už jsem měl radost, že si trochu odpočinu, ale to neznáte eskimačky, pánové. To se jeden nestačí divit, kde se to pod tou tuliní kožešinou bere. Ovšem, když zase náhodou naopak trefíte na eskimačku frigidní, to je potom, pánové, voregma. Tak jsem si řekl, hochu, je nejvyšší čas vrátit se domů, jestli si chceš z toho sex appealu zachovat aspoň ten appeal. Tak jsem se z toho Grónska vrátil na saních. Poprvé stáli před hotelem Jalta sáně cizí značky. No, jsem rád, že si konečně zaspívám, protože naše ženy jsou spíš na hudbu. Pane kapelníku, dáme si tu mojí. Ej, keď som išel na striptíc.
3: Hejte, pane Zelenka, radši toho nechte a počkejte na mě v šatně.
2: Prokletě. Tak se mi zdá, že tady zas po mně půjdou muský.
0: Zelenka na přání Saskie Burešové. Vy jste určitě se museli nějak potkat, minimálně uvést nějaký pořad, kde
1: Bedřich vystupoval. Já jsem ho uváděla mnohokrát. On byl vždycky takový, já můžu říct o něm, že byl veselá kopap, jo? Že to byl člověk, který rozdával smích nejenom na tom jevišti, ale i v zákulisí, což nebývá u těch komiků vždycky pravidlem. Byl takový vysoký, hubený, prostě, ale byla s ním strašná legrace, ale mimo jiné, jenom tak pro zajímavost, jeho bratr byl známý scénárista a dramaturg Československé televize Otto Zelenka. velmi známá osobnost. A jinak, pokud jde o Béru, tak vím, že napsal spoustu nádherných scének, nejenom pro sebe, ale taky tu slavnou scénku, možná, že někteří starší diváci nebo posluchači si vzpomenou na scénku Hlustvy sihák.
0: Ano.
1: Ano, s Miroslavem Homolou a Lubomírem Lipským, to bylo velice oblíbené. Jinak Béda Zelenka umřel v 89 letech, hrál taky ve filmu, hrál v televizi a byl taky úspěšný jako televizní autor.
0: Tady se projeví to kalendárium Saskia, jak má to naštudované, všechno ví a jsou to ještě navíc ty osobní vzpomínky právě na toho Bedřicha Zelenku. No, byl to vlastně kumšt ve své době vystupovat. Tohle byly takové ty monology, dnes bychom tomu řekli stand-upy,
1: ano.
0: Tohle a prostě pobavit si to, napsat si to, zapamatovat si to v případě televizního vystoupení právě.
1: A hlavně on si to sám psal taky pro sebe, takže to je to cennější.
0: To si vždycky říkám jako proč se rozhodlo tohle použít pro sebe a tohle dal někomu jinému? Jestli si to lepší schovával pro sebe? A
1: já myslím, že takhle neuvažoval. Já myslím, že ne. A on měl spoustu dobrých přátel, takže jim taky přál.
0: Jo. Co budete si přát vy, vážení? Obracím se na vás teď dnes poprvé v Humoriádě, jestli budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou, jeho povídání nazvané Cizina a památky, anebo si dopřejeme první dopis Sally v podání Uršuly Klukové. Varianta B nabízím já proti, jiné jméno, jiný šuplík v archivu bychom mohli otevřít na vaše přání. Kdo získá víc hlasů, jde do vysílání. Taková jsou pravidla. Takže vybírejte ze dvou ukázek Bedřich Zelenka, Cizina a památky, nebo Uršula Kluková, první dopis Sally. Číslo do studia 731 800 900 je v provozu, stejně jako to SMS-kové 90 01 04. Stačí napsat heslo Humor mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku si vybíráte.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to Humoriáda dnes s Patrikem Rozhnalem a Saský Burešovou a máme tu na telefonu taky vás, co rozhodujete a vybíráte si mezi ukázkami. Jedna je s Bedřichem Zelenkou, druhá s Uršulou Klukovou. Komu byste rádi dali hlas? Dobrý den, přejeme tedy.
3: Krásné dobré odpoledne, ahoj Patriku, u telefonu Ondra, zdravím tebe i paní Sosky Burešovou, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Já hlasuji pro Ačko a přeji všem krásné letní dny a případně příjemnou dovolenou a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
2: Dobře,
4: ano,
2: děkujeme.
4: Ano, my vám taky přejeme krásné chvíle.
2: Ale to, kdo tam je dál?
5: Dobrý den, já z Brna, Ačko. Ačko.
2: Dobře, Bedřich Zelenka dostává bod od vás, zabral. Ještě někdo se ozve, určitě telefonu je dost.
6: Ano, dobrý den, tady Jarka a Lucka, Brno, nemocnice. A my bychom chtěli Ačko. Děkujeme.
2: Brzké uzdravení a návrat domů v plném zdraví. Mějte ano, se hezky.
6: Děkujeme.
2: Není zač, jsme rádi, že voláte i takto. A myslím si, že máme rozhodnuto. Ono to i
4: je to jasný. Je to jasný.
2: Dobrý výběr na začátku. Budeme pokračovat s Bedřichem Zelenkou. Cizina a památky.
7: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, tamhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo. Hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů. Já to tam obšlo k dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňský. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutují, jestli ty krávy mají dojít nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukénky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku. Jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle. Lakolóni. Oho, tlako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou. Hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může leccčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou.

0: So.
1: Humoriáda. Cestování a památky, tak jaké bylo cestování a kam třeba příjemné, Saskio, kdy v životě?
2: No tak já jsem po revoluci chtěla dohonit všechny ty resty, kde jsme ještě nebyli, tak jsme projezdili křížem, krážem Evropu a nejdál, co jsem kdy byla, jsme byli na Kubě. Jsem si tenkrát dopřála, měli jsme nějaký výročí svatby. A co mě tam zaujalo, že ti lidé byli vlastně hrozně chudí, ale oni byli tak nenároční. A hlavně, oni měli pořád dobrou náladu. Já vím, že to dělá asi sluníčko a krásný počasí a moře a tak. Ale co se mně nejvíc líbilo, tam v každém dvoře prostě vždycky byla skupinka lidí a oni hráli. A jakmile šel někdo dookolo, tak vždycky nás zatáhli a my jsme s nima zpívali Guantánamera, no nádherný. A víte, a co člověk se tak krásně naladí. A bylo mu dobře, to se mi strašně líbilo, taková ta veselá, bezstarostná povaha. Oni nic neměli, tak oni vlastně po ničem nemuseli moc toužit.
1: To je pravda. A neustále zpívali, tam byla teda taky, takže si to pamatuju.
2: Je to pravda.
1: A jsou zpěvní, družní, příjemní a takový je vlastně, člověk obdivuje v té nouzi, co mají, tak jak ten život si dokáží užívat.
2: Ale něco asi na tom bude.
1: Jo. Tady třeba řekněme evropské státy nebo místa, kam jste třeba jezdili rádi.
2: Itálie, ta je krásná, samozřejmě, jako spousta památek a Řím. A dokonce jsem byla pozvaná tenkrát na Aidu do Verony, kde jsme seděli v takových krásných kožených křeslech, to se mi líbilo. Byli jsme pozvaní, jinak bych si to asi nemohla dovolit v té době, ale bylo to nádherný.
1: Zabloudili jste někdy někde? Ztratili jste se?
2: Jo, v Basu, v Anglii jsme zabloudili. To bylo hrozný, protože jsme jeli nějakým autobusem a oni nás vysadili na neobvyklé místě. No a my jsme si tak jako různý ty hospůdky tam prohlíželi s manželem a zapomněli jsme na čas. Já říkám, Ježíš Maria, za chviličku už musíme na to stanoviště. Jenomže já jsem najednou ztratila orientaci. Tak jsem se ptala těch lidí, jako kde je autobusová zastávka, nebo kde jsou ty autobusy. A oni nás poslali na autobusové nádraží, jenomže tam to nebylo. A teď vysvětlete anglicky, že to je místo, kde obvykle stávají nějaké autobusy. Helejte, bylo to strašné. Já jsem opravdu byla bez sebe, ale podařilo se to, my jsme to skutečně našli a dokonce včas. Byla jsem na sebe pyšná.
1: Jak to je v krizové situaci, ze sebe dokáže vyplodit i to, co netuší, že by řekl.
2: Jasně.
1: A zachrání se tedy. Tak cestování jsme probrali díky tedy vysílání Bedřicha Zelenky. Budeme vybírat další ukázku z archivu, zatím si ji necháme pro sebe a vám pustíme další písničku. Posloucháte Humoriádu a bude zpívat Marek Ztracený.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dál v Humoriádě za další ukázkou vybírá Saskia Burešová. Koho?
2: Já mám hrozně ráda komickou dvojici Milana Lasicu a Julia Satinského. Tak doufám, že se divákům nebo posluchačům strefím do vkusu.
1: Právě o těch dvojicích komických bude řeč i z jejich úst. Dobře, ukázku máme, pustíme si kousek.
3: Na čo som myslel po celý ten čas?
4: Viem na jedlo.
3: Nie. Vynímočne nie. Ale vrtá mi v mysli taká jedna neodbitná tá... No, ako sa to volá?
4: Preboha, hádam, len nie myšlienka. Nemám zavolať lekára?
3: Nie.
4: Doktor Pasteur?
3: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
4: No.
3: No
4: a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť, nie?
3: Máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
4: Prosím?
3: Na čo nosí drevo do mora, som povedal.
4: Drevo do lesa, nie?
3: Však hovorím, na čo nosí drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať.
4: No.
3: Boli ste už v lese?
4: Nie?
3: Tam je krásne, to zhnité listie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne je v lese.
4: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
3: Už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
4: Kto?
3: Pamäť sa mi vráti.
4: Tak na túto chvíľu, vážení diváci, čakám už roky. Čo ste chceli povedať?
3: Ja?
4: No tak si spomeňte, no ja vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
3: No, v tom prípade číslovky.
4: No.
3: Jeden, dva... Už to mám!
4: No.
3: Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
4: No.
3: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
4: No. Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
3: Môže?
4: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
3: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
4: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na tohle téma se dá ještě hovořit a taky ukázka pokračuje. Zdali bude pokračovat i ve vysílání, o tom budete rozhodovat za malou chvíli vy. Tak tuhle dvojici, Milan Lasica a Julie Satinský, jak má ve vzpomínkách uloženou?
2: No já moc dobře, protože když jsem před lety účinkovala ve známém kinoautomatu, který režíroval režisér Janík Roháč, tak měl samozřejmě spoustu přátel, mimo jiné právě taky Milana Lasicu a Julia Satinského. A oni, když byli v Praze, tak jim skončilo někde představení, tak vždycky po našem představení právě do toho světozoru za námi chodili. A já jsem vždycky obdivovala jejich chytrý humor, protože já obdivuju právě ten chytrý humor.
1: Nakousli jsme kinoautomat, což je pokračování toho úspěšného projektu vlastně z Expo, pak to přeneseno sem. Tady to fungovalo tedy ve světozoru.
2: Ano.
1: S kým jste se střídali v tom moderování?
2: No, původně to bylo tak, že uváděl na té světové výstavě, to uváděl Mirek Horníček, ano, a Zuzka Neubauerová. A když potom jsme přešli do Prahy, tak nás bylo víc, takže z těch mužů tam byl Eda Hrubeš, byl tam Vašek Čapek, z žen tam byla tedy Zuzka Neubauerová, byla jsem tam já, Jarka Panírková.
1: Ano. A jak to fungovalo? Podobně muselo být asi to kino nějak uspůsobeno? Jak se hlasovalo?
2: Samozřejmě, tam se museli udělat různý ty tlačítka, zelená, červená, že můžu paní vpustit. Ano. A teď se mohli rozhodnout diváci v sále, když zmáčkli červenou, nevpustit, zelenou vpustit, co myslíte, že vyšlo? Pustit. Ona byla odhalená, to je to důležité říci.
1: Opravdu to takhle fungovalo?
2: Opravdu.
1: Nebyl to, jak se dneska říká, fake?
2: Podvod. Prostě ne, podvod. Ne, opravdu.
1: Protože když třeba vzpomíná Pepa Dvořák na natáčení Kuchaře Svatopluka, jo, což byl podobný model, ale v televizi, tak samozřejmě fungovalo to v té televizi, ale ty žárovky, které jsme rozsvěcili, na to se spolehnout tehdy nedalo.
2: Fungovalo tak, jak mělo.
1: Tak, jak mělo. A jak dlouho to fungovalo?
2: No, bohužel jenom 2 roky. Protože pak jedna dáma tam pozvala delegaci z ústředního výboru KSČ a oni, když to zhlédli, tak zjistili, že ten předfilm, kdy Mirek Horníček říká, že no vidíte, jak jsme byli úspěšní v cizině, ale ono je to vždycky tak, že doma nejste proroky. Takže jakmile vybočíte z onoho kýženého středu, tak vám hned dají najevo, že se tam zase musíte rychle vrátit. No a pak řekli, že vůbec to má takový nějaký, nemá to ten správný kulturně politický dopad, no a zrušili to celé.
1: A tak aspoň ty 2 roky.
2: 2 roky a my jsme měli neustále vyprodáno. Odpoledne a večer, každý den představení, to by se bylo hrálo dál, samozřejmě by se to zaplatilo mnohokrát, ale takhle to skončilo.
1: Vzpomíná Saskia Burešová na Kinoautomat, tedy i v pražské verzi. A teď vy rozhodněte, jestli s Milanem Lasicou a Juliem Satinským budeme pokračovat v povídání o komických dvojicích, anebo si poslechneme, jak se dělá hit z úst Jaroslava Uhlíře a Karla Šípa. Měla by to být a mohla by to být ukázka ze Silvestra Československé televize. Vybíráte si ale vy 731 800 900, to je telefon do studia, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla. Tak do toho.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Doufám, že zmatení nejste teď, posloucháte Humoriádu, vybíráte si, hlasujete, dohlíží na to dnes Saskia Budašová a teď tedy jenom shrnutí. Milan Lasica, Julius Satinský, Ačko, Bčko, Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Na telefonu je kdo jako výběrčí?
4: Dobré odpoledne, tady Vláďa z Karlovy. Nejlepší, krásný den.
3: Děkujeme. Varianta B. Děkujeme. Děkujeme moc a mějte se pěkně, ať se daří. Kdo další?
5: Dobrý den, tady je Kukeňová z Turnova, prosila bych Ačko.
3: Pokračovat tedy.
6: Děkujeme.
3: Děkujeme za to zavolání do Humoriády, za účast a vítáme dalšího.
7: Přeji krásné odpoledne vám do studia, vám Patriku a paní Sasky.
6: Ano, dobrý den.
7: Tady Monika z Karlových Varů. Hlasuji pro Bčko. A ještě jsem chtěla vzkázat, že se moc těším na příští čtvrtek na festivalovou Humoriádu.
3: A uvidíme se ve Varech. Dobře.
6: Zdravíme do Karlových Varů.
3: Děkuji. Taky se těším. Výborně.
7: Tak, děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
3: I vy, děkujeme za zavolání, ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je?
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím oba dva ve studiu.
6: Děkujem.
8: A přála bych si Bčko a chtěla bych paní Burešové poděkovat za pěknou besedu z komunitního centra v Cílkový ulici.
6: Ježiš, děkuju.
8: Moc se mi to líbilo.
6: Ano, děkuju vám.
8: No, mějte se hezky, děkuji,
6: naschledanou.
3: Děláme si radost vzájemně, to je fajn a já už taky znám vítěze. Podle těch hlasů je to Milan Lasica a Julius Satinský. Rozhodli jste vy, vybrali jste si a budeme pokračovat v povídání o komických dvojcích.
9: To byl taky trochu morbidný humor. No, ten.
10: České komické dvojice neexistují a víte proč?
9: Nevím.
10: Nevíte?
9: No povedzte mi to, povedzte mi to. Já si na vás tak strašně vážím, že vy mi odpověte na všetko, na čo si len spomeniem. Povedzte to.
10: To není taký kumšt zase, čo? Tak já vám to vysvětlím. Pozrite se, na čom jsou založené také ty mužské komické dvojice, no?
9: Nevím.
10: Tak nevíte. Ne. Viděli jste už směšnou ženu, co?
9: Viděli. No,
10: tak to jste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlupý, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
9: A jeden je, čo ja viem.
10: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
9: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve?
10: Poznám, no. Ano? Naše ženy. Seru stávia.
9: Vidíte, na tie som zabudol, ale nie, že im to navrhnete.
10: Ne.
9: Začínam chodiť po estrádach a ja by som doma varoval deti.
10: Veď vy nemáte deti.
9: Nie? A vidíte, zase som zabudol. No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
10: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná, a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
9: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom.
10: Väčšinou s vlastným.
9: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
10: No tak tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Ano, tak bude vaše přání ještě vyslyšeno, ještě vám dáme k hlasování. Já chci možná využít té přírodosti, nevím, jestli se do té doby uvidíme. Sašo, vás čekají narozeniny.
6: No jo, už se to provalilo, já to chtěla ututlat.
3: Chystáte se na to nějak sama
6: Nechystám,
3: pro sebe?
6: Ne,
3: nebo pro rodinu, ne, aspoň oslavu, nebo
6: jo,
3: tak?
6: Jo, nějak všechno se kolem mě nějak chystá, ale já se moc nechystám. Já vždycky říkám, to je trizna, to není oslava.
3: Tak co by bylo takovým nejhezčím dárkem?
6: Zdraví.
3: To je pravda.
6: No. Protože když máte zdraví, máte všechno, když nemáte zdraví, nemáte nic.
3: Ano, a když je člověk zdravý, může vyrazit jenom oslavit ostatním, ano, aby to nebylo ano, tak na něj ano. Jenom strženo a tak. Takže ať se to vydaří, ty oslavy,
6: děkuju.
3: Ať je u toho zdraví a dobrý humor, protože
6: tak,
3: ten
6: ano,
3: zdraví
6: humor,
3: ještě umocňuje.
6: Je
3: přesně tak. No a my bychom měli dát posluchačům poslední možnost vybrat se. Já do té hry vrátím zpátky ukázky, které nevyhrály, to znamená Uršula Kluková z prvního souboje a z toho druhého Jaroslav Uhlíř, Karel Šíp, varianta B. Ačko Uršula Kluková, Bčko Uhlíř a Šíp. Vy si teď klidně vyberte, zavolejte nám své rozhodnutí 731 800 900 nebo SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B, jenom vy rozhodnete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: 731 800 900 náš telefon, humoriádnický ve studiu dnes Saskia Burešová. Na výběr poslední ukázka, buď to bude Uršula Kluková nebo Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem. Rozhodujete vy? Pro co jste? Dobrý den, stišit rádio, jen požádám.
2: Ještě jednou, Milan. Já vás zdravím.
3: Ano, dobrý den. Dobrý den.
2: Zdravím paní Burešová. Zdravím celý rádio vaše nejlepší. Ještě jednou paní Burešovou, teda moc zvlášť.
3: Děkuji.
1: A pro co hlasujete?
2: Super rádio a chtěl bych to Bčko teda.
1: Dobře, zapsáno. Ano, děkuju. Kdo dál?
4: Dobrý den, tady posledná. Hlasuju pro Ačko. Bydlím v Dittrichově ulici v Praze.
3: Ale.
4: Viděl jsem naproti salon dlouho.
3: Ano, ano, ano. Byl jste tam taky na návštěvě?
4: Už taky tam nebydlím, bohužel.
3: Už tam nebydlíte.
4: Vzpomínky máme, když jsem šel z 25, tak přímo proti salonu.
3: Ano.
4: Tak jenom vzpomínka, jste úžasná.
3: Děkuji.
1: Děkujeme moc za zavolání i vzpomínku. Ať se daří, kdo ještě další? Dobrý den, vítejte u nás.
5: Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Tak co to bude?
5: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví.
3: Ano, dobrý den.
5: A dám přednost dámě paní Uršule a zdravím vás oba.
3: Děkujeme.
1: My taky zdravíme. A tedy strana vítězná, jako poslední zněla Uršula Kluková, to vyhrála kousek prvního dopisu Sally.
6: Mm-hmm. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažer přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě objevili příslušníci VB a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pohyblivém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si velké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při rozmíšce v předním voze procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi udělal také do nosní přepážky, ale tu zatím nevyužívám, protože mezi pankáče nechodím. Ale dobře se mi odfukuje do schodu. Když to tak sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občan. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksak i na druhé ouško, ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká dorostenka, která doučovala své méně nadané kamarádky základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jako ohořelé Františky, to žádná tragédie nebyla. Spíš radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší, ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. Nakonec můj chrup má své výhody. Otvírák na limonády vůbec nepotřebuji a do plechovky s džusem udělám dvě dírky současně. Bohužel do lesa nesmím, protože hlodavci mi závidí a házejí po mě žížky. Také mě mrzí, že mi kluci z vozovny ve Vokovicích přezdívají bílý tesák a koupili mi k Ježíšku obojek s nápisem Trhej.
0: Humoriáda.
1: Udělat dvě dírky do džusu, to už ví jenom pamětník, protože to byly ty plechovky klasické.
3: Tak, Uršula je úžasná komička a my vlastně těch českých komiček máme hrozně málo, ale já ještě na ní prozradím, že taky báječně vykládá karty a je to ezoterička. Tak to se musela prasknout.
1: Moc si zdravíme, možná i poslouchá ano, ano. A taky se brzo chystá do Humoriády. Tak se na to těšíme. Dnes na návštěvě byla, hodinku s námi pobyla a já jsem za to moc rád, Saskia Burešová. Tak ať se daří a krásné léto, Saskia.
3: Děkuji opřeju. Moc krát a přeji všem krásné léto.
1: Nezapomeňte poslouchat i zítra. Máme přes prázdniny každý všední den pro vás i v ty sváteční, to znamená i v pondělí Humoriádu, ale zítra tu bude jako host Marie Formáčková. I na to se těší Patrik Rozehnal a na to, že nám zase pomůžete a pobavíte se. A samozřejmě dál poslouchejte Český rozhlas.
7: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kriminalisté prověřují podezřelá úmrtí v děčínské nemocnici. Domov pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku přes půl roku nedostává provozní dotace. Rekreační areál v Jablonských Vrkoslavicích zřejmě odkoupí město. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Policie se zabývá podezřelými úmrtími v děčínské nemocnici, prověřuje jako možnou vraždu více osob. Informaci CNN Prima News potvrdil Českému rozhlasu krajský státní zástupce Vladimír Jan. Kdo je z činu podezřelý a kolika pacientů se současný případ týká, ale neupřesnil. Kriminalisté podle Vladimíra Jana v kauze zatím nikoho neobvinili.
2: Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy spáchaného na více osobách. V současné době a v této fázi trestního řízení nemůžu přesně specifikovat jednotlivé osoby, které měly být poškozeny, ani osobu, která je z tohoto jednání podezřelá. Ve věci budou probíhat úkony trestního řízení tak, aby byla celá věc náležitě objasněna.
0: Provoz domova pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu a nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Splátkový kalendář je do srpna. Liberecký kraj pro jistotu založil příspěvkovou organizaci, která by v případě nouze provoz převzala, říká hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat.
0: Město Jablonec nad Nisou zvažuje, že odkoupí sportovní a rekreační areál Dobrá voda městské části Vrkoslavice u výpadovky na Turnov a Prahu. Současní majitelé dostali nabídku od zájemce o areál, její výše je ale podle některých jabloneckých zastupitelů nepřiměřená. Pověřili tedy primátora Miloše Velého z ODS, aby zajistil znalecké posudky. Podle primátora navíc hrozí, že případný nový majitel změní využití areálu. Transfuzní stanice v Liberci musí pečlivěji kontrolovat dárce krve. V létě platí největší omezení pro ty, kteří se rozhodnou krev darovat po návštěvě zahraničí. Dočasné vyřazení z dárcovství krve na 1 měsíc platí i pro návrat z některých evropských zemí, jako například severní Itálie, Středomoří, Balkánský poloostrov, Řecko nebo Andaluzie ve Španělsku. Jak uvedla primářka transfuzního oddělení krajské nemocnice Liberec Renata Procházková, důvodem je výskyt přenosných chorob.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji by dnes mělo být přes den polojasno až oblačno, na horách ojediněle s přehánkami, večeru by se mělo vyjasňovat. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni, na horách pak mezi 16 až 19 stupni Celsia. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být dobré a bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny, a to na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je potřeba začít dobrou zprávou, a tak pojďme připomenout dnešní datum, tedy 3. července, ale hlavně k tomu pátek. 4 minuty po 5. hodině vás ze studia Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. Nás už za okamžik ve vysílání čeká také cesta do Stráže pod Ralskem. Tamní domov pro seniory Vojtela už víc než půl roku totiž nepobírá provozní dotace od státu a kraje. Liberecký kraj proto založil organizaci, která by v případě prohloubení finančních problémů provozovatele dočasně převzala správu zařízení. Jak by to celé fungovalo, to se za okamžik dozvíte v dnešní první reportáži. Tak hlavně úspěšný poklidný pátek a samozřejmě i přiblížení k víkendu.

0: S Marií Rotrovou jsme si připomněli, co je štěstí, v 11 minut, tedy po 5. hodině a během pátečního dobrého rána bych řekl, že ta odpověď je poměrně patrná, tedy pokud se podíváme do kalendáře 3. července, ale hlavně tedy pátek, víkend, ten se nám přiblížil velmi blízko, což je dobrá zpráva. K tomu se společně můžeme vydat také na Českolipsko, jak jsme před okamžikem avizovali, kvůli finančním problémům domova Vojtela ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku totiž založil Liberecký kraj nouzovou příspěvkovou organizaci. Pokud by bylo ohrožené zajištění péče pro tamních zhruba 140 klientů, převzala by správu zařízení. Vedení domova pro seniory a domova se zvláštním režimem tvrdí, že o všechny je a dál bude dobře postaráno.
1: Není to teda kvůli mě tady, ale
2: ne.
1: Tady na jedné schodek ve čtvrtém podlaží běží dopolední tancovačka.
2: Domov jako naprosto funguje.
1: Říká ředitel a majitel domova Stanislav Nepivoda.
2: Máme jakoby nějakou dlužnou částku vlastně u státu, kde vlastně máme nastavený splátkový kalendář a díky tomu metodika nepovoluje Libereckým kraji, aby jsme mohli čerpat dotaci. Ten splátkový kalendář bude doplacený do konce léta, tím pádem vlastně ta dotace nám bude dodatečně vyplacená.
1: A to období těch, řekněme, 2 měsíců, tedy jste schopni překlenout bez omezení péče o klienty?
2: Přesně tak, já to vlastně celý tohleto od ledna doteď vlastně financuju ze svých jakoby zdrojů a ze svých peněz a nebo rodinou a tak dále.
1: Jaké části toho rozpočtu se podílejí ty dotace na vlastně provozu toho domova jako takového?
2: Je to 40%, jakoby si myslím, že to je tak celkově jakoby na ten chod, na ten roční chod toho domova.
1: Jo, takže ten zbytek, který si platí klienti ze svého, případně z nějakých příspěvků na péči.
2: Přesně tak.
3: Nevyplacené dotace jsou v řádech desítek milionů korun. Že jde jen o dočasné problémy, věří i hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat tak, jako to bylo doposud.
3: Přesto chce mít kraj pojistku.
4: Je to založení příspěvkové organizace a tak to bylo prezentováno i na jednání krajského zastupitelstva, považujeme spíš jako bezpečnostní krok, kdyby se něco stalo v letních měsících, abychom měli nějaké IČO, které by tam mohlo začít vyvíjet nějakou činnost.
3: V domově Vojtela aktuálně žije 140 klientů, zaměstnává přibližně 110 lidí. Ze Stráže pod Ralskem Jiří Jelínek, Český rozhlas.
5: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Počasí tak trochu jako na horské dráze. Dnes bude o něco chladnější den, než jsme si měli možnost užívat celý týden. Můžeme připomenout ráno přechodně zmenšená oblačnost, přes den polojasno až oblačno a s malou pravděpodobností se mohou na horách vyskytnout ojedinělé přehánky. Večer se bude vyjasňovat a nejvyšší teploty dnes mezi 20 až 23 stupni. Na horách měříme mezi 16 až 19 stupni. Biometeorologická předpověď ale mírná, tedy na jedničce, a k tomu mírný severozápadní vítr.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden

Pejty Rogers těm dvoum život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: deník a v něm, co jsem psal.
1: V 5 hodin a 21 minut se můžeme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec přesunout k odpolednímu programu, a to konkrétně k dnešní 13. hodině, kdy opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
2: Přejeme vám pěkný den.
3: Ano, hezký pátek. A to dnešní téma se bude točit kolem zmatenosti.
2: Určitě jste se s tím už setkali a možná to vás nebo někoho z vašich blízkých trápí.
3: Máte pocit, že vám to někdy špatně myslí, hůř se orientujete v čase nebo prostoru a nevíte, čí jste?
2: Trvá to jen chvilku? Vrací se to často nebo jenom někdy? Nesoustředíte se tak jako dřív? Máte výpadky paměti nebo špatný úsudek?
3: Třeba je to léky, únavou, dehydratací. Nemusí jít hned o Alzheimera. Zkusíme na to přijít společně.
2: Nezapomeňte, že vše o zdraví a nemocech najdete také na stránce www.veselé-a-zdravě nebo na našem Facebooku, kde se můžete ptát dnes na své problémy se zmateností.
3: Stejně tak nám můžete nahrát vzkaz s dotazem na náš telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
2: Opakuji, ještě jednou náš telefon 221 553 770.
3: A my se na vás budeme těšit dnes odpoledne po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě na téma zmatenost.
2: A kdo to nestihne, uslyší reprízu ještě večer po 20. hodině.
3: Těšíme se na vás.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Jak dopadla žaloba zahrádkářů z Dox na Českolipsku? To se dozvíte už za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Se začátkem letních prázdnin zahájila Liberecká krajská hygienická stanice kontroly dětských táborů. V regionu zatím ví o téměř 150 akcích, číslo ale není konečné. Pořadatelé můžou tábory stále nahlašovat. Hygienici kontrolují například zdravotní dokumentaci dětí i dospělých nebo zásobování pitnou vodou. Zahrádkáři z Dox na Českolipsku neuspěli s žalobou na tamní radnici. Město nájemníkům zahrad v kolonii nad Čepelským rybníkem předložilo nové nájemní smlouvy podle aktuální legislativy. Svaz nové smlouvy neakceptoval a podal žalobu. Obec Kořenov v Jizerských horách má hotovou projektovou dokumentaci k rekonstrukci čistírny odpadních vod. Opravu plánuje už několik let. Současná čistírna nestačí zejména v době, kdy do obce a okolí přijedou turisté. Tenistka Marie Bousková porazila Italku Grantovou 2-0 na sety a postoupila do třetího kola Wimbledonu. Naopak Karolína Plíšková v Londýně končí. Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Dnes nás čeká přes den polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a večer by se mělo vyjasňovat. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 290/22 v Albrechticích v Jizerských horách na Jablonecku je neprůjezdná. Spadl tam strom, hasiči ho odklízejí, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi další zprávy Lenky Markové. Během pátečního dobrého rána, datum v kalendáři 3. července, nás už za okamžik čeká také cesta do letního kina v Zámeckém parku. K tomu také trochu country, cirkla putyka nebo křeslo pro hosta. To připravuje v červenci Kultura Doxy.cz, tedy organizace, která spravuje i zámek Doxy. A právě tam se totiž zastavil i náš regionální stopař.

0: S Věrou Martinovou pokročilo naše páteční dobré ráno 8 minut po půl šesté a jak jsme avizovali před okamžikem, míříme na západ Libereckého kraje. Jaký mají prázdninový program na zámku Doxy? To včera Jaroslavu Hořenímu prozradil ředitel příspěvkové organizace kulturadoxy.cz Petr Hozák s tím, že program začíná právě dnes.
1: Začínáme tento perný víkend s tím, že budeme mít promítání letního kina, konkrétně titul Dream Team, velmi úspěšný, co jsme získali dle ohlasu diváků, a budeme pokračovat country festivalem přímo na pláži Máchova jezera a v neděli se mohou lidé těšit na akrobatické divadlo pod širým nebem Cirque Laputica a jejich Splash. Takže tímhle začíná celé kulturní leto a bude pokračovat každým víkendem další a další akce.
2: Takže akce za akcí tady v Doxech až do konce léta, nejenom tady na zámku, ale i na plážích.
1: Přesně tak. Tady na zámku se můžou těšit tradičně na promítání letního kina, na zámeckou slavnost, na divadle pod širým nebem. No a pláž Klůček se potom stává takovým dalším kulturním dění a má to svoje genius loci, protože tam je nejkrásnější západ slunce. Takže to jsou hudební festivaly, je to Zadarmo Fest, je to Kiss Party, je to také právě tohle zmíněné divadlo Splash. No a já věřím tomu, že pokaždé, když sem někdo přijede, tak bude mít v těch Doxech co zažít a na co koukat a na co potom vzpomínat.
2: Když se vydáte sem na zámek, tak vás čeká nejenom historie. Zámecký okruh, který je tak trošku netradiční, je bez průvodce, alespoň ten základní okruh, ale můžete navštívit i další věci. Od čtyřlístku přes knihovnu po motorky.
1: Je to tak. A ten zámecký okruh se snažíme mít trošku interaktivnější a mimo právě ty komentované prohlídky, které tu jsou, tak jsou tu i komentované prohlídky s herci, jsou i večerní prohlídky, jsou v určené datumy, to všechno najdou posluchači na našich stránkách. No, ale máme tu přesně muzeum starých motorek a šikovných českých ručiček, které si z motory JAV a pionýrů různě poradili. No a rozšířené muzeum Štyřlícku, který má velký zájem a věřím tomu, že se každému bude líbit rozšířená verze tohoto muzea.
2: A ještě teď o prázdninách. Tady na zámku jsou také sloni.
1: Je to tak. Máme tu interaktivní výstavu slonů, která je v městské galerii. No a ta se věnuje vůbec slonům jako takovým, ale především problematice jejich vymírání a to, jak se s nimi v Africe různí překupníci a pytláci patlají. To znamená, jak zachránit slony a co s tím všechno můžeme udělat, a taková vzdělávací interaktivní výstava pro všechny.
3: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Nejvyšší teploty dnes vystoupí mezi 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 16 až 19 stupni a ráno očekáváme přechodně zmenšenou oblačnost. Přes den už poté polojasno až oblačno a s malou pravděpodobností se mohou na horách vyskytnout i ojedinělé přehánky. Večer se bude vyjasňovat, hlášený máme mírný severozápadní vítr, později večer bude taktéž slábnout a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Dobré ráno vám přeje Český rozhlas Liberec. A to i minutu po 6:45.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15:20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V 5.49 si dovolím taky krátkou citaci. Nelijte to pivo z oken, nedávej si ty sirky zpátky do krabičky. Nejde ani spočítat, kolikrát za život slyšel herec Oldřich Vlach podobné věty od lidí na ulici. Jak sám přiznává, repliky z filmu Vesničko má středisková se českému národu vryly hluboko do paměti. A přestože sehrál spoustu jiných postav, pro řadu diváků zůstane navždy hlavně rostlinářem Jaromírem. Dnešní 85-tník kdysi přidal i jednu osobní vzpomínku na natáčení legendární komedie.
1: My jsme to točili v Křečovicích, to je rodiště Suka, kousek od Benešova, jezere Křečovice. A v podstatě štáb jsme měli v hospodě. A v té době se pila ta barac pálenka, taková ta umělá meruňkovice. A pan Hrušínský měl zakázáno pít. A Mencel nesnáší pití na place. To prostě nesnáší. A já jsem měl chvilku volna a šel jsem si tam teda tajně na panáka. A říkám tomu hospodskému, dejte mi tu barac jednu. A vidím, takhle se podívám a tam u té pípy stál pan Hrušínský. A tak na mě těma rybýma očima toužebně koukal. A mně to bylo blbý, tak říkám, pane Hrušínský, chcete taky panáka?
2: Tak říkám. Zakýval, že ano.
1: Jo, no, dejte panu Hrušínskému na mě. Hrušínský to vzal, jak prostě ponořil rty, objevil se tam Mencel. A hned viděl, která bije. A že je to ode mě. A před celou hospodou mě sepsul jak psa. Což na jednu stranu bylo správně, a na druhou stranu mě mohl vzít někam bokem a říct, hele, nedělej to. Ale před celou hospodou mě sepsul. Ale o tom nemluvím. A teď já pořád jsem čekal, že ten Hrušínský se mě zastane. Jako, že to chtěl. Ne. Tento cucal z rozkoší a jenom dělá. Jako mladej, to si holk musíš vyžrat sám. Ani to nezaplatil, já jsem to zaplatil všecko.

0: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Na 6 přírodních koupalištích v Libereckém kraji není dobrá voda. Navzdory nedávnému horku je možné najít některé druhy jedlých hub. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, teploty mezi 20 až 23 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldiny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
2: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s ním ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen pokud budou změny platit až od příštího volebního období. 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře na Českolipsku. Mírně zhoršená voda pro koupání je také v Zákupech, ve Stráži Podralském, ve vodní nádrži Mšenov Jablonci nad Nisou a také v Nedamově a Sedmi Horkách. Máchovo jezero Udox na Českolipsku je na 3. stupni z 5. Ostatní zmíněné vodní plochy jsou na 2. stupni znečištění. Je tam zhoršená průhlednost vody. Také na začátku července je v Libereckém kraji možné najít některé druhy jedlých hub. Jejich růstu uškodilo horké a suché počasí uplynulých dní. Lidé je ale můžou najít na místech s vyšší vlhkostí. Houby by mohly růst například v listnatých lesích, říká mykolog Zdeněk Pelda.
3: Ze všeho nejvíc si myslím, že se budou stále ještě vyskytovat hřiby dubové, kováři, koloděje a lišky začaly také poměrně hojně, takže chci to zkoušet a mít svá místa.
0: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být přepočtu přes 4 miliardy korun. Rodriguezová taky poděkovala za zahraniční pomoc při hledání přeživších. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká polojasno až oblačno, večer bude oblačnost opět ubývat, místy do vyjasnění, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18, vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být přes den dobré a bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jirásková. Uzavírka potrvá až do září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Páteční dobré ráno pokračuje. My vás zdravíme nejen u poslechu, ale také do závěru pracovního týdne. Pátek tedy s datem 3. července. Na vlnách Českého rozhlasu Liberec po 6. hodině nabídne, myslím si, velmi příjemnou zprávu. Neboť první česká studentská družice se brzy vydá do vesmíru. Družice Kostka už čeká ve Spojených státech na start rakety SpaceX. Jak se to vůbec podařilo dostat českou ještě k tomu studentskou družici do vesmíru? To se za okamžik dozvíte v další reportáži pátečního ranního vysílání. Od mikrofonu přeje řidičům šťastnou cestu a samozřejmě vám, tedy našim posluchačům, pokud možno, poklidné ráno.

0: Přesně tak, jak zpívá skupina Rangers ve stejnojmenné písni. Láska je věc kouzelná, ať už člověk miluje cokoliv a nebo kohokoliv. 10 minut po 6. hodině. V tomto případě si myslím, že milujeme výhled na víkend. Ten nám přeci jen dnes odpoledne, potažmo u někoho na večer, odstartuje. A co také odstartuje, tak to bude raketa do kosmu. Pojďme to tedy uvést na pravou míru. Do vesmíru by totiž v následujících dnech měl odstartovat první český satelit, navržený a postavený výhradně student. Družice Kostka z brněnského Vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším českým studentským vesmírným misím.
1: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
2: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
1: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
2: Vcházíme do laboratoře CEITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
3: Úplně přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
2: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
3: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky.
2: Tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
4: Všechny komponenty, které jsou tak vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
2: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a FEKTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
3: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádio systém, tedy budeme využívat tu naší anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet je zpátky k nám na univerzitu.
2: Takže teď ho zase schováte?
3: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, transporter 17.
2: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu od společnosti SpaceX. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě v ranních hodinách očekáváme místy přechodně zmenšenou oblačnost, jinak bude polojasno až oblačno a večer oblačnost bude opět ubývat na mnohých místech až do vyjasnění. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni, tak o něco chladnější letní den, biometeorologická předpověď mírná a mírný hlášený také severozápadní vítr.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: krutnu nudu.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Carl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jan Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně. Před 85 lety se narodil Jaromír.
4: To neděláš dobře, Jaromíre, že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
3: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
5: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
3: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Jak dopadlo měření hlukových limitů z polského dolu Turov? To se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Při platbách kartou v zahraničí si můžete zbytečně připlatit kvůli nevýhodné konverzi měny. Upozorňuje na to Česká bankovní asociace. Ta doporučuje při takzvaném dynamickém přepočtu vždy zvolit platbu v místní měně a ne v českých korunách. Jablonec nad Nisou opravuje most přes Lužickou Nisu v ulici Nová Pasířská. Práce začaly v červnu a potrvají 4 měsíce. Město za ně zaplatí 7,5 milionu korun. Původní dožilý most stavební firma odstraní a na jeho místě vybuduje nový železobetonový. První letošní měření ukázala překročení nočních hlukových limitů z polského hnědouhelného dolu Turów na české straně. Společnost PGE, které důl patří, proto od začátku června začala v době od 22 do 6 hodin odstavovat největší rypadlo u českých hranic. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty šlo ale o jednorázové překročení. Obec Kořenov chce postavit několik nových bytů, budou například v horních patrech plánovaného zdravotnického střediska. Obec chce přilákat mladé lidi a také pomoct seniorům. Nový bytový dům má vzniknout v místě bývalého pečovatelského domu. Fotbalisty Jablonce čeká dnes od 17 hodin přípravný duel v Turnově proti Ústí nad Labem. Na stejném stadionu v sobotu hodinu předpolednem Liberec vyzve pražskou Duklu. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, večer bude oblačnost opět ubývat, místy do vyjasnění, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici druhé třídy číslo 268 u Ralska na Českolipsku srazilo osobní auto zvěř, která teď překáží na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Po 6:30 přejeme příjemný poslech pátečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Zdravíme vás u poslechu a zdravíme vás také do závěru pracovního týdne. Dnes s datem 3. července. Co nás čeká v následujících 30 minutách dobrého rána? Před 7 hodinou to bude cesta za předškoláky a s nimi také na okamžik do cirkusu. Z jakého důvodu? To připomeneme právě před 7. Do té doby nás čekají nejen další písně ranního vysílání, ale také už za okamžik další připomenutí aktuální a zajímavostí Libereckého kraje. A hned po zprávách nabídnu seriálovou píseň Leony Machalkové a společně s ní také Petra Koláře. Den, kdy se vrátí láska k nám.

0: Radek Tomášek zpíval jen rock and roll, nic víc ve stejnojmenné písni 9 minut po půl sedmé, což je čas, ve kterém jsme slíbili další pohled do Libereckého kraje a v tomto případě také okolí. Můžeme připomenout víkendovou událost, která tady se bude konat 4. a 5. července, kdy bude na trati Kořenov, Sklářská, Poremba, Gurna probíhat akce Dny zubačky. Z tohoto důvodu jsou dané vlaky pouze v úseku Liberec, Harachov a zpět. Cestující do a také ze zastávky Polana Jakušická a Sklářská Poremba Huta a Sklářská Poremba Gorna použijí náhradní autobusovou dopravu a také z dostanice Kořenov. Všechny podrobné informace případně najdete na stránkách Desné, kde jsme ostatně informaci čerpali, a na webu města Rokytnice nad Jizerou jsme našli informaci týkající se dnešního dne, kdy tedy ještě nepřijede pojízdná prodejna řeznictví, která na Rokytnické dolní náměstí jezdí pravidelně každý pátek. Vozidlo totiž ještě není opravené.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tady v ranních hodinách očekáváme místy přechodně zmenšenou oblačnost, jinak bude polojasno až oblačno. Večer bude oblačnost opět ubývat na mnohých místech až do vyjasnění a nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 15 až 18 stupni. K tomu tedy mírný severozápadní vítr, později večer bude slábnout a biozátěž pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Dobré ráno při pátku 3. července vám Český rozhlas Liberec přeje i 2 minuty před 6:45.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Během pátečního dobrého rána můžeme připomenout fenomén, který z dnešního světa tak trochu mizí. Jde o cirkus. Před 135 lety, 3. července 1891, se narodil Karel Kludský, artista a také drezér koní, který založil slavný cirkus Kludský. Dnes se názory na existenci a působení cirkusu v dnešní době ve společnosti hodně různí. Pravdou je, že kdyby se nějakého sociologického výzkumu účastnili děti, výsledky by asi vypadaly jinak. Děti určitě cirkus vnímají jiným úhlem pohledu než dospělí, tedy pokud cirkusové představení vůbec někdy zažili. Ale teď jim dáme slovo, ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je cirkus?
2: Cirkus je takový stan, který, že tam jsou lidi a sednou si, koukají se, můžou tam jíst popcorn, no a dívají se a je tam lev a takhle drží takový kruh a ten lev ho přeskočí. To je cirkus.
3: Je to takový stan a je plný zvířat. Jsou tam třeba medvědi, sloni, velbloudi, koně, psi.
4: Třeba tam žijou kobry.
1: Co je tam nejvíc legrační?
2: Já vím. Tam je nejlegračnější klaun.
3: Na jednoho pána vysypal klaun popcorn.
1: Jak se jmenuje pán, který pracuje s tygry?
3: Krotitel.
1: A je to nebezpečná práce?
3: Jo, je, protože tygry jsou divoký a může je i sežrat, poškrábat, může je i skrotit, aby byli hodní, aby se spolu kamarádili.
0: A ostatně cirkus bude také tématem vysílání Českého rozhlasu Liberec po 11. hodině, tedy v hostu hodinu před polednem, kdy za námi dorazila principálka cirkusu Prince Angelika Lagronová a také akrobatka cirkusu Prince Vanessa Lagronová. Vy se tady o cirkusu budete mít možnost dozvědět víc očima účinkujících, a to tedy po 11. hodině v hostu hodinu před polednem.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance nad 20 kg, sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Bourací práce na mostě opět uzavřou kruhový objezd směrem k liberecké nákupní zóně. Domov pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku přes půl roku nedostává provozní dotace. Organizátor na poslední chvíli zrušil tábory pro desítky dětí z dětských domovů. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, teploty v libereckém kraji 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Kvůli bouracím pracím na mostě na průtahu Libercem budou o víkendu opět omezený provoz na okružní křižovatce směrem k nákupnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. Omezení by dnes mělo začít 18 hodin a potrvá do sobotních 8 hodin ráno. Stejné bude i ze soboty na neděli. Bez uzavírky by nebyla zaručená bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Máme v tuto chvíli odbourány obě dvě římsy, to znamená dneska už vidíme skrz most do ty dutiny a začínají práce jak na zaměření průběhu výstuže, tak přípravné práce na tom dodatečném předpětí.
1: Provoz domova pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu a nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Splátkový kalendář je do srpna. Liberecký kraj pro jistotu založil příspěvkovou organizaci, která by v případě nouze provoz převzala, říká hejtman Martin Půta za Starosty pro Liberecký kraj.
4: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat.
1: Nádraží v Turnově by se mohlo dočkat další proměny. Správa železnic připravuje jeho přestavbu, hledá dodavatele, který by postavil nová nástupiště a bezbariérový podchod. Součástí rekonstrukce má být i úprava kolejiště a moderní zabezpečovací zařízení, které zrychlí průjezd vlaků. Správa železnic rozdělila zakázku do dvou částí a podle mluvčího společnosti končí lhůta pro nabídky 4. srpna. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor spolek tábory Aurora je totiž na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení telefonicky na adrese, kde podle obchodního rejstříku sídlí, a ani doma. V dopise domovům, který má Český rozhlas k dispozici, vysvětluje zrušení táborů organizačními problémy. Také slibuje, že peníze vrátí.
2: Počasí.
1: V libereckém kraji nás dnes čeká polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat a místy se až vyjasní. Teploty se dnes budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni, na horách mezi 15 až 18. Vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být dobré, někde až velmi dobré. Biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice 3. třídy v Bílém kostele nad Nisou ve směru na Chrastavu vedoucí přes Panenskou horku je kvůli stavebním pracím uzavřená. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pátek, to si myslím, že je velmi příjemná zpráva na začátku další vysílací hodiny. Dobrého rána, datum 3. července v kalendáři. Od mikrofonu vás tedy 4 minuty po 7. zdraví Martin Kolína. My se budeme mít možnost pozastavit u mistrovství světa. Byť tedy v současnosti se situace nabízí za oceánem na fotbalovém mistrovství světa, nás ale bude zajímat basketbal. A to konkrétně tedy český národní tým, před kterým je aktuální pokračování kvalifikace na mistrovství světa. Právě za českými reprezentanty se ve vysílání vydáme také za okamžik.

0: Na pozitivní notě pokračuje naše páteční ranní vysílání. Myslím si, pátek to zní vždy velmi příjemně. Teď tady v čase 11 minut po 7 hodině přejeme příjemný poslech, hlavně tady dobré ráno právě v naší společnosti. Venku se nám dokonce probouzí další letní den, byť tedy dnes půjde o den trochu chladnější. My jsme mluvili o sportu a předposlední zápas úvodní fáze kvalifikace mistrovství světa čeká basketbalovou reprezentaci ve Švédsku. Duel ve Stockholmu svěřenci trenéra Luboše Bartoně rozehrají v 19 hodin. Doma Češi švédský výběr přehráli o 17 bodů.
1: Hrajeme proti velmi silnému soupeři Švédům, kterým vlastně nechybí nikdo. Budou hrát doma, určitě budou mít plno. Musíme být připraveni na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu a bude hrát před vlastním publikem.
2: Říká na adresu soupeře českých basketbalistů trenér Luboš Bartoň. Češi naopak budou postrádat Jana Veselého a Tomáše Satoranského. První ukončil kariéru, druhý není zdravotně fit.
1: Je pravda, že jsme spíš počítali s tou variantou, že nebudou, takže to není úplně nějaký velký šok. Samozřejmě bychom je chtěli rádi mít, ale jsme připraveni to odehrát bez nich.
2: Doma Češi švédský výběr zdolali 97-80. Rozehrávač Vít Krejčí říká, jestli měl možnost se na úvodní konfrontaci se Švédy podívat.
3: Viděl jsem jenom kousek toho zápasu, ještě se musím kouknout na ten celý zápas, vidět, jak Švédi hrajou a bude to náročné tím, že prostě u nich doma to určitě bude velký žlutý peklo, takže já si myslím, že prostě musíme hrát naši hru a věřit si a hrát prostě nějakým sebevědomím. Myslím si, že když prostě dokážeme hrát hezký týmový basketbal, tak dokážeme porazit kohokoliv.
2: V sílu českého týmu věří také na křídle hrající Patrik Samoura. Popisuje největší přednosti.
4: Že se nepřestáváme snažit, že jsme jako úževnatí. To ty týmy rozhodně, jako by řekl, potrápí, že když se nás někdo sjeme jako dolů, tak my vstaneme a jdeme dál, jako nic se neděje a prostě jdeme. A až se děje, co se děje, pořád se budeme snažit. Ta kvalita tady je ta týmová hlavně, která tady v tom českém reprezentačním týmu byla, je a bude, a ta nás tam donese taky.
2: Případné vítězství ve Švédsku zajistí s předstihem ještě před pondělním zápasem proti Estonsku v Brně českým basketbalistům postup do další fáze kvalifikace mistrovství světa.
1: No tak bylo by to skvělé, abychom nešli do toho posledního zápasu v Brně s nožem na krku a pak bychom samozřejmě už se soustředili spíš, pojďme mít bilanci 4-2 do té další skupiny, protože to je to pak důležitý, takže samozřejmě první krok je ve Švédsku.
2: Dodal kouč Luboš Bartoň. Postup si zajistí z každé čtyřčlenné skupiny tři nejlepší celky. Do druhého kola se přenáší výsledky s dalšími postupujícími. První tři týmy, tentokrát ze šestičlenných skupin, postoupí na mistrovství světa v Kataru. Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě tedy v ranních hodinách očekáváme místy přechodně zmenšenou oblačnost, jinak bude polojasno až oblačno. Večer bude oblačnost i opět ubývat a na mnohých místech až do vyjasnění. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů, pravda, o něco chladnější letní den. K tomu hlášený mírný severozápadní vítr a biometeorologická předpověď, teď už tedy opět na jedničce na mírném stupni zátěže.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Jak dlouho bude trvat výměna veřejného osvětlení v Turnově, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Kvůli začínajícímu filmového festivalu v Karlových Varech posilují dopravci autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend z většiny vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. Se začátkem letních prázdnin zahájila Liberecká krajská hygienická stanice kontroly dětských táborů. V regionu zatím ví o téměř 150 akcích. Číslo ale není konečné, pořadatelé můžou tábory stále nahlašovat. Hygienici kontrolují například zdravotní dokumentaci dětí i dospělých nebo zásobování pitnou vodou. Zahrádkáři DOX na Českolipsku neuspěli s žalobou na tamní radnici. Město nájemníkům zahrad kolonie nad Čepelským rybníkem předložilo nové nájemní smlouvy podle aktuální legislativy. Svaz nové smlouvy neakceptoval a podal žalobu. 2/3 veřejného osvětlení chce do 4 let vyměnit vedení Turnova. Radnice všechna stará svítidla nahradí moderními LED žárovkami. V předchozích 2 letech město vyměnilo 800 kusů svítidel. Díky tomu už teď výrazně šetří na energiích. Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila fotbalisty Karviné z důvodu korupční aféry ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždin. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat do vyjasnění. Teploty v Libereckém kraji 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, a to včetně křižovatky. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: To byly další zprávy Lenky Markové během pátečního ranního vysílání, do kterého vás zdravíme, pokud se postupně probouzíte. Připomínáme také datum v kalendáři, a to 3. července. Co nás čeká v následujících 30 minutách? Už za okamžik společně budeme mít možnost probrat další aktuality z Libereckého kraje. Chybět ale nebude ani telefonát meteorologům. S nimi se podíváme na počasí, z logiky věci ne na dnešek, ale také na nadcházející víkend. A v případě, že chcete, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality, není nic jednoduchého, než se posadit na Cimrmanovu lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana, a za největším českým géniem vás vezmeme před 8 hodinou. Dobré ráno a dobrý poslech.

0: Dobré ráno nám pokračuje také po písni Heleny Vondráčkové Svou partu přátel. Připomněli jsme další písničku, která nám nezestárla, a připomenout můžeme také další aktuality z Libereckého kraje. Ku příkladu jsme našli informaci na webu město-desná.cz. Právě Desná upozorňuje tamní obyvatele, že o prázdninách bude z provozních důvodů omezená otevírací doba na tamní poště. Konkrétně od dnešního dne do 21. srpna. Provozní doba bude dopoledne i odpoledne o hodinu kratší. Případně přesný rozpis najdete také na stránkách města, odkud jsme tedy informaci čerpali. No a důležitou informaci máme také pro obyvatele Pasek nad Jizerou, kteří plánují návštěvu lékaře. Pan doktor Peševský na stránkách města oznamuje termín své dovolené, která začíná příští týden, a to v pondělí 6. července až do 17. července, kdy ho bude zastupovat paní doktorka Všetičková v Harachově. Taky s tím tedy přes léto počítat.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen pár vteřin nás dělí od 7:45. My jsme mluvili také o počasí, respektive o něm teď mluvit budeme společně s meteorology, meteoroložkou paní Janou Ehrtovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ehrtová, myslím si v první řadě asi velký dík za to, jaké počasí jste nám tedy minimálně teď během ranních hodin vymysleli. Venku je příjemně. Můžeme tedy upřesnit ty teploty nejen aktuální, ale také ty během dnešního dne?
2: Tak aktuálně se nám teploty pohybují nejčastěji v rozmezí od 13 do 15 stupňů Celsia, s tím, že očekáváme během dne, že bude teď aktuálně polojasno, přes den oblačno, ale během pozdějšího odpoledne a večera se nám bude vyjasňovat. Teploty dneska maximální 20 až 23 stupňů Celsia, takže příjemných kolem teda těch 21, 22 stupňů Celsia, ale bude nám foukat vítr, vlastně v podstatě on už nám fouká aktuálně a měl by nám foukat až do těch večerních hodin. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, takže dneska bude větrno, ale teploty příjemné, jak jsem zmiňovala, kolem 22 stupňů Celsia.
1: Jak to bude o víkendu? Většinou letos jsme zatím drželi tu tradici, že když jsme v pátek se bavili o počasí, tak o víkendu se dělo úplně něco jiného, tak nastane nějaká drastická změna, nebo naopak navážeme na to počasí, tedy dnešní?
2: Stále k nám bude proudit takový ten chladnější vzduch od severozápadu, větrnější, takže očekáváme, že během soboty budeme mít stále větrno 3 až 7 metrů za sekundu, ranní teploty totožné s těmi dnešními, takže během noci nám bude teplota klesat na 13 až 10. Během zítřejšího dne se nám pomalečku zatáhne, bez srážek, teplotně stejně jako dnes, 20 až 23 stupně Celsia, a v neděli tam sice to vypadá, že bude více oblačnosti, bude se nám vyskytovat i déšť nebo přehánky, teplotně ale do 25 stupňů Celsia, a ten vítr bude většinou už slabý nebo mírnějšího charakteru do 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak myslím si výhled velmi příjemný, nejen tady na dnešek, ale i na ten nadcházející víkend. Informace nakonec tedy, myslím si, velmi příjemné nám předala z Českého hydrometeorologického ústavu paní Jana Ehrtová. Díky za to, přejeme hezký den a krásný víkend. Mějte se, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
0: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Není to tak dávno, co jsme si skupinu Olympic měli možnost užívat právě také u nás v Libereckém kraji, a to během chrastavských slavností. Teď jos, také s písní Dej mi víc své lásky na vlnách Českého rozhlasu Liberec. A my míříme v podstatě za největším velikánem České republiky. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je totiž stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
7: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
6: Pátý,
7: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
7: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
7: místní cimrmanolog,
6: místní cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
7: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
1: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli, jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů emisních povolenek. Na 6 přírodních koupalištích v Libereckém kraji není dobrá voda. Trojici důležitých výročí v Jablonce nad Nisou připomíná nová výstava u Eurocentra. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Česko získalo přes 500 milionů eur, teď v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosu z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
4: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře na Českolipsku. Mírně zhoršená voda pro koupání je také v Zákupech, ve Stráži Podralském, ve vodní nádrži Mšenově Jablonci nad Nisou a také v Nedamově a Sedmihorkách. V centru Jablonce nad Nisou si lidé můžou na panelové výstavě připomenout důležitá výročí města. Všechna končí číslicí 6, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frejčová. Výstava bude až do konce září k vidění v Podhorské ulici u Eurocentra. Připomíná mimo jiné i 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město.
5: S událostmi, které končí číslicí 6, se lidé můžou seznámit celkem na 12 panelech. Uplynulo 670 let od první zmínky o Jablonci nad Nisou, 160 let od povýšení Jablonce na město a 120 let od udělení městského znaku. Výročí si město připomíná po celý rok. Lidé si například můžou na své zahradě vysadit výroční jabloň. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Zastupitelstvo Ralska na Českolipsku vyhlásilo referendum o obnovitelných zdrojích energie. Bude spolu s podzimními komunálními a senátními volbami. První otázka se týká postoje obyvatel ke krajskému projektu fotovoltaické elektrárny na letišti Hradčany. Jak uvedl starosta Miloslav Tůma z hnutí ANO, ve druhé části se lidé mohou vyjádřit, zda se v referendech bude rozhodovat i o všech případných budoucích projektech obnovitelných zdrojů energie v Ralsku.
3: Počasí.
2: Čeká nás polojasno až oblačno, večer bude oblačnost ubývat, místy do vyjasnění, teploty dnes 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Úplně uzavřená je silnice 3. třídy číslo 279-21 v obci Hrubá Skála, a to v úseku od Hřbitova až k parkovišti u zámku. Důvodem je výstavba opěrných zdí a rekonstrukce vozovky. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Přejeme příjemný poslech dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Připomínáme pátek 3. července v kalendáři. Víkend ten už je na obzoru. My si společně budeme mít za okamžik možnost zpříjemnit ranní vysílání, a to pohledem do Úštěku. Právě tam totiž arcibiskup Stanislav Přibyl požehnal novému zvonu, na který obyvatelé města přispěli ve veřejné sbírce. A my se na celou událost podrobně podíváme už za okamžik. Martin Kolín přeje příjemný poslech.

0: Večerem zíčkaná, jak zpívá Marie Rotrová v další písničce, která nám nezestádla. Možná situace, která je i aktuální, přeci jen máme závěr pracovního týdne a ráno umí být občas náročné. Společně tedy s písní Marie Rotrové jsme se měli možnost přesunout do roku 1987. Zpět ale do současnosti, do roku 2026. Neboť, jak jsme ostatně před okamžikem avizovali, nás čeká cesta do Úštěku. Kostel svatého Petra a Pavla právě v Úštěku na Litoměřicku má po 84 letech nový zvon. Ještě před samotnou instalací ho slavnostně posvětil také pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Poté už zhruba tunu vážící zvon odlitý v Holandsku zamířil do tamní zvonice.
1: Jsem naprosto překvapen, nebo chcete-li šokován, ale v tom nejlepším slova smyslu. Tohle jsem opravdu nečekal. A jsem moc rád, jakože lidé asi tady budou ze široka daleka, ale že mají vztah ke kostelu a že pro ně svěcení nebo žehnání zvonu je událost. To mi udělalo velikou radost.
2: Popisuje první dojmy ze zaplněného kostela svatého Petra a Pavla pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
1: Zvon je vlastně požehnán, potom je pokropen svěcenou vodou, okouřen kadidlem a pokud je to možné, tak je rozezněn, protože tento zvon má téměř 800 kilo a aby zněl, tak musí viset. Musíme si počkat, až bude viset ve věži.
2: Slavnostnímu svěcení přihlížel i tvůrce bezmála 800-kilového zvonu Petra Rudolf Manoušek. Spolu se srdcem a zavěšením má nový zvon zhruba tunu. Měří víc jak metr v průměru a zhruba stejně má i na výšku. Zdobí ho unikátní reliefy s chmelovými šišticemi, znakem města i postavami apoštolů Petra a Pavla.
3: Chápu, že pro mnoho lidí je to jednou za život, že vidí zvon zblízka, protože málo kdo se do té věže dostane. Proto vždycky jako se snažím prosadit, že by se ta montáž měla dělat nikoli hned po posvěcení, ale nechat je si ho prohlédnout a oni se často vyfotografují s dětmi.
2: Petr Manoušek současně věří, že tento zvon nepotká stejný osud jako ty předchozí zrekvírované během dvou světových válek.
3: Se obávám, že pokud by měla přijít nějaká taková velká katastrofa srovnatelná se světovou válkou, takže asi to bude podstatně rychlejší a na to sundávání zvonu by ani nebyl čas.
2: A přidává ještě jedno přání novému přírůstku do zdejší zvonice.
3: Já osobně vždycky zvonům přeju, aby se dožili té své životnosti, o které říkáme, že je 1000 let. A 1000 let říkáme, protože starší zvony tohoto typu nemáme.
2: Město nový zvon zhruba za 1 000 000 korun pořídilo díky výtěžku z veřejné sbírky a zisku z úštěckého adventu.
4: Máme zvon, lidi jsou spokojení, baví se. Země skvělá, já jsem nadšený.
5: Už se těšíte, až
4: moc,
5: to tady rozezní.
4: Moc.
2: Uzavírá dojatý starosta Ondřej Elísek z Evropských demokratů. Z Úštěka Lucie Jizlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes pro někoho možná trochu chladnější, já se přiznám, pro mě více než ideální. Nejvyšší mezi 20 až 23 stupni, na horách naměříme mezi 15 až 18 stupni. Ráno také očekáváme místy přechodně zmenšenou oblačnost, jinak bude polojasno až oblačno. Večer bude oblačnost opět ubývat a na mnohých místech až do vyjasnění. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, a to na jedničce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale.
1: Prezident Donald Trump se marně snažil zrušit ústavní nárok dětí narozených cizincům na území Spojených států na americké občanství. Kromě toho spolu s deportacemi lidí bez dokumentů vláda zatýká také řádné žadatele o azyl v USA, ruší ochranu uprchlíků a snaží se omezit i legální cestování do Spojených států. Pocítili to i někteří z těch, kdo plánovali účast na fotbalovém mistrovství světa. Přesto se dá tento šampionát označit za turnaj imigrantů.
2: Američtí fotbalisté se těší na osmifinále proti Belgii, ale kdyby bylo na prezidentu Trumpovi, střelec postupového gólu ze zápasu s Bosnou Folarin Balogun by za Spojené státy nehrál. Narodil se v New Yorku nigerijským rodičům. V jeho případě za bizarních okolností rodiče byli v Americe jenom na návštěvě, ale jeho matku pro pokročilý stav těhotenství nepustili zpět do letadla a tak porodila na americké půdě. Nejvyšší soud tento týden potvrdil, že podle ústavy náleží i takto narozeným dětem americké občanství. A podobných případů najdeme v této zemi spoustu. Jesus Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, a tedy ani veteránem z války v Perském zálivu. V USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
3: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju. A zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví. Je to jako mít dva skvělé rodiče. A kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju. Opravdu bych se těžko rozhodoval. Možná bych trochu tíhnul ke Kolumbii, kde má fotbal větší tradici, ale měl bych radost, ať by vyhrál kdokoliv.
2: Jak slyšíte, s Jesusem mluví i fotbalový fanoušek a mistrovství světa sleduje. Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská američanka Aida.
4: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995, takže ve Spojených státech žiju 31 let. Amerika je můj domov. Dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Jsme na ty kluky ohromně hrdí, kam až se dostali. Taky si prošli ledasčím. A byl to splněný sen vidět je tu hrát proti Spojeným státům.
2: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterým mohl fandit a označovat je za své. René připomíná, že i Cape Verde mají v kádru spoustu hráčů narozených v Nizozemsku a směje se, že on tím pádem na tomto šampionátu vlastně nemůže prohrát.
5: Ale reálně jsem měl teď ve hře dva týmy, své rodné Nizozemsko a Spojené státy, svou současnou zemi. A protože ze srdce miluji své afroamerické spoluobčany, své černošské bratry a sestry, tak se s americkým týmem skutečně ztotožňuji, stejně jako mnoho dalších. Když jsme měli samé bělochy, takže za nás hráli lidi jako Alexi Lalas. Teď máme skutečné hráče.
2: Říká běložský rodák z katolické části Nizozemska, který má dvě děti s Nigerijkou.
5: Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybují.

0: Bovali z jednoho místa na druhé. To není nic nového a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti samí oblékají americké dresy a křičí USA. A je to možné. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
1: Myslí si René, jeden z mnoha, kdo tu během šampionátu chodí fandit různým týmům, které považuje za své. Lidé jako on dělají z letošního mistrovství světa skutečný festival migrantů. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Zápisník Jana Kaliby.
3: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.

0: společně s Lenkou Markou se v dalších zprávách Dobrého rána podíváme i na plánovanou výstavbu v Kořenově.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Při platbách kartou v zahraničí si můžete zbytečně připlatit kvůli nevýhodné konverzi měny. Upozorně na to Česká bankovní asociace, ta doporučuje při takzvaném dynamickém přepočtu vždy zvolit platbu v místní měně a ne v českých korunách. Jablonec nad Nisou opravuje most přes Lužickou Nisu v ulici Nová Pasířská. Práce začaly v červnu a potrvají 4 měsíce. Město za ně zaplatí 7,5 milionu korun. Původní dožilý most stavební firma odstraní a na jeho místě vybuduje nový železobetonový. První letošní měření ukázala překročení nočních hlukových limitů z polského hnědouhelného dolu Turów na české straně. Společnost PGE, které důl patří, proto od začátku června začala v době od 22. do 6. hodiny odstavovat největší rypadlo u českých hranic. Obec Kořenov chce postavit několik nových bytů, budou například v horních patrech plánovaného zdravotnického střediska. Obec chce přilákat mladé lidi a také pomoct seniorům. Nový bytový dům má vzniknout v místě bývalého pečovatelského domu. Tenistka Marie Bousková porazila Italku Grantovou 2-0 na sety a postoupila do třetího kola Wimbledonu. Naopak Karolína Plíšková v Londýně končí. Polce Švjontekové podlehla 0-2 na sety. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, večer bude v Libereckém kraji oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Pasecká, a to v úseku od ulice Podzimní po ulici Jitřní, včetně křižovatky. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 za námi další zprávy Lenky Markové ze studia Českého rozhlasu Liberec. Přejeme příjemný poslech. Páteční Dobré ráno to nám pokračuje. Dnes tedy s datem 3. července a už za okamžik nás tedy po 8:30 čeká i krimi příběh. Na ten já osobně se velmi těším, neboť dnes se Miroslav Holubec pozastavil u motocyklové sezóny. Ta je totiž v plném proudu. Já tedy od loňského roku jako úspěšný a absolvent tedy a držitel motoristické skupiny a abych si klidně motosezónu užíval taktéž, byť tedy červen měl trochu jiné plány a řekněme se sádrou na ruce, potažmo s následnou rehabilitací se jezdí špatně, tak se alespoň podíváme na ty, kteří jezdit mohou a kteří si tedy motocyklovou sezónu užívají. A to už za okamžik v dalším krimi příběhu. Přejeme dobré ráno, pokud se postupně probouzíte, přejeme také příjemný poslech, hlavně vydařený a pokud možno poklidný pátek. Hned po zprávách nabídnu Jojo Band.

0: se skupinou Brontosauři alespoň na okamžik skok do roku 1986. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme nabídli další písničku, která nám nezestárla. To byl prosinec roku 1986, kdy skupina Brontosauři právě tuto píseň nahrála a oficiálně ji vydali o rok později, tedy v roce 1987. Nám ale pokračuje Dobré ráno v roce 2026, a to s datem 3. července. Pokud se postupně probouzíte do nového dne, tak vás zdravíme, hlavně tady popřejeme poklidný a k tomu také úspěšný závěr pracovního týdne. A v pátek právě 8 minut po půl deváté můžeme ve vysílání zamířit také k tradiční záležitosti. Dalo by se říct, že takové kolo je ve své podstatě velmi nebezpečné vozidlo. Když jedete, můžete podklouznout a upadnout. Když stojíte, upadnete taky, pokud nesundáte nohu z pedálu. A když si vezmete další jednostopé vozidlo, motocykl, musíte přičíst ještě rychlost, a to nemalou. Motocyklový krimi příběh má pro nás připravený Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Asi nejsem sám, kdo si myslí, že je určitě příjemnější nabourat se v autě než na motorce. V autě vás přece jen chrání konstrukce a plechy, zatímco motorkáři chodí doslova z kůží na trh. A nemyslím tím jen jejich kožené kombinézy. Zkrátka, když udělá chybu motorkář, pocítí to o dost citelněji než řidič osobáku, o nákladních autech nemluvě. I když zkušený motorkář většinou svůj stroj takzvaně položí a zbytek setrvačností doklouže po různých chráničích, nic mu nezaručí, že od nehody odejde po svých. Jako třeba nedávno ten v Lučanech nad Nisou. Do zatáčky vjel o něco temperamentněji, než měl, a proti němu ze zatáčky vjel zřejmě podobně temperamentně řidič osobáku. Motorkář se lekl, začal prudce brzdit, dostal smyk, motorku položil a zbytek své cesty už doklouzal. Jeho cesta skončila jen pár centimetrů před dalším autem, které naštěstí stačilo včas zastavit. Motorkář putoval se zřejmě lehčím zraněním do nemocnice, ale jeho stroj, alespoň podle fotografií a mého laického posouzení, dopadl celkem dobře. Jinak tomu ale bylo u další nehody, ke které došlo u Dubé na Českolipsku. I tento motorkář vyjel do zatáčky rychleji, ale když ztratil nad svým strojem kontrolu, nepoložil ho na silnici, ale zapíchl do stromu v příkopu. Řidiče dopravili do nemocnice vrtulníkem záchranáři, utrpěl středně těžké zranění, ale dovolím si tvrdit, a věřím, že fandové do motorek by mi dali za pravdu, že jeho motocykl dopadl o poznání hůř. Hned po nárazu totiž začal hořet a když bylo po všem, zůstala po něm, skoro bych řekl, jen hromádka popela. Co neschořelo, to bylo buď zohýbané, nebo ohněm totálně zničené. Na téhle motorce už se její majitel nesveze, ale hlavně, aby on sám se uzdravil.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno očekáváme místy přechodně zmenšenou oblačnost, jinak přes den už polojasno až oblačno. Večer bude oblačnost opět ubývat na mnohých místech, a to až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 15 až 18 stupni. K tomu tedy mírný severozápadní vítr, později večer bude postupně slábnout a na horách dnes očekáváme vítr převážně čerstvý. Biometeorologická předpověď taktéž mírná, a to na jedničce.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Nakonec melancholický závěr pátečního dobrého rána, a to se skupinou Jelen také písní Miluji tě, 10 minut před 9 hodinou, a právě v 8.50 je to také moment, kdy se pro dnešek rozloučíme. Na druhé straně vysílání Českého rozhlasu Liberec to má co nabídnout i po 9. hodině v dopolední pod ještěrem, kdy se na vás i dnes těší kolegyně Iveta Kalátová, a samozřejmostí je čas 9 hodin a 45 minut, tedy čas zámet.

amerického léta, kdy budete mít opět možnost si zasoutěžit. Víkend před námi, sobota a neděle na obzoru, tak rozhodně víkend užijte, pokud možno odpočiňte. Počasí, o tom jsme se dozvěděli, že bude více než ideální, tak to také hraje do karet. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberce tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Hygienici v Libereckém kraji začali kontrolovat letní dětské tábory. Domov pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku přes půl roku nedostává provozní dotace. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela

0: jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Týkat by se časový limit mohl nově taky poslanců s takzvaným přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
1: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh, který koalice předložila, nicméně mám s ním ohromný problém.
0: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří jen, pokud budou změny platit až od příštího volebního období. Se začátkem letních prázdnin zahájila Liberecká krajská hygienická stanice kontroly dětských táborů. V regionu zatím ví o téměř 150 akcích. Číslo ale není konečné, pořadatelé můžou tábory stále nahlašovat. Hygienici kontrolují například zdravotní dokumentaci dětí i dospělých nebo zásobování pitnou vodou. Vycházejí i z letošní novely zákona o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Čeho se změny týkají, říká ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže Liberecké krajské hygienické stanice Kateřina Hochmalová.
2: Vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, dále to jsou změny v tom technickém zabezpečení táborů, vybavení umývárnami, toalety, jak jsou vybavené, požadavky jsou stejné, ale vlastně se některé více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily.
0: Nově tábory nemusí mít například konkrétní počet toalet na dané množství dětí. V lékárničce zase nově musí mít izotermickou folii. Provoz domova pro seniory ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu a nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Splátkový kalendář je do srpna. Liberecký kraj pro jistotu založil příspěvkovou organizaci, která by v případě nouze provoz převzala, uvedl hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj. V Liberci se letos v létě znovu otevře městský zámek. Vedení města tam ve spolupráci s komunitním střediskem Kontakt připravilo kulturní program na celé prázdniny. Ten začne 14. července. Lidé budou moct zámek navštěvovat vždy od úterý do soboty.
3: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás čeká polojasno až oblačno, večer pak bude oblačnost ubývat a místy se může až vyjasnit. Teploty 20 až 23 stupňů, na horách 15 až 18, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být dobré, biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Lidická ulice a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny kvůli práci na inženýrských sítích. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jsem ráda, že vás můžu pozdravit, a to krátce po 9. hodině v pátečním dopolední pod Ještědem. Vše dobré a kvalitní poslech už vám přeje od mikrofonu Iveta Kalátová. Máme tady pátek 3. července, je tady prodloužený víkend se svátečním pondělním dnem, však vás také budeme zvát třeba na hejnické slavnosti nebo dokonce na letní výstavu v Betlému. Ovšem, jak už zaznělo v krátkosti ve zprávách, také se zaměříme na letní tábory. Stany, suchá toaleta a taky sprchy přímo ve skále. To jsou podmínky, které mají děti na jednom z letních táborů v Českém ráji. A ve čtvrtek dorazila do areálu taky kontrola krajské hygienické stanice. Co všechno kontrolory zajímalo, to uslyšíte už za chvíli v reportáži. No a čeká vás také soutěžní vědomostní pořad Zámecké léto. Nezapomeňte na pravidelný čas ve 3:15. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: hezky přespíval písničku Bruce Springsteena Pavel Bobek, co říkáte, můj rodný dům ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak první týden letních prázdnin je tady, některé děti tráví začátek léta na táboře, v Libereckém kraji nabízí volnočasové organizace stovky táborů, krajská hygienická stanice už je postupně začíná kontrolovat. Včera vyrazili hygienici do táborové základny v Čartorii pod Krčkovicemi, kde pořádá tábor tělovýchovná jednota z Benešova u Semil.
1: Je ze skály namontovaná voda a je tam něco jako doma v koupelně, že tam máte i ten kohoutek. A naštěstí tam teče i teplá voda.
2: Sprcha, kterou tábornice Laura Kašťáková popisuje, je přímo ve skále. Táborová základna tady v osadě Čertorie pod Krčkovicemi je v Českém ráji a areál je obklopený skalami. Ve skále má tábor i jeden ze skladů potravin. Právě na skladování potravin se hygienici při svých kontrolách zaměřují, říká ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže z krajské hygienické stanice Libereckého kraje Kateřina Hochmalová.
3: Určitě záruční lhuty, doby spotřeby minimální trvanlivosti, zda vlastně jsou skladovány podle podmínek výrobce.
2: Ačkoliv je základna v polních podmínkách, má velmi moderně vybavené zázemí. V kuchyni jsou lednice, sporáky, ale i kamna. Teplou vodu na mytí nádobí ohřívají v takzvaném brutaru, říká hlavní vedoucí tábora Jaroslav Novák.
4: Tu mají vždycky službu, takže tady se to roztopí.
5: Vidím, že děti se aktivně zapojují.
4: Škrábou brambory.
2: Zapojení dětí do práce v kuchyni je od letoška jednodušší, a to díky novele vyhlášky o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Rozvolňuje taky pravidla ohledně nutného počtu toalet. Naopak u lékárničky rozšířila povinnou výbavu, ukazuje Kateřina Hochmalová.
3: Nově tam vlastně přibyla izotermická folie a bariérová ochrana úst při umělém dýchání, což tady je teda v pořádku.
2: Při kontrolách hygienici hledí taky na ubytování dětí.
4: Klasická dřevěná posada, dřevěná postel, tam je normálně prkínka, madrace. Tadyhle je podlážka, velká polička, my máme lucerníčky.
2: Ukazuje Jaroslav Novák stan s podsadou. V táboře je přes 50 dětí. Letošním tématem celotáborové hry je obývání cizí planety. Děti se ale učí i klasické táborové dovednosti.
6: Musíme dělat takové uzly. Lodní na kůl, ambulantní a liščí.
2: Říká táborník Boris Horvát. Hygienici areál procházeli zhruba 40 minut. Při kontrole zkoumali taky jídelníček nebo zdravotní dokumentaci dětí i dospělých. Žádné pochybení nenašli. Z Krčkovic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Také v Českém ráji máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kdy hledáme signál?
1: Tak já doufám, že ten váš signál nemusíte hledat, tedy hlavně signál frekvence 97,9 frekvence, na které nás posloucháte, Český rozhlas Liberec. Dopoledne pod ještědem pokračuje a protože máme pátek, čeká nás pochoutkový rok. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale jak už víte, nedělají je oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct ořechové trubičky plněné šlehačkou od Vlasty Pospíšilové z Drnovic. Recept ze druhého místa roku 2022. Cukrář Vojtěch Vrtiška. A jak se mu vlastně peče letos v pochoutkovém roce, kde s ostatními peče znovu recepty posluchačů, co vyhráli?
2: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
3: Je slyšet, že Vojta prostě sladké miluje. Nejenom co se týká přípravy, ale i konzumace. Kam chodíval třeba na oblíbené zákusky?
2: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je. A já to tam mám strašně rád.
3: Naši kolegové z pochoutkového roku, když předělávají ty soutěžní recepty, tak mají právo si to trochu upravit podle svého. I Vojta tohle právo dostal.
2: A když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou. Takže...
4: To zvládli za jedno odpoledne.
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání. Já tu praxi odříkání nemám.
3: Možná, aby si Vojta ukrátil čas, tak vytvořil trubičky i trochu větší.
2: Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi.
3: A jak se nám to povedlo?
2: Moje křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
3: A nejlepší na tom vážení je ta pařížská šlehačka, kterou to Vojta vylepšil.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Tak to určitě ne a budete určitě také nadšení. Trubičky jsou krásné a ten krém v nich dokonalý. Cukrář Vojtěch Vrtěška je naučí i vás, stačí si poslechnout už toto neděli po 10. hodině pořad pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovýrok.cz. Původní ořechové trubičky budou spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pátek a první červencový nese datum 3. Svátek má Radomír a tady je Petr Jungmann. Rozhodující střet rakousko-pruské války, bitva u Hradce Králové, nazývaná i jako bitva u Sadové, se odehrála v roce 1866. To je přesně 160 let. Do roku 1944 to byla největší bitva na území Československa. Proti sobě stálo přes 400 tisíc vojáků a skončila výrazným pruským vítězstvím. Díky taktice a taky novým zbraním s rychlejší střelbou. První automobil poháněný spalovacím motorem, Benzův patentní motorový vůz číslo 1, představil sám Karl Benz prvním úžasným divákům přesně před 140 lety v roce 1886 na Ringstraße v Mannheimu. Tento z dnešního pohledu jen 260 kg těžký křehký kočár na třech kolech měl ale nejen spalovací motor, ale i elektrické zapalování, karburátor a vodní chlazení. Před 55 lety v roce 1971 byl v pařížském bytě ve vaně nalezen bez známek života zpěvák skupiny Doors Jim Morrison. Jelikož nebyla nařízena pitva, o Morrisonově smrti se dodnes spekuluje. Mnozí se domnívali, že smrt fingoval a stáhl se do ústraní. Český producent Jany Sidovský se zpěvákem Pavlem Vítkem uzavřeli před 20 lety jako jedni z prvních u nás registrované partnerství na Hradě Karlštejně.
3: Táži se vás, pane Jany Sidovský, zda chcete vstoupit do partnerství s panem Pavlem Vítkem.
2: Před 85 lety se narodil Jaromír.
4: To neděláš dobře, Jaromíre. Že strkáš ty vypálený sirky zpátky do krabičky.
2: Narozeniny slaví rodák z Bezděkova na Klatovsku Oldřich Vlach. Tehdy to dobře dopadlo.
5: Měl jsi štěstí, Jaromíre, je to těsně vedle, na funkci to nebude mít vliv.
2: A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Hezký den, příjemný pátek vám ze Zámeckého leta přeje Pavel Kudrna. Ano, před námi je první finálový pátek. Proč finálový? Protože určitě v pozoru už je pan Vojtěch z Višňové, paní Lenka ze Zdechovic, paní Dagmar z Větřní a pan Jiří z Liberku. Tak to jsou naši výherci od pondělí do včerejška. Dnes se k ním může přidat další a může vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby. Dnes tedy budeme losovat prvního, řekněme, takového semifinálu. No, co vás čeká? Určitě prohlídka dalšího zámku. Pozorně poslouchejte, protože právě z té reportáže bude následovat soutěžní otázka. No a kam nás František Kinský dnes zve?
0: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku. Zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Sylvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem, jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře. Kolem zástupy andělů, vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly, jsou tam alegorické výjevy světadílu, takže opravdu tady je na co koukat, takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho a myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má toto svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. A kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak kolik bylo těch zlatých kačen? Může to být soutěžní otázka? No může, ne, nebude určitě, tak tohle si škrtněte, pokud jste si dělali poznámky. Mám pro vás jinou soutěžní otázku a řeknu ji tomu, kdo se dovolá na náš telefon 731 800 900 a bude třetí.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Valentino a Věra Špinarová v Českém rozhlase v Zámeckém létě. Ano, je tu takové malé finále, protože za chvilinku budeme losovat, pevně věřím, že z 5 týdenních výherců přidá se s číslem 5 paní Bronislava z Vizovic. Paní Bronislavo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím, soutěžní otázka je připravená, já to asi nebudu moc natahovat, protože pak nás čeká to losování, takže můžu do soutěže rovnou?
1: Ano, ano, povídejte.
0: Tak já vás špatně slyším, trošku přidejte na hlase, nějak jste nám mizel.
1: Ano,
0: už je to, jo, už je to v pohodě. Tak otázka zní, jakému archandělovi je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravařích? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
1: Ačko.
0: Gabrielovi. Gabrielovi.
1: Ano.
0: Co mi to děláte? Já jsem myslel, že to dopadne
1: dobře. Já nevím,
0: dobře.
1: Já jsem asi blbě poslouchala, tak je to Cčko, no. Radím tomu.
0: Tak paní Bronislavo, já se s vámi rozloučím. Mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, mějte se,
0: no,
1: naschledanou.
0: Nemáte zač, tak to zkuste po neděli zase. No a teď paní Eva ze Studénky, která byla trochu pesimistická. Paní Evo, dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
0: Co neštěstí druhého potěší v tomhle tom případě. Otázka zůstává stejná. Jakému archandělově je zasvěcena zámecká kaple na zámku v Kravaří? Za A. Gabrielovi, za B. Urielovi, za C. Michailovi?
2: Já bych řekla to Cčko Michailovi.
0: Paní Bronislava možná i napověděla, je to tak, získáváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tam jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. A paní Evo, budeme losovat, takže můžete zavěsit, uslyšíte-li za chvíli číslo 5, tak jste vítězkou a můžete vyhrát soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, je to pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký pátek a hezký prodloužený
2: taky
0: víkend.
2: Taky vám přeji, naslyšenou.
0: Tak se do toho dáme, já už tady mám to losovací osudí, je to, myslím, že původně akvárium, malé kulaté nebo na květiny, v tom jsou pingpongové míčky s čísly, takže to roztočím. A vytahuji, a já už to vím, vy to nevíte. Je to číslo 3 a pod číslem 3 se skrývá paní Dagmar Špolcová, Větřní, veliká gratulace. Byla středeční výherkyně a tam tu trojku zase vrátím na příští pátek. No, vás čeká teď samozřejmě víkend místo klasických výletů po dobu prázdnin. Nám nabídneme zámecké léto, to se podíváme na dva zámky, nejprve na zámek v Kostelci nad Orlicí, v neděli pak na zámek Neustupov. No a Pavel Kudrna se s vámi sejde zase v pondělí, tedy pokud přijmete moje pozvání k zámeckému soutěžnímu létu. Mějte se moc krásně, hezký víkend, hezký svátek, ale v pondělí se v 9:45 můžeme sejít. Tak si to užijte.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Bourací práce na mostě opět uzavřou kruhový objezd směrem k liberecké nákupní zóně. Krkonošské Rokytnici nad Jizerou začíná dnes dřevosochání. Sbírka pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům už překonala původní cíl o 400 tisíc korun. Dnes nás čeká polojasno až oblačno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Kvůli bouracím pracím na mostě na průtahu Libercem bude o víkendu opět omezený provoz na okružní křižovatce směrem k nákupnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. Omezení by dnes mělo začít 18 hodin a potrvá do sobotních 8 hodin ráno. Stejné to bude i ze soboty na neděli. Bez uzavírky by nebyla zaručená bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Máme v tuto chvíli odbourány obě dvě římsy, to znamená dneska už vidíme skrz most do ty dutiny a začínají práce jak na zaměření průběhu výstuže, tak přípravné práce na tom dodatečném předpětí.
0: Ukázky práce se dřevem můžou ode dneška do pondělí vidět návštěvníci Františkova v Krkonošské Rokytnici nad Jizerou. Koná se tam tradiční dřevosochání. Akce o prodlouženém víkendu nabídne i projížďky na koních nebo koncert. Kolik umělců do Krkonoš dorazí, říká pořadatel Pavel Hásek.
3: Zatím máme domluveno 8 výtvarníků, 3 co mají potvrdit. Sochy nevíme, jelikož je zcela volná tvorba. Vyberou si materiál a usoudí podle toho, co budou vyrábět.
0: Dvě třetiny veřejného osvětlení chce do 4 let vyměnit vedení Turnova. Radnice všechna stará svítidla nahradí moderními LED žárovkami. V předchozích 2 letech město vyměnilo 800 kusů svítidel, díky tomu už teď výrazně šetří na energiích. Ještě letos začne třetí etapa modernizace za zhruba 16 milionů korun. Jak uvedl starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj, radnice si kvůli tomu nechala zpracovat speciální analýzu. Lidé už na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom jen 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi 100 dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká polojasno až oblačno, večer pak bude oblačnost opět místy ubývat a může se i vyjasnit. Teploty v Libereckém kraji se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni, na horách mezi 15 až 18, vítr bude vát mírný od severozápadu. Rozptylové podmínky by měly být dobré, místy velmi dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny, a to na číslo 800 553 553. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále příjemný a dobře naladěný poslech Českého rozhlasu Liberec teď už krátce po 10. hodině vám přeje Iveta Kalátová. To nás čeká hezká hodina. No posuďte sami. Hudební festival s písničkáři, rockery i trubači, doplněný lunaparky, stánky či řemeslný jarmark v úžasném prostředí počtíte Jizerský hor před areálem kláštera a chrámu navštívení Panny Marie. To jsou hejnické slavnosti, konají se tento víkend a my se tam vypravíme už za chvíli s naším regionálním stopařem. No a v Karlových Varech začne 60. ročník filmového festivalu. Ještě naposledy otevřeme kroniku Květoslava Kroči a taky díky rozhlasovému archivu se vrátíme do doby, kdy vůbec nebylo jisté, že Karlovarský filmový festival bude prestižní mezinárodní akcí. Více už krátce před 10:30.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už jsem vás trochu nalákala v úvodu této hodiny v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, Hejnice čeká tento víkend každoroční oslava k vysvěcení místní baziliky. Hejnické slavnosti navazují na hejnické poutě, kdy do chrámu navštívení Panny Marie mířily tisíce poutníků. I hejnické slavnosti lákají tisíce návštěvníků a na co to bude letos, to už zjišťuje regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Hejnic, z areálu před místním klášterem, před místní bazilikou, který je vlastně centrem těch hejnických slavností a kde teďka chvilku od příprav zdržuju nezávislou místostarostku Lucii Podhorovou. Přípravu jsou v plném proudu. Pódium už nám tady stojí, ale ještě vás čeká asi hodně práce.
3: Dobrý den, já vás zdravím, vás i posluchače, je to tak, už finišujeme a těšíme se na zítra, kdy to všechno vypukne i pro veřejnost.
2: Všechno to vypukne samozřejmě, že největším lákadlem jsou ta hudební vystoupení. Tak na co se v sobotu a v neděli můžeme těšit?
3: Tak my to pojímáme, ty slavnosti, jako takový multižánrový hudební festival. Máme tam pro každého něco, pro každý vkus každého posluchače. Můžete se těšit na návrat po několika letech Michala Horáka, můžete se těšit na Reného Danga, na i třeba méně známé kapely, jako jsou například Markazíni nebo taková normální rodinka band, na ACCZ, na VR domy, Like It a mnoho dalších.
2: Ano, ten program je opravdu bohatý a pestrý. Jsem přesvědčen o tom, že každý si během hejnických slavností vybere to své a samozřejmě k těm hudebním vystoupením patří i program doprovodný.
3: Tak v letošním roce nabízíme v sobotu jízdy historickým motoráčkem Hurvínkem z nádraží vlakového na trase Hejnice Friedland a zpět. Za to moc děkujeme Českým drahám. Potom samozřejmě i v sobotu i v neděli můžete potkat v areálu slavností krásně nazdobené oblečené chůdaře. Můžete navštívit i místní kino a pokud byste chtěli se trochu schladit, i když nemá být úplně vedro, tak v sobotu v 15.30 bude varhaní koncert.
2: To je určitě také velké lákadlo. Kdo se přijde prohlídku baziliky, by si určitě neměl nechat ujít. Třeba krásný zrekonstruovaný křišťálový lustr. Slavnosti se konají ale nejenom tady v areálu před bazilikou, ale vlastně i hlouběji šířejí do města, protože tady budou řemeslné stánky, kolotoče.
3: Je to přesně tak, můžete navštívit jak řemeslný jarmark, který bude umístěný v blízkosti kostela v parku, můžete si projít stánkařské uličky, můžete se povozit na atrakcích v Luna parku.
2: Lákadel je víc než dost a myslím si, že velkým lákadelem je i dobrovolné vstupné.
3: Je to tak, v letošním roce pokračujeme v z loňska nastaveném režimu dobrovolného vstupného. Samozřejmě budeme moc rádi, když nám přispějete jakoukoliv částkou, ať to bude 20 korun, 50 korun nebo 100 korun. A za každou přispěnou 100 korun se můžete zúčastnit slosování o finanční ceny v hodnotě 5000, 3000 korun a 2000 korun. Budeme moc rádi a moc za všechny ty příspěvky děkujeme.
2: Přijďte se podívat na hejnické slavnosti do Hejnice v sobotu a v neděli a pokud dorazíte na kole, budete tady mít k dispozici i cyklouschovnu.
1: Takhle nás hezky zve na hejnické slavnosti náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Tak děkujeme za pozvánku a přejeme krásný den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Single ex Olga Lounová v blbým věku v 10 hodin 24 minuty. Tady s vámi páteční dopoledne pod ještědem 3. července. Proč to říkám? Protože v Karlových Varech večer začne už 60. ročník filmového festivalu. My proto ještě naposledy otevřeme kroniku Květoslava Kroči a taky díky rozhlasovému archivu se vrátíme do doby, kdy vůbec nebylo jisté, že Karlovarský filmový festival bude prestižní mezinárodní akcí.
1: 29. ročník Karlovarského festivalu byl pro Jiřího Bartošku první v roli prezidenta přehlídky. Na jeho konci si tak myslel, že má to nejtěžší za sebou.
2: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
1: To se ale Jiří Bartoška přepočítal. Karlovarský filmový festival přišel v roce 1995 o prestižní kategorii A, kterou získal nově vzniklý konkurent Pražský mezinárodní filmový festival Golem. Filmaři se tehdy vlastně rozdělili na ty, kteří jakou přehlídku podpoří. Režisér Jan Svěrák právě proto uvedl v Karlových Varech svou jízdu, za kterou získal křišťálový globus.
3: Karlovy Vary se vlastně zmobilizovali, protože ucítili, že by mohli o ten festival přijít. Tak celý ty Vary tím žili, tím festivalem a byli hodní i policajti, i lidi v krámech, prodavačky chodili do kina.
1: Popisoval režisér Svěrák svůj dojem z 30. ročníku, kdy se ukázalo, že lidé festival v Karlových Varech chtějí.
4: Zatímco sály Pražského filmového festivalu kategorie A zely prázdnotou, karlovarská kina praskala ve švech. Pozdější návštěvníci stěží hledali v přeplněném městě ubytování. Někteří nadávali a stěžovali si na neschopnost pořadatelů, jiní řešili danou situaci velmi kreativně. Buď vydrželi bez spánku a pak se chvílemi prospali v setmělém sále, ale nebyl vzácný obrázek pochrupujících posluchačů doprovodných kulturních akcí, které nezřídka trvaly až do rána. Dalším ve výdrži vydatně pomáhal termální bazén, volně přístupný na zelenou akreditační kartu.
1: Popisovala na Radiožurnálu redaktorka Marie Kalubová a diváci v roce 1996 mohli v Karlových Varech potkat i řadu hvězd. Tou největší byl Gregory Peck. Slavný herec vzpomínal, jak o českém humoru něco ví, protože kdysi natáčel s Hugo Haasem, který sarkasticky komentoval společnou práci. V Karlových Varech byla tehdy i Whoopi Goldbergová, která tvrdila, že se smyslem pro humor už asi narodila, i když si není jistá, protože se tehdy neviděla. Či poněkud vážnější Pierre Richard, než diváci čekali. A pomyslnou cenu festivalového sympaťáka by v roce 1996 s přehledem získal herec Alan Alda.
5: Pro mě velké potěšení. Tady v Karlových Varech. Máte otázky? Mluvím moc dobře česky, ale nerozumím nic.
1: Diváci naopak Aldovi evidentně rozuměli. S rokem 2000 se pak změnila hlavní festivalová cena.

0: Místo křišťálové oplatky se od té doby předává těm nejlepším soška ženy s obří křišťálovou koulí.
1: To je krásno, opravdu to je překrásno.
0: Říkal režisér Otakar Vávra, který za přínos světové kinematografii dostal v roce 2001.
2: Lenka Šmová, Český rozhlas.
3: Tak jsme to slyšeli, tolik světových hereckých hvězd osobností navštívilo v průběhu let tento krásný filmový festival v Karlových Varech, dokonce teď už dorazil i herec Dustin Hoffman, tak to se určitě návštěvníci mají na co těšit. To byl tedy poslední díl seriálu týdne, který jsme věnovali Karlovarskému filmovému festivalu. Slavnostní zahájení se uskuteční dnes večer. No a co příští týden, tak v novém seriálu týdne se od pondělí budeme věnovat pivovar a to pivním speciálům, které se vaří v Libereckém kraji.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Doufám, že písnička Nohavic si vám udělala radost v dnešním vysílání Českého rozhlasu Liberec v dopolední pod Ještědem, tak radost vám určitě dělá i prodloužený víkend, o kterém se konají různé akce. Ostatně o nich si můžete přečíst i na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. Najdete zde třeba pozvánku na řezbářskou show pod Lembarkem od neděle 5. července do 16. tedy až do neděle 5. července do 16 hodin se koná v Ráji pod Lembarkem řezák právě řezbářský festival. Bude to určitě hodně moc zajímavé. Stejně jako nostalgické jízdy erťákem s Bovera klubem se lze o víkendu projet historickým autobusem erťákem na Kořenovskou zubačku. No a určitě stojí za to navštívit i další zajímavá místa. Třeba v Liberci pokračuje o tomto víkendu každoroční léto na náměstí. Více už na liberec.rozhlas.cz. Nás už ovšem v příštích minutách čeká spotřebitelský rádce. No a tentokrát nám do spotřebitelského servisu píšete, že jste se setkali s problémy při opravě spotřebiče. Jak postupovat a jak dlouho čekat, už řekne Josef Černý.
1: Paní Teodoře se stala následující věc. Při záruční opravě mrazničky opravář poškodil těsnění. Chybu přiznal a slíbil vadu odstranit, jenomže prý těsnění nemůže sehnat. Paní by ráda věděla, jak dlouho musí čekat. Paní posluchačko, odpověď je jednoduchá. Oprava musí být provedena do 30 dnů, a to od nahlášení původní závady, pokud ovšem opraváři nebo prodejci nepodepíšete souhlas s prodloužením lhůty. Po jejím uplynutí můžete odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení peněz.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Páteční dopoledne pod ještědem pokračuje. Jsem moc ráda, že jste přitom, však také pro vás máme další recept. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření nás v dalších prázdninových receptech našich babiček seznámí s přípravou tvarohových placiček i s dalšími dobrotami Dolní Lužice.
1: V našem prázdninovém putování za tradičními pokrmy našich babiček do nám blízkých regionů se dnes podíváme do Dolní Lužice. Také sem vedli odedávna cesty českých poutníků i obchodníků, kteří měli možnost poznat a ochutnat místní dobroty. Ty se od těch našich zase tolik nelišily.
2: K oblíbeným jídlům tu patřily hlavně polévky. Třeba bramborová s kořenovou zeleninou, ochucená majoránkou, někdy podávaná i z kousky uzeného masa. Oblíbená byla také s kopřivami, s uzeninami, s chlebem, rybou i raky, řídká i hustá, s celými kusy brambor nebo rozvařená na kaši.
1: Z hovězích žaludků tu hospodyně vařili polévku, která se podobá české držťkové. Hodně se tu konzumovala čerstvá zelenina, třeba květák, hrášek, mrkev a chřest. Ta byla základem jídel z jednoho hrnce, třeba pokrmu nazývaného arelaj, tedy všeho chuť, který se připravoval ze zeleninového vývaru povařeného s jížkou a propasírovanou zeleninou, do které se pak přidaly kousky klobásy nebo houby. Ve svátek se připravovaly i pečeně z různých druhů mas s omáčkou zahoštěnou strouhaným perníkem, podávané s knedlíkem a červeným zelím. Knedlíky se v Horní Lužici dělaly ve dvou variantách, klöse a knödel. Klöse jsou vždy kulaté, vyrobené z brambor nebo mouky, uvařené v horké vodě nebo také upečené v troubě. Knödel se připravoval z moučného nebo kynutého těsta, ze kterého se tvarovaly šišky, které se po uvaření nití rozřezaly na plátky. Ze sladkého pečiva se nejčastěji pekly bábovky, z kynutého, třeného i piškotového těsta, s mandlemi a rozinkami, polité čokoládou nebo posypané moučkovým nebo krystalovým cukrem.
2: K místním specialitám patřily také tvarohové placičky. A recept na tvarohové placičky dnes přidáváme.
1: Budeme potřebovat 0,5 kg brambor uvařených ve slupce, 3 deka másla, 10 deka cukru, 2 vejce, půl žičky soli, kůru nastrouhanou z jednoho citronu, 25 deka tvarohu, 10 deka hladké mouky, 6 deka rozinek nebo kandovaného ovoce, přepuštěné máslo na smažení a skořicový cukr na posyp. Brambory oloupeme, prolisujeme a necháme vychladnout. Z másla, cukru a vajec ušleháme krém. Vmícháme sůl, citronovou kůru a tvaroh. Přidáme vychladlé brambory, mouku a rozinky. Vypracujeme hebké těsto. V pánvi s vysokým okrajem rozehřejeme vrstvu přepuštěného másla, silnou jako prst. Pomoučenýma rukama pak tvarujeme placičky. Z obou stran je zvolna osmažíme do zlatova a necháme okapat. Hotové upravíme na talíře a posypeme s kořicovým cukrem. Výborně chutnají i s ovocem, ovocnou šťávou nebo ovocnou omáčkou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Slečna se Naděja Urbánková, Karel Černoch, krátce před 11. hodinou, tak teď zkuste zapracovat svůj fantazii, milí posluchače. Zkuste si představit, že jste slavní artisté známého slavného cirkusu a víte, že se na vás přijde podívat samotná anglická královna Alžběta. Tak takové zkušenosti mají naši hosté. Lépe řečeno, jeden z nich, principálka cirkusu Princ Angelika Lagronová a akrobatka cirkusu Princ Vanessa Lagronová. Tak cirkus Princ jste mohli navštívit v nedávném čase tady v Liberci. A tak jsme, milé dámy, pozvali do našeho studia a natočili s nimi zajímavý rozhovor, který si určitě nenechte ujít krátce po 11. hodině hned po zprávách Lenky Markové. Hezké dopoledne.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samosběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pečovatelská služba v Chrastavě bude od ledna fungovat i o víkendech a svátcích. Na 6 přírodních koupalištích v Libereckém kraji není dobrá voda. Autobusoví dopravci posilují spoje do Karlových Varů kvůli filmovému festivalu. Dnes nás čeká v Libereckém kraji polojasno až oblačno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Chrastava na Liberecku od ledna rozšíří provoz pečovatelské služby na víkendy a svátky. Informovalo o tom město na svém webu. Službu posílí dvě další pečovatelky. Roční náklady víkendového a svátečního provozu budou podle starosty Michaela Canova ze Starostů pro Liberecký kraj víc než 1 milion 200 tisíc korun. Změnou chce radnice zlepšit dostupnost terénní péče pro lidi se sníženou soběstačností.
3: Rozšířením pečovatelské služby radnice reaguje na rostoucí potřebu terénní péče mezi obyvateli. Každodenní provoz má pomoc zejména seniorům a lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc při běžných činnostech. Díky rozšíření služby budou moct déle zůstat doma a nebudou se muset stěhovat do domova s pečovatelskou službou nebo domova seniorů. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím na Máchově jezeře na Českolipsku. Mírně zhoršená voda pro koupání je také v Zákupech, ve Stráži Podralském, ve vodní nádrži Mšenov, Jablonci nad Nisou a také v Nedamově a Sedmi Horkách. Máchovo jezero u Dox na Českolipsku je na 3. stupni z 5. Ostatní zmíněné vodní plochy jsou na 2. stupni znečištění. V centru Jablonce nad Nisou si lidé můžou na panelové výstavě připomenout důležitá výročí města. Všechna končí číslicí 6, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Frejčová. Výstava bude až do konce září k vidění v Podhorské ulici u Eurocentra. Připomíná mimo jiné i 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město. S událostmi, které končí číslicí 6, se lidé můžou seznámit celkem na 12 panelech. Výročí si město připomíná celý rok. Lidé si například můžou na své zahradě vysadit výroční jabloň. Autobusoví dopravci posilují dnes a o víkendu dálkové spoje do Karlových Varů, kde dnes začíná Mezinárodní filmový festival. Stálé spoje už jsou třeba podle Flixbusu a Regiojetu téměř vyprodané a rychle se plní i přidané autobusy. Pokračuje mluvčí Regiojetu Lukáš Kubát.
4: Na pátek je aktuálně z Prahy směr Karlovy Vary vypraveno 15 pravidelných spojů, které jsou téměř vyprodané, a dalších 17 posilových, kde se zaplňují poslední místa. Další posily jsou již nasazeny také na sobotu, neděli i pondělí. Podle aktuální poptávky budeme kapacitu autobusů navyšovat po celou dobu festivalu.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká polojasno až oblačno, večer bude oblačnosti opět ubývat až do vyjasnění, teploty 20 až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být dobré a biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už máme krátce po 11. hodině, pokračuje páteční dopoledne pod Ještědem. Jsem ráda, že jste přitom. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Tak za chvíli už nás čeká zajímavý rozhovor s našimi hosty, s principálkou cirkusu Princ Angelikou Lagronovou a také s akrobatkou Vanesou Lagronovou. Tak jejich kočovný život je tajemný, krásný, ale hlavně hodně náročný. A právě podle slov artistky Angeliky Lagronové, která vystupovala i před anglickou královnou Alžbětou a která je slavnou pokračovatelkou zakladatelkou dynastie Berousků, je to ale hlavně dřina. Nad ní ale převažuje láska ke všemu, co cirkus obnáší. No a právě do nevšedního života v manéži a maringotek nahlédneme za okamžik. Jste zváni. Hezký poslech.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsem moc ráda, že u nás ve studiu v Modré ulici v Liberci můžu přivítat opravdu vzácné hosty. Těmi hosty jsou Angelika Lagronová a Vanessa Lagronová. Vítejte u nás, dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, přeju hezký den.
1: Výjimečnost je v tom, že naši hosté jsou pokračovatelky rodinného cirkusu Prince a dokonce jsou podle informací spjaté s rodinou Berousků a kočovnému životu se věnují celý život. Tak to nás čeká tady opravdu hodně zajímavé povídání. Když se řekne cirkus, tak mnohým z nás se samozřejmě vybaví nejznámější román v dějinách české literatury Basův cirkus Humberto z roku 1941 Svoboda, romantika, ale také Velká těžká dřina. Dívám se, že obě dvě pokyvujete hlavami. Je to tak, je to dřina.
2: Krásná práce, Velká dřina je to.
1: Já musím ještě předeslat, protože Angelika Lagronová a Vanessa Lagronová je to maminka s dcerou, tak maminka teď poslouchá svoji dceru, co říká, tak oslovím teď maminku. Paní Angeliko, vy jste vyrůstala, vy jste se vlastně už narodila do cirkusové rodiny.
4: Ano. Takže pocházím ze slavné dynastie cirkusové rodiny Berousků. Takže já vlastně jsem obklopená celý svůj život cirkusem, artisty, zvířaty a prostě v tom prostředí jsem neustále a jsou to neskutečné vzpomínky, neskutečné nové zážitky, které vám vlastně dělají radost a jsem na to vlastně pyšná a hrdá, protože můj dědeček Ferdinand Berousek, kterého si pamatuju, který vlastně byl krotitel medvědů, natočil krásný film Šest medvědů s cibulkou, kde on vlastně účinkoval a moji vlastně dva strejdové. Takže jsou to neskuteční zážitky, které za ten celý svůj život potkáte a neustále se to mění. Dále bych chtěla říci, že vlastně ještě v mém mládí, kdy jsem pracovala jako vystoupení, které jsem měla z obruči, tak jsem procestovala kus samozřejmě světa, kde jsem se potom nacházela i na vystoupení v Anglii před anglickou královnou Alžbětou. Bylo to velká show, kde to bylo výjimečné potom tím, že ona vlastně po představení šla do zákulisí a každému účinkujícímu poděkovala podáním ruky. Takže to je zážitek na celý život, s kterým už se nikdy vlastně nesetkám a je to taková ta úcta ke všemu tomu, co jsem vlastně já se naučila, pracovala a to vás vlastně odmění takovou tou silou, víte, co myslím? Mm-hmm. Takže ten život jde dál, pokračujeme, samozřejmě se to teďka mění se všechno, ale moje dvě dcery, mám dvě dcery, Vanesku a Sofinku, takže jsem je k tomu trošku jako navedla, oni pokračují v tom, samozřejmě uvidíme, jak se bude všechno ještě dále vyvíjet, ale jsem ráda za to, že můžou tuto kulturu a vlastně ještě nějak doplnit a ještě se v tom pohybovat. Protože jsou to zážitky opravdu cestovní, neskuteční a za to jsem hrozně ráda.
1: Takhle hezky se vyznává náš dnešní host, paní Angelika Lagronová, která je zde v našem studiu Českého rozhlasu Liberec se svojí dcerou Vanesou Lagronovou a v našem povídání budeme určitě pokračovat po písničce.

0: Tak obrazně řečeno, v cirkusové manéži se teď budeme pohybovat s našimi dnešními hosty Českého rozhlasu Liberec, paní Angelikou Lagronovou a Vanesou Lagronovou. Tak Angelika Lagronová, vnučka Ferdinanda Berouska, která si podala ruku s anglickou královnou. To stejně musí být pocit.
1: Ano, byla jsem tedy mladší v té době, bylo to vlastně po tom vystoupení, máte jiný takový trošku, že jo, ještě v sobě ty emoce, ty pracovní, aby to všechno klaplo, aby to prostě bylo. A myslím si, že celkově ten kolektiv byl takovej, jo, prostě, jo, jestli dorazí, jestli to ona skutečně dorazila do toho zákulisí toho jeviště a každému účinkujícímu vlastně popřála a poděkovala.
0: To bylo před produkcí nebo po produkci?
1: Vy
0: jste věděla, že tedy vzácným hostem je anglická královna. Jaké to bylo? Protože samozřejmě se snažíte ze sebe dostat všechno
1: pro každého. Aby to bylo
0: každého,
1: to nejlepší.
0: Ale přece jenom, když přijde její výsost, tak je to ještě něco možná navíc.
1: Ano, snažíte se, aby to bylo opravdu ještě hezčí, ještě lepší, ale v ten moment, když vlastně ten účinkující, já nevím, jestli zpěvák, artista, kdokoliv jiný na té scéně, tanečník, takže ten moment, když vstoupíte na to jeviště, se zaměříte, tam je to hlediště, kde je spousta vlastně, že jo, těch lidí, ale zaměříte se na sebe a v ten moment vám dává to myšlení prostě na ten výkon, abyste to udělala, jo, abyste to nepokazala, abyste to udělala, jo, ještě hezčí, ještě atraktivnější. Ale potom ta odměna na konci byla prostě třešnička do dortu. Tak jsme se těšili. A takže jako úžasný.
0: Tak, ale teď to důležité, tak Angeliko Lagronová, co vy máte na starosti, jak, kde vás uvidíme v manéži?
1: Takhle, já už jsem taková ta starší generace samozřejmě, takže já tu artistiku už jsem pověsila na hřebík a jelikož tu manéž nechci opustit ještě, pokud to možno, tak jsem se zaměřila vlastně na skupinku Papoušku Ara. Je to velice veselý, někdy to je trošku jako ostřejší.
0: Klovnou. A jsou třeba někdy náladoví?
1: Jsou, prosím pěkně. Teď se nám oteplilo vlastně při vystoupení. A ta část, když se oteplí, tak i jsem říkala, účinkující jako artista, když je to takový těžší to vystoupení, je to, tak se dokážete, musíte se nakopnout a dáte to. Ale ty zvířátka prostě tím pádem trošku zpomalí, že jo, dost takový ten klid a když se jim nechce, tak na vás koukají a prostě a ne, třeba teďka tancovat nebudu. A to mi začala dělat jedna, která mi tam hezky tancuje a teďka prostě na mě tak kouká, tak říkám, tak to asi dneska žádný taneček nebude. Tak hezky koukala. Takže dva dny jsme netancovali a ten třetí den, jako to například včera bylo poslední představení, takže se sama rozdováděla nějak a začala hezky tancovat. Tak říkám, dobrý, tak jako jsem byla spokojená, mě to taky hodně potěší, když to klapne všechno prostě a ty diváci se jim to líbí. Takže včera udělala taneček, takže je to takový náladový, no. Takže jen nenutíme, prostě když nechce, tak nechce. No a druhý den to zatancuje.
0: Akorát nesmí jít o živé vystoupení, jako na zkoušce, nebo když to cvičí, tedy se šprajcne, tak člověk řekne, no tak dobře, tak ne, ale potom, když
1: I na to vystoupení.
0: I na tom vystoupení.
1: I na to vystoupení.
0: Taky.
1: Lidi se zasmějí. Prostě ona kouká, ona to jako zkusí, jako vidí, že tam je ten náznak, že by měla se prostě jako vrtět sebou nebo co. A pak kouká a čeká. No, tak a prostě odejdu a jdu jinému papouškovi a ten to udělá něco jiného.
0: Ale tak zase je to takové kouzlo nechtěného. Určitě to obecenstvo to pochopí
1: ano,
0: a zasměje
1: to
0: se tomu.
1: Ano, určitě.
0: A papoušci mají své dny.
1: No, přesně tak.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou i nadále Angelika Legronová a Vanessa Legronová, maminka s dcerou, pokračovatelky rodinného cirkusu Prince. Ale teď se ještě zaměřím na vás, Vaneso, protože vy musíte být, vy jste hodně štíhlá, já tuším, že vy určitě něco provádíte se svým tělem.
1: Provádím. Jsem vlastně akrobatka, gymnastka a taky žonglérka. Žongluji s fotbalovými míčema.
0: S fotbalovými míčema?
1: Ano, takže takový jako menší fotbalista, dá se říct, ale jako nejsem jako fotbalista dobrý v tom, ale žongluji, takže jako to mi jde. A vlastně akrobacie, tam člověk musí trošku mít fyzičku a vypadat, aby to zvládnul, takže trošku jako se sebou člověk musí pracovat, aby to zvládnul, no. Mm-hmm.
0: No, vy se pohybujete nebo vy provádíte zvláštní akrobací na vzdušných šalách. Co to znamená? To se ověsíte, omotáte těmi šálami a děláte různé akrobacie?
1: Ano, vlastně vystupuji to s mojí sestrou. Máme duo a jsou to takové, když bych to popsala, látky visící a vy vlastně šplháte po nich a děláte takové jakoby triky a všelijaké pády, že se všelijak namotáte a třeba naše šapy to je 9 metrů vysoké, tak vy dokážete vylíst těch 9 metrů nahoru a pak jakoby se spustíte, ale musíte v tom mít nějaký, že jo, být jako uvázaná, když to tak řeknu, abyste nějak jakoby dopadla, že jo, někde a pak zase jdete dělat nějaký další trik, takže musíte vědět, co děláte, že jo,
0: přitom. Ale závratí, troufám si říct, netrpíte.
1: Jakoby, když jdete vystupovat jakoukoliv, myslím si, že to má každý akrobací, tak vy vypnete. Vy prostě vypnete, neregistrujete nic a jede, prostě ten člověk má zvláštní takovou jakoby schopnost, že on vypne a dělá to, co umí a prostě ví, že tam je nějaká zodpovědnost, takže prostě musíte být v tom a závratě nic, jako že by vám bylo špatně nebo takhle, to neřešíte.
0: No ale nějakou pojistku určitě máte, ne. Dole nějaká záchranná síť nebo něco
1: nic.
0: Není.
1: Při tomhle vystoupení vůbec nic není. Ono by to naopak asi i kazilo tu kvalitu toho vystoupení.
0: Počkejte, vy nemáte vůbec žádnou pojistku?
1: Ne, právě proto říkám, že musíte být sám jako zodpovědný za sebe.
0: Vaše maminka, která sedí vedle vás, tak pokyvuje
1: pojistku
0: hlavou.
1: Pojistku má moji maminku. Ta vždycky vzlíží a kouká se na nás. Jo?
0: Já bych očím, trnula u své dcery.
2: Ano.
0: Vy jste se nikdy nebála o svou dceru?
2: Ano.
0: Bála?
2: Ano.
3: Všechno kontrolujeme, já si to tak ještě jednou před tím vystoupením si to zhlídnu, zkontrolujeme, měníme technické věci, lana, prostě všechno, aby to mělo tu zodpovědnost a potom děvčata, no. Takže ty musí v ten moment, jak to říká dcera, vypnout a tam se prostě ten člověk jenom nabalí na to a musí udělat, i jestli je tam teplo, zima, jestli tam prostě je špatný vzduch, protože v těch výškách tam nahoře se špatně i dýchá. V ten moment on musí se uzavřít a prostě dá to jenom tomu, aby to udělal, aby to bylo 100%.
1: Prostě jdete tam s velkým respektem vůči sobě a všemu, takže já i sestra prostě to máme nějak nastavený, že vždycky jako než jdeme, jsme za oponou a než jako máme začít, tak si jako plácneme, dneska to dáme, vždycky to dáme každý den.

0: Hosty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou i nadále Angelika Legronová a Vanessa Legronová, maminka s dcerou. No, až mě z toho trošku mrazí, z toho vašeho vyprávění, protože představa, že visím hlavou dolů, zavěšená na šále a dívám se z velké výšky na obecenstvo, které se zatajeným dechem očekává, zdali to tedy zvládnu, tak to tedy je představa. My trochu představíme váš cirkus. Já, co vím, i podle vašich webových stránek nabízí moderní podívanou, balancování se sklem, nožní žonglování, hula hop show, ale i zvířata, lachtanici, zebry, velbloudy, papoušky, klokana, kozičky nebo prasátka. Ono toho je určitě ještě mnohem více.
1: Jsme velká rodina i se zvířátkama. Ale co se vlastně týče náš program, co vlastně cirkus nabízí, je i mimo to moderní laserová show. Na tu si hodně zakládáme a jsme na ní jakoby i pyšní, protože se to moc nevidí. Druhým jako bodem po laseru je asi naše lachtanice Steffi. Ta prostě rozdá pusu každému a je to taková naše láska.
0: No, já když jsem se dozvěděla, že tam máte lachtany, tak jsem se říkala, no pro boha, jak můžete cestovat s takovou lachtaní rodinou? To musíte mít nějaký velký bazén, ve kterém je převážíte.
1: Ano, ano. Vlastně mají návěs, speciální návěs, každý tam má bazén, mají tam své lehátko a když se přepravují, tak nesmí mít vodu, protože by se umlátili. Ale jak se dorazí na místo, tak automaticky hned už voda je zařízená, všechno, takže se napouští bazén, jak vnitřní, tak venkovní.
0: Já když vás teď tak poslouchám, když to všechno spočítám, jaká máte čísla, kolik tam máte zvířat, jaká zvířata, kolik vás na to je, na to starání, protože vy tam k těm zvířatům také musíte mít nějakého zoologa nebo někoho, kdo se o ně stará.
1: Momentálně máme vlastně dva ošetřovatele zvířat. No. Jsou to vlastně dva kluci, fajn kluci, baví je to, mají rádi zvířata, takže ty se vlastně starají o zvířátka, za co my vlastně musíme na ně i dohlížet, nemůžete vlastně nechat někoho cizího, aby se vám staral o vaše zvířata, takže vy vlastně strávíte ten den furt s nimi a říkáte jim, co mají dělat, oni když něco zjistí, že třeba něco blbě, tak hned přijdou, upozorní vás, jo, ptají se, co mají dělat a takhle. A vlastně pomáhají i bourat a stavět cirkusový stan, takže potom to je taková jejich druhá práce. A je nás dohromady asi 8.
2: No jsme dvě rodiny.
1: Jsme dvě rodiny.
2: A posláme ještě tady, já tam mám svoje rodiče.
0: Tak to znamená, když se staví stan, když se bourá stan, tak musíte, musí všichni pomáhat.
1: Všichni, ano.
0: To člověk musí být takzvaně postižený cirkusem. To, s tím už asi opravdu se člověk musí narodit.
2: Jste v tom zázemí. Vy vlastně nepřijdete do kontaktu, vy jste obklopen velkou rodinou. Velkou rodinou, která je celá cirkusová. Každý je zaměřený na něco jiného a vy od rána vlastně do večera máte jenom okolo sebe toto. Takže tam ani bych řekla, že se nedokážu představit, že bych byla něco někde, něco jiného jinde.
0: Našimi dnešními hosty dnes byly Angelika Legronová a Vanessa Legronová, pokračovatelky rodinného cirkusu Prince. Moc vám děkuji za váš čas, za takové příjemné nahlédnutí do vašeho nejenom profesního, ale i soukromého života. Ať se vám i nadále dobře daří, ať tradice cirkusu i nadále pokračuje, ať má své návštěvníky a budeme se na vás opět někdy těšit. Naslyšenou.
1: Moc děkujeme, naschledanou.
2: Moc děkujeme, naschledanou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A je docela možné, že už jste zvědaví, koho přivítáme v pondělním svátečním vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak bude to solistka opery divadla FX Šaldy Věra Poláchová. Věřte, nevěřte, prvními posluchači dnes známé sopranistky byla kdysi Plyšová zvířata. No a v té době ještě netušila, že vystuduje Pardubickou konzervatoř, po které nastoupí do divadla FX Šaldy v Liberci, kde působí dodnes. A dozvíme se tedy, jaké to je nastudovat roli Pamíny v Kouzelné flétně během 24 hodin, co jí dala titulní role opery Rusalka a proč nikdy nechtěla být zpěvačkou. To vše se dozvíte v našem pondělním svátečním vysílání po 11. hodině.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Babské rady.
1: Čas dovolených a prázdnin je v plném proudu a mohla by se hodit doporučení, jak si jednoduše i přehledně zabalit kufr. Co se týče oblečení, nebalte jednotlivé kousky izolovaně, ale vytvářejte promyšlené mikrokolekce. Každý svršek, který putuje do tašky, musí být 100% kombinovatelný s ostatními částmi vašeho letního dočasného šatníku. Základem úspěchu je držet se jedné neutrální barevné palety a vrstvit oblečení tak, aby z několika málo kusů vzniklo velké množství různých outfitů. Velkou úlevu přinese také změna techniky ukládání. Místo klasického skládání do komínků, oblečení rolujte do úhledných válečků. Tato metoda nejenže zabraňuje nevzhlednému pomačkání látky, ale hlavně uspoří místo a zvětší kapacitu zavazadla. Na dno ke kolečkům kufru dejte těžké a objemné věci, jako jsou boty nebo kosmetické taštičky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jste se přenesli v čase, zavzpomínali na dobu, když vám bylo 19 let. 19, o tom nám zpíval František Nedvěd ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A když už jsme u těch let, tak tu máme také jednoho oslavence. Stačilo pár scénaristických vtípků Zdeňka Svěráka v komedii Vesničko má středisková a z rostlináře Jaromíra se stala legenda. Představitel této role Oldřich Vlach dnes slaví 85. narozeniny a bude se vzpomínat. Nelijte to pivo z oken, nedávej si ty sirky zpátky do krabičky. No, nejde ani spočítat, kolikrát za život slyšel herec Oldřich Vlach podobné věty od lidí na ulici. A jak sám přiznává, repliky z filmu Vesničko má středisková se českému národu vryly hluboko do paměti. A přestože sehrál spoustu jiných postav, pro řadu diváků zůstane navždy hlavně rostlinářem Jaromírem. No a dnešní 85. kdysi přidal i jednu osobní vzpomínku na natáčení legendární komedie.
1: My jsme to točili v Křečovicích, to je rodiště Suka, kousek od Benešova, jezere Křečovice. A v podstatě štáb jsme měli v hospodě. A v té době se pila ta barac pálenka, taková ta umělá meruňkovice. A pan Hrušínský měl zakázáno pít. A Mencel nesnáší pití na place, to prostě nesnáší. A já jsem měl chvilku volna a šel jsem si tam teda tajně na panáka. A říkám tomu hospodskému, dejte mi tu barac jednu. A vidím, takhle se podívám a tam u té pípy stál pan Hrušínský. A tak na mě těma rybýma očima toužebně koukal. A mně to bylo blbý, tak říkám, pane Hrušínský, chcete taky panáka?
2: Tak říkám. Zakýval, že ano.
1: Jo, no, dejte panu Hrušínskému na mě. Hrušínský to vzal, jak prostě ponořil rty, objevil se tam Mencel. A hned viděl, která bije. A že je to ode mě. A před celou hospodou mě sepsul jak psa. Což na jednu stranu bylo správně, a na druhou stranu mě mohl vzít někam bokem a říct, hele, nedělej to. Ale před celou hospodou mě sepsul. Ale o tom nemluvím. A teď já pořád jsem čekal, že ten Hrušínský se mě zastane. Jako, že to chtěl. Ne. Tento cucal z rozkoší a jenom dělal. Jako mladý, to si holt musíš vyžrat sám. A ani to nezaplatil, já jsem to zaplatil všecko.
0: To by se ještě hodně dlouho vzpomínalo. Tolik tedy Oldřich Vlach, který dnes slaví 85. narozeniny, tak na dálku blahopřejeme. Ono těch blahopřání možná dnes bude více po 12. hodině. Je docela možné, že někdo 3. července má narozeniny, tak nejlepší důvod mu nechat zahrát něco hezkého. Bude u toho Filip Majsel v písničkách na přání, který to s vámi potáhne až do večerních hodin. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásný prodloužený víkend. Užijte si ho a v úterý naslyšenou.

0: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Bourací práce na mostě opět uzavřou kruhový objezd směrem k liberecké nákupní zóně. Domov pro seniory ve Stráži pod Ralskem před půl roku nedostává provozní dotace. Česká republika získala přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek a pátek je u nás polojasný až oblačný s teplotami do 23 stupňů. Začínají polední zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezký den přeje Hana Hopfoglová. Kvůli bouracím pracím na mostě na průtahu Libercem bude o víkendu opět omezený provoz na okružní křižovatce směrem k nákupnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. Omezení by dnes mělo začít v 18 hodin a potrvá do sobotních 8 hodin ráno a stejné bude i ze soboty na neděli. Bez uzavírky by nebyla zaručená bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, uvedl to ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut. Provoz domova pro seniory ve Stráži pod Ralskem není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu a nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Splátkový kalendář je do srpna. Liberecký kraj pro jistotu založil příspěvkovou organizaci, která by v případě nouze provoz převzala. Pokračuje hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat.
2: Dnes začala hlavní část sezóny jízd historických vlaků na jediné české ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harachovem. Na zubačce budou jezdit každý týden od pátku do neděle až do konce letních prázdnin. Podle Petra Prokeše, ředitele železniční společnosti Tanvald, která nostalgické jízdy připravuje, se návštěvníci mohou těšit nejen na pravidelné jízdy parních vlaků, ale také na návrat ozubnicové lokomotivy Rakušanka, tematické víkendy, historická vozidla nebo oblíbenou důlní železnici. Česká republika získala přes půl miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun, z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
4: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes je a bude polojasno až oblačno s odpoledními 20 až 23 stupni Celsia. Večer bude oblačnost ubývat na mnohých místech až do vyjasnění. Mírný severozápadní vítr bude později večer slábnout a biozátěž je dnes na stupni číslo 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na silnici číslo 15 mezi Stvolínkami a okružní křižovatkou do Kravař. U odbočky na Sezimky je na vozovce vysypané kamení a opatrně jeďte také po silnici třetí třídy v Křižanech. V prudké zatáčce se srazilo osobní auto s motorkou. Buďte na všech svých cestách opatrně a dobře dojeďte právě tam, kam potřebujete.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 12. Krásné poledne 3. července. Ano, 3. trojka, to je šťastné číslo. Pátek má také něco do sebe a to po všech stránkách slibuje hezký čas ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. O to hezčí, že jsou před námi písničky na přání. Tak tedy od této chvíle volejte a pište a já se na všechna vaše přání moc těším. Zdraví vás Filip Majsl.
1: Písničky na přání s Filipem Majslem.

0: Jane Kledecký, budu všechno, co si budeš přát a já budu hrát všechno, co si vy budete přát. Začínají nám písničky na přání. Do Českého rozhlasu Liberec pochopitelně můžete volat, soudě podle toho, že už nám tady bliká telefon. Víte kam? A pokud nevíte, tak telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. A nebo můžete jednoduše napsat e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a nebo SMS zprávu, tam je to trochu složitější, ale žádná jaderná fyzika, telefonní číslo 90 011 04 a tvar textové zprávy zahrajte Liberec, pěkně dohromady, potom mezera a potom následuje váš text. Nejlépe samozřejmě bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek. Filip Majsl vám přeje hezký poslech a moc se těším.
1: Já

0: Robert Kodym a PBH trochu začarovali, tedy Vanastovi věci začarovali, tohle bylo jejich kouzlo a jako mávnutím kouzelního proutku nám začínají písničky na přání a dnes je otevřeme telefonátem. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, pane Filipe, Prašárka z Liberce. Takže písnička bude pro všechny, úplně všechny lidičky, se kterými se dáváme rád. A známe se přes vás, přes rádio i vám, krásný víkend. Ale hlavně včera měla narozeniny kamarádka Dáša z Intru z Jamonce, co jsme spolu byli. Bydlí někde v Jirkově, v Chomutov, někde tam. Takže by letěla písnička až tam. Chtěla bych jí pozdravit a popřát hodně štěstí a zdraví. A chtěla bych pozvat na poslední možnou návštěvu galerie zdarma 6. července a od 13. července bude po dobu 3 měsíců galerie zavřená z technických důvodů pro návštěvníky.
0: No tak tedy v pondělí 6. července se všichni sejdeme v galerii Lázně v Liberci. Samozřejmě vaší kamarádce i my přejeme všechno nejlepší, konec konců ty moderní technologie umožňují poslat vysílání až do širokého dalekého Jirkova, případně Chomutova, tak tedy ještě jednou všechno nejlepší. Paní Šárko, vám krásný zbytek dne, vydařený víkend, ať se vám daří a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, vám taky.

Tady jsme se na 4 minuty ocitli na diskoscéně 90. let, to byl doktor Albana It's My Life, no a teď úplně přehodíme žánrové výhybky, protože nám napsal pan Petr a poprosil, abychom zahráli písničku pro radost, zapomenutou skladbu Hrací skříňka od Jiřího Maláska. Tady je.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho...

Jedna z těch, řekněme, mladších písniček Karla Gotta z roku 2014, Chci tě. No a co chcete vy? Samozřejmě písničky na přání. A tentokrát se podíváme do e-mailu. Napsal nám pan Petr, zahrajte paní Věře Dosemel na Letnou písničku od Jiřího Šlitra, co jsem měl dnes k obědu.

na fagot. Je, pane kaplane, kaplane Petře. A děvčata, umíte to? Už je to naposled?

si, představte si, co jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes v obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes v obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jet u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu ovařenou, jedli jsme ji smařenou. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím, se zelím.

kubánky maštěný, maště jsem jak praštěný. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Poslyšte a to jsem měl dnes k obědu.

No, tak tomu říkám oběd šampionů. Jiří Šlitr, co jsem měl dnes k obědu? Po takové vydatné stravě by člověk trpěl gastroparalýzou minimálně týden. My máme minutu před půl jednou, samozřejmě k vašemu obědu dobrou chuť a k tomu dáme ještě jednu písničku na přání, jako takový desert, který ještě jednu. Máme jich před sebou ještě spoustu, ale teď si dáme jednu příjemnou, řekl bych, hraní, o kterou si napsal pan Miroslav. Chtěl bych tímto poprosit o zahrání písničky Jednou ráno od skupiny Buty, speciálně pro mého syna Matýska, aby si ještě lépe užíval prázdnin.

Pozdrav z Ostravy, skupina Buty, jednou ráno. Každé odpoledne vám samozřejmě v Českém rozhlase Liberec splníme hudební přání, v sobotu a v neděli navíc ještě v podvečer, a to vždy na telefonním čísle 22 155 37 22, případně na e-mailové adrese zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Tu e-mailovou adresu využíváte poměrně hojně, třeba Jan Sklatov nám napsal. Já bych chtěl zahrát písničku Dalibor Janda, Jahodový koktejl, a písnička bude pro všechny posluchače.

Písnička k létu, jak udělaná, jahodový koktejl a Dalibor Janda. My budeme pokračovat samozřejmě dál v Českém rozhlase Liberec, dál budeme plnit vaše hudební přání, tentokrát nám napsala paní Věra. Prosím o zahrání písničky od Lucie Bílé, Tygřice, a písnička je pro kolegyně z Pasek nad Jizerou. Užijte si krásnou celozávodní dovolenou. To samozřejmě přejeme také, nicméně Tygřice vás na tu dovolenou nedoprovodí. Hledal v archivu všechna nejzazší a nejtemnější zákoutí jsem prohledal a Tygřici jsem nenašel, a tak snad vám udělá radost náhradnice Lucie Bílá, čarodějnice.

Lucie Bílá čarovala a snad všem, kteří se chystají v pasekách nad Jizerou na celozávodní dovolenou, přičarovala krásné léto. No a my budeme pokračovat dál v písničkách na přání. Napsala nám další ze stálic našeho vysílání, obzvláště pak písniček na přání paní Hana, a uvádí: dnes jsem nechala výběr písničky na svých dětech a jelikož se jim do stanoveného času nepovedlo dohodnout, tak už to u těch dětí bývá, tak zůstaneme samozřejmě u roku a zahrajeme jim To máme mládež. Jinak všem doma děkuji za přání k narozeninám, ale tady měl někdo narozeniny, tak paní Hano, i od nás vše nejlepší.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příjemné osvěžení ze Švédska, tedy hudební osvěžení. Kapela Roxette, Maria Fredriksena, Per Gessle, Dressed for Success. Máme minutu po 3/4 na jednu. Písničky na přání v Českém rozhlase Liberec ještě zdaleka nejsou u konce. A my pokračujeme telefonátem. Krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, Filipko, a vás pozdravím do rádika a písničku nebudu to zdržovat a písničku pošlu pro úplně všechny posluchače Českého rozhlasu. Mají všichni krásný víkend, teď taky v rádiku, všechny tam pozdravujte.
0: Určitě vyřídím. Paní Boženo, vy určitě dnes nestojíte v okně, takže máte horší signál.
1: Ježiši, no já nevím, co to tady
0: telefon. No, nevadí. Je to výborné, no důležité je, že jsme vybrali písničku Miroslav Ducháček, Černé oči máš jen jednou. Pokud je to všechno, tak vám paní Boženo přeju krásný zbytek dne, úžasný víkend, užijte si ho a budu se těšit zase příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Tak vám přeju krásný den, krásný víkend všem a naslyšenou, taky se budu těšit brzy.

Jeden z těch hudebních kousků, které se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec objevuje velmi vzácně. Miroslav Ducháček, Černé oči máš jen jednou. My už pomalu ale jistě završíme ty dnešní písničky na přání, a to písničkou, kterou vybral pan Vláďa, Eva Farná na ostří nože. Tahle písnička je určená pro paní Hanu Míšovskou do Vratislavic s přáním hezkého dne.

Velice povedená písnička Evy Farné na ostří nože nám uzavřela dnešní písničky na přání 6 minut před 13. hodinou. Právě za těch 6 minut vás čekají zprávy, ty pro vás dnes chystá Hana Hausvoglová a pak budeme pokračovat, a teď jsem opravdu zmateně hledal ve scénáři, čím to vlastně pokračujeme, a my pokračujeme pořadem Vesele a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou na téma zmatenost. To se docela hodí. A já se na vás budu opět těšit po 14. hodině. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec. Krásné odpoledne.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanův statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanovstatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Porota amerického soudu rozhodla, že ke smrti podnikatele Petra Kellnera vedlo i zpoždění záchranné akce. Autobusové linky v Jablonci nad Nisou začaly jezdit v prázdninovém režimu. Hygienici kontrolují letní dětské tábory. Polojasno až oblačno a až 23 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké páteční odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Porota soudu v americkém Anchorage jednomyslně rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Po pádu vrtulníku na Aljašce byl Petr Kellner prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem. Soudní verdikt podle právníka rodiny jednoznačně potvrdil řetězec selhání tří společností. Poskytovatele heliskiingu, provozovatele helikoptéry a průvodcovské firmy. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun. V Jablonci nad Nisou začal fungovat letní režim městské hromadné dopravy, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Aktuálně nejezdí školní linky a taky linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšeně. Na ostatních linkách nejezdí o prázdninách spoje označené čísly 40 a 44.
3: Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113, linka číslo 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Jablonecká dopravní ji tam v červnu testovala. Na rozdíl od zbylých oblastí sloužila primárně pro svoz dětí do školy a ze školy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Se začátkem letních prázdnin zahájila liberecká krajská hygienická stanice kontroly dětských táborů. Hygienici přitom vycházejí i z letošní novely zákona o hygienických požadovcích na zotavovací akce pro děti. Čeho se změny týkají, říká ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže liberecké krajské hygienické stanice Kateřina Hochmalová.
4: Vybavení lékárničky, potom v tom provozu stravování, dále to jsou změny v tom technickém zabezpečení táborů, vybavení umývárnami, toalety, jak jsou vybavené, požadavky jsou stejné, ale vlastně se některé více zpřesnily a některé se částečně rozvolnily.
2: Nově tábory nemusí mít například konkrétní počet toalet na dané množství dětí. Lidé na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům poslali přes 2 miliony 600 tisíc korun. Původní cíl byl 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den, vyplývá to z informací na webu z Nesnáze 21. Spolek tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory.
0: Počasí.
2: Odpoledne bude nadále polojasno až oblačno a naměříme 20 až 23 stupňů. Fouká mírný severozápadní vítr, který bude večer slábnout, a to se také obloha úplně vyjasní. A biozátěž je dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Doxech je kvůli špatnému stavu vozovky uzavřená část Nerudovy ulice od železničního přijezdu k odbočce do Luční ulice. Mohou tam vjíždět jen rezidenti a sanitky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. vesele a zdravě.
5: Tak jsme připraveni do vysílání opět, Patrik Rozehnal.
6: Přemýšlím, možná Terezie, nebo... A kolikátýho vlastně dneska je?
5: Ale, paní doktorko, na vás už to taky leze. Trochu zmatená.
6: Kapku, ano.
5: Tak snad jenom zmatenost a ne žádná jiná choroba. Jsou tři věci, které jsou na Alzheimerovi nejlepší. Víte to?
6: Netuším.
5: Tak za prvé, každý den poznáváte nové přátele.
6: A?
5: Za druhé, můžete se smát stále starým vtipům.
6: Ale to dělám, to už dělám.
5: A za třetí, každý den poznáváte nové přátele.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem. Nosím černý brýle.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějakou formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na delší dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba... A pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je teda
5: život.
0: Nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budeme hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak nebo to
0: jsme
2: není
0: netušili,
2: ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů, ano, kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco netuší. Takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže, co mi řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo co
2: stres,
0: to je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim a to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala a pak zjistím, že je mobil v lednici, že
0: kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a po každé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kde na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kde tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium, ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá zase i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak holt voláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost. To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batohy.

0: každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajdamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment a třeba to pořád opakuje dokola a nějakým způsobem to má fixované, ale on vlastně přesně ví, že něco nenávidí nebo někoho nenávidí. Je si toho vědom a je si toho vědom dlouhodobě. U té schizofrenie tam bych opravdu doporučila tu diferenciální diagnostiku svěřit do ruky psychiatra, protože to takhle jako doma nepoznáme. A jedna z věcí, která je velmi důležitá u těch psychiatrických diagnóz, prostě tomu člověku chybí náhled. Čili když bych chtěla od sebe odlišit někoho, kdo

0: někoho šíleně nenávidí a teď paní pravděpodobně komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa. Jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
1: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
0: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
1: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veselé-zdravě.cz.
0: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
1: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě dnes na téma zmatenost, problémy tedy, kdy se necítíme úplně komfortně, že ano. Víme, co děláme, proč to děláme, nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě jednou poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: Stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. mě to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: Paní, to
1: takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem si vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... To je
0: prosím, takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio
0: rozumíme.
1: Vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to nevím.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po
0: se.
1: Vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teďko v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den.
1: Ano.
4: Tak si to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, jako, že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na
1: ano.
4: něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající ano. demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu.
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdomlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdomlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jan Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamlová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky.
1: No, se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: na
1: preventivní prohlídce.
2: Jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, a ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepozná a podobně. A ten
3: To spíš někdy prostě ta paměť, ona říká, že to prostě jako vidí, to je, ale nemůže si vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat, týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: Ona si právě přečetla na internetu, že má 2 roky života.
2: Ale ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemásne, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano. Existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká a díky díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoliv říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden. A ono se to vštípí.
0: Tak. Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu. Čili podle příčiny se dává
0: léčba. A s tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj. Radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuji všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770, nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Platbu kartou v zahraničí může prodražit nevýhodná konverze měny, varuje Česká bankovní asociace. Pohonné hmoty se začátkem prázdnin zdražily. Pečovatelská služba v Chrastavě bude od ledna fungovat i o víkendech a svátcích. A sobota bude polojasná, postupně oblačná, s teplotami až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hana Foglová přeje hezké odpoledne. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Pokud někdo na terminálu upřednostní možnost zaplatit v českých korunách, může přeplatit kvůli nevýhodnému kurzu. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je zřídit multiměnový účet, který nabízí většina velkých bank v České republice. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Lexnerová.
2: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
0: S počátkem prázdnin i v Libereckém kraji mírně zdražily pohonné hmoty. Průměrná cena benzínu 39 korun a 17 haléřů je u nás nad celostátním průměrem. Cena nafty 35 korun a 35 haléřů je v průměru nižší. Nejlevnější paliva v rámci kraje jsou na Českolipsku, za benzín platí nejvíc řidiči na Jablonecku a nafta je nejdražší na Liberecku. Město Chrastava od ledna rozšíří provoz pečovatelské služby na víkendy a svátky, informovalo o tom město na svém webu. Službu posílí dvě další pečovatelky. Roční náklady víkendového a svátečního provozu budou podle starosty Chrastavy Michála Canova ze Starostů pro Liberecký kraj víc než 1 milion 200 tisíc korun. Změnou chce radnice zlepšit dostupnost terénní péče pro lidi se sníženou soběstačností.
3: Rozšířením pečovatelské služby radnice reaguje na rostoucí potřebu terénní péče mezi obyvateli. Každodenní provoz má pomoct zejména seniorům a lidem, kteří potřebují pravidelnou pomoc při běžných činnostech. Díky rozšíření služby budou moct déle zůstat doma a nebudou se muset stěhovat do domova s pečovatelskou službou nebo domova seniorů. Z Chrastavy Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů sobě a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně převáží polojasno a v severní části kraje bude oblačnosti víc. Teploty v noci poklesnou mezi 13 a 10 stupňů. V sobotu bude nejdřív skoro jasno až polojasno, od severu až oblačno a postupně se na většině území našeho kraje bude více zatahovat. Během večera se může přidat slabý déšť nebo přehánky. Teploty zítra stejné jako dnes, 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: S omezením počítejte v Turnově, kvůli stavbě je uzavřená křižovatka ulic Šlikova a 1. máje. Toto omezení by mělo trvat do 7. července. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné páteční odpoledne a samozřejmě pohodové, víkend se pomalu před námi otvírá. Možná, že už ve vás obcují romantické můzy a jak by se vám líbilo třeba zítra ráno koukat na východ slunce z vrcholu Sněžky. No nejsem si úplně jistý, že by se vám to líbilo, protože slunce vychází ve 4 hodiny a 50 minut, takže byste si museli přivstat. Já osobně bych se raději podíval na ten východ slunce třeba 1. ledna. To totiž slunce vychází nejpozději, minutu po 8, ale zase na druhou stranu po silvestrovské oslavě, i to má své stinné stránky. No a zrovna vidět východ slunce z vrcholu Sněžky je společný cíl všech, kteří se dnes chystají na tradiční 50-kilometrový pochod z Dolní Kalné. Tato akce se koná už po 60. a my vám za pár minut nabídneme vzpomínky pamětníků. Pak se s Janou Švecovou podíváme na Kulturně bez bariér, což je projekt, který několik let přivádí za dlouhodobě nemocnými pacienty nemocnice a zdravotnických zařízení Známé umělce. Se zámeckým létem navštívíme další zámek v České republice a s dětmi v anketě pak cirkus. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: Na svých přijímačích stále ladíte Český rozhlas Liberec, určitě nejlépe z ještěcké frekvence 97,9 FM. Máme 14 hodin a 13 minut. Noční dálkový pochod za východem slunce na Sněžku se letos jde už po 60. Účastníci vyrazí v podvečer od Sokolovny v podkrkonošské Dolní Kalné na 50 kilometrů dlouhou trasu. Akci každoročně chystají členové jednoty Sokol a s nimi i desítky dobrovolníků. Mezi nimi jsou i ti, kteří šli pochod před 60 lety poprvé.
1: V 17 letech a vzali jsme kurz, tamhle je Sněžka, takže jdeme, tak jsme šli ke křížku a po poli a po louce.
2: Zdena Marková, seniorka, cesta byla hodně dobrodružná.
1: Byla, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme, ale věděli jsme, že se chceme podívat na Sněžku a že chceme vidět východ slunce.
2: Kdo všechno šel? Byli to takoví ti místní nadšenci?
1: Pan učitel s paní Drahoňovskou, moji rodiče šli oba dva, pak tady, co jsme se tak pozbírali, co jsme se znali, tak jsme se sešli.
2: Miroslav Marek
3: se vymyslel, že to bude za východem slunce, aby to mělo nějaký jakýsi ráz, a vylepil se plakát a přihlásilo se vlastně 49 lidí, 50 se jich nesehnalo, ten jeden nám chyběl, ale byli to vlastně všechno lidi z Dolní Kalny. Plus tam byli asi dva nebo tři, kteří tady byli, nebo přijeli na prázdniny.
2: Organizace toho prvního ročníku nebyla nějak náročná?
4: Moc ne, akorát tam jsme laborovali, ne podle azimutu přesně, ale tou přímou trasou a teď, kde jsou nějaké cesty, aby jsme nešli obilím někde přes pole.
2: Vysvětluje jeden z hlavních organizátorů Jiří Drahoňovský, jak ty přípravy vypadají teď.
4: Co jdou ty turisti? Tak nejhorší úsek pro ně potom je ze Sněžky údolím Bílých Holabe, kde je to kamenitý, je to chodníček pěkný, ale je to horský kamenitý chodníček a jináč vlastně ostatní je po pěkných cestách.
2: Na co by člověk neměl zapomenout vzít si sebou?
1: Určitě baterku, něco málo k jídlu a hlavně pláštěnku. Ta tě zachrání i před deštěm, i před chladem, protože když se pak jde nahoru a čepici.
4: A ráno před východem slunce potom ono se vždycky ochladí, takže vážně, když je odpoledne 25-30, takže počítat s tím, že tam bude kolem 5 stupňů. Někdy k nule.
2: Všichni účastníci pochodu věří, že se počasí vydaří a uvidí krásný východ slunce z Dolní Kalné. Na Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hello.

zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Páteční odpoledne vám 8 minut před půl třetí na vlnách Českého rozhlasu Liberec zpříjemnil Miraj. Udělat si fotku se známým umělcem a naslouchat jeho vyprávění z bezprostřední blízkosti. To, co se málo kdy podaří návštěvníkovi divadla či kulturního zařízení, zažili předevčírem pacienti spinální jednotky krajské nemocnice v Liberci. Lidé, kteří po úrazu míchy nebo v důsledku vážného onemocnění zůstávají mnoho měsíců nebo i doživotně upoutáni na vozík či lůžko, se ve středu setkali s hercem Hynkem Čermákem. Umožnil to zájem nemocnice o projekt Kulturně bez bariér a na místě byla i naše reportérka.
1: Pana Čermáka si vážím za jeho role. Přijde mi, že i svým vystupováním funguje jako férový člověk. Tuším, že za sebou taky bude mít zajímavý životní příběh. Určitě může přinést tímto sdílením spoustu zajímavého.
2: Říká Martin Bolek, který s ostatními pacienty na vozíku nebo lůžku netrpělivě čeká na známého herce. A ten už mezi tím usedá mezi nimi.
3: Jak se máte?
4: Těžká otázka.
5: Dvakrát v životě jsem taky byl v nemocnici a nevypadalo to se mnou vůbec dobře, takže si dovedu představit, co ty lidi prožívají. A vím, že pro mě v té nemocnici, když už jsem si mohl potom dovolit vstát a jít si třeba jenom natočit kafe z automatu, tak to pro mě byla mimořádně skvělá záležitost. Takže já si dovedu představit, v jakém stavu jsou lidi, kteří jsou v nemocnici delší dobu a že opravdu je může skutečně potěšit to, že si pokecají s někým, kdo je takzvaně tam venku.
2: Za projektem, který

0: udělat i pro jiný zařízení. Začínali jsme tady u nás a teďka jsme se rozmístili i na celou Českou republiku.
1: Do krajské nemocnice v Liberci jezdí známí umělci besedovat s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty chirurgie, onkologie, oddělení následné péče a právě spinální jednotky. A staniční sestry Aleny Kyriánové jsem se zeptala, jak mohou podobné akce, které nejsou čistě zdravotního nebo terapeutického zaměření, pomáhat právě pacientům zdejší spinální jednotky.
2: No i tyto programy jsou terapeutické, protože všechno, co se vymyká běžnému chodu nemocnice, tyto pacienty neskutečně povznese dál. Vidí, že můžou na takové akce. Lidi teda samozřejmě jezdí za nimi, ale vidí, že to jde i na lůžku, na vůzíku.
1: Nejsou odsouzeni k izolaci.
2: Ano, přesně tak.
3: A rozhovor s hercem Čermákem si můžete na vlnách Českého rozhlasu Liberec poslechnout už v pondělí.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ano, windsurfing, to jsou radovánky, kterým se samozřejmě můžete věnovat během horkých prázdninových dní. A další radovánky pro vás mají v rámci 18. křižanského mejdanu už zítra. V Křižanech pořádají spolu s SDH Křižany tradiční festival hospodských kapel a vy se zítra můžete těšit třeba na Vobuty z Hrádku nad Nisou, Krávy bez medu z Chrastavy, Blues Apples z Jablonce nad Nisou a nebo Lesiho oheň přímo z Liberce, tedy nabitý program na zítřek. Hezky se bavte.
1: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Poslední pohody od Dalibora Jandy v Českém rozhlase Liberec. Pokud rádi navštěvujete zámky, určitě jste si oblíbili i naše zámecké léto. Každý den vás zveme na jeden z našich zámků a navíc můžete každé všední dopoledne krátce před 10:00 soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. S průvodcem zámeckým létem Františkem Kinským se právě teď vydáme na další památku.
1: Zámecké léto.
2: Naším cílem bude barokní stavba s arkádovým dvorem a oválnou převýšenou kaplí ležící na Opavsku, zámek Kravaře. Od roku 1920 patřil státu, který tam tehdy zřítil školu pro hospodyňky. Do současné expozice vás pozve Iva Havlíčková.
3: Na zámku v Kravařích mě vítá Silvie Hříbková, vedoucí oddělení kultury města Kravaře. A my jsme hned zamířili do té hodně cenné a krásné části Kravařského zámku. Jsme v kapli.
4: Ano, jsme v zámecké kapli a je to vlastně jediné místo, které nám ukazuje tu krásnou výzdobu barokní, protože zámek v roce 1937 vyhořel. A my vždycky říkáme jako takovým zázrakem jediné místo, které nebylo porušeno tím požárem, byla zámecká kaple a my jsme do ní právě vstoupili. Je zasvěcená archandělu Michailovi, kterého tady vidíme téměř všude.
3: A nedávno zrekonstruovaná obrovská freska.
4: Nástropní fresku jsme restaurovali. Ten čas letí, tak je to v roce 2020 a hlavním motivem je na nebevzetí Panny Marie, kterou vidíme na středu úplně nahoře kolem zástupy andělů. Vidíme tam i vlastně božskou trojici a veškeré apoštoly. Jsou tam alegorické výjevy světadílu. Takže je opravdu tady na co koukat. Takže hlavu nahoru a povídání na poměrně dlouho. A myslím si, že díky tomu restaurování jsme dali té fresce zase takovou tu původní krásu té barokní malby.
3: Takže pícha Kravařského zámku.
4: Tady to mám ráda moc, má to tu svoji energii.
3: Zavřeme vstup do kaple. Kam se teď vydáme, paní Hříbková?
4: No, teď budeme procházet vlastně nádvořím, kde můžeme koukat na tu architekturu toho baroka. A my teď můžeme jít buď do stále zámecké expozice, nebo si můžeme projít takovou hezkou výstavu, výstava historických kočárků a panenek. No a nebo si můžeme zajít do zámecké kavárny, a nebo se projít do parku, jo.
3: Tak pojďme třeba za nějakým zajímavým exponátem se podívat do patra zámku. No my procházíme tou částí, která přibližuje život lidu tady na Hlučínsku. Zemědělský kraj, ostatně i název Kravaře o tom svědčí.
4: Zároveň koukneme i, jak mohla vypadat škola v té době, kdy tady fungovala, myslím, hospodinsko-hospodářská škola, která se otevřela v roce 1921 a vlastně byla tady do té doby, než zámek vyhořel.
3: A ještě procházíme tou expozicí pokoj, jak kdysi bydlela šlechta tady na zámku.
4: Největší rozkvět měl v tom 18. století, kdy tady přišli Eichendorfové, kteří potřebovali pro svůj život jako reprezentativnější prostory, tak nechali dostavit původní panství do toho vrcholně barokního slohu. A tady máme ukázku, jak asi mohli žít Eichendorfové tady u nás na zámku. Takže veškerý nábytek, který zde vidíte, je z období baroka.
3: Zapůjčené věci ze Slezského zemského muzea.
4: Ano, a poslední část vlastně prohlídky je věnovaná Michalu Sendivojovi. Byl to velice známý alchymista a k tomu se váže taková velká pověst k zámku, že nechal ulít 9 zlatých kačen, které jako schoval tady po zámku. 4 údajně tady jsou ještě někde jako ukryté, takže asi bychom měli kopat. Abychom našli ty zlaté kačeny, abychom mohli i dál rekonstruovat a upravovat zámek. No. Tady máme zrovna fotku Michala Sendivoje, kterou jsme nechali rozpohybovat.
3: Možná vypráví
4: něco, jak to udělal s tou transmutací, teda přeměnu olova ve zlato.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kravaře si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Trocha letního reggae ze zamlžené a deštivé Británie, UB40 na vlnách Českého rozhlasu Liberec 9 minut před 15. hodinou. Je to fenomén, který z dnešního světa mizí, tedy ne to reggae, ale cirkus. Před 135 lety, 3. července 1891, se narodil Karel Kluckský, artista a drezér koní, který založil slavný cirkus Kluckský. Dnes se názory na existenci a působení cirkusů v dnešní době ve společnosti hodně různí. Pravdou je, že když se na nějakého dítěte, tedy nějakého dítěte zeptáte, výsledky by asi vypadaly jinak. Děti určitě cirkus vnímají jiným úhlem pohledu než dospělí, tedy pokud cirkusové představení vůbec někdy zažili. Ale teď jim dáme slovo, ptala se redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je cirkus?
2: Cirkus je takový stan, který, že tam jsou lidi a sednou si, koukají se, můžou tam jíst popcorn, no a dívají se a je tam lev a takhle drží takový kruh a ten lev ho přeskočí. To je cirkus.
3: Je to takový stan a je plný zvířat. Jsou tam třeba medvědi, sloni, velbloudi, koně, psi.
4: Třeba tam žijou kobry.
1: Co je tam nejvíc legrační?
2: Já vím. Tam je nejlegračnější klaun.
3: Na jednoho pána vysypal klaun popcorn.
1: Jak se jmenuje pán, který pracuje s tygry?
3: Krotitel.
1: A je to nebezpečná práce?
3: Jo, je, protože tygry jsou divoký a může je i sežrat, poškrábat, může je i skrotit, aby byli hodní, aby se spolu kamarádili.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
6: Dnes ráno, když bylo půl

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: Jmenuji se David Smetana a zvu vás k nám na Smetanu statek u Hradce Králové na samozběr česneku. V sobotu poslední šance. Nad 20 kg sleva 20%. Mrkněte na web smetanustatek.cz nebo volejte 777 74 14 74.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021 podal státní zástupce obžalobu na 3 lidi a jednu firmu. Bourací práce na mostě opět uzavřou kruhový objezd k liberecké nákupní zóně v Růžadole. Trojici důležitých výročí v Jablonci nad Nisou připomíná nová výstava a zítra čekáme nejdřív polojasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Hanna Hopfoglová přeje hezké páteční odpoledne, začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října roku 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu roku 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Kvůli bouracím pracím na mostě na průtahu Libercem bude o víkendu opět omezený provoz na okružní křižovatce směrem k nákupnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. Omezení by dnes mělo začít v 18 hodin a potrvá do sobotních 8 hodin ráno. Stejné bude i ze soboty na neděli. Bez uzavírky by nebyla zaručená bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem, jak říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Máme v tuto chvíli odbourány obě dvě římsy, to znamená dneska už vidíme skrz most do ty dutiny a začínají práce jak na zaměření průběhu výstuže, tak přípravné práce na tom dodatečném předpětí.
3: V centru Jablonce nad Nisou připomíná důležitá výročí města panelová výstava. Všechna končí číslicí 6. Výstava bude až do konce září k vidění v Podhorské ulici u Eurocentra. Připomíná mimo jiné 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město.
5: S událostmi, které končí číslicí 6, se lidé můžou seznámit celkem na 12 panelech. Uplynulo 670 let od první zmínky o Jablonci nad Nisou, 160 let od povýšení Jablonce na město a 120 let od udělení městského znaku. Výročí si město připomíná po celý rok. Lidé si například můžou na své zahradě vysadit výroční jabloň. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Interpol pátrá po 39-leté Anastasii Berezovské z Ukrajiny. Mezinárodní policejní organizace o tom informovala na svém webu. Žena je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monaku. Exploze tam vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolájeva a jeho partnerku. Lehčí zranění utrpěl jejich 13-letý syn. Podle monacké prokuratury byla Berezovská v přestrojení za muže a žije v Německu. Z Monaka zmizela přes Francii a Itálii. Úřady také pátrají po možných komplicích.
2: Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno, po půlnoci převážně polojasno. Sobotní ráno a dopoledne bude slunečné, v severní části kraje bude víc oblačnosti, postupně se ale bude zatahovat na většině míst našeho kraje a odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: S omezením počítejte v dolním centru Liberce v zatáčce u Balonu, tedy na začátku jednosměrné Lipové ulice, stojí poruchané nákladní auto. Opatrně jeďte po silnici 1/35 ve směru z Turnova do Liberce, protože kousek před sjezdem na Jeřmanice, to je sjezd číslo 29, je na vozovce kbelík. A policisté vyšetřují nehodu dvou osobních aut na silnici číslo 13 v Mníšku. Stala se mezi kruhovým objezdem a odbočkou do Luční ulice. I tam jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A přejeme vám také krásné a pohodové páteční odpoledne. Co nás čeká dál, to je víceméně jasné, dalo by se říci, že to je jasné jako vyleštěné sklo. Právě sklu se totiž v první polovině hodiny budeme věnovat. Nejprve se podíváme na Českolipsko, kde začal první ročník sklářského sympózia Glass Jam 2026 a pak nás regionální stopař pozve na vernisáž výstavy 70 let hutního tvarování skla v Železném Brodě. A v druhé polovině hodiny se pak podíváme do Karlových Varů, kde začíná jubilejní 60. ročník filmového festivalu s hollywoodskými hvězdami v čele s Dustinem Hoffmanem. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 12 minut po 15. Příjemné páteční odpoledne a vy si ho ještě můžete zpestřit. Nové sklářské sympozium Glass Jam 2026 právě dnes začalo ve Skalici u České Lípy. Přehlídka má mimo jiné propojovat umění, design a tradiční sklářské řemeslo a ve vysílání teď vítám uměleckou designérku Vandu Solík-Valihrachovou, která nám řekne víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne přeji.
0: Tak na úvod prozraďte, co bylo důvodem vzniku nového projektu a kolik účastníků na sympozium přijede?
1: No, takhle to řeknu. Před rokem jsem byla na svatbě kamarádce, která je z Moravy a já jsem tam studovala vlastně střední školu a potkala jsem tam svý přátelé po 15 letech, kteří pořádají podobný sympozium jako, jenom jako umělecký ve skle a taky vlastně různé obory. A to mě tak nějak inspirovalo, protože jsem teďka žiju tady v severních Čechách a pracuji se sklem, pracuji pro Lasvit 10 let. A mám trošku už plný zuby práce za počítačem, takže jsem chtěla spíš jakoby zkusit něco přímo s lidmi a nějakým kolektivu a takhle. Zábavnou formou, jako i spojenou s hudbou, proto se jmenuje Glass Jam. A je to vlastně jam ještě kvůli tomu, protože to je vlastně propojení těch různých oborů, takže je to taky jamování a vlastně v závěru spojený s tím sklem, že každý z těch různých umělců má jiný přístup a jsem zvědavá, co vytvoří vlastně z toho skla, ke kterému oni nemají zase takový vztah a ten se tady naučí. Takže tak.
0: Když už jsme nakousli to téma těch účastníků, ano.
1: 18 účastníků se zúčastní, tak.
0: No a zmiňte nám některá zajímavá jména těch letošních účastníků.
1: Jo, tak z regionu tady je známý Ricardo Hojnev, který pochází z Rio de Janeiro, takže takový jako exotický typ. Dále kurátorem i účastníkem bude Paolo Macho, který je učitelem na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Dále je moje taková spoluorganizátorka, který moc děkuji, protože vlastně původně to mělo být takový jako malý komorní a v závěru to bude trošku asi větší. Takže Míla Žíla, kolegyně z Lasvitu, taky bývala. A Jíťa Trčková, to bych taky chtěla poděkovat, je zase produktový designér, pracuje pro MMSIT, městský mobiliář. A dále tady ještě bude Jára Šára, ten je tady z regionu, známý rytec, který vyučuje rytinu i v Ázii. A třeba ještě Pavlína Šváchová, dcera tady majitele pana Šváchy, teda pardon, ona je manželka. Tak snad se netoto.
0: No tak nakonec jsme si ty příbuzenské vztahy ujasnili.
1: Ano, příbuzenské vztahy.
0: Vy jste zmínila, že se jedná vlastně o jam, to jste zdůraznila, tak jaký program je připravený pro veřejnost a kdy může sympozium návštěvník navštívit?
1: No, tak momentálně teď se tady začínají sjíždět, takže začíná ode dneška a bude do pátku. A dny otevřených dveří by byly od zítra, takže od 4. do 8., aby jsme potom 9. mohli mít klid na instalaci a v pátek je vernisáž ve sklárně u Novotný Glas. A ještě bych chtěla upozornit na úterý, kdy bude 7.7., taková větší akce na vedlejší kolej v Novém Boru, kde budou účastníci se i prezentovat za takovou zábavnou formou a potom to zakončí DJ Hey Emil, takže to bude i s nějakou hudbičkou.
0: Říká umělecká designérka Vanda Solík-Valihrachová. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se sympozium vydaří a budu se těšit zase příště naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: zprovoznění první železnobrodské sklářské hutě uplynulo 70 let a právě toto výročí připomíná nová výstava v Městské galerii Vlastimila Rady v Železném Brodě, na kterou nás ještě před vernisáží zavede regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze Železnobrodské městské galerie, kde už je výstava připravena. A já jsem se sem před vernisáží samozřejmě vloudil díky Petře Vejralové, ředitelce Městského muzea, a okukaju tady nejenom dokumenty mapující těch 70 let hutního tvarování skla v Železném Brodě, ale také a vlastně především ty nádherné kousky, ty výrobky, které tady vznikly. On je to vlastně průřez celou tou historií.
2: Ano, částečně ano, ale z prostorových důvodů jsme úplně nemohli vyprázdnit celý depozitář, takže jsou tady tak vybrané takové zajímavé ukázky.
1: Tak ono určitě by se sem všechno nevešlo, a aby ten prostor dokázal v jedné lince zmapovat těch celých 70 let, by bylo potřeba toho mnohem víc. Nicméně ty kousky, které tady jsou opravdu velice zajímavé a vlastně ukazují ty jednotlivé různé etapy.
2: Určitě taková jako velká zajímavost je vlastně taková sbírka školního skla ze 30. let 20. století, které tady vzniklo ve sklářské škole ještě předtím, než tady byla postavena opravdu ta velká huť. Takže už ve 30. letech experimentovali s nějakým hutním tvarováním, ale byly to takové jako spíš dekorativní věci.
1: A ta první velká huť byla kde?
2: Ta teda shodou okolností byla taky ve sklářské škole, protože tam byl proto prostor a vlastně i to zázemí technické, i to odborné, i výtvarné. Takže ve spolupráci s tehdejším národním podnikem Železnobrodské sklo ředitel Jaroslav Brichta vlastně si vyprosil, aby ta školní první huť vlastně vznikla ve škole. Ale neprovozovala ji škola, ale provozovala ji Železnobrodské sklo.
1: A v ŽBS, v Železnobrodském sklu, vlastně vzniklo nejvíc těch hutně tvarovaných figurek.
2: Určitě. Ono, ta školní huť vlastně nebyla jediná, pak když si podnik postavil velký závod na Poříčí, tak vlastně i tam vznikl hutní provoz, takže měli vlastně dvě pracoviště. To školní bylo takové detašované, ale těch výrobků vznikalo opravdu možná 10 000 kousků.
1: Jsou tady jak ty malé kousky, tak i velké kousky, tedy prostě kousky ve vitrínách, i kousky na podstavcích. My procházíme do druhé části výstavy. Tady koukám, že se podařilo dát dohromady i nějaký seznam huťáků, a nejen huťáků, prostě lidí, kteří prošli těmi hutěmi Železnobrodského skla.
2: Ano, přestože už Železnobrodské sklo dlouhé roky neexistuje, tak huťáci vlastně byla taková velká parta, vlastně velká rodina, takže pořád se ještě scházejí, tak vlastně i jim je věnovaná tato výstava, aby si zavzpomínali na svoji profesní kariéru, a díky nim jsme dokázali dát dohromady seznam téměř 200 lidí, kteří tou železnobrodskou hutí prošli.
1: No a třeba se během vernisáže nebo během výstavních dnů podaří seznam ještě o někoho doplnit. Já doufám, že na vernisážích se uvidí spolu hlavně huťáci.
2: Doufáme, že jo, kvůli nim vlastně to výstavu děláme, a vernisáž je skvělou příležitostí, aby se zase potkali, protože mnozí z nich se rozprchli do světa, nežijí všichni v Železném Brodě, takže i pro ně je to asi hezká příležitost, jak se potkat a zavzpomínat.
1: Na výstavě 70 let hutního tvarování skla v Železném Brodě uvidíte nejenom historické kousky, ale i věci moderní, které vznikají teď, které jsou možná tvarově stejně zajímavé nebo inspirované, ale barevně třeba i zajímavější, inspirativnější. Je vlastně vidět i nějaký ten posun za těch 70 let.
2: Určitě tak zánikem nebo zavřením Železnobrodského skla hutní výroba naštěstí neskončila, pokračovali v ní další vlastně i absolventi sklářské školy, takže ty se tomu vlastně věnují doteď. I když ne v takovém rozsahu, jako to bylo tehdy za té slavné éry Železnobrodského skla, tak stále vlastně ta výroba tady nějakým způsobem je.
1: Přijďte se podívat na vernisáž výstavy 70 let hutního skla v Železném Brodě dnes od 17 hodin, a nebo kdykoliv pak v další dny na samotnou výstavu.
0: Do Železného Brodu nás vábil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Hezký den.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Petr Novák, Hvězdičko blízkavá, to je písnička, která nás doprovodila k 15. hodině a 38. minutě a před námi je rubrika Co je nového. My dnes vyrazíme do menší obce, kterou byste asi podle názvu znova zrovna v Libereckém kraji nehledali, ale opravdu se nachází jen kousek od Máchova jezera a její historie sahá až do 14. století. Nedaleko je kromě jezera také hrad Bezděz, zámek Zákupy a tak dále. Ano, přihořívá, dnes míříme do Tachova, do toho na Českolipsku a ve vysílání je s námi na telefonu nezávislý starosta Martin Píša. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu.
0: Já musím tady na úvod říct, že mě na vašem facebookovém profilu zaujala akce, kterou máte v Tachově už příští víkend. Orientační závod fichtlů, to se mi moc líbí. Co to je?
1: Máme to teda na stránkách facebookových. My vlastně jako obec tuto akci nepořádáme, podílíme se teda sponzorsky na ní a je to už, myslím, třetí ročník a de facto nějakým způsobem je to propagováno tak, že ty lidi se můžou přihlásit, mají tam stanovený nějaký podmínky, za kterých se ten závod uskuteční a večer je teda posezení nějaká muzika, takže myslím si, že se to v průběhu let už setkalo s velkým ohlasem.
0: Po všech stránkách to zní rozhodně lákavě, já jenom doplním, že to proběhne v Tachově na Českolipsku 11. července. No a teď přichází čas na tu zásadní otázku, podle které je vlastně celá rubrika pojmenovaná. Co je v Tachově nového?
1: Co je v Tachově nového? No, takže já bych určitě... Máme nový skatepark, který se realizoval ke konci roku 2025. Myslím si, že se to setkalo s velkým úspěchem, protože ho navštěvují i děti a i starší, až z okolí Českolipska, že potkávám tam auta, že dojedou autem a ten skatepark využívají, takže za nás si myslím, že jako je to moc dobře, že děti teda sportují a nesedí jenom u počítače.
0: To rozhodně. Já tedy musím doplnit, že obec Tachov, ta na Českolipsku, má zhruba 200 obyvatel, jak moc jste museli sáhnout do obecního rozpočtu?
1: No, ku podivu se nám podařilo za těch 30 let, co tady starostuju, tak my jsme vlastně tuhletu dotaci pořídili 100%, takže obec pouze předfinancovala a veškerý vlastně peníze byly proplaceny prostřednictvím státního zemědělského intervenčního fondu.
0: No ale teď si pojďme obec Tachov ještě trochu přiblížit, jestli pak je tam někde nějaké zákoutí, které rozhodně stojí za návštěvu, protože já jsem jmenoval některé dominanty, ať už historické nebo přírodní, v blízkém okolí, ale přímo v Tachově je něco, co stojí za vidění.
1: Určitě. Máme opravenou barokní kapli, ta určitě stojí za navštívení, spíš je to barokní kaplička. Přes Tachov probíhá spoustu cyklotras, máme zde sportovní hřiště, dětské hřiště, takže projíždějící můžou se zastavit a využít i tuto možnost posedět a pokračovat dál.
0: No a pokud zrovna někdo projíždí na fichtlu, tak se příští sobotu může zastavit přímo na závodech. Já vám samozřejmě moc krát děkuju, přeju vám, ať se vám všem v Tachově daří a krásné léto. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tolik tedy starosta Tachova na Českolipsku, pan Martin Píša. A za malou chvíli se podíváme do Karlových Varů na filmový festival.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Českém rozhlase Liberec Rangers neboli Plavci a 500 mil. V přepočtu na kilometry přibližně 800 kilometrů. No tak dalekou cestu před sebou teď nemáme. Míříme do Karlových Varů a tam je to zhruba, alespoň z Liberce, přibližně 240 kilometrů. Festival v Karlových Varech sice nemá pláž jako festival v Cannes, ani gondoly jako přehlídka v Benátkách, ale má kolonády a publikum, které je ochotné stát dlouhé fronty na film. 60. ročník největší české filmové akce začíná právě dnes a diváky na ní večer pozdraví taky hollywoodská hvězda toho možná největšího formátu Dustin Hoffman.
1: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello darkness, my old friend. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Dustina Hoffmana jako nervózního mladíka svádí ve filmu paní Robinsonová, což připomíná i stejnojmenná filmová písnička Dua Simon and Garfunkel. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukráčku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků.
2: Uvede tři filmy. Juliette Binoche začala režírovat. Její režijní debut se jmenuje V nás, což je velmi originální dokumentární záznam divadelního představení, kterého se účastnila přes téměř 20 lety jako herečka. Později jsme se shodli na tom, že by ona ráda prezentovala filmy tvůrců, které měla nesmírně ráda respektovala, což je Křištof Kieślowski a sice film Tři barvy modrá a Abbas Kiarostami Věrná kopie.
1: Popisuje umělecký ředitel karlovarské přehlídky Karel Och. Do lázeňského města dorazí opět také Harvey Keitel, který si zahrál ve filmech Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Tento režisér obsadil Harveyho Keitla ve snímku Pulp Fiction, Historky z podsvětí, a to do role Vincenta Wolfa, který v pomáhá řešit problémy. Na červeném koberci před hotelem Thermal pozdraví diváky i Jeffrey Wright, známý například z Bondovek nebo seriálu Westworld. Do Karlových Varů už přijel Jesse Eisenberg. Ten se výrazně zapsal u diváků třeba rolí zakladatele sítě Facebook v dramatu Sociální síť. A mezi hosty nebude chybět ani Kevin Bacon, který stvárnil třeba jednoho z astronautů ve snímku Apollo 13. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Maximální přípustné ceny paliv o víkendu stoupnou o několik haléřů. Hodkovice nad Mohelkou novou vyhláškou omezí konání technobárty. Sbírka pro děti z dětských domovů se zrušeným táborem vybrala přes 2,5 milionu a sobota bude polojasná, postupně oblačná s teplotami až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké odpoledne přeje Hana Hopfoglová. Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Lidé litr koupí za 41 korun a 10 haléřů. Nejvyšší přípustná cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. 10. července vejde v účinnost vyhláška stanovující podmínky pro konání technoparty na území Hodkovic nad Mohelkou. Podle místostarostky města Heleny Řezáčové z budoucnosti pro Hodkovice je vyhláška reakcí na akci z konce letošního května, která trvala 2 dny. Její organizátoři si pronajali pozemek od soukromého majitele a městu ji nahlásili až v den zahájení. Nová vyhláška mimo jiné stanovuje oznámení takové akce minimálně 30 dnů předem. Provoz domova pro seniory ve Stráži pod Ralskem není kvůli špatné finanční situaci ohrožený. Českému rozhlasu to řekl generální ředitel Stanislav Nepivoda. Domov splácí dluh státu a nemůže kvůli tomu od začátku roku pobírat provozní dotace. Splátkový kalendář je do srpna. Liberecký kraj pro jistotu založil příspěvkovou organizaci, která by v případě nouze provoz převzala. Jak vysvětluje hejtman Martin Půta ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Všichni věříme tomu, že tady tu zatáčku poskytovatel sociální služby vybere bez problému a bude v poskytování služeb pokračovat.
0: Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Ředitelé domovů už při tom spolku zaplatili desítky tisíc korun. Peníze na veřejnou sbírku lidé poslali během jediného dne. Díky finální částce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Pokračuje spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
3: Ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
0: Některé dětské domovy už kvůli zrušenému táboru podaly na spolek trestní oznámení. Případ řeší také školský ombudsman.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, během druhé poloviny postupně převážně polojasno, v severní části kraje bude oblačnosti ještě trochu víc, teploty poklesnou mezi 13 a 10 stupňů, v sobotu bude nejdřív skoro jasno až polojasno, od severu oblačno, postupně se na většině území našeho kraje bude víc zatahovat a večer se přidá slabý déšť nebo přehánky, teploty zítra 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 z Liberce na Turnov. Ve stoupání do Pacerického kopce stojí porouchané osobní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host, já tu budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
5: Krásné odpoledne všem.
4: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
5: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
4: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
5: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
4: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenmerga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
6: zahájí. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se zmála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí.
0: To takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takovej podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
1: pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy smutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem a když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy, anebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formáčkovou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo, ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní a Helena to je opravdu, to já vždycky říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou, takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky, tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat. Hey,

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
4: Miroslav Skarvine, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
3: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
5: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
6: Já jsem taky z Prahy 7.
5: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
3: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, tak. Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
7: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
3: Dobře.
6: Také vás zdravím, děkuju.
3: Děkujeme moc. Dobrý den.
8: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi a já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
6: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju, já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit, jedině tak v antikvariátu.
3: A nebo půjčit knihovně.
6: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu, já mám doma dvě.
3: To je výzva.
8: A jak bych to vám ji zaplatila?
6: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu.
3: Jo, teď bude lidí.
6: Ano, mám jenom jednu. Taky.
3: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivo Šmoldase.
9: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zpíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl, že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
10: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
11: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
12: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
10: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
11: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
12: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
10: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
13: Jak tiše žil,
10: tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
11: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako
9: exemplář. Ano, já vám kde to přečtu za pana doktora.
11: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
9: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
13: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem.
12: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
13: Většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu.
10: Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
11: Došlo k

0: Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perls blok.
1: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár, já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malý, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
0: No, to se asi všichni otočili, ne?
1: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teďkon říkal. A teď říká plno sprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
0: No, tyhle ty dětské hlášky, kdysi jsme, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
1: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví. Ano. A škoda, že to ta paměť neuchová.
0: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíše nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
1: A my to začneme sbírat.
0: Ano, jo. A pak to vydáme.
1: A pak to vydáme.
0: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako přijela se tam snad celá republika, i ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do Trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do Trošky, my jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, to je tam, jak je slunce se na pár facek, jak se tam bydlej.
1: Závěrečná scéna, tam se to odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že v těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako, jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte si knížky.
2: A čte ty knížky a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: věku. No říkal, že už nechce něco četit.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: No,
1: Já
2: ho přemluvám, ať píše, ať napíše o svým životě.
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu on by mohl koncertovat. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: Doufám,
3: telefon.
2: Doufám, že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pan Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, no mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru a my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. Tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Je pan, tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech, a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech. Cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu. Že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala, se nadechla. Květa udělala, se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový lechcípák, malá. Jepa, ježišmarja. Teď ta Helena k němu, že jsme si jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě, říká, Jepa, už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od polu k polu, teď on ta Květa tam okolo mě s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně asi dvě minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali. A teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se sluší a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byli kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli čtyři chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se ozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do excelence lehce, tak říkal, excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pa, excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkala jsem, to je průšvih, tohle to není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiní muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kochařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, aniž bychom tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím i jak vypadal,
1: jo.
2: Že byl černě oděn, jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál kameně jak socha, ano, a vyprávěl.
2: A vyprávěl. A i si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak, varianta
2: B. Ale záleží
1: B.
2: to na posluchači.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si až k pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Humoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Ježi, děkuju.
5: Dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde bod?
7: Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní Formáčkovou. Viděla jsem ji v televizi s panem Šmoldasem. Chtěla bych Ačko.
6: Já vás také zdravím.
7: Naschledanou.
3: Dobře, naschledanou. Děkujeme všem za pomoc. Přelevalo se to ze strany na stranu a nakonec vítězně odchází z tohoto souboje Zdeněk Troška. Odchází do vysílání za vámi povídání o kuchařce.
8: Já jsem nechtěl dělat takovou tu kuchařku, že bych někde opisoval nějaké recepty, to nemá vůbec cenu. To by zase byla jedna zbytečná knížka navíc. Já jsem se rozhodl, že napíšu recepty, které já mám strašně rád, které si dělám a které jsem dostal od hodných lidí. Protože co si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izviníte, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Pasíbo balšoje. I vod, já skazal, izviníte, pažást, vy nerozumíte rusky už, věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Tak já mi zviníte, pažta, můžete vy mě zkazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izviníte, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pytlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
6: Já furt pátrám po nějakých receptech.
3: Jo.
6: Já opravdu
3: po jakém
6: jako,
3: teď?
6: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
3: Jo.
6: A tak dlouho to dělám, až...
3: Teď... Až je to lepší než ten originál.
6: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedný svý známý a ona ji dostala. takže ještě aha. jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flašky, tak jsou i bábovky.
3: Byla protože dobře uležela.
6: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
3: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
6: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
3: bábovky
6: pak,
3: taky, no,
6: to pak
3: bábovky rád. No, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
6: No, od nás já už se na to tak těším.
3: Jo, budeš zkoušet
6: teď
3: něco.
6: Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
3: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Růžičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z Královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme i bod od vás.
3: A zdravíme Královské město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemy, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: A já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme i bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom, když jste tam měli takové ty hlášky s tím mužou, tak pozbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil: Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak prostě, je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno, a tak se kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu. A trochu se ke mně přitul. A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec. Ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu. Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
1: Humoriáda. Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale to bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu, užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trvte ten volný čas nebo i ten pracovní, my jsme moc rádi.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Autobusové linky v Jablonci nad Nisou začaly jezdit v prázdninovém režimu. V 6 přírodních koupalištích v Libereckém kraji není voda vhodná ke koupání. Pohonné hmoty se začátkem prázdnin zdražily a zítra čekáme nejdřív polojasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké odpoledne přeje Hana Hauptvoglová. V Jablonci nad Nisou začal fungovat letní režim městské hromadné dopravy, informovala o tom mluvčí magistrátu. Aktuálně nejezdí školní linky ani linka 110 do Arbesovy ulice ve Mšeně. Na ostatních linkách nejezdí o prázdninách spoje označené čísly 40 a 44.
2: Odpolední spoje vedené přes Malé Vrkoslavice aktuálně zajišťuje místo linky 113 linka číslo 105. V Rychnově u Jablonce nad Nisou o prázdninách nefunguje poptávková doprava. Jablonecká dopravní ji tam v červnu testovala. Na rozdíl od zbylých oblastí sloužila primárně pro svoz dětí do školy a ze školy. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: 6 přírodních koupališť v Libereckém kraji má zhoršenou kvalitu vody. Vyplývá to z údajů krajské hygienické stanice. Zhoršená jakost vody je kvůli sinicím v Máchově jezeře. Mírně zhoršená voda pro koupání je také v Zákupech, ve Stráži Podralském, ve vodní nádrži Mšeno v Jablonci nad Nisou a v Nedamově a Sedmihorkách.
3: Máchovo jezero u Dox na Českolipsku je na 3. stupni z 5. Neměli by se tam koupat citliví lidé, alergici, děti a těhotné ženy. Ostatní zmíněné vodní plochy jsou na 2. stupni znečištění. Je tam zhoršená průhlednost vody. Riziko zdravotních problémů je malé. Krajští hygienici přesto doporučují se citlivým lidem nekoupat. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Se začátkem prázdnin i v Libereckém kraji mírně zdražily pohonné hmoty. Průměrná cena benzínu 39 korun 17 haléřů je u nás nad celostátním průměrem. Cena nafty 35 korun 35 haléřů je v průměru nižší. Nejlevnější paliva v kraji jsou na Českolipsku, za benzín platí nejvíc řidič na Jablonecku a nafta je nejdražší na Liberecku. Hlídka celníků v Hřensku odhalila padělky za bezmála 15 milionů korun, informoval o tom mluvčí celní správy Jan Moc. Největší část zabaveného zboží tvořily kabelky, peněženky nebo spony na opasky, vypadající jako od luxusních značek například Gucci, Louis Vuitton nebo Prada. Pokud se potvrdí podezření z porušení práv duševního vlastnictví, hrozí prodejcům zničení zabaveného zboží. Pokud by případ obchodování s padělaným zbožím řešil soud, mohou pachatelé dostat až 10milionovou pokutu.
0: Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno, po půlnoci převážně polojasno. Sobotní ráno a dopoledne bude slunečné, v severní části kraje bude oblačnosti víc, postupně se ale bude zatahovat na většině míst našeho kraje. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve směru z Turnova na Liberec. Ve sjezdu z Pacřického kopce před Hodkovicemi nad Mohelkou se srazila 2 osobní auta. Policisté jsou na místě. Projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: 4 minuty po 17. Příjemné 3. červencové odpoledne. V Českém rozhlase Liberec začíná poslední den v kraji tohoto týdne. Za malou chvíli Hana Hauptfoglová a souhrn regionálních zpráv. Pak nám Jana Švecová představí projekt Kulturně bez bariér, což je projekt, který už několik let přivádí za dlouhodobě nemocnými známé umělce na besedy. Důkladně si projdeme scénář víkendových hejnických slavností a také se vydáme po stopách Járy Cimrmana. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Státní zástupce podal kvůli pádu lanovky na Ještěd obžalobu na Třelidi a České dráhy, které lanovku v době nehody vlastnily. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
2: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2 písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
1: Upřesnil náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se bránit. Policie během celostátní dvouměsíční akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu zkontrolovala 42 provozoven v Libereckém kraji a zajistila přes 13 000 produktů návykových látek. Policisté následně zahájili 23 trestních řízení a u 14 případů prověřují možné spáchání přestupku. O víkendu bude kvůli opravám mostu na průtahu Libercem znovu omezený provoz na okružní křižovatce v Liberci Růžodole, zvané Sněhulák. Od dnešních 18 do sobotních 8 hodin ráno a stejně tak i ze soboty na neděli nebude možné pod mostem projet. Co stavbaři dělají, popisuje ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
3: Začínají práce jak na zaměření průběhu výstuže, tak přípravné práce na tom dodatečném předpětí.
1: Jablonečtí fotbalisté před zhruba 10 minutami rozehráli na turnovském stadionu přípravný zápas proti Ústí nad Labem. Liberecký Slovan se v Turnově představí zítra od 11 hodin v utkání s pražskou Duklou. A až do pondělí mohou návštěvníci Františkova v Rokytnici nad Jezerou vidět ukázky práce se dřevem. Koná se tam tradiční dřevosuchání. Akce o prodlouženém víkendu nabídne i doprovodný program, jako například projížďky na koních nebo koncert.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu pozorovat lidi kam.

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: počasí.
1: Ano, pojďme se v rámci dne v kraji podívat také na počasí. Během dneška jsme se v Libereckém kraji příliš neohřáli a zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to o víkendu mělo být jiné. Ale víc nám řekne Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve si pojďme říct, jak bude dnes večer v noci a nad ránem.
2: Tak dneska teploty, jak jste zmiňoval, moc jsme se neohřáli, pohybovali se do 23 stupňů Celsia, ale pro les, které to určitě je takové trošičku taky odpočinek od těch velkých teplot. A potrápil pro nás taky vítr. Dneska jsme měli v Libereckém kraji mírný severozápadní, třeba až 7 metrů za sekundu. Teď konečně to trošičku pofukuje, ale oblačnost bude dále ubývat a očekáváme, že bude jasná noc, ranní teploty 12 až 9 stupňů Celsia a ten vítr nám bude místy zaslabovat.
1: Jasná noc na místě udělá radost, jestli pak nám stejnou radost udělá i sobota?
2: Sobota vypadá, že bude zpočátku slunečná, ale od severu se bude přibližovat oblačnost, takže během dne očekáváme převažující oblačno, ale teplotně si vlastně nepolepšíme ani nepohoršíme, očekáváme stejné teploty jako dnes, to znamená 20 až 23 stupně Celsia. A ten vítr musím doplnit, ráno sice tady bude slabý, ale během dne zase opět očekáváme mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: No a zbývá z víkendu ještě doplnit neděli 5. července. Jak bude v Libereckém kraji?
2: V neděli půjde přes nás frontální systém, to znamená teplá a zároveň studená fronta, takže očekáváme během nedělního dne už vlastně noci na neděli velkou oblačnost, to znamená zataženo, postupně s deštěm, ten déšť se během dne změní v přehánky, ale teploty v noci 15 až 11 při té zatažené teplotě a přes ten den, i přesto, že budeme mít zataženo a budeme mít více srážek na obloze, tak 20-24 stupně Celsia, opět vítr severu západní 3 až 7 metrů za sekundu, takže takový klasický letní počasí s teplotami pod 25 stupňů Celsia.
1: Tak to vidí Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a přeju krásný den. Naslyšenou.
2: Krásný den i víkend a naslyšenou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před půl šestou posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Liberec Den v kraji. Udělat si fotku se známým umělcem a naslouchat jeho vyprávění z bezprostřední blízkosti. To, co se málo kdy podaří návštěvníkovi divadla či kulturního zařízení, zažili ve středu pacienti spinální jednotky krajské nemocnice v Liberci. Lidé, kteří po úrazu míchy nebo v důsledku vážného onemocnění zůstávají mnoho měsíců nebo doživotně upoutáni na vozík či lůžko, se předevčírem setkali s hercem Hynkem Čermákem. Umožnil to zájem nemocnice o projekt Kulturně bez bariér. A na místě byla i naše reportérka.
1: Pana Čermáka si vážím za jeho role. Přijde mi, že i svým vystupováním funguje jako férový člověk. Tuším, že za sebou taky bude mít zajímavý životní příběh. Určitě může přinést tímto sdílením spoustu zajímavého.
2: Říká Martin Bolek, který s ostatními pacienty na vozíku nebo lůžku netrpělivě čeká na známého herce. A ten už mezi tím usedá mezi nimi.
3: Jak se máte?
4: Těžká otázka.
5: Dvakrát v životě jsem taky byl v nemocnici a nevypadalo to se mnou vůbec dobře, takže si dovedu představit, co ty lidi prožívají, a vím, že pro mě v té nemocnici, když už jsem si mohl potom dovolit vstát a jít si třeba jenom natočit kafe z automatu, tak to pro mě byla mimořádně skvělá záležitost. Takže já si dovedu představit, v jakém stavu jsou lidi, kteří jsou v nemocnici delší dobu, a že opravdu je může skutečně potěšit to, že si pokecají s někým, kdo je takzvaně tam venku.
2: Za projektem, který umožňuje setkávání dlouhodobě nemocných pacientů se známými umělci, stojí Jakub Matoušek z Liberce.
6: Já jsem několik let pracoval v Vidličkově ústavu v Liberci jako osobní asistent. Měl jsem takový dojem, že lidi, kteří tam žijou, by potřebovali nějakou větší aktivizaci, tak se mi začal vozit na různý činoherní představení, besedy, koncerty. A zkusil jsem oslovit i pár hudebníků, známých a známých herců, jestli by neměli čas a neudělali vlastně charitativní zastávku u nás v Jedličkárně. To fungovalo skvěle, přijelo hodně lidí, tam za námi, udělalo jim radost. A když jsem odcházel z Jedličkova ústavu, tak jsem si řekl, že by byla škoda to nějak ukončit, a bylo by naopak dobré to zkusit udělat i pro jiné zařízení. Začínali jsme tady u nás a teďka jsme se rozmístili i na celou Českou republiku.
2: Do krajské nemocnice v Liberci jezdí známí umělci besedovat s dlouhodobě hospitalizovanými pacienty chirurgie, onkologie, oddělení následné péče a právě spinální jednotky. A staniční sestry Aleny Kyriánové jsem se zeptala, jak mohou podobné akce, které nejsou čistě zdravotního nebo terapeutického zaměření, pomáhat právě pacientům zdejší spinální jednotky.
7: No i tyto programy jsou terapeutické, protože všechno, co se vymyká běžnému chodu nemocnice, tyto pacienty neskutečně povznese dál. Vidí, že můžou na takové akce. Lidi teda samozřejmě jezdí za nimi, ale vidí, že to jde i na lůžku, na vozíku.
2: Nejsou odsouzení.

0: A my jsme v úvozovkách tu káru dne v kraji v Českém rozhlase Liberec dotáhli až do druhé poloviny. Je 17 hodin 31 minut. Noční dálkový pochod za východem slunce na Sněžku se letos jde už po 60. Účastníci vyrazí v podvečer od Sokolovny v podkrkonošské Dolní Kalné na 50 kilometrů dlouhou trasu. Akci každoročně chystají členové jednoty Sokol a s nimi i desítky dobrovolníků. Mezi nimi jsou i ti, kteří šli pochod přesně před 60 lety poprvé.
1: V 17 letech a vzali jsme kurz, tamhle je Sněžka, takže jdeme, tak jsme šli ke křížku a po poli a po louce.
2: Zdena Marková, seniorka, cesta byla hodně dobrodružná.
1: Byla, protože jsme nevěděli, do čeho jdeme, ale věděli jsme, že se chceme podívat na Sněžku, že chceme vidět východ slunce.
2: Kdo všechno šel? Byli to takoví ti místní nadšenci?
1: Pan učitel s paní Drahoňovskou, moji rodiče šli oba dva, pak tady, co jsme se tak pozbírali, co jsme se znali, tak jsme se sešli.
2: Miroslav Marek.
3: Se vymyslelo, že to bude za východem slunce, aby to mělo nějaký jakýsi ráz, a vylepil se plakát a přihlásilo se vlastně 49 lidí, 50 se jich nesehnalo, ten jeden nám chyběl, ale byli to vlastně všechno lidi z Dolní Kalny. Plus tam byli asi dva nebo tři, kteří tady byli, nebo přijeli na prázdniny.
2: Organizace toho prvního ročníku nebyla nějak náročná?
4: Moc ne, akorát tam jsme laborovali, ne podle azimutu přesně, ale tou přímou trasou a teď, kde jsou nějaké cesty, aby jsme nešli obilím někde přes pole.
2: Vysvětluje jeden z hlavních organizátorů Jiří Drahoňovský, jak ty přípravy vypadají teď.
4: Co jdou ty turisti? Tak nejhorší úsek pro ně potom je ze Sněžky údolím Bílých Holabé, kde je to kamenitý, je to chodníček pěkný, ale je to horský kamenitý chodníček. A jináč vlastně ostatní je po pěkných cestách.
2: Na co by člověk neměl zapomenout vzít si sebou?
1: Určitě baterku, něco málo k jídlu a hlavně pláštěnku. Ta tě zachrání i před deštěm, i před chladem, protože když se pak jde nahoru a čepit si.
4: A ráno před východem slunce potom ono se vždycky ochladí, takže vážně, když je odpoledne 25-30, takže počítat s tím, že tam bude kolem 5 stupňů. Někdy k nule.
2: Všichni účastníci pochodu věří, že se počasí vydaří a uvidí krásný východ slunce z Dolní Kalné. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec BSP, země vzdálená, naproti tomu hejnické slavnosti jsou velmi blízko, dá se říct za dveřmi. Hejnice čeká už tento víkend každoroční oslava k vysvěcení místní baziliky. Hejnické slavnosti navazují na hejnické poutě, kdy do chrámu navštívení Panny Marie mířili tisíce poutníků. I hejnické slavnosti lákají tisíce návštěvníků. A na co to bude letos, zjišťoval regionální stopař Jaroslav Hoření. Odkud se nám přihlásil do vysílání?
1: Z areálu před místním klášterem, před místní bazilikou, který je vlastně centrem těch hejnických slavností a kde teďka chvilku od příprav zdržuju nezávislou místostarostku Luci Podhorovou. Přípravu jsou v plném proudu. Pódium už nám tady stojí, ale ještě vás čeká asi hodně práce.
2: Dobrý den, já vás zdravím, vás i posluchače, je to tak, už finišujeme a těšíme se na zítra, kdy to všechno vypukne i pro veřejnost.
1: Všechno to vypukne samozřejmě, že největším lákadlem jsou ta hudební vystoupení. Tak na co se v sobotu a v neděli můžeme těšit?
2: Tak my to pojímáme, ty slavnosti, jako takový multižánrový hudební festival. Máme tam pro každého něco, pro každý vkus každého posluchače. Můžete se těšit na návrat po několika letech Michala Horáka, můžete se těšit na Reného Danga, na i třeba méně známé kapely, jako jsou například Markazíni nebo taková normální rodinka band, na ACCZ, na VR domy, Like It a mnoho dalších.
1: Ano, ten program je opravdu bohatý a pestrý. Jsem přesvědčen o tom, že každý si během hejnických slavností vybere to své a samozřejmě k těm hudebním vystoupením patří i program doprovodný.
2: Tak v letošním roce nabízíme v sobotu jízdy historickým motoráčkem Hurvínkem z nádraží vlakového na trase Hejnice Friedland a zpět. Za to moc děkujeme Českým drahám. Potom samozřejmě i v sobotu i v neděli můžete potkat v areálu slavností krásně nazdobené oblečené chůdaře. Můžete navštívit i místní kino a pokud byste chtěli se trochu schladit, i když nemá být úplně vedro, tak v sobotu v 15.30 bude varhaní koncert v bazilice.
1: To je určitě také velké lákadlo, kdo sem přijde prohlídku baziliky, by si určitě neměl nechat ujít třeba krásný zrekonstruovaný křišťálový lustr. Slavnosti se konají ale nejenom tady v areálu před bazilikou, ale vlastně i hlouběji šířejí do města, protože tady budou řemeslné stánky, kolotoče.
2: Je to přesně tak, můžete navštívit jak řemeslný jarmark, který bude umístěný v blízkosti kostela v parku, můžete si projít stánkařské uličky, můžete se povozit na atrakcích v Luna parku.
1: Lákadel je víc než dost a myslím si, že velkým lákadelem je i dobrovolné vstupné.
2: Je to tak, v letošním roce pokračujeme v z loňska nastaveném režimu dobrovolného vstupného. Samozřejmě budeme moc rádi, když nám přispějete jakoukoliv částkou, ať to bude 20 koruna, 50 koruna nebo 100 koruna. A za každou přispěnou 100 korunu se můžete zúčastnit slosování o finanční ceny v hodnotě 5000, 3000 korun a 2000 korun. Budeme moc rádi a moc za všechny ty příspěvky děkujeme.
1: Přijďte se podívat na hejnické slavnosti do Hejnice v sobotu a v neděli a pokud dorazíte na kole, budete tady mít k dispozici i cyklouschovnu.
3: Také na Frýdlantsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 4 minuty po 6:15, vysílání Českého rozhlasu Liberec a Den v kraji zpříjemnili Suzy Quatro a Chris Norman. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman, síť míst propojovaných a pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už ve druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky 8:30.
3: Marek Šimon, 4. nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: 5.
3: Pátý, pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmanolog.
6: Místní cimrmaniak ji takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolojdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A ve šlépějích Járy Cimrmana jsme zakončili cestu dnešním dnem v kraji v Českém rozhlase Liberec. Za 8 minut tady máme 18. hodinu. Po 18. hodině hned po zprávách s Hanou Hautfoglovou se můžete těšit na zálety Aleny Zárybnické, která bude mít u mikrofonu zpěváka Milana Drobného. A zítra se v našem vysílání budeme mimo jiné věnovat sportu, hlavně tedy fotbalu. Jablonec si po rozhodnutí UEFA zahraje poháry. A co to pro klub znamená, když se to dozvěděl na poslední chvíli? To zjišťoval kolega Pavel Petr. Patrik Fischer se nám živě přihlásí ze dne otevřených dveří Centra vojenské kinologie na Grabštejně a putování Libereckým krajem s Markem Řeháčkem nás zavede do Českého Dubu. Filip Majsl vám přeje krásný prodloužený víkend a v úterý popolední opět naslyšenou.
8: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Město Turnov chce do 4 let kompletně zmodernizovat veřejné osvětlení. Ministr zahraničí Petr Macinka se v Budapešti setkal se šéfkou maďarské diplomacie a sobota bude polojasná, postupně oblačná s teplotami až 23 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezký podvečer přeje Hana Hopfoglová. Do 4 let by v Turnově měly 2/3 veřejného osvětlení projít obnovou. Radnice všechna stará svítidla nahradí moderními LED žárovkami. V předchozích 2 letech státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy, které v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
2: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
3: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti.
2: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
4: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
2: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: 2/3 veřejného osvětlení v Turnově by do 4 let měly projít obnovou. Radnice všechna stará svítidla nahradí moderními LED žárovkami. V předchozích 2 letech město vyměnilo 800 kusů svítidel. Díky tomu už teď výrazně šetří na energiích. Ještě letos začne 3. etapa modernizace za zhruba 16 milionů korun. Město si kvůli tomu nechalo zpracovat speciální analýzu. Pokračuje starosta Turnova Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Je to takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35, nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
1: Dnes se začala hlavní část sezóny jízdy historických vlaků na jediné české ozubnicové trati mezi Tanvaldem a Harachovem. Na zubačce budou jezdit každý týden od pátku do neděle až do konce letních prázdnin. Podle Petra Prokeše, ředitele železniční společnosti Tanvald, která nostalgické jízdy připravuje, se návštěvníci mohou těšit nejen na pravidelné jízdy parních vlaků, ale také na návrat ozubnicové lokomotivy Rakušanka, tematické víkendy, historická vozidla a taky oblíbenou důlní železnici. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě jednal v Budapešti o oživení Vyšehradské čtyřky. Se šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou mluvil i o procesu přistoupení Ukrajiny do Evropské unie a o přípravě plánovaného společného zasedání české a maďarské vlády. Podle Petra Macinky by mohla být schůzka už na podzim. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je teď podle něj silný potenciál, a to jak v rámci Vyšehradské skupiny, tak i mimo ni. Počasí. V noci bude jasno nebo skoro jasno, postupně převážně polojasno. V severní části kraje bude oblačnosti více a teploty poklesnou mezi 13 a 10 stupňů. V sobotu bude převážně skoro jasno až polojasno s odpoledními teplotami 20 až 23 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, dejte v České Lípě v Purkyňově ulici, hned za křižovatkou s Borskou je na silnici vylitý olej. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
6: Dobrý den všem, kteří posloucháte Český rozhlas poslední neděli před prázdninami. A dobrý podvečer vám všem, kteří už jste chvíli předtím se sešli v Gočárově galerii pardubických automatických mínů. Troufám si říct, že už se tady potkáváme tradičně. Máme pro vás, jako vždycky před prázdninami, speciální zálety. A děkuji, že jste přišli. Mým hostem je dnes legendární český zpěvák, hudební producent a skladatel. Za svou kariéru prodal přes 2 miliony hudebních nosičů a obdržel i platinovou desku. Dnes je mým hostem v záletech pan Milan Drobný a doprovázet ho bude šéfkapelník kapely Nadrobno Petr Znamenáček. Poprvé tu máme hosta, který sám sebe i hudebně doprovodí. Milan Drobný, Petr Znamenáček. Dobrý den.
7: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Milan Drobný, Petr Znamenáček se opřeli do strun svých kytar. Souhlasíte, pánové, a teď asi otázka pro oba, hned ta úvodní. Píseň pro kočku, nejzásadnější píseň ve vašem repertoáru?
1: Je to písnička Cita. Kdyby nebyla, tak bych asi nebyl ani já, protože to byl první šlágr, který jsem dostal od pánu Šlitra Suchýho.
0: Automaticky si vybavíme jejich podobu. Máte to stejně jako já, vidíte pana Suchého, pana Šlitra. Kdybyste o každém měl říct jednu větu, která vás s nimi propojovala, jak by zněla?
1: Jiří Suchý si nás držel tak jako od sebe daleko. I když byl Šlitr o 10 let starší, tak si s námi hnedka začal tykat. To bylo dobrý a byl taky sportovec, jezdil na lyžích. A prostě různě, tak kde se dalo, tak turistika. Jirka Suchý moc ne, ale zase oba malovali, takže byli fajn oba. Díky jim za to, co pro mě připravili.
0: A když jsem se na úvod ptala, jestli ta píseň je zásadní, myslím píseň pro kočku, Petře, váš postřeh a to, kdy jste ji slyšel poprvé, nebo jak byl účasten na samotného začátku?
2: No tak samozřejmě píseň pro kočku, takhle jsme se setkali s Milanem, takhle jsme to vlastně slyšeli a já jsem s tím písničky byl nadšený a hned jsem říkal, to bychom si jako kapela s tebou chtěli jednou zahrát.
0: Však kdo z vás si nezanotoval, když tahle píseň zněla? Když píseň slyšíte nebo vám ji někdo nabízí poprvé, víte, že to bude hit anebo že spadne do koše? Poznáte to? Máte na to cit?
1: Ne. To je kolikrát se člověk splete. Myslí si tohle, že bude hit a on to není, ale třeba o něčem úplně jiným člověk by to nechal v pozadí a najednou jo, ale taky je důležitý, jak se k tomu zachová rozhlas a televize, protože víme, že když nějakou písničku vezmeme a budeme ji mydlit 5x denně týden, takže z toho šlágr uděláme. No a zrovna tak v televizi, já jsem nepředpokládal, že třeba jsem napsal se Zdenkem Borovcem písničku Já si ten moučník neměl dát. A udělali se z toho krásný klip v televizi, jak se houpu na váhách a lidi to chtěli, no a dneska to je jedna z mých hitů. No.
0: 15. únor roku 1963. Vzpomenete si, jak ten den vypadal?
1: To jsem asi nastoupil do divadla, ne? Do semaforu. No jo. No, já jsem se lehl, protože v srpnu, v září jsem pak už musel na vojnu. Já když jsem tuto nabídku dostal, my jsme zpívali s Karlem Gottem a s Veritou Feliči a s Vladěnou Černou v kavárně Vltava s orchestrem Oty Rendla. To byla v té době kapela jak hrom. Na piano hrál Karel Svoboda, trumpetu Vašek Týfa, Zdenek Lukeš, jo, prostě bezvadný muzikanti. No a tam, když odcházel Valda Matuška s Karlem Štětým a Sevou Pilarovou do Rokoka ze semaforu, tak pánové scháněli nějakou náhradu a Karel už byl v Praze velká hvězda, i když moc to nenatočil, ale už ho všichni zdali, protože měl svůj repertoár. No a tak dostal hnedka nabídku do semaforu, přišli se na ně podívat a jak viděli mě, tak koupili mě taky. Karel řekl, že tam beze mě nepůjde. No takže tímhle tím jsem mu za to poděkoval, tak jsem se tam dostal, jenže na Karla samozřejmě to bylo udělané. A já první písničku, kterou jsem dostal, tak byla tak jako na jednom tónu spíš, což už ani nechtěl Jirka Suchý sám zpívat, jmenovalo se to Zastřelilo tele krávu. A takže já jsem chtěl zpívat jako nějaký písničky od Toma Jonesa nebo jako Elvis Presley, tenhle typ. No a dostal jsem to, zastřelilo tele krávu, ale kráva byla v právu. Ne, tele nemělo zbrojní pas. A nebo tele bylo prostě vědělo, kde tráva roste. Krávu zas. A neřekl, že se bral jas. Přijelo tam v tato plánu, hned tu ráno plno pánu, takovouhle ptákovinu.
0: Upřímně řečeno, není každý text úplným šlágrem. Je teď na vás, jaká bude druhá píseň.

0: Váš potlesk patří dnes ve speciálním vysílání záletu panu Milanu Drobnému a šéfovi kapely Nadrobno Petru Znamenáčkovi. Moc krát děkujeme za to, že nás provázíte světem vašich písní, světem vašich hitů. U každé známé osobnosti je minimálně jedna notoricky známá historka, která se pravidelně v souvislosti s tím člověkem vypráví nebo on ji vypráví. A já jsem přemýšlela o tom, která vlastně mě osobně ladí s vámi. A říkala jsem si, že nejčastěji jsem četla o piškotech.
1: Já jsem byl na gymplu, ze kterého ze Vítky mě vyhodili potom, protože jsem se na chvilku nějak popral. A můj táta, který byl jako letec v anglický armádě, jako v český perutier, ten, s komu jsem tam dal přes zubu, tak byl, jeho táta byl jeden z představitelů KČS.
0: Radši zapomeň jméno prostě
1: jo,
0: tak.
1: Tohle. No tak samozřejmě já jsem v lidské školy, ale holky mě měly rády, protože jsem byl takový kašpár třídní, tak říkali, hele, tak ať máš nějaký vzdělání o maturitu, tak tady státní konzervatoř přijme pro obor hudební komedie, operety, a já podám, ježiš, co abych tam dělal, no, a podmínka byla zdravý pěvecký hlas, já nevím, intonace, no to já jsem věděl prd o tom, ale zdravý, tak jsem tam poslal fotku. Pak jsem se tam seznámil s Karlem Gottem a ten kamarádský mě povídá, co si mám cít, jako na to, protože on byl na opeře, a tam už jsme se znali a měli jsme některé předměty společné, jako tanec a dějepis, zeměpis a intonaci, hudební formy a tak dále. A on mě, já povím, a co tam mám jít? A on povídá, no máš přinést nějaký bunčochový kalhoty a nějaký vzít piškoty a tak dále. No tak já jako tam přišel s pytlem takovým a ona učitelka říká, a kde máte piškoty? Ta profesorka, Rumlová se jmenovala. A já povídám, mě maminka dává chleba se salámem. No a tak prostě bylo to, no to jsou boty na tanec, no tak pak jsem to všecko dostal vysvětlený, ale mým třídním byl Oldřich Nový.
0: A na toho jsem se chtěla zeptat, čtete na myšlenku.
1: Já mám ukradl otázku.
0: Sdíleli jsme otázku v moderním světě.
1: No a to bylo bezvaný. Vy jste tady určitě znáte ty filmy. On byl zrovna takový, jako v těch filmech. On s tou dobou vůbec nešel, absolutně. Se mnou do třídy chodila ještě Jarmila Gerlová a Petr Hapka a pan profesor přišel do třídy a kouřil třeba, jo. Normálně kouřil. Si sednul a povídá tý Gerlový, říkal, jo, Milko, prosím vás, doneste mi tam od tý tabule ten popelník. Ona byla, pane profesore, to není popelník, to je miska pro křídu z umělý hmoty. A on byla to jedno. A ona mu to přinesla, on tam tu cigaretu típnul, smradu bylo, otevřeli se okna a bylo po hodině.
0: Když dovolíte, vrátím se ještě k vašemu tatínkovi. Za druhé světové války působil v československých perutích královského letectva. Když jste s ním mluvil jako malý kluk. Sdílel vaši radost z hudby, z toho, jaký máte talent, nebo přeci jenom měl trošku jinou představu o tom, kam byste měl svůj život směřovat?
1: No, já ještě v takových 14 letech jsem vlastně vůbec nevěděl, co a jak. My jsme se zhlídli a poslouchali jsme Luxemburg, jo, s kamarádem, se jmenoval Láďa Strejček, který taky měl takovou kaňku, protože jeho tetička se jmenovala Hraběnka von Rumerskirch. A takže on měl taky takovýhle malér, no a my jsme k ním jezdili na letní byt. A takže jsme si opatřili oba dva kytary, nějak se nám líbili Kučerovci a ten Laxa. A zkoušeli jsme, naučili jsme se asi 3-4 akordy, pak jsme na to hráli skoro všechno. Až nám řekli lidi, to, co blbneš, co musí opentlit trošku. No takže to byly tyhle ty začátky s tím Láďou. No.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celu ve zprávách. Jaro, léto, podzim. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

holocaust. Daar hoor je, hoor je, hoor je. A našel jsem a není to to nejlepší.

Já jsem všechno vrej na

0: Aleny Zárybnické.
1: Já už tomu úplně rozumím. Já jsem si to zapsala, abych náhodou nezapomněla. No, nejlepší je nemít žádnou stálici. Já jsem vám rozuměla dobře. Taky jste rozuměli dobře, že jo? Říkal pan Drobný, že byl úplně plonkovej, pokud nám to nezaznamenal mikrofon. A já říkám, já vám to fakt nevěřím.
2: Ne? No tak dobrý.
1: Když zůstanu u těch stálic, je důležité, abychom v životě měli nějaký pevný bod.
2: Ano. Měl jsem. A já jsem špatně pevný, aby jsme měli stálý pohyb.
1: Stálý pevný bod.
2: Bod jako?
1: Aha.
2: No tak, teď už je to trošku horší, ale bylo to dobrý docela.
1: Slzy, pot a radost v Rock and Blue, tak se jmenuje vaše poslední CDčko. Co si představit za slovem slzy? Co si představit za slovem pot? A co za slovem radost, ale neříkejte, že to všechno dokážete jako městna do jednoho slova.
2: Klíně. Já jsem to trošku si vypučil od americké kapely, která se jmenuje Blood, Sweat and Tears. A tady teď jako je to Tears, Sweat and Happiness, jako slzy, pot a radost. A je to, tak ty slzy, to je taková trošku nostalgie, že když jsme připravovali tohleto CDčko, kterýho se udělá teďko, dělá už dotisk další, tak jsem našel text od Jirky Grossmana z roku 65 na světový hit Thomas Jones' Green Green Grass of Home. A já jsem ho zpíval v divadle Semafor, tu písničku, ale nikdy jsem to nenatočil. Až teď, teprv. A kdo trošku poslouchá rádio, tak v loňském roce to vyhrálo českou dvanáctku, českou hitparádu, kterou uvádí Martin Hrdinka. Musí to tam být minimálně 12 kol, vyhrát se to musí, nesmí to být horší jak třetí. No a mně se to povedlo, tak jsem dostal takovou perlovou z Jablonce, takový špendlík.
1: Granáty?
2: No.
1: Když mluvíte o hitparádě, já bych ráda připomněla, že Milana Drobného můžete poslouchat i v Českém rozhlase. Pořad Retro Milana Drobného. V anotaci toho pořadu se píše, že je to práce s archivem pro vás, vyhledávání unikátních nahrávek a k tomu vaše osobní vzpomínky. Tak mi řekněte, jakou pecku jste našel?
2: Každou neděli to jde od 11 hodin.
1: Po záletech.
2: Na rozhlase Sever a já musím, to jsem si naběh, a když jsem dostal tu nabídku, tak jsem řekl jo, ale každý díl, aby byl jiný. Chápete, já už to dělám šestý rok, každý díl, to jsem si naběh. No ale jde to. A takže já musím vybrat zpěváky, kteří jsou jako retro. Já jsem tam ze začátku dal třeba Vaška Neckáře, Martu Kupiš, a oni mě řekli, ty jsou mladý. A já jsem říkal, a z koho si představujete? A oni říkají, no tak jako Hana Vítová, Jiřina Salačová, Inka Zemánková, Arnoška, já pám dobře, a jak dlouho s tím vystačíme? Takže pak jsem samozřejmě začal dávat, a Milana Chladila, Ivetu Simonovou. Já jsem na to zapomněl, musím to říct, protože Iveta je nezmar, já jsem nedávno navštívil a ona vždycky, když někde, protože ráda by jela, to jí to nabíjelo, tak vždycky říkala, kam pojedeš, prosím tě, všechny ty lidi pozdravuj, takže já vás zdravím, pozdravu od Ivety Simonovy.
1: To moc krát děkujeme. A děkujeme za pozdravy. Říkal jste, že jste u ní nedávno byl, ale ona sehrála velkou roli i ve vašem osobním životě.

0: s Magdama Šárjová ve Vídni a svědek mi byl Milan Lasica, no, tak to taky zdravím teďko nahoru, no, kamarádi nejsou už, no.
1: Já se vrátím, jsou tady s námi a dívají se na nás a bedlivě poslouchají, o čem teď na vlnách Českého rozhlasu spolu a s vámi, našimi posluchači, mluvíme. Vrátím se k tomu retru. Jasně, vracel jste se k umělcům, ke zpěvákům doby, kterou jsme každý považovali za naše mládí, jasně. A já jsem se ptala na tu největší pecku, kterou jste objevil. Nad čím vaše muzikantské srdce nejvíc zaplesalo, když sáhlo do archivu pro nějakou konkrétní věc?
0: No to se nedá říct, protože každý zpěvák má toho tolik, že kdybych já zrovna jako nejoblíbenějšího, nebo ženskou, já mám Tenután, Tom Jones, prostě zase Beatles, a to je všecko každý jiný rank, tak já tohle vybírat bych byl takový nespravedlivý. Já jsem rád spravedlivý a snažím se být jako těm lidem, co si zaslouží, tak radši bych to nechal, ať si to poslechnou ty lidi a uvidějí, co tam je. A každou neděli jiný téma, no.
1: Hledáte téma společné tomu danému vysílání a nebo si vybíráte třeba podle roku nebo podle času pořízení, podle témat písní?
0: Co mě napadne, no, tak jsme hráli písničky, jako když byly povodně, tak hasičům. No a jinak jsem si vymyslel Retroslavík, jo? Jako in memoriam. No, tak to byste se dívali, teď to bylo vyhlášení tuhle neděli, no. A já to neřeknu, si to ani nepamatuju, kdo to vyhrál.
1: No. Důležité je, abychom to, co děláme, dělali s velkou radostí. A já se vracím k názvu vašeho alba Slzy, pot a radost. Tak pojďme skutečně za každým tím jménem, názvem, skutečností poznamenat jednu věc, která je důležitá. Slzy, pot a radost.
0: Slzy to bylo to, jak jsem říkal, objeví taková ta nostalgie. Pot toho bylo spousta ve studiu, protože jsme to točili s nejlepšíma kytaristama a radostnost toho udělaného. A v této desce asi 15 stránek mýho jako průřezu za 60 let. A k tomu ještě to, co tady máte, tak to je zase ke knížce. To je moje jiskrná poezie. Ta má letos 30 let. To jsou takové věci, moje básně, které mě napadají na různých místech, nejspíš ráno takhle, jo? Ono se to jmenovalo nejdřív latrinová poezie, ale ono to nevypadá dobře, to si někdo může říkat, to jsou nějaký sprostěny. Ne, tak se to jmenuje jiskrná poezie Milana Drobného. Chcete jednu básničku vám řeknu?
1: Ano.
0: Někde rostou květiny, jinde mrzne sněží. Led se se mnou prolomil, proto jsem tak svěží. No.
1: Můžu citovat dál? No. Můj kamarád Gott les na cizí plot chtěl natrhat třešně. Soused ho však nepoznal, pár facek mu pěkných dal a Karlík pak uháněl domů velmi spěšně.
0: No. To jsem měl asi před 14 dny koncert u něj v muzeu, v újezdu u Svatého kříže, to je v Plzně, a tam jsem tohleto předal, on tam má v tom újezdě pohřbený rodiče, má tam i lípu před tím muzeem, má to tam moc hezký, no tak tam jsem měl koncert a já se připravoval doma se vším tímhletím, oni říkají mi, chce tohleto a knížku, já se připravoval, co já budu říkat o Karlovi, a jedna paní pak stala a říkala, pane Drobný, my to o tom Karlovi víme všechno, ale my přišli na vás. No, tak jsem musel říkat zase ty blbosti.
1: Veršujete, ale taky malujete. A ještě předtím, než se k popisu vaší další umělecké tvorby dostaneme, tak si dáme jedny maléry. Co vy na to?
0: Maléry, dobře.

0: Já jsem se narodil v Československu, tak jsem Čechoslovák. Proto když jsme přijali někam jako do Bratislavy, tak tam jsem se dozvěděl nějaký fóry a zase když přijel Lasica do Prahy, nebo, tak já jsem vyprávěl, teď když to říkám, jako, tak už to vyprávím v cizím jazyce. Jo, protože jsme se rozdělili. Ale já chci říct jenom tu maličkost, že s tím Jirkou Grossmanem jedna věc, on byl ohromně pohotový. A my jsme napsali pro bratislavskou líru Bambule bijou bác. A to na nás koukali ty porotci a novináři, hlavně na toho Jirku. Pan Grossman, čo to tak je to? Čo to tak je bambule? Bambule bijou bác, no čo to tak je, v tom chcete pokračovat? A Jirka byl pohotový a povídá, no v tom budeme pokračovat, Bambule bijou bác je první díl. A máme připravený druhý, ten se bude jmenovat Řeřich a říká Řach.
1: Procvičili jsme si jazykolamy, ostatně je procvičování základem toho udržet si hlas tak dlouho, jak máte v plánu?
0: No to se musí, no. Ráno jsem a různě upijána. Já mám alergii trošku, takový, že takhle se to mění počasí, tak to vypadá, jako kdybych vyholil 20 sparet, ale já nekouřím. A tak, jako, ale když zpívám, tak je to lepší, ale když mluvím, jak je to blbý. No.
1: Já tady mám před sebou jeden obrázek, jak bych si přál, aby vypadaly Benátky nad jezerou. A ten obrázek, který kreslil Milan Drobný, jsou skutečné Benátky? Tak byste si přál, aby vypadaly?
0: No, to jsou takový nápady. Karel by jsem dal, to je na zadní straně, Karel Gott, jak řídí skotskou filharmonii.
1: Spoluúčinkuje černošský smíšený sbor, doprovází punková skupina Děti slunce. Iniciály KG vytetovali mistrovi na hlavu děti. Důkazem toho, že se jedná o skotskou filharmonii, je i počet muzikantů.
0: No, to se mě ptali novináři. A proč skotskou? Já jsem říkal, protože filharmoniku je tak skoro stovka, tak to bych se zbláznil, z toho tak jsem udělal skotskou, že jich je míň.
1: Ne, možná, když se s dovolením vrátím ještě do důležitých momentů, já vás muzikanty objevuju taky, ale obdivuji za paměť. Za to, že si pamatujete to, jak jednotlivé věci sloky, jak text zní. My meteorologii pořád používáme synonyma, podmiňovací způsob a bloudíme tím slovesným tvarem předpovědi počasí až k výsledku. Ale vy si to musíte přesně zapamatovat. Jsou verše, které vám naskakují do hlavy jaksi automaticky a snadno, a verše, o kterých si rovnou řeknete, tohle to se v životě nenaučím, to si v životě nezapamatuju.
0: No, to tak není ono, když něco děláte, já jsem i taky hrál Lumíra v Dívčí válce a tam jsou věci takové, které se musíte naučit, nebo v divadle Semafor byl inšpicient Míla Balcar. Kdo jste viděl Hoří má panenko, tak hned první záběr tam visí člověk jako na štaflích, takhle se drží něčeho a než to začne hořet, tak to je Míla Balcar, který měl takovou, jako, jak bych to řekl, no, takový výmysl, co si udělal, zdefraudoval Modrýho Mauricia. Udělal, napodobil. A za to dostal prostě životní minimum, protože ho zavřeli a nikdo ho nechtěl nikde zaměstnat. On byl mrzák, měl jednu nohu špatnou a divadlo Semafor ho zaměstnalo za to, že byl takový jako vstřícnej, dobrý. A ten znal Bibli z paměti. Ale já si pamatuju, když my jsme měli s divadlem lyžařský závody v Krkonoších, tam bylo takových 500-600 lidí, a on předtím měl proslov. On chodil zásadně v černém obleku, černou kravatu a teď přišel a povídá, nech neveští kozlové sestoupí na naši vinici páně. Amen. A bez obinušku to tě jako v křivolaké lučiště se obrátit. Amen. A bylo to.
1: Vzpomínal jste semafor, když čtu ve starších rozhovorech s vámi, píše se, že divadelní hra Poslední štace byla pro vás nejúspěšnější jako pro herce a jako pro zpěváka. Tak jaká byla vaše úloha? Připomeňme si Poslední štaci.
0: No, Poslední štace opravdu má se mnou spojený ještě jiný věci, jako režii dělal Jiří Mencel. A s ním dělat, ten mě postavil tu roli, která byla druhý asistent. Poslední štace, to je jako takový ústav, kde lidi chodili opravdu už na poslední štaci svého života. A já jsem byl, což je pro lidi vždycky bezvadný, já tam hrál blázna. To je bezvadný pro kamarády, když se zeptají, jako viděli jste už poslední štaci v semaforu? Jo, viděli jste drobnýho, jo, a co tam hraje? Sám sebe. No a takže v tomhle tom jsem si jako prostě udělal a dokonce si pamatuju, že když to viděl pan Werich, který neměl rád nějaký moc napucovačky v mý knize, tak je to napsaný, tak říká, tenhle kluk vypadá blbě, z něj by mohlo něco být. No, hezký.
1: Život není jenom písnička, tak se ta kniha jmenuje. Tuším, že 11. v pořadí.
0: 12.
1: v pořadí. Ano. A vy jste si jistý, že poslední?
0: Určitě. To bylo takový práce s tím teď. Abych se neopakoval, pamatovat si to. Ono to není jako sranda, když chci ještě dělat jiný věc, ještě když koncerty a to psát, tohle to je, no, skánět na to prachy. Hůza.
1: Milan Drobný bez příkras, bez cenzury a hlavně s humorem, který ho provází celý život. Hvězda, která zpívala na světových pódiích od Paříže přes Káhiru až po Kanadu, držitel platinové desky, o tom jsme už mluvili. Legenda nočního proudu a jeden z nejvýraznějších hlasů české populární hudby. Otevírá svou životní kroniku tak, jak jste ji ještě nikdy nečetli. Je to upřímný, vtipný a místy dojemný.
0: Děkuju.
1: Tak teď je otázka, jestli budeme vyplouvat, anebo budeme azurově vstávat. Nejsem si jistá, na čem jsme se domluvili.
0: No, já bych dal třeba tu písničku, co vyhrála tu hitparádu.
1: Tak pojďme sem s ní.
0: Jo, teď si to zvládnem. Tak jo.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Milan Drobný, Petr Znamenáček, posloucháte speciální poslední předprázdninové vysílání Záletu. Petr Znamenáček, šéf kapely Na Drobno. Jaká je nejzásadnější drobnost ve vašem životě?
2: To jich bylo několik. Tři moje byly drobnosti.
1: Píšu si. První?
2: Míša.
1: O, Míša.
2: Druhý Honza. Třetí Milan. Tři děti, no.
1: Vaše tři děti. No. Máte v kapse drobné?
2: Nemám teďko. Tam mám dvě trsátka, kdybych jednu ztratil, tak nemám. Takhle se mě ptal Jirka Kysilka, bubeník v divadle Semafor. Hele, nemáš nějaký drobný? A já povídám, já mám, ale já jsem to dal za Kyselku teďko.
1: Nejchutnější drobek ve vašem životě? Nejchutnější, fakt jsme u kuchyně, jo?
2: U čeho?
1: U kuchyně.
2: U kuchyně, no jo, no, no, tak toho je víc, toho je víc.
1: To já mám tak rád. Autor kuchařky.
2: Autor, taky jsem napsal, málo z kapsy, hodně do žaludku.
1: Ano, drobné z kapsy, no. Málo do žaludku.
2: No, no, tak já mám rád, nejsem vybíravý, ale svíčkou, ptáčky, segedín, jako to je u nás, a jinak asijskou kuchyň, to mám rád a umím si sám i uvařit, jako když jsou dobrý konzervy.
1: Máte rád na koláčích drobenku?
2: Na koláčích žena dělá, ale já ji nemusím, protože mám taky zrcadlo a váhu, takže radši to smetu.
1: Dobře, a řeknete mi ještě prosím, bez jaké drobnosti by se neobešel váš život?
2: No, tak rozhodně bez lásky, on je to taková fráze, už se to říká, že jo, samozřejmě to. A sport, hudba, sport. A to, já prostě tohle to musím vázat dohromady, ani nevím, co bych dal na první, na druhý, na třetí. Z toho sportu jako na něco rád koukám a něco taky provozuju. Já než jsem začal zpívat, tak jsem hrál závodně hokej a jezdil na kole. No a v 35 jsem začal s tenisem, no a to trvá furt do dneška.
1: Když vám něco má udělat drobnou radost, co to je?
2: Když je to dárek vyloženě pro mě. Jako, jo, rozumíte, já nemám rád, já vím, že to je, kolikrát se to dělá, ale hele, víš co, on má narozeniny, tak mu vezmeme flašku a je to. Jo, to je, já mám rád. Žena moje mě teď udělala k mým narozeninám. Před rokem ještě nedělala nic tohohle toho, co, o čem se bavím, a vstoupila na vázy a keramické věci. A tak mě udělala, představte si, keramickou kytaru, ale i ze strunama nabarvený, vypálený tohleto. No, takže takováhle šikovna.
1: Má trpělivost.
2: No, má trpělivost. To jo, to musí být.
1: Mluvíme o drobnostech, mluvíme o důležitých věcech v životě. Když klapne opona, když se zavře opona, na divadle, na pódiu, když tady klapnou dveře galerie, na co první budete myslet?
2: Na co budu?
1: Myslet.
2: Mlsat.
1: Myslet.
2: Jo, myslet.
1: Ježiš, tak jestli budete zase, mlsat, zase tak to, ano.
2: To žrádla. No, na co budu myslet? No, abych teďko, tady třeba odsaď konkrétně, abych dojel v pohodě domů a nenaboural se s nějakýma autama, co jezdí proti, no tak takhle bych, protože řídím, no tak to je dobrý a my bydlíme kus jako směrem k Ústí nad Labem v Zeměchách, tak to mám asi 150. No tak, tak to je první, co mi napadne. A druhý, co mi napadne, už abych byl u otevřený flašky červeného vína.
1: Dobře, děkujeme za upřímnost. Víte, když mám tu čest se na vlnách Českého rozhlasu potkat s někým, kdo provází můj život, tak mi to vždycky udělá radost. A já věřím, že i vy, naši posluchači, stejně tak vnímáte písně Milana Drobného. Je nějaký verš, který vám automaticky naskočí, řekněte.
3: Milan Drobný je drobný.
1: Milan Drobný je drobný.
2: To byla a písnička, kterou jsme napsali ze Zdenka. Můj syn je drobný a tady někdo řekl Azurové ráno. Taky no. Tak já vám napovím, tak ještě pláču.
1: Pláču, pláču, jsou. Kytky se smály, Milane.
2: Kytky se smály, no jo, to byla, ano. Tak počkej, ty kytky nebo azurový?
1: No tak ještě to nechme chviličku otevřené. To je těžké, že jo? Někdy jsou rána truchlivá, to je jeden z dalších veršů, který se opakuje. Pak jsem si tady ještě udělala poznámku, já chvátám do mléčného baru zapít žal, mlékaři dolej.
2: Mlékaři, to jsme udělali s Čechem takovou recesi, jako tohleto, a ta kritika to moc jako nepoznala a my jsme za to dostali černou ránu tenkrát v tom roce. A to je, se dává za píseň, která je nejhorší za ten rok.
1: Když teď zavřete oči, co přejete všem kolem, kteří tady sedí v publiku v Gočárově galerii, co přejete posluchačům Českého rozhlasu, co přejete sám sobě? Zkusme se zavřenýma očima.
2: Zavřený oči, a já tohleto říkám i s otevřenýma, když se probudím třeba v noci, tak já přemýšlím už teďko, víte, mám takový heslo, že stáří není pro sraby. A já přeju každému, jako kdo to myslí ze všema dobře, jenom to zdraví, zdraví, zdraví, zdraví, protože já nevím, co všechno ostatního, tak si to dá opatřit nějakým způsobem, ale bez toho zdraví můžu to otevřít už ty oči. Dobrý. Ježišmarja, tak to víte, já bych tady usnul takhle, já kecám takhle. No tak dobře, takže já bych byl zdraví, zdraví, zdraví, zdraví vás, Milan Drobný.
1: Otázka pro Petra. Je něco, co byste chtěl na Milana prásknout?
4: No tak to je svízelná otázka.
2: Opatrně.
4: No to asi, víte co? Ne, já řeknu úplně pravý opak. Jo? A zrovna teď jsem si to jako říkal v mý hlavě, jsem si říkal, že si strašně vážím toho, ale doopravdy, že ty léta jsem mohl strávit s tebou a že jsem mohl prožít to, co bych asi s někým jiným neprožil. Děkuju ti.
1: Harmonická souhra. Milan Drobný, Petr Znamenáček.
2: Ten hůl mě chtěl rozvrčet, nebo co?
1: No a teď je na vás, Milanem. Dali jsme vám námětu na poslední píseň dnešního vysílání záletu celou řadu.

tohle trable na mě nemlou, hodin se všem nesnází. A pak černá káva na vařiči zavoní, celý den se roztančí. Je to dobrá zpráva, někdo na mě mává, přijela má nejsladší.

Planety Aleny Zárybnické.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policisté v květnu a červnu kontrolovali provozovny v Libereckém kraji kvůli drogám. Bourací práce na mostě opět uzavřely kruhový objezd v Liberci Růžedole. Ceny potravin ve světě v červnu po druhé za sebou mírně klesly. A zítra čekáme nejprve polojasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 23 stupňů. Hezký páteční večer u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Policie během 2 měsíců zkontrolovala 42 provozoven v Libereckém kraji a zajistila přes 13 tisíc produktů návykových látek. Kontroly byly součástí celostátní policejní akce zaměřené na omezení nelegálního prodeje nízkopotentního konopí a kratomu. Jak na policejním webu informoval Pavel Fulprecht z krajského odboru obecné kriminality, policisté zahájili 23 trestních řízení a o 14 případů prověřují možné spáchání přestupku. Kvůli bouracím pracím na mostě na průtahu Libercem bude o víkendu opět omezený provoz na okružní křižovatce směrem k nákupnímu centru Globus a do průmyslové zóny Sever. Omezení dnes už začalo a potrvá do sobotních 8 hodin ráno. Stejné to bude i ze soboty na neděli, tedy od 18 do 8 hodin. Bez uzavírky by nebyla zaručená bezpečnost řidičů projíždějících pod mostem. Pokračuje ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Máme v tuto chvíli odbourány obě dvě římsy, to znamená dneska už vidíme skrz most do ty dutiny a začínají práce jak na zaměření průběhu výstuže, tak přípravné práce na tom dodatečném předpětí.
0: Až do pondělí mohou návštěvníci Františkova v Rokytnici nad jezerou vidět ukázky práce se dřevem. Koná se tam tradiční dřevosochání. Akce o prodlouženém víkendu nabídne i doprovodný program, jako například projížďky na koních nebo koncert. Kolik umělců do Krkonoš dorazí, říká pořadatel Pavel Hásek.
3: Zatím máme domluveno 8 výtvarníků, 3 to mají potvrdit. Sochy nevíme, jelikož je zcela volná tvorba. Vyberou si materiál a usoudí podle toho, co budou vyrábět.
0: Světové ceny potravin v červnu po druhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky. Naopak zdražily rostlinné oleje a maso. Index OSN pro výživu a zemědělství sleduje ceny těchto komodit na mezinárodních trzích.
1: Počasí.
0: V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů a bude jasno nebo skoro jasno. Od poloviny noci se začne zatahovat, ale jen na převážně polojasno. Sobotní ráno a dopoledne tak bude slunečné, jen v severní části kraje bude oblačnosti více. Postupně se pak bude zatahovat na většině míst našeho kraje. Odpoledne naměříme 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U Svoru je kvůli stavbě uzavřená silnice první třídy číslo 13. Objížďka vede do České Kamenice a potom po silnicích druhé třídy přes Chřebskou do Horního Podluží. Tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovem tarhoňa. Hned si řekneme o tom, jak se skloňuje, protože tak zní dotaz, ale já se přiznám, že moc nevím, co to ta tarhoňa je, něco k jídlu.
2: No, výborně, tak to se ptáte na správném místě. Já jsem totiž pytlík tarhoně koupila, takže o tom vím všechno. Můžeme začít tedy tím, kde se to slovo vzalo. Máme ho prostřednictvím slovenštiny z maďarštiny. A ta maďarština ho má z turečtiny. A je zajímavé, že v té slovenštině i ta těstovina, i to slovo funguje od 18. století, ale k nám, jak je vidět na vás, ta móda proniká až teď.
1: Tak teď jste řekla těstovina, tak už
2: víte.
1: Je mi jasněji.
2: Je to z jazykového hlediska docela výjimečná těstovina, protože oni jsou to taková malinkatá zrníčka, menší než rýže. A tudíž se nejí po jednotlivých zrničkách a tudíž se ani nepoužívá v množném čísle. Když máme kolínka, špagety, nudle, tak vždycky je to v množném čísle, kdežto tarhoňa je jediný druh těstovin, který se užívá v jednotném čísle jako látkové jméno.
1: A podle kterého vzoru tedy skloňujeme tarhoňu? Neobejdu se bez tarhoní nebo bez tarhoně?
2: Trošku si můžeme vybrat. Jde tam o tvary vzoru žena nebo růže, ale protože je to celkem už i skupina slov, u kterých se tohle řeší, tak vznikl podvzor vikuňa.
1: Fakt, to je oficiální podvzor.
2: Ano.
1: A co je vikuňa?
2: Tarhoňa jsou těstoviny a vikuňa je taková lama, která žije v horách Jižní Ameriky.
1: Dobře, ale já stále nevím ani u toho podvzoru, jestli bez vikuní nebo bez vikuně.
2: Můžeme si vybrat.
1: Taky.
2: Kolísá to tam. V množném čísle si úplně vybíráme, jestli chceme tvary podle, zjednodušeně podle vzoru žena nebo růže. A v tom jednotném čísle je to podle vzoru žena. A druhý, třetí a šestý pád, tam si můžeme vybrat.
1: Já si dám radši špagety.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že chobotnice mají 3 srdce? Není to však kvůli lásce, ale pro efektivnější život pod hladinou. Tito zajímaví mořští živočichové mají jedno hlavní srdce, které rozvádí okysličenou krev do celého těla. Jenže jejich krevní barvivo má sníženou kapacitu pro přenos kyslíku a proto krev do žaber pumpují pod větším tlakem ještě 2 přídavná srdce. Pevnými částmi těla chobotnic jsou pouze radula, něco jako pevný jazyk a zobák, zbytek jsou jen měkké tkáně. Takže kudy projde tlama, tudy se pak protáhne celé tělo, což někdy může vypadat až neuvěřitelně. Chobotnice mají vždy 8 chapadel s přísavkami. Dlouhá chapadla jsou velmi pružná a zručná, chobotnice o ně však může snadno přijít. V takovém případě je chapadlo schopné žít ještě asi hodinu po oddělení od těla, takže až budete plavat v moři, dejte si pozor na odložená chapadla. A ještě jazyková drobnost na závěr. Ve slovanských jazycích slovo chobot označovalo ocas. Rybáři na pobřeží Jadranu vnímali chobotnici jako zvíře s mnoha ocasy. Pojmenovali ji proto chobotnica a z toho tedy český název chobotnice.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Myslím, že jste všichni pochopili, že to dnešní téma se v pořadu Veselé a zdravě bude točit kolem zmatenosti. A budeme řešit, kde jsou její příčiny, jestli se máme bát, je to něco vážnějšího nebo třeba jen chvilková věc. Ono se to totiž nejčastěji vyskytuje u starších lidí, ale i my mladší. Občas třeba stojíme v obchodě a nevíme, proč jsme tam přišli zrovna do té které uličky a podobně. Zmatenost může mít prostě různé příčiny. Právě o tom si bude povídat i naše redaktorka Bára Kvapilová s geriatričkou Zuzanou Schneiderovou z nemocnice Milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze.
1: Existují jiné formy a příčiny zmatenosti, než je Alzheimerova choroba?
2: Samozřejmě ano. Zmatenost, když to vezmeme od toho nejjednoduššího, tak vlastně každý z nás může být někdy zmatený. Buď protože se nedostatečně v letním horku napije, nebo protože třeba studentovi dají učitelé přehršel nějakých informací, kterých se nezorientuje hned.
3: Rovnoběžka, tečna, sečna plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola.
2: Ale my tady v tom pořadu asi mluvíme spíše o té zmatenosti, která není normální, která neodezní za chvíli. A tam je potřeba odlišit, jestli je to vlastně záležitost dlouhodobá, tedy bavíme se o pacientovi s demencí, anebo jestli je to ad hoc vzniklá dezorientace, taková ta senior se málo napije v letním horku, protože se málo napije, tak se dehydratuje, v rámci té dehydratace upadne, něco si zlomí, dostane léky na bolest, dostane se do nemocnice a tam je vlastně několik příčin takzvaného delíria, tedy té akutní zmatenosti, protože jedna moje kolegyně říkala, ať se seniorovi děje cokoliv, tak se buď zmate nebo začne padat, nebo oboje dohromady, a takováhle zmatenost může být právě to takzvané delirium, tedy akutní zmatenost, a to je opravdu cokoliv. Močová infekce, dehydratace, bolest, některé léky to mohou udělat, ale i to cizí prostředí.
1: Se zmateným člověkem, většinou seniorského věku, se můžeme setkat nejenom jako blízcí příbuzní, ale třeba i jako kadeřník v restauraci, v kavárně. Máte pro ty lidi nějakou radu?
2: Ta rada je jednoduchá. Aktuálně běží projekt Dementia Friendly Společnost, kdy se i ti kadeřníci nebo provozovatelé restaurací mohou vlastně zapojit do projektu, nechat se proškolit, mít k tomu nějaké webináře a potom si nalepit na svoji provozovnu takovou krásnou poměnku, kdy vlastně říkají, ano, sem se nemusíte se svým trošku dezorientovaným staříkem nebo člověkem, který má třeba nějak formu demence, se nemusíte k nám bát přijít, protože my to zvládneme, aniž bychom tím třeba rušili ty lidi okolo.
1: Takže třeba babičku, která už se jinak bojí někam chodit, můžeme vzít do takové kavárny a oslavit s ní narozeniny.
2: Samozřejmě ano.
4: Vesele a zdravě.
5: Já bych k tomu jenom dodala, že zmatenost, i to delirium a demence jsou stavy narušeného vědomí a poznávacích funkcí, které jsou někdy spojeny s akutními psychotickými poruchami, a v tom mezinárodním klasifikačním systému je to číslo F23, přičemž to delirium, to je vážná kvalitativní porucha s kolísavým průběhem, která může trvat až 6 měsíců, ale prostě odezní. A při somatických neboli fyzických onemocněních, paní doktorka tady hovořila vlastně o těch přechodných zmatenostech, ale podobně, pokud třeba ta dehydratace trvá dlouho, změny tlaku jsou dlouhodobé, tak ten člověk se může dostat na další dobu do delíria. A demence naproti tomu, ta má úplně jiná čísla, ta má F0 anebo F03. Tak to je záležitost, která je vlastně chronická a trvá velmi dlouho. Čili ta
0: to
5: doba...
0: To znamená déle než půl roku.
5: No ano, a ta doba, a pak jsou ještě akutní stavy, jako je schizofrenie, a to je vlastně zmatenost, která je organicky podmíněná a je to vlastně něco, co může být
0: co
5: celý
0: je teda
5: život.
0: Nejhorší z toho?
5: No, já bych řekla, že nejhorší jsou ty stavy demence, protože to je záležitost, která výrazně zhoršuje kvalitu života i toho člověka, i jeho příbuzných, ale třeba schizofrenie, pokud je dobře léčena, tak ta může vlastně tomu člověku umožňovat normální život.
0: Možná budeme hledat právě ten odpovídající stav, to, co trápí vás, když se cítíte zmatení, orientujete se špatně v čase, prostoru, na něco zapomínáte, tak co z toho to je a co by se mělo dělat. I o tom budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdanovou v pořadu Vesele a zdravě právě dnes.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: otevřeme dnešní téma i s naším posluchačem Petrem.
1: Zdravý Petr, jsem z toho nějak zmatený. Sice chodím po zemi, ale nevím proč a kam. Děsnou smůlu asi mám.
2: Ano, děkujeme, přesně tak. Já bych jenom znovu zopakovala, že se budem hlavně věnovat té zmatenosti.
0: Co to je?
2: Což je kvalitativní porucha psychických funkcí a většinou je to porucha schopnosti identifikace zevního světa a je porušeno vnímání, myšlení, afekty, to znamená emoce, paměť, jednání a další. A buď máme obluzené vědomí, kterému se říká buď zmatenost nebo to delirium, podle toho, jak to dlouho trvá, anebo mrákotné stavy, těm se dneska nebudeme věnovat. A ty příznaky zmatenosti jsou trojí. Buď ten člověk neví, kdo je, nebo neví, kde je, a nebo neví, kolikátého je, nebo kdy je vlastně, že třeba si myslí, že je středověk. A je to krátkodobé nebo dlouhodobé, ale to dlouhodobé je pouze týdny. A po skončení toho stavu, kdy vlastně je zmatený, on si to nepamatuje. To znamená, on má amnézii na tu dobu, kdy si to nepamatoval.
0: To znamená, když si uvědomíme posléze, že jsme si na něco nemohli vzpomenout,
2: tak
0: nebo
2: to
0: jsme
2: není
0: netušili,
2: ono.
0: Tak to je v klídku.
2: To je v klídku, protože správná zmatenost, tedy podle těch učebnicových případů,
0: ano,
2: kterou opravdu musíme řešit, je, že ten člověk vlastně něco
0: netuší.
2: Takhle zmatenýho dělá, nebo říká, nebo se prostě ztratí a pak tvrdí, že nic takového nebylo. Mně to teda trošku připomíná občas některé muže. Ale nechci být politicky nekorektní.
3: Otázka, takže co by řekli zase muži o ženách.
2: O ženách právě, takže je to něco, co vlastně, pokud my si to uvědomíme, čili máme-li náhled, tak to úplně zmatenost jako není.
0: Když si to tedy uvědomujeme, tyhle věci, tak je to co, přepracování, nebo je to
2: většinou
0: věk, nebo co
2: stres.
0: To je?
2: Stres? Je to třeba soustředění na nějakou věc, které přikládáme velký význam a ta paměť, jak se soustředí, tak se jako ztratí a my začneme mluvit trošku z cesty, ale většinou to přejde velmi rychle.
0: Na tyhle stavy může mít vliv třeba stres, jasný, asi spojený i s únavou, ale třeba i léky, jídlo.
2: Ano, ano. A to říkala paní doktorka, nejčastější příčinou je nedostatečný pitný režim. A to v těchto těch vedrech, kdy ještě slunce svítí na hlavu a ta se nám přehřívá, tak zmateností trpí kdekdo. Hmm. A ta nejjednodušší zmatenost je vlastně, že já se pětkrát vracím, něco prostě furt si říkám, sakra, kam jsem to dala, a pak zjistím, že je mobil v lednici, že jo.
0: Kdy jde o banalitu, kdy už jde o vážnou věc, kde najdeme tu hranici?
2: No tak pokud ty stavy jsou krátkodobé a pokaždé je to něco, co si ten člověk uvědomí, tak je to vlastně banalita. V okamžiku, kdy na to má tu amnézii, to znamená, nepamatuje si to, nebo je to něco, co se projevuje pravidelně, no tak se může jednat o vlastně organickou poruchu a v okamžiku, kdy tam jsou halucinace nebo vysloveně jako iluze, že ten člověk je přesvědčen o tom, že vidí nebo slyší něco, co neexistuje, no tak musíme to začít řešit.
0: Jak se to vyšetří? Kdo to pozná? Kdo to klasifikuje? Doktor? Máme někam zajít k nějakému konkrétnímu?
2: Tak, první chodíme k obvodnímu lékaři, který nejprve vyloučí, že se jedná o nějakou vedlejší vlastně důsledek cukrovky, takže nám udělá krev, udělá nám moč, udělá nám běžná vyšetření, koukne se vlastně, jestli nejsme intoxikováni, to znamená pozná třeba alkoholem intoxikaci nebo nějakými drogami.
0: Jako, že by to bylo delirium ale tremens, jo?
2: No, to může být lecos, že jo. No, a takže tohle to všechno vyšetří. Samozřejmě s náma probere, zeptá zase i na objektivní anamnézu, čili je dobré tam přijít s někým, který vlastně řekne, že on to měl a on si to nepamatuje. No a vlastně dochází k tomu, že toho člověka by měl vidět neurolog, který by vyloučil, že se jedná o nějakou příhodu cévní mozkovou, protože ateroskleróza může být tohleto, nebo že se jedná právě, psychiatr se podívá, jestli se nejedná o schizofrenii, no a pokud ten člověk ohrožuje sebe nebo okolí, no tak ho odvoláme záchranku a je potřeba ho odvést k hospitalizaci.
0: Je nějaký věk, kdy bychom tohle vyšetření třeba měli automaticky podstoupit?
2: No, automaticky asi ne. Tady bych řekla, že dokud vlastně není důvod, tak je to zbytečné, je to zatěžování zdravotního systému, ale když se ptáte takhle, tak schválně, tak Patriku, od kterého věku se dá diagnostikovat zmatenost? To znamená, že jako my už opravdu řekneme, aha, tak tento člověk je zmatený.
0: Napadají mě dvě věkové hranice, no, tak plnoletost a pak třeba 65.
2: No, budete se divit, ale už u čtyřletého dítěte se to dá poznat. Ano, protože tříleté dítě už si uvědomuje svoji individualitu, už většinou ví, kde je, minimálně doma nebo venku nebo něco, a už ví zhruba, kdy je, že třeba je jaro, léto, podzim, zima. To znamená, už u tříletých dětí se dají kvalitativní poruchy vědomí trošku poznat.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdhamlová. Probereme i vaše dotazy a problémy na tohle dnešní téma zmatenosti, a to nejprve ty, které jste nám dopředu dali jako v psané formě, anebo jste zavolali na náš záznamník, pak se dostaneme i k vašim živým dotazům.
4: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Dnes s námi jako vždy v tomto čase a v pátek doktorka Kateřina Cajtamlová. Patrik Rozehnal ji pustí už za chvíli ke slovu, protože by měla odpovědět na dotaz, který nám přišel i přes telefonní záznamník k tématu zmatenost.
1: Dobrý den, tady Marie. Je mi v uvozovkách 20 a pár. Paní doktorko, prosím, jak rozeznat zmatenost od třeba schizofrenie nebo nějakého zoufalství, případně nenávisti, a jak se proti těmto lidem bránit nebo jak jim pomoct?
2: Páni, to je krásný dotaz. Tady slyšíme vlastně afektivní poruchy. Afekt je krátkodobá změna nálady. Paní říká od stresu nebo nenávisti, jak se to... I u stresu, i u nenávisti ten člověk vlastně úplně moc zmatený není. On je docela soustředěný na ten nějaký moment
0: projev.
2: A třeba to pořád

0: komentuje, že co říká, nedává smysl, ale to neznamená, že je to zmatenost, protože jemu to smysl dává nebo jí. Ale u té schizofrenie, tam je to opravdu z úplně jiného světa, jsou tam halucinace, iluze, jiný vlastně
1: vnímání. Jak se jim bránit takovým lidem?
0: No, tady bych asi doporučila opravdu se odstěhovat nebo se nějakým způsobem izolovat, protože jiným způsobem těžko člověku, který buď je zaměřená jeho pozornost, anebo nemá náhled, těžko se mu bude bránit. A u těch zmateností upozorňuji, on si to pak nepamatuje, čili to je problém.
1: Máme dotaz i z formuláře na stránkách veselé-zdravě.cz.
0: Paní Věra, dobrý den, chci se zeptat, co to je, když si občas nemůžu vzpomenout na slovíčko nebo se zastavím, nevím, proč jsem nějak šla, proč jsem tam, kde jsem. Je to jen tak, jsem tam jednou za čas, jde o něco vážného nebo jsem přetížená, no tak paní si sama odpovídá, pravděpodobně je to některý stupeň syndromu vyhoření. To, co vlastně je tady dominující, ona si to pamatuje a je si toho vědoma. To znamená, je to spíš stres a přetížení, než ta zmatenost, o které jsme hovořili.
1: Jestli podobné projevy míváte i vy, na něco zapomínáte, ať už si to uvědomujete vy přímo nebo někdo ve vašem okolí, a rádi byste se poradili s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, využijte telefonního čísla, které otevíráme právě teď, umožňujeme vám se dovolat do studia a poradit se. Dnešní téma zmatenost.
2: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: to děláme nebo na ano. něco zapomínáme. A řešíme to teď i s vámi po telefonu na čísle 731 800 900. Kdo pak tam je? Kdo se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě Dobrý jednou den. Poprosíme, zopakujte pro posluchače.
2: Tak je mi 82.
1: Ano.
2: A stává se mi, že prostě si spletu, který je den.
1: Ano.
2: Tak pro sichr mám tady program na televizní program.
1: Ano.
2: Tam je vždycky napsáno, který je to den a ano. je to dojde.
1: Krásné. Takže já vás chci uklidnit vzhledem k tomu, že jste si toho plně vědoma a dokonce to vlastně se snažíte kompenzovat, tak je to pravděpodobně úplně běžná nějaká krátkodobá porucha soustředění a zapomnětlivost. Mně se tohle stává dokonce i tak, že celý den si myslím, že je pondělí a pořád se musím koukat.
0: Ještě, že to není v pátek.
1: Ano.
0: Pánci, je to
1: takže klid, v pořádku.
0: Buďte v klidu.
1: Upravte pitný režim, ale nemusíte se bát.
2: Ano, a mě se vždycky vybaví totiž, když jsem byla před asi nevím, 50 lety hospitalizovaná na jednotce intenzivní péče, tak tam mě napsali, že pacientka se orientuje v čase i prostoru.
1: Ano.
2: A já jsem si vždycky řekla pro Krista Pána, tenkrát jsem se... No, tak ono
1: Madam,
2: to
0: je prosím, takový technický jenom popis.
1: Buďte tak hodná, nebuďte na sebe tak přísná, prosím.
0: A děkujeme, ať
1: děkujeme.
0: Se daří, mějte se krásně, další, kdo volá a je s námi v kontaktu v pořadu Veselé a zdravě, ptá se.
2: Ano,
0: poprosíme, stište si rádio, ať nám to nevazbí, jak my říkáme. A
1: rádio
0: se rozumíme.
1: Vypnout asi.
0: Nejlépe, tak a ptejte se.
3: No, já bych si chtěla zeptat, mám 82 roku.
1: Ano.
3: A třeba mám spoustu květin, miluji je, ale když chci někomu říct, jak se ta květ znám je z nás.
1: Rozumím.
3: Když chci někomu říct,
1: ano.
3: tak to neví.
1: Madam.
3: To jméno.
1: Ano, to není zmatenost, tomu se říká porucha výbavnosti, to znamená v té paměti to je. A já vám poradím trik, protože vybavování informací někdy pomáhá vlastně pohyb. Takže se doporučuje, znáte to, když se ztratí klíče, tak
0: vrátíme
1: se jde po vlastních stopách. Zkuste ano. si třeba obejít stůl a ono se to někdy vybaví.
0: Tak jo, tak takovou radu máme. Děkujeme za to, protože
1: díky.
0: Třeba tenhle stav se týká jiných posluchačů. A ptá se někdo další. Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka z Jihlavy. Paní doktorko, já bych se chtěla zeptat na svého dobrého kamaráda. Je mu 69 let a stává se teď v poslední době dost často to, že konkrétně třeba jsme byli domluveni na nějaké schůzce, no a on teda nepřišel a zapomněl, že měl přijít a bylo to třeba ze dne na den. A tak
1: ano.
4: se to nějak moc neuvědomil. A poslední věc taková, že jsme byli domluveni, že mě odveze z jedné akce, protože já nebudu nic pít, a teda já budu pít a on nebude nic pít. No a pak si sedl na místo řidiče, podáváme klíčky s tím, že jako ať jedu.
1: Jasně.
4: A vůbec si jako v tu chvíli neuvědomil, že prostě
1: ano.
4: to bylo domluveno jinak.
1: Ano.
4: Nechce si samozřejmě připustit, že by se mohlo něco dít.
1: Já bych se s takovým pánem asi bála jezdit autem. Asi bych ho nenechala, ano. jako že bych s ním nejezdila jako spolujezdec. A tady ano. jsme v situaci, a já to hrozně nerada říkám, ale dokud se něco nestane, tak ono ho to nedonutí, ano. bohužel.
4: Ano. Jo, ještě jednou taková drobnost, budeme sedět v nějaké skupince, bude se o něčem hovořit a bude nějaké téma, všichni se mu budeme věnovat a on do toho najednou skočí otázkou, úplně se zeptá na
1: ano.
4: něco z cestního jiného.
1: Říkáte jo. vlastně přesně příznaky zmatenosti s tím, že nevíme, jestli má třeba cukrovku nebo aterosklerózu,
4: nemá.
1: No, ale může to být počínající ano. demence, těžko říct, no, bez vyšetření a bez dalších nějakých objektivních vlastně zobrazovacích a dalších metod, těžko říct.
0: V tohle chvíli vyrazit asi s někým, kdo to dokáže
1: no,
0: popsat.
1: No, ale pozor, právě. Opravdu.
0: Opatrně.
1: Opatrně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdemlová, i vy se ptejte dál na různé projevy zmatenosti, ať už vážnější, drobné, prostě proberte to s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou na telefonu 731 800 900.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Valdemar Matuška v našem vysílání v pořadu Veselé a zdravě. Je tu doktorka Kateřina Cajdamová a je připravena na další otázky od vás, kladené po telefonu s číslem 731 800 900. Od koho teď?
1: Dobrý den, tady je posluchačka z Nového Jičína. Prosím vás, paní doktorko, já bych se chtěla pardon, já jenom vypnu radio.
2: Ano.
1: Zeptat, mi se stává někdy, když mluvím s kamarádkama nebo s dětma, že najednou v polovině věty si nemůžu uvědomit dál pokračovat.
2: Jasně.
1: Když oni mi odpoví, tak potom ano. Nevím, co jsem chtěla říct dál.
2: Ano, zase tohleto je spíš porucha výbavnosti a paměti, ale není to kvalitativní porucha vědomí, protože vy jste si toho vědomá, vy víte, ano. Co jste říkala předtím, čili tam chybí ta amnézie. Vy to víte, že to nevíte.
1: Ano, takže mi to nejde dál.
2: Ano, přesně tak. A tohle někdy bývá, když se příliš snažíme rychle něco říct, nebo hodně ano. Nám na tom záleží, tak my si vytvoříme stres a ten nám trošku zablokuje tu výbavnost.
0: Jakoby nám ucpe nervy celé myšlenky. No,
1: a ještě no. Se mi stane, když jsem u pana doktora,
2: no jo, ano.
1: Na preventivní prohlídce.
2: Jo, jo.
1: A tak on normálně hovoří a najedenkrát mi řekne tři slova.
2: Jasně.
1: No a já jsem si to poprvé neuvědomila, on se mě potom řekl, co jste říkal. No já jsem věděla jenom jedno, ty další dvě ne.
2: Ano, čili to jsou prosím opravdu poruchy soustředění a výbavnosti. Nedělejte si starost, zmatenost to není.
0: Uklidňuje doktorka Kateřina Cajdamlová a ptá se jí někdo další na telefonu s číslem 731 800 900. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Ptejte se.
2: Poslouchám.
3: No. Paní doktorko, mám takovou prosbu. Mám kamarádku a ty našli korovou atrofii mozku.
2: Ano.
3: A každý jí řekne něco jiného, ona si přečetla něco na internetu, něco o doktoru. Můžete mi k tomu něco povědět?
2: No, co se týče tak korové dysfunkce, to je záležitost vlastně kůra mozková, je racionální kůra nejčastěji. A ty příznaky, kromě poruch chování, můžou být, že má třes a může mít poruchy výslovnosti a může mít nějaké poruchy paměti a nepozná a podobně. A ten
3: No. To spíš někdy prostě ta paměť, no.
2: No,
3: že ona říká, že to prostě jako vidí,
2: no jo.
3: To je, ale nemůže si ano. Vzpomenout, jak se to jmenuje.
2: Mozková kůra je vlastně ta racionální naše kůra, která nám pomáhá vlastně věci vysvětlit, pochopit, popsat. Týká se analýzy i syntézy, to znamená krok za krokem a nebo vidět celkový obraz a podobně. No. Nemusí to, tam záleží, jak velké množství a v které oblasti je ta kůra atrofovaná, proto každý říká trošku možná něco jiného.
0: Tak vysvětleno.
3: No. Ona si právě přečetla na internetu, no. Že má 2 roky života.
2: Ale to. Ne, to určitě ne.
0: Ať nečte na internetu a probírá to s odborníky.
2: No, raději, ať opravdu, ale hlavně tyhle ty sebenaplňující proroctví, že se řekne nějaký deadline a ten člověk to potom splní, to fakt nemám ráda, jo. Takže existuje spousta studií na prodloužení doby života, pokud ten člověk je optimistický, má naději, věří, že se to zlepší.
0: Ještě jeden dotaz před další písní v pořadu Veselé a zdravě. Od koho dobrý den?
4: Tady Hana od Kroměříže a mám
2: dobrý
4: na
2: den.
4: Paní doktor. Dobrý den, paní doktorko, mám dotaz. Nemůžu si vzpomnět třeba na nějaké příjmení, ale vytvořila jsem si takovou pomůcku, třeba to příjmení je Vrtichvostová příklad.
2: Ano.
4: A protože jsem si na to nemá smět, tak jsem si pomyslela takovou pomůcku vr, že si vzpomenu, že to má vrčet to jméno.
2: Výborně.
4: Tak existují nějaké takové pomůcky?
2: Ano,
4: na
2: ano, existují a je velká spousta odborníků, kteří vlastně říkají, že pomůže třeba, když si jako procházíme zámkem a představujeme si různé věci. No. Existuje odborník na telefonní čísla, který vlastně říká, a díky němu já si pamatuju telefonní číslo svého partnera a své dcery a svého syna, ano. Ale je to vlastně povídačka dlouhá. Já když to komukoli říkám...
0: Dát těm číslům nějaký podobu
2: význam.
0: A příběh?
2: Ano, příběh. Jo? Takže je to záležitost velmi individuální a toto jsou přesně věci, které máme se zvyšujícím se věkem dělat, protože když tu paměť trénujeme, tak ona funguje. Funguje lépe, než když ji necháme být. Čili opravdu jakýkoliv rozvoj, jakýkoliv schopností je na hranici komfortu. Čili my to musíme opakovat, říká se, přečtu si, zopakuju si to druhý den ráno, zopakuju si to za dva dny, zopakuju si to za týden a ono se to vštípí.
0: Takhle k tomu všichni přistupujeme a k tématu zmatenosti se budeme ještě za malou chvíli věnovat na závěr našeho pořadu.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
6: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Budeme se ještě chvíli povídat, budeme radit a dělat takové, řekněme, závěrečné povídání a shrnutí dnešního tématu o zmatenosti s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Paní doktorko, co dělat nebo nedělat, tedy když se občas ztrácíme v tom čase, prostoru, děláme něco znovu nebo si na něco nemůžeme vzpomenout?
1: Tak pokud se to týká nás samotných, tak je dobré věřit svému okolí, pokud nás na to upozorní. Brát to vážně, jednak teda, jak říkala paní doktorka, zkusit upravit pitný režim, zkontrolovat glykemii, pokud máme diabetes, nechat si vyšetřit třeba štítnou žlázu nebo hormonální stav, může se jednat o lecos. To znamená nepodceňovat to a poslouchat, když nám někdo říká, tyjo, já mám o tebe starost, ty seš mimo trošku někdy a tak. Tím lékařem první volby je náš obvodní lékař, ten udělá základní diagnózu a potom vlastně nás pošle na specializovaná vyšetření, ať už na neurologii, nebo k psychiatrovi, nebo za psychologem. To, co nedoporučuju, aby dělali lidé, kteří jsou v okolí pacienta se zmateností, nepřesvědčovat ho, nesnažit se mu vyvrátit, že je to takhle onakle, protože tam může docházet k výbuchům emocionální reakce a ten člověk může být nebezpečný sobě nebo okolí.
0: A teď ho třeba chceme dostat k lékaři, aby ho vyšetřila, on nechce, co s tím?
1: Tam je důležité, pokud máme pocit, že jsme ohroženi my nebo on, tak opravdu zavolat tu záchranku a nechat na posouzení zdravotního personálu, jak je ten stav vážný.
0: Jsou na to nějaké vitamíny, léky na to, abychom to mírnili třeba?
1: Tak zaprvé je dobré vědět, jestli někdo u nás v rodině něčím podobným trpěl, protože tam bude možnost, že se to stane. No a samozřejmě léky existují, ale my nejdřív vždycky musíme znát příčinu, čili podle příčiny se dává léčba.
0: S tím pomáhá právě ten lékař, proto ta návštěva u něj radí lékařka tady u nás ve studiu, doktorka Kateřina Cajdanová. Moc za to děkuju, za dnešní odpovědi a pobyt tady u nás ve studiu.
1: Já moc děkuju všem, kdo se dovolali a významně převažovali lidé v věku 82 let. To bylo fascinující, ženy, ano.
0: Na koho se nedostalo, klidně zavolejte na záznamník 221 553 770. Nechte nám vzkaz a my se k tématu rádi někdy vrátíme. Mějte se hezky, přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Pražské metro nepojede na části linky C, nahradí ho autobusy. Do povinného registru psů v první oficiální den přibyly tisíce zvířat. Zítra bude postupně přibývat oblačnost, později může přijít déšť nebo přehánky a teploty budou do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Kvůli obnově zabezpečovacího zařízení nepojede v následujících dnech pražské metro na části linky C. Dopravu mezi nádražím Holešovice a Pražského povstání zajistí autobusy s označením XC. Výluka potrvá do 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
2: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
1: První den oficiálního fungování veterináři do centrálního registru psů zapsali 3000 zvířat. 10 000 jich registrovali už v testovacím provozu před začátkem července. Zápis zvířat je povinný a lidé ho vyřídí třeba při očkování. Přihlásit se o něj musí majitel psa, jak ve vysílání Českého rozhlasu připomněla prezidentka Komory veterinárních lékařů Petra Šinová.
3: U psů, kteří jsou starší, tak chovatel má povinnost vlastně jej nechat zapsat nejpozději při další vakcinaci na vzteklinu. U štěňat tam se ta povinnost vztahuje vlastně na štěňata narozená od 1.7. a tato štěňata musí být zavedena do evidence ve chvíli, kdy jsou opatřována mikročipem, tedy vždy před předáním novému chovateli.
1: Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a taky je jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas vzpomínala na své začátky a na svou filmovou rodinu.
4: My parents both make movies.
5: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti.
1: Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny. Její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr Jake je taky herec. Aubrey objevil se například ve sci-fi thrilleru Den poté.
0: Počasí.
1: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibude a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Za Svijany na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína pozor za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: To byly zprávy, po nich je tady další díl pořadu Zlatá láska.
0: Zlatá láska.
6: Láska hory přenáší. To platí také o vztahu dvou zamilovaných lidí, o kterých vám budeme vyprávět.
7: Jejich láska se zrodila před více než půl stoletím. Dříve než ona, zamilovali se do jejího nastávajícího její rodiče. Jakoby věděli, že v něm jejich dcera najde silného hrdinu do těžkých časů a něžného tátu pro své děti.
6: Je to jak příběh z Červené knihovny, který jsme pro vás dnes vybrali.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Slyšte zamilovaný příběh, který začíná u 17leté Květoslavy a 20letého Vladimíra. Celý svůj život zůstali v hostiném v Podkrkonoší.
1: Zamilovali se, vzali se, přivedli na svět děti, přestáli nemoci, vychovali vnuka a měli se dobře a mají. Nebojí se jeden druhému říci, miluji tě.
0: To zasáhlo i nás u srdce a poslali jsme za nimi Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: To máme přivítání. Dobrý den. Vy budete paní Květoslava.
4: Určitě.
3: Pro vás květiny Květoslavy.
4: Takovou nádhernou. Děkuju moc.
3: Už jenom za ten příběh, který budeme společně vyprávět.
4: Jo, dobře.
3: A tohle bude pan manžel, to bude pan Vladimír. Dobrý den. Půjdeme dál, jdeme za vámi. My musíme říct hlavně, kam jsme se to dostali, protože to není jen tak obyčejný domek, už uvnitř vypadá nádherně, kamenné stěny, cihelné, trámový je vidět, hezky, citlivě zrestaurováno. Kde to jsme, v jakém domě?
4: To je bývalá vodárna. Bývalá vodárna pro vlaky.
3: Na nádraží.
4: Na nádraží hostinné.
5: 16 000 litrů bral každý štogr, takže měli na dvě mašiny tady, kdyby se náhodou potkali dvě, tak by mohli je pokračovat, že jo.
3: Pak to tedy přestalo sloužit, protože parní už nejezdí. Jak jste se sem dostali vy?
5: To my jsme byli zamilovaní do ty věže. Ta je z těch velkých chvádrů a to je nádherný.
3: Člověk by řekl, že vy jste se zamilovali do sebe a že se budeme vyprávět vaší lásce a začínáme tím, že jste se zamilovali vlastně do věže a do historického domku.
4: My vždycky do stejných objektů nebo to máme rádi cihly, kameny, jak jste říkal, když jste vcházel, a klidně vám tu věž ukážem, jak to vypadalo.
0: Představme si naše dnešní hrdiny, manžele Květoslavu a Vladimíra Kučerovi. Blíž se poznali, když Vladimír, co by voják prezenční služby, přijel k rodičům na opušťák a navštívil svého strýce.
1: Jeho děti chodila tenkrát hlídat obětavá Květoslava. Mladého Vláďu viděla s krátce přistřiženými vlasy a v zelených trenýrkách, ve kterých ji přišel otevřít. Popravdě trochu se lekla.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Mně se líbila, že jo, jenomže jsem byl voják, no.
3: Takže vy jste pokukoval po Květě.
5: Jo, to jsem pokukoval, no.
3: Jak se vám zdála, jak vypadala jako mladá?
5: No, hubeňonká byla, hubeňonká. 50 kilo, já jsem ji takhle sem jibral do ruky v pase.
3: Verze Květoslavy.
4: Já jsem opravdu u strejdy hlídala děti a nevěděla jsem, že on má opušťák a že je u nich. A teď mě šel, já jsem zazvonila u toho strejdy, někdo mě šel otevřít a on tam byl kluk, vhubený nohy, velký trenky a plešaty, jo. A já jsem věděla, že to je to. A tak jsem nic neříkala. Ale oni mě ho trošku nutili a já jsem ho fakt nechtěla, jo. Přišel ne na námluvy, ale přišel za mnou, jestli s ním nejdu na tancovačku. A já jsem řekla, že ne a utekla jsem. A on potom hromosvodu na paneláku les k nám nahoru.
3: Kam až jste les?
5: Do pátého patra.
3: To jste se nebál?
5: Ne.
4: Až nahoru nevylez. Můj otec s ním sympatizoval, tak ho pustil dovnitř. No a už to začalo, trošku jsme mluvili jako a to. Já jsem ho fakt vůbec neznala.
3: Takže to je taková láska s dohazovačkou, řekněme. Někdo vám vlastně Vláďu dohodil?
4: No já nevím, líbil se taťkoj, zakazoval mě kluky a tohle mě dohodil, jo.
3: A co se mu na něj tak líbilo?
4: Já nevím, asi oba dva měli rádi pivečko a hned si jako padli do oka, no.
3: No a chodit oficiálně jste začali kdy? Ještě v době, kdy jste byl na vojně, anebo až potom?
5: Když jsem byl na vojně, no. Když jsem byl na vojně, to jsem si pak už hlídal ty vlasy, no, abych měl aspoň ježurku takovou malinkýho.
3: Byly ty vlasy důležité pro Květoslavu?
4: No docela jo, na mladým klukoj.
3: První rande, jaké bylo kde?
4: Ježiš, asi nepamatuju.
5: No, asi v sklepě.
4: Tam byla jenom rybačka.
5: No.
3: Dobře, jak vypadala první líbačka? Já zavřu oči.
4: zezadu u výtahu, viď? Tam byla taková koje, tak tam a byl takový hezký, něžný, no.
5: Jenom za ruce, že jsme se vodili a takový hodný jsme byli.
4: Jo, takový čunťové jsme byli oba dva, neskušený.
5: Nejlepší byly ty dopisy, máš je schovaný.
4: Máme někde schovaný, ale vůbec nevím kde.
3: Krásný. Vláďa vám psal dopisy?
4: No, mám všechny schovaný, krásný, něžný, jo. On byl takový něžnej, no, tak tím mě asi taky získal. Měl krásný modrý oči, dlouhý řasy a já vždycky koukám u mužských na zuby a ty měl dobrý.
5: A měl jsem 63 kilo a celou vojnu jsem nepřibral kilo nebo dvě.
3: Kam jste Květoslavu tak jako poprvé vyved, že jako je moje a já ji někam přivedu, ukážu, vyrazíme se někam?
5: To asi bylo na nějakým tom zábavě, že jsme chodívali do národňáku. Tam jsme měli 5 stolů vždycky a to bylo nádherný. To bylo, když byl člověk 19-20 roku, tak to je paráda.
3: Když jste tak byli sami spolu, jak to tehdy vypadalo? Vodili jste se za ruce, sedávali jste někde na louce, vyprávěli jste si. Jak vypadaly romantické chvilky dvou zamilovaných lidí před 50 lety?
4: A my jsme hodně chtěli být jako sami. No, no. Poprvé mě, jako, jak se říká, dostal, tak to bylo na ty jejich... Tam nikdo nebyl v té chatě, viď? Tak jsme tam jsme poprvé. Jako to bylo krásný, no. Na to si vzpomínám.
3: Vy jste vlastně museli hledat místa, kde můžete být sami spolu i v té intimní chvíli.
4: Museli, no. A o to asi bylo hezčí, ale. No, dneska si to přivedou domů a co? Je to tak, ale, no.
3: Co tomu říkali rodiče? Té vaší lásce, tomu, že jste začali chodit, jaké to bylo?
4: Jo, naši nám přáli, oba dva, a jeho otec mu řekl, běda, jestli ji přivedeš a bude těhotná, protože se mu asi půl roku předtím vdávala dcera. A my just, viď, my jsme chtěli miminko. Tak jo, bylo do roka.
3: Co rozhodlo, nebo kdo rozhodl, že bude svatba a kde bude?
4: No, my jsme řekli, že jako jsem těhotná, že jo, no našim to nevadilo, mamka byla taková, to, ona byla mladěnka, asi 36 roku, kdy se stala babičkou. No a oni si ho oblíbili, manžel potom třeba po 20 letech říkal, že má moje rodiče radši jak svý, je to blbý, ale opravdu. No a tak jsme bydleli chvíli u nich a do půl roka jsme měli být ošklivej, ale my jsme byli šťastný.
0: Svatební zvony se na kostelní věži v Hostinném rozezněly pro Květu a Vladimíra Kučerovi 21. dubna 1973. Tehdy si řekli ano na radnici i v kostele.
1: Svatba to byla veliká. Hudba hrála a 80 hostů jim přijelo poblahopřát.
4: A byla pěkná svatba, hudba, povedla se. Akorát, když mě chtěli uníst, jak se dřív dělávalo, tak manžel skočil na auto a takhle se držel a oni s ním jezdili a vevnitř já.
3: Nechtěl vás pustit?
4: Nechtěl mě pustit.
3: Ten den jde pro vás, Květoslavo. Jak jste se chystala, ať už šaty, kdo vám pomáhal, přijela kadeřnice, jela jste někam, jak to probíhalo?
4: No, přišla ke mně kadeřnice, od ní jsem měla půjčený šaty, protože na svatbu má být něco půjčeného a hlavně jsem už přibírala a chystala mě mamka i jeho maminka, jako to bylo takový dojemný, no. Mamka byla taková citlivá.
5: Nejlepší ženská na světě, nejlepší, paní máma. Pan táta taky, ale. A to bych se rozbulel. Ale byli nejlepší na světě.
3: To člověka jitří ty vzpomínky, ale je to hezké zase, že na ty lidi může člověk takhle vzpomínat, ne? Že vlastně mu spoustu věcí dali a v dobrém vzpomíná i po těch letech. Tady si myslím, že není třeba se za slzy vůbec stydět. Vy jste také říkala, že dojemná chvíle.
4: Akorát jsem přemýšlela furt, kde je on. Jsem se bála o něj už.
3: Tak na druhou stranu drží se to, že se nesmí vidět, ne? Do obřadu, že nic s nevěstou.
4: Ano. Taky se to drželo.
3: Měla jste třeba strach, že by nepřišel?
4: Ne. Mm-mm. Fakt ne, to mě nenapadlo.
3: Kdo vybíral prstýnky?
4: Spolu, viď?
3: Obřad proběhl. Kostel tedy i ten obecní úřad, pak hospoda. Co svatební dary, jaké jste dostali?
4: Jo, pěkný. Talíře se dávali a takový cojchy, že jo, takový starý ty. Takový maminky to skládali, že jo, a to, a babičky a takovýhle věci. No, já jsem měla našetřeno 30 000 a tenkrát to bylo dost peněz. No, to je všechno. A sebe jsme měli.
3: Co první taneček?
4: Jo, on chodil do tanečních asi 2x nebo 3x, já teda ne, ale a nechala jsem se nést, no. Bylo to hezky.
5: To jo, já jsem v Hradci chodil do Koruny a já jsem tam vyhrál taneční. Já jsem byl tancmajster, dobrý.
3: Byl Vláďa v mládí bouřlivák nebo ne?
4: Jo, jako v rodině, výchova a to jako kluci šli vždycky radši za mnou. No, táty se báli. A oni mu to teď v dospělosti i řekli. Já jsem se tě, táto, bál. Přitom je nemlátil nic, ale když jako zakřičel, tak to stálo za to, no.
3: Měl autoritu. Takový byl začátek životního putování, tedy Květoslavy a Vladimíra Kučerových.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Svůj příběh nám dnes vypráví Květoslava a Vladimír Kučerovi. Vzali se přesně před 50 lety. Na začátku jejich života bylo vše zalito sluncem.
2: Ještě netušili, že Květu čekají dlouhé měsíce odloučení od rodiny a Vladimíra náročná role táty. První půl rok po svatbě bydleli u rodičů Květy, než získali své vlastní hnízdečko lásky.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: A bylo to za náměstím u kostela, byl takový starý dům, už to je zbouraný, je tam teď parkoviště, no teklo nám i do postele. My jsme tam měli lavor.
4: Starý barák to byl, bývalá klášterní škola, jo, u kostela, no a tam měli 5 metrů do stropu, to bylo šílené, tam z toho byla nemocná, já si myslím, že z toho oma rodila, jako na ty reuma, co měla reuma.
5: Bydleli jste opravdu v takovém nuzném prostředí, ale svém, a přineslo to nějaké tedy zdravotní problémy vám, Květo?
3: Já nevím, jestli to bylo dědičný nebo to, ale...
4: Jak to mám říct, kluka už jsme měli, Ladika, a byla v nemocnici v Hradci, tam vyšetřovali kapacity z Prahy, tam za ní jezdili a prostě vozili nějaké léky, bylo to dobrý. A teď jsme měli ještě na řadě toho druhého, že jo? To byla sranda, protože všichni nám říkali, to chce dítě, Květa, ať to porodí a uvidí, že bude zdravá, chlípa. Táta říkal, že jo, je, ten byl dobrý. Jo.
5: Co to bylo za problémy? Revma tedy nějaké přišlo, nebo?
3: No, svalový a kloubový. No, a tak mě nejdřív uzliny hledali, rakovinu a to se nepotvrdilo. Já jsem byla i v Praze, ležela na slupech. 2 měsíce asi nebo 3 a doma už byl 3měsíční Michal.
5: To znamená, vy jste byla v nemocnici, dítě doma, samo s manželem, nebo někdo pomáhal? Dvě děti
3: moje
5: už?
3: Moje maminka hodně pomáhala a ten dostal jesličky na 3 měsících a vozil děti do školky a do jesliček. A ještě chodil do práce, že jo?
4: Já jsem v té práci ráno utekl jsem na tu půl hodinu domů, děti u dveří a já jsem jen vzal, ten větší, ten cupitel, ten malinký, toho jsem posadil na sedačku a odvedl jsem je do jesliček a honem do krpy, že? A to bylo každý den. Jsem měl takovou praxi, že se normálně babi u doktora se divili, jak to je možné, že to umím. Já jsem toho kluka takhle v oblík a už byl v plínkách, že jo, ustrojený.
5: To nebyly plínky jako dnes, že by se byly plátěné, předpokládám, a takové. To znamená, vy jste se stal vlastně otcem, matkou v jednom z nutnosti postarat se o děti.
4: No na ten půl rok to asi bylo. Na ten půl rok to bylo, že byla v nemocnici, ale pak už byla doma. Ona se to postarala, nechodila do práce, ale postarala se o ty děcka. Že mě ustrojila, připravila.
5: Vláďo, klobouk dolů před vám. V té době takhle se postarat o děti, myslím si, že i zvládnout ten postoj třeba před kamarády, že zastáváte roli otce starostlivého, musíte se o ty děti postarat od A do Z, aby opravdu dostali, co měli, to by asi ne každý zvládnul.
4: No, ono to u nás ale takhle vzniklo, že jsou tak ochotní, jsou oba synové.
5: Myslíte si, že vám ta intenzivní starost o vaše děti tehdy z nutnosti pomohla k ním víc přilnout a naopak děti zase přilnuli k vám, že tam to pouto bylo silnější, to otcovské, než třeba v jiných rodinách?
4: To posoudím, jak to bylo v jiných rodinách, ale myslím si, že ty děti mě šly ke mně jako. Jo, ještě takovýhle malinký postřeh, když jsme byli, to už byla doma, jo, a teď jsme měli toho malinkýho 8 měsíců nebo 10 a on měl zánět středního ucha doma a řval jako kráva, bolestí, jo. A teď jsem dal sestře toho mýho kluka a ona ho odvezla do těch ležáků tam mezi ty děti a když jsem si pro něj přijel, tak ten kluk mě poznal. Bylo mu rok, ani ne, možná 10 měsíců a ona mě natáhla ruce. A budu bolet.
5: No mně se to stá, tak bolím hned.
4: No, sestra říkala, to jsem ještě neviděla, tohleto. Aby poznal tátu. Malej, že jo, to jsou kojenci ještě. Kdybych ho aspoň kojil, ale já jsem ho ani nekojil. A přesto mě měl rád.
5: Jak to prožívala Květa? Protože nemocná děti nechala na starost, věděla, že určitě o ně dobře postaráno, ale přece jenom to mateřské pouto, tam muselo být to srdíčko hodně jako tklivé, citlivé. Musela jste to hodně citlivě prožívat. Tak si to myslím já, a to jsem chlap.
3: To myslíte dobře, protože když už to trvalo dlouho, já jsem pořád brečela v nemocnici, že to bylo šílený, tak si zavolala paní primařka a říkala manželoj a mému otci, ať mě okamžitě napomenou, nebo něco se mnou udělají, že hrozí, že si

0: U sestřičky a ta mě řekla, že v tolik a tolik budu mít hovor. No a jinak jezdil stopem i do Prahy. Vždycky dal, mojí mamce dal děti a přijel za mnou.
1: Ve středu a v neděli byly návštěvy, že jo, jinak týdno nemělo šanci.
0: A když jsem ležela v Hradci, tak to byl zrovna 1. máj, tak přijel i s tím starším synem a já na ně koukala z okna, to bylo krásný, no. A tam, jak jsem ležela v Praze, tak tam jsou študáci hodně, tak tam chodili kolem a mladí lidi jako my, že jo, tak jsem jim tak záviděla.
2: Pomohla k tomu okamžiku najít sílu, přežít vlastně, vzít ten život tak, jak je a do vlastních rukou. I to vědomí, že máte Vladimíra, muže, na kterého se můžete spolehnout, který se tak skvěle stará o děti a která ženská by ho mohla vám závidět.
0: Taky zlobil, ale všechno jsem mu za to odpustila. Všechno. Vždycky říkám, postaral se mě o děti, neodešel, tak já jsem ho hrozně milovala a fakt mě to pomohlo. Já jsem přemýšlela, jak nejsem pobožná nebo nechodím do kostela, tak jsem vždycky, pane Bože, než mě vyrostou děti, udělají školu a pak si mě můžeš vzít. Fakt to člověk spadne do takových strašných situací, že nevíte, jak z toho. Ale chtěla jsem se uzdravit, tak jsem všechno zvládla a to.
2: Když jste přijela z té nemocnice domů, co bylo to první, co jste udělala? Běžela jste k dětem, objela jste muže, děti jste zahrnula láskou pusu. Co bylo to první?
0: Určitě děti, že jo. No, ty na mě visely a manžel potom.
1: Taky jsem visel, no, ale ne tak dlouho.
0: No, takhle to u nás probíhalo, no.
2: Byly i slzy?
0: Bylo hodně, no. Já jsem pak dostala i zakázáno brečet a nervovat se, že jo, ale to nejde. To prostě nešlo. Takhle to dopadlo, no. 50 let.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Zamilovanými manželi jsou už 50 let. Květoslava a Vladimír Kučerovi z Hostinného. Jak se po tak dlouhé době znají navzájem a vzpomínají na svůj život podobně?
2: Patrik Rozehnal si to ověřil stejnými otázkami, položenými

0: každému zvlášť. My jsme vám jejich odpovědi dali za sebe. I manželé Kučerovi je dnes uslyší prvně.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Vladimíre, jak vám třeba v začátcích něžně říkala Květa?
3: Ona mě to říká do dneška. Ona mě říká Míšo. Táta můj vždycky říkal, jak mu můžeš říkat Míšo, když je Vláďa? A ona říkala, no protože je chlupatej, tak jsem mu říkala, že bude, že jak Míša.
4: A říká mu do dnes tak? No, já se, i když jsme se pohádali, tak já jsem nikdy neuměla říct Láďo. Vždycky Míšo nebo Míšane, když tě naštval.
2: Když se naštvete, jak se zachováte v tu chvíli?
4: Jo, zalezu někde do kouta a buď brečím, anebo jsem steklá.
3: Přitom já za 5 minut už říkám, tak se nezlob. Já to umím a ona to neumí.
4: Já jsem paličatá, ale teďko už v těchto letech už občas uznám svoji chybu a přijdu za ním.
2: Vaše oblíbená květina?
4: No, asi pivoňky a růže.
3: Růže, karafiát, no.
2: Kolikátá jste byl její láska, jestli předtím s někým chodila třeba?
3: No, já myslím, že nevím, že...
2: Takže první?
3: Asi, no.
4: To mám prozradit, jo. A na to mám manžela nemohl... Jo, on zase... Jo, jasně. Asi 5.
2: Takže Míšan je 5. v pořadí.
4: No, tak nevím, kolikátej přesně je, ale asi tak, asi 6.
2: Jméno vašeho nejlepšího kamaráda v životě, kterého jste měl?
3: Joska, Pepík.
4: No, asi jo. Pepa Leider a Pepa Jasenský.
2: Co byl váš první kus do společné výbavy do domácnosti po tom, co jste se vzali? Co jste si jako první koupili společně?
3: No, my jsme tenkrát dostali, kde jsme nic neměli a dostali jsme novou manželskou půjčku, takže jsme za tu novou manželskou půjčku za 30 tisíc pořídili zhruba jednu místnost vybavenou. A to bylo dobré, za 30 tisíc to bylo věcí.
2: Co jste si koupili jako to první?
4: No, asi obývák. A pak jsme si vzali tu novou manželskou půjčku a dokoupili zbytek.
2: Co si myslíte, jak on vás vnímá? Jako co mu voníte?
4: Ježíš, to bych chtěla vědět, co on řekl. Já nevím. Mě vždycky přičuchne k vlasům, buď řekne, máš pěknou barvu, nebo voníš, ale neřekne konkrétně čím, nebo...
2: Ty jsi vařila guláš, nebo tak něco?
4: Taky. On má rád guláš, jak jste to poznal?
2: Si říkám, že u vaření se to natáhne do těch vlasů, ale tak u vás by to mohlo být třeba štrudl, třeba jabka, ne?
4: No, on miluje štrudl, no.
2: Říká se, že lidé se dají dohromady taky proto, že si takzvaně voní. Po čem voní nebo čím vám voní vaše žena?
3: Jablíčka, strouhany, ty vonějí všude.
2: Při jaké příležitosti má pro vás ten nejhezčí, nejromantičtější pohled vaše žena?
3: No asi, když přijdou do mužata nějak, když přijedou od někud, nebo dlouho jsme je neviděli.
2: U čeho máte podle vás ten nejhezčí zasněný pohled?
4: Tu malinkou, když vidím. Tu malinkou.
2: Vnučku.
4: Ta je boží, to je jako děti, no.
1: Zlatá láska.
5: Láska ukázala Květoslavě a Vladimírovi Kučerovým, co je v životě důležité, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáte s kým dělit, a smutek dvojnásobný, když vám s ním nemá kdo pomoci.
0: Poznali, co znamená opravdu milovat a jaké to je, když je láska opětována.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
2: Který ten okamžik ve vašem životě pokládáte za to nejšťastnější období, kdy vám bylo tak jako nejvíc hej, nebo k čemu se rádi obracíte ve vzpomínkách? Květo.
4: No, na prvního vnuka. To je vždycky, že jo. Na toho vnuka, protože tam to nehrálo mezi mladejma, tak my jsme ho hodně vychovávali. Od 3 měsíců spal s náma všechno.
2: Když přijde vnuk, je to jiné, než když přijde syn. Vzniká jiné pouto, je tam jiný cit, jiná síla, člověk to prožívá jinak?
4: Je to jiný. syn je syn, vnuk, taky bych za něj dala život, ale přijdou kluci, já jsem šťastná, že vidím, já mám furt jak malý, že jo. No.
3: Vojta, to je nejstarší vnuk, ale je vidět, že prostě maká rukama, jo? Že je zednický, to je dobře, a já jsem měl představu, že zednický, když bude ještě kovář, tak to se nedá ničím nahradit, to prostě jde do sebe, jo? To řemeslo. No, to se mě nepovedlo, ale to nevadí, on je šikovnej, on už umí všechno. Umí všechno už.
2: Vy máte rád manuální práci?
3: Já jsem byl vždycky dělník. Ale vyučil jsem se při zaměstnání tiskařem, jezdil jsem do Prahy do školy, a takže jako jsem spokojený, protože jsem dělal asi 22 roku tady v Krpě v tiskárně nebo na tiskové mašině, spokojený, a jinak jsem vyučený kotlář, řemeslo černý, že jo, protože mě ten oheň mě tahá úplně před, jo, to jsem to miloval, že jo, jenomže se mě to nepodařilo, no.
2: Co dělala Květa v životě?
4: Já jsem prodávala v textilu, když děti jako pak šly do školky a to mě taky strašně bavilo, protože já jsem byla v dámským, nebyly punčocháčky a takový, já měla všechno, nechávala pod pultem. A pak mě bavilo, s manželem jsem chodila, měli jsme vinárnu ve městě dvě, a to mě bavilo, a pak spolu tu hospodu, no. A pak už jsem toho ke konci měla dost, už jako pořád jedny a ty samé řeči poslouchat.
2: Je ta láska na začátku a teď po těch 50 letech stejná u dvou lidí, co se mají rádi, nebo se to nějak mění, síla, to prožívání, ten dojem, věm?
3: Já si myslím, že to je pořád stejný. Mám je rád stejně.
2: Co Květa?
4: No, takový to chvění v bříšku, jo, když se potkáte, to už moc jako není, ale když mi je špatně, jako mě teď hodně bývá špatně, tak brečím a myslím na něj, co tady bude dělat, až odejdu.
3: Já jsem na zadě, já to vím, já to cítím, ale nemůžu nic dělat.
2: Ale to je, Květo, podle mě ten projev té lásky, když vlastně při takových věcech, kdy vám je hůř, šoufl, tak myslíte na toho druhého hlavně.
4: No určitě, ale když potom, protože on je hodně společenský, já jsem vždycky spíš byla zamlklá, a vidím, jak přijdeš spokojený z té hospody, tak říkám, on se nestratí.
2: Kdy jste tak v životě měli ten největší strach jeden od druhého?
4: No, když jsem byla ze začátku nemocná. Víš, ze začátku. Teď jako ho odváželi na Vánoce. A on mě ještě z té sanitky odpovídal, jak jel už jako rychlou. Tak to se mně ještě v životě nestalo. Úplně jsem cítila vnitřek takovou šílenou bolest jednu, a pak jsem spadla. To jsem ještě nikdy nezažila. Jak je člověk starší, tak tím víc se bojí asi. Jako mladá jsem říkala, když se z toho musím dostat a to, ale jako už nemám ten strach, ale bylo to hrozný.
2: O to víc, když s časem přichází zdravotní problémy, ubývá třeba i sil, než měl člověk ve 20, o to víc cítí, že toho druhého potřebuje, a ten druhý tomu prvnímu pomáhá?
4: Jo, jo. Bez něj bych to nedala.
2: Čeho si na tom druhém nejvíc ceníte?
4: Já si, jak byl pracovitý celý život, že umí uznat chyby svoje.
3: No, tak děti máme krásný. Vychovala je, no, dobře.
2: Řeknete si i takhle po letech jeden druhému, že ho máte rád, nebo že ho milujete?
3: Já to říkám furt.
4: Je pravda, že každý ráno já dělám snídaní a oni tady zezadu obejme, jo. A já vím, že to je za tu snídaní. A já teda ráno jsem protivná. Já nemám ráda, když sama jako ráda to dělám a to. A když už pak sedím a on přijde, tak to už jsem spokojená. Ale když mě takhle zdržuje. Ale jo, říkáme si, fakt jo.
2: Je to důležité v tom vztahu?
4: Hodně, hodně. Protože člověk už si teď nemůže, nebo nemá tolik co říct, jako za mladá, že jo. A tak tohle to stačí na celý den, mám tě rád. Fakt.
2: Je to hezký slyšet, ne?
3: Jo, já to rád poslouchám.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Jsou to příběhy, které přinesl život. Spojil dva lidi a nechal propuknout opravdovou lásku. O jedné takové mezi Květou a Vladimírem Kučerovými si dnes vyprávíme.
2: Jejich příběh nás tak chytl u srdce, že jim chceme říct, jak je obdivujeme a zaslouží si naši úctu.
1: Proto jsme jim po Patrikovi poslali dárek. Velký domácí kávovar, protože víme, že chvíle u kávy pod pergolou jsou pro ně svátkem. A protože milují rozhlas, posíláme i nové digitální rádio.
3: No, to je milý.
4: To znamená, že my teď vstoupíme dovnitř a tam máte od nich nachystaný dárek a já doufám, že vás to potěší.
5: Hurá, určitě. Každý dárek mám rád.
4: To jste správný chlap, to jen tak nikdo nemá.
5: Protože já jsem taky někdy jako dáreček, že jo?
4: Tak jdeme na to?
5: Jdeme na to.
4: A říkali jsme si, že partneři jsou nejčastěji spolu třeba u stolu a no, že by si měli připravit něco dobrého.
3: No, asi jo.
4: Třeba
3: no.
4: Kafe.
3: Kafe?
4: Máte rádi kávu?
3: Tamhle něco vidím.
5: No.
3: To je kávovar, ne?
4: Jo, velký.
3: Ježíš. Čím jsme to zasloužili?
4: Tím, že jste spolu 50 let v tak úžasném
3: hezky
4: vztahu. Vladimíre.
3: Ty jsi kávovar chtěl, víš?
5: No jo, já jsem kávovník. Nádhera.
3: No to jsme dojatý, teda fakt.
4: Takže no, díky Petrovi a Carmen.
3: No, my máme taky hrozně rádi.
4: Velký kávovar, který umí malý i velký kávový hrneček naplnit, umí připravit horkou vodu na čaj, umele vám kávu, všechno to připraví. A k tomu ještě vedle taková malá krabička, dnes už stačí taková malá, abyste si i tenhle ten pořad mohli třeba příště a další díl poslechnout v digitální kvalitě, malé přenosné ano, digitální jo, rádio.
3: No na to budu muset pozvat kluka, protože ten je šikovnej, no. To jsme vůbec nečekali. Když jsem vám říkala, že jsem vůbec nevěřila tomu, že můžem něco vyhrát. Já jsem psala, jenom jsem byla doma sama s takový, jenom říkám, tak když o tom furt mluví, tak to zkusím. Na fakt krásný.
4: Vladimír teď Květu drží za ruku, stiskává a je tak jako tiše spokojený a možná asi dojatý.
5: No jo, já jsem dojatý. Já jsem dojatý vždycky.
3: Dneska trošku víc je dojatý.

0: Láska kvete v každém věku, jak jsme zjistili u kávy v Pergole od Květoslavy a Vladimíra.
1: I po 50 letech společného manželství se mohou mít lidé rádi, milovat se a užívat si každého okamžiku. Jak prožívají svou lásku dnes?
2: No, sedíme rádi v ty Pergole, posloucháme rádio, Hradec, ano, a čteme novinky, kafíčko a my si dáme i dortík. Viď?
3: Neměl bych taky, ale trošku.
2: A to je docela hezký takový den, no.
4: Co vám dělá radost? Jaké činnosti? Co tak rádi děláte?
2: No, já ráda na zahrádce sekám travičku, když už povyroste trošku, stříhám stromy, kam nedošáhnu, tak volám Mišana, manžela teda, a to asi všechno. My už to nepřeháníme.
4: Co vám dělá radost?
3: Těžko říct. No, když můžu sekat, výjimečně, že mě nechá k sekačce. A dřív jsem si vždycky dělal svoji práci. Já mám tamhle kousek garáž a tam mám spoustu věcí rozdělaných, nedodělaných, co už ani nebudu dodělávat.
4: I v tomhle věku je ten čas, že si sednete, držíte se za ruce, dáte si pusu třeba někdy?
2: Mm-hmm. No určitě. A manžel dost často by chtěl víc, ale...
3: A co bych chtěl jako víc?
2: Řekli jsme, že o sexu nebudeme mluvit.
3: No, to je jenom hubaná, no. Hubaná dost.
4: A toho hubana umí dát ještě vášnivě?
2: Jo, když mě blahopřeje a to, tak jo.
4: Tak vás malem porazí, jo?
2: To zas už ne.
3: Já bych řekl, že radši už moc ne, protože mě vypadávají zuby.
4: Váš muž je šprýmař.
2: Je, no. Jo, ale je to fajn.
4: Kdybyste se přenesli v čase zpátky, těch 50 let, ale vlastně v té mysli jste měli ty zkušenosti, které jste nazbírali doteď, myslíte si, že byste se znovu vy dva do sebe zamilovali, kdyby Květa viděla ty zelené trenýrky a Vladimír ten trochu možná odmítavý obličej Květy na začátku?
2: Jo, vzali, určitě. Já fakt mám ráda, no. Co jsme spolu vybudovali a nás to oba dva bavilo hlavně, že jo. A to taky drží vztah pohromadě, no.
4: Zamiloval byste se znova do Květy?
3: Asi jo.
2: A jinak byl dobrý. A je. I když to je teďka už mrzout, no, tak chlapi v 70 už máme taky svoje chyby, že jo. Tak.
4: Něco za sebou a životní moudrost.
2: To je pravda, no. Ještě chvilku, kdybychom tady byli, tak bychom byli jako asi spokojení. Člověk neví.
4: Takže se dá říct, že jste oba romantické duše.
2: No asi jo. Já určitě. Tím si komplikuju i život. Že všechno moc prožívám a to. No, manžel to vždycky lepší snášel, všechno. Ten to nedržel v sobě jako já. No, ale třeba bychom spolu nezůstali, kdybychom nebyl každý jiný, že jo?
4: Ale jakými slovy byste označila těch svých 50 let s ním?
2: Že to strašně uteklo. A že bych některé věci řešila i jináč, no.
3: Ale to ví moc dobře, že jí mám rád. Nevím, co říct, abych si nevymýšlel.
4: I ticho někdy řekne hodně věcí.
2: Já jsem nikdy nevěřila, když jsem ho poprvé viděla, že může být mužský tak jemný, a na mě byl vždycky jemný, něžný. No, něžnej. To je všechno. Stojí za to žít.
3: Jo, to je pravda.

0: Květoslava a Vladimír dobře vědí, že pravá láska se nemění každou hodinou či dnem, ale trvá celý život.
1: Vždycky tu byli jeden pro druhého. Svou lásku dávali dětem, vnoučatům. Dokázali nám, že srdce je sice malé, ale vejde se do něj tolik citu jako hvězd do vesmíru.
0: Ani vy nezapomínejte na něhu pohlazení. Nezapomínejte vnímat duši toho druhého. Láska má mnoho podob a stojí za to je objevovat celý život. Tak se o to snaží i
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Dětský domov v Jemnici žádá organizátora zrušeného tábora o vrácení peněz. Kvůli pádu lanovky na Ještěd obžaloval státní zástupce 3 lidi a 1 firmu. Zítra bude postupně přibývat oblačnost a později může přijít déšť nebo přehánky, teploty do 26 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Domovy zaplatili na zálohách dohromady 100 000 korun. Z Jemnice mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 000 korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby vrátil peníze.
3: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji na vrácení peněz do 6.7. a v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
2: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
4: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
5: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
4: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
6: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
4: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát.
0: Sport.
2: Třetí tým 2. ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud.
0: Počasí.
2: Zítřejší den začne malou oblačností, během dne ale oblačnosti přibude a později večer se v severní polovině Čech lokálně vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní a střední Moravě kolem 26 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Mirošovic. Provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. V Brně je až do rána uzavřena dálnice D2 v obou směrech, a to kvůli stavbě nového přemostění. Zdržet se můžete kvůli omezení i na D1.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy. Po nich už začíná pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer. To mi takhle nedávno napsal jeden z vás posluchačů. Milý pane Tamchino, to už teď budete v Divadle pro vaše uši vysílat jenom samé povídky s Sherlockem Holmesem? Tak já se budu těšit a budu si je nahrávat. Tak děkuju, ale dramaturgie našeho divadla je pravda bohatší. S Sherlockem Holmesem bychom si nevystačili, ale na druhou stranu, proč se čas od času na londýnské Baker Street nezastavit a nezaklepat? Pěkný večer.
8: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoly, služební nadšení nestačí k zatčení.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V Divadle pro vaše uši mají dnes prim pánové Sherlock Holmes a doktor Watson. No a protože vybírám jejich příběhy z rozhlasového meteoru, nemůže tu chybět pokaždé ani vědecká zápletka. Právě tak, jako v případu s podivnou známkou.
2: Když jste ráno odcházela k sestře, nevšimla jste si něčeho nápadného, paní...
3: Lamlíjová, prosím.
2: Paní Lamlíjová.
3: Jak to myslíte, pane?
2: Na panu Kolejovi přece.
3: Byl jako jindy, pane.
2: A jaký byl jindy?
3: Klidný a zdvořilý, byl to vůbec jemný a pořádku milovný člověk. Chudák.
2: No tak. Byla byste tak laskavá, paní Lamlíjová, a přinesla mě i seržantovi čaj.
3: Ráda, pane.
2: Je to vlastně logické. Jemný a pořádku milovný člověk si nevezme život, aniž by zanechal dopis na rozloučenou. To je dobře, že se vám konečně podařilo ten dopis otevřít, seržante.
4: Promiňte, pane, že to trvalo tak dlouho.
2: Já vím. Jinak by nás laboratoř znectila až hrůza. Tak ukažte. Vážený pane, přiznávám se, že jsem zavraždil slečnu Jay Hollisterovou bytem v Great Rand číslo 10. Nebudu se rozšiřovat o motivech svého činu, uvedu jen, že jsme se měli vzít. Aspoň jsem si to myslel, ale hluboce jsem se mýlil. Přesvědčil jsem se, že po tom, co jsem udělal, už nedokáže žít a rozhodl jsem se dobrovolně skončit se životem. S úctou Obedias Coley.
4: Vy jste ho znal?
2: Nikoliv.
4: Vždyť je to adresováno vám, vrchní inspektor Kevigan, Scotland Yard.
2: Jako advokát mne mohl znát od soudu. Návštěva? Tak pozdě v noci.
5: Dobrý večer.
6: Dobrý večer.
7: Prosím, odložte si.
5: Děkujeme. Inspektore, vy zde?
2: Bohužel, Holmesi, ale co vy zde? Nebo snad máte s doktorem Watsonem schopnost přicházet na místa zločinu ještě dřív, než vás zavolají?
6: Jakže? Místo zločinu?
5: Kdybych vás neznal, řekl bych, že nevhodně žertujete. Pan Coley nás pozval tak pozdě, protože nám chtěl ukázat svou pozoruhodnou kolekci novozélandských skalniček. Většina těch rarit kvete pouze v noci, jak jistě víte.
2: Nevím, ale pan Coley vám to už nebude moci ukázat, proto jsme tady.
5: Vražda?
2: Sebevražda, milý Holmesi. Zjistila to hospodyně, která byla celý den u sestry a vrátila se předčasně, sotva před půl hodinou. Přečtěte si na stole ten dopis.
3: Váš čaj, pane inspektore.
2: Oho, díky. Paní Lamlíjová, znáte slečnu Jay Hollisterovou?
3: Myslíte naši sousedku? Jistě, že ji znám.
2: Pan Coley s ní byl v těsných vztazích.
3: Nevím, co ti myslíte, pane. Byl dobrým sousedem, pozorným, ochotným pomoci, ale nebyla to pro něho vhodná osoba.
2: Tak? A proč?
3: Promiňte, že neodpovím, pane.
2: Holmesi.
5: Netušil jsem, že se tu setkám s Donaldem Evansem.
2: S kým?
5: Je to autor té známky na obálce dopisu.
6: S vyobrazením Conium Maculatum bolehlavu plamatého. Memento Sokrates je nad tou kytkou napsáno.
5: Vy se nezajímáte o filatelii, milý inspektore, že?
2: Až na penzi, milý Holmesi.
5: Škoda.
6: Ani o filozofii?
2: Taky na penzi.
6: Rovněž škoda.
2: Teď musím, pánové, se seržantem do vedlejšího domu. Obávám se, že nás tam nečeká nic pěkného. Doprovodíte nás?
5: Rádi. Dovolíte však, abych se tady trochu porozhlédl.
2: No, jak dlouho?
5: Jen co dopijete ten šálek čaje, drahý inspektore.
2: V takových situacích se nikdy nemůžu zbavit tísně z očekávání toho, co spatřím.
5: Budete možná překvapen.
2: V domě se svítí, že by o ničem ještě nevěděli. Je velmi pravděpodobné, že sebevražedné myšlenky se ho zmocnily až nějaký čas po zločinu.
5: Myslíte?
2: Je to přece jasné. Podívejte. Dobrý večer. Policie. Můžeme vstoupit?
8: Viděla jsem policejní vozy a sanitku a tak jsem už stejně chtěla jít ven, zeptat se, jestli mohu v něčem pomoci. Pak jsem si uvědomila, že bych jenom překážela a že pokud budete něco chtít, že sem stejně přijdete.
2: Bohužel. Můžete nás zavést slečně Jay Hollisterové?
8: To jsem já?
2: Vy?
8: Ano. Jsem Jay Hollisterová. Pojďte ale dál, pánové. Chtěli jste přece dál. Nebo snad ne? Nerozumím. Absolutně tomu nerozumím. Napsal, že mě zavraždil. Mě? A taky jsme nikdy nebyli zasnoubení.
2: Snad jste o tom ale mluvili.
8: Ne, nikdy. Protože mě to nikdy ani nenapadlo.
9: Je to smutné. Velice smutné, slečno.
8: Asi nesprávně pochopil naše přátelství. Byl přece o hodně starší a některé zvyky měl přímo staromódní.
5: A nakonec se mu to všechno popletlo v hlavě, když si dokonce myslel, že vás zavraždil, vidíte?
8: Možná, ale jinak to byl velmi inteligentní člověk.
2: Kdy jste ho viděla naposledy?
8: Včera. Zašel ke mně před večeří kvůli zahradě.
2: Zahradě?
8: Ohromně tomu rozuměl. Když jsem se sem před rokem nastěhovala, byla jsem ze zahrady zoufala. Hodně mi pomáhal.
2: Dnes u vás nebyl?
8: Ne.
5: Věděla jste, že bude celý den sám doma?
8: Paní Lamliová odcházela každou druhou sobotu na celý den k sestře. Všichni to tady víme.
2: A včera vám připadal normální? Myslím, jestli nebyl nervózní, deprimovaný, přepracovaný.
8: Ne, nevšimla jsem si. Snad byl mlčenlivější než jindy.
5: Když napsal ten dopis na rozloučenou, udělal pan Kohli něco velmi zvláštního?
9: Ano, zcela nezvyklého v skutku.
5: Na obálku nalepil známku.
8: A co je zvláštního na nalepení známky?
5: Za normálních okolností nic, samozřejmě. Jenže kdo měl odeslat ten dopis? Přece ne pan Kohli osobně. A kdyby ho našla hospodyně, musel přece pan Kohli vědět, že uvědomí policii telefonicky a nikoli v tím dopisem.
2: Což se také stalo.
8: Mohl být ale zcela vyveden z míry, když se mu dokonce zdálo, že mě zavraždil. Známka je proti tomu maličkost.
5: Jak jste strávila dnešní večer, slečno? Řekněme, od 7 do 9 zejména.
8: Byla jsem na večeři u Herivelů, tady v naší ulici. Vrátila jsem se těsně před vaším příchodem. Bylo nás tam 5 a všichni dosvědčí, že jsem se vůbec nevzdálila. Stačí vám to?
2: Zajisté.
8: Nejsem vrahem, inspektore. A myslím, že tu vůbec nebyl vrah. Pan Kohli vám to přece jasně napsal.
5: Jen klid, klid, slečno Hollisterová.
2: Ano, pan Kohli byl člověk pořádku milovný a metodický. Mohl si všechno předem promyslet a naplánovat. Tak nejdříve napsat dopis, protože Bůh ví, jak to potom v rozrušení zvládne. Dopis vzít s sebou, usmrtit vás, hodit dopis do schránky, která je na protějším domě, a nakonec se usmrtit sám.
5: Výborně, inspektore. Jenže teď mi vysvětlete, proč to neudělal takto a hlavně, proč ten dopis v nové situaci zcela nesmyslný nechal na stole.
2: Něco mu zabránilo udělat všechno tak, jak si to naplánoval.
5: Něco? Nebo někdo?
8: Ne, pan Kohli spáchal sebevraždu.
5: Kam pak, slečno Hollisterová?
8: Promiňte, ty moje nervy.
5: Nikoliv. Ptám se, proč máte pod županem sportovní sukni, kterou jste rozhodně nemohla mít na večeři. Máte pravdu. Nejste povinna mi odpovědět. Inspektore, doporučuji vám, pošlete své muže do zahrady, aby ji důkladně prohledali. My to též uděláme tady v domě.
10: Chtěl nás zastrašit, abychom ho nechali uprchnout, a tak vystřelil. Nepodařilo se mu to.
8: To on, to všechno on. Já jsem ho varovala, je to hlupák, vždycky to byl hlupák.
5: Můžete mi představit toho muže, slečno Hollisterová?
8: Je to můj nevlastní bratr.
11: Podívejme, Hobart. Tedy aspoň naposledy Hobart, ale jeho pravé jméno Holmesy je Parker, Jed Parker.
5: Cože? Ten lupič z Hansonova klenotnictví? Vždyť ten je ve vězení.
11: Byl. Do včerejška, nebo do předvčerejška? Kdy pak se vám podařilo utéct, Parker?
8: Neměla jsem s tím nic společného. Přišel za mnou a tady ho potkal pan Coley.
5: Kdy?
8: Dnes před tou večeří. Jed říkal, že ho soused určitě poznal, že si ho pamatuje od soudu a že ho musí proto odstranit.
5: No ano, firma Coley a Robin zastupovala tehdy poškozenou stranu Hansonovo klenotnictví. Řekněte mi, pane Parker, hodně dlouho hledal pan Coley známku na ten dopis?
12: Váral se s tím věčnost, jako kdyby to nebylo jedno. Známka jako známka.
5: To právě ne.
9: To právě vůbec nemilí, pane. Tedy pane obviněný.
11: Zatím jen zadržený, doktore Watson.
8: Nebyla bych šla na tu večeři, kdybych byla tušila, co se stane.
12: Nežváň, věděla jsi o všem jako já.
8: Tohle jsi neměl udělat, hlupáku.
5: Ne, v skutku neměl. Ale takový hlupák, jak to zdůrazňujete, slečno Hollisterová, taky není. Měl zřejmě důvod zbavit se i vás. A zatímco jste poklidně večeřila u sousedů, vymyslel a zčásti i provedl plán, aby se bez rizika zbavil nepohodlného svědka i vás. Nebýt předčasného příchodu hospodyně pana Coleyho, bylo by se mu to zřejmě i podařilo.
8: Ty mizero, ty vrahu!
12: Zmije, zákeřná zmije.
8: Chtěl jsi dědit, chtěl jsi moje peníze.
12: Jo, chtěl jsem po tobě dědit svoje peníze.
8: Mizero, ty dareváku!
5: Tato rodinná neschoda je ale pořád přijatelnější než vražda. Není-liž pravda, inspektore?
11: Paní Lamliová, můžeme poprosit ještě o čaj?
3: Jistě, pane vrchní inspektore.
5: Pojďte se podívat, inspektore, na skalku pana Coleyho.
11: Z okna? A v noci?
5: Chci vám ukázat, že dobrá polovina skalky září různě bílými a žlutými skvrnami. Rozmanitost a přitažlivost novozélandské přírody je dána množstvím původních druhů, endemitů, a valná část z nich kvete právě v noci. A víte proč?
11: Ne, to nevím.
5: Neboť rostliny se tak přizpůsobily převažujícím nočním opylovačům.
11: Musím vás zklamat, Holmesy. Více než o skalničky se teď zajímám o filatelii. Přesněji jen o jednu jedinou známku, o tuhle.
5: Z obálky dopisu pana Coleyho.
9: Ale to není známka, inspektore.
11: Ale jděte, doktore. Tenhle korunní důkaz, který vám dvěma spolehlivě prozradil, že nešlo o sebevraždu, že není známka, podceňujete důvtip Scotland Yardu.
5: Což by bylo o to povážlivější, že to už na začátku poznal dokonce i přítel Watson. No tak mluvte, příteli, je to přece váš koníček.
9: Ano, je to miniatura malíře Donalda Evense, inspektore. Nic jiného nemaloval. Miniatury v podobě známek pro 42 vymyšlené země. Grafická dílka plná zvláštního půvabu a poezie, neobyčejně ceněná znalci a milovníky miniatur, přírody i filatelie.
11: Conium maculatum memento Socrates.
9: Ano.
11: Co to znamená, pánové?
9: Conium maculatum, čili bolehlav plamatý, poskytl přece jed, kterým byl otráven filozof Socrates. Násilná smrt. Už rozumíte?
5: Pan Obadias Coley, krom vzácné kolekce novozélandských skalniček, měl totiž i vzácnou kolekci miniatur Donalda Evense.
9: A jedna z nich teď zřejmě poslouží jako korunní důkaz v soudním procesu. O, jak smutný úděl.
11: Jak vznešený úděl vydat svědectví pravdy.
3: Váš čaj, pánové.
11: Přála jste si, paní Lamliová?
3: Promiňte, prosím, ale jak se mohlo stát, že pan Coley napsal ten zvláštní dopis o své sebevraždě?
5: Napsal ten dopis, aby se vyhnul utrpení. Věděl, že ho Parker stejně zabije. proto psal, co mu diktoval. Jenže se mu podařilo něco mimořádného. Chladnokrevně pomstil svou smrt ještě dřív, než zemřel. Díky bolehlavu.
11: A Sokratovi.
9: To jest známce Donalda Evense.
5: Nádherný.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiřího Cízlera jako doktora Watsona v následujícím příběhu Sherlocka Holmesa v dnešním Divadle pro vaše uši teď vystřídá pan Miloš Kopecký. Ovšem jeho přítel, geniální detektiv, zůstává stále týž. Svatopluk Beneš se v hlavní roli nemění, stejně jako Holmesova celoživotní vášeň pro včely.
2: Dobrý den, Holmes.
3: Buďte zdravý, Watson. Posaďte se u nás, no třeba tady na ten pařez.
2: Děkuji.
3: Nevšimli jsme si, že už tam sedí včela. Nezlobte se na ní, byla tam dřív. Co kdybyste nosil silnější kalhoty, ku příkladu z té módní festové džínoviny?
2: Nemám chuť ani čas na žertování, Holmes. Přišel jsem vás požádat o pomoc a spěchá to.
3: Co nemilého se vám přihodilo?
2: Ne, ale našemu zahradníkovi, znáte ho přece.
3: O, ano, starý pan Gardner, znamenitý člověk, ochotný a přívětivý.
2: Vidíte, a dnes ráno ho zatkli pro podezření z vraždy.
3: Není možná. To se tedy náš drahý inspektor unáhlil.
2: Taky bych řekl. Tomu hloupému inspektorovi zřejmě straší v hlavě to staré otřepané rčení. Vrah je zahradník.
3: Nemluvte o něm tak ošklivě, Watsone. Náš inspektor není hlupák. Jistě musel mít nějaké velice pádné důvody. Rozhodli se zatknout a obvinit tak bezúhonného člověka.
2: No, důvody by tu byly, to ano. Zahradník sám přišel ohlásit na policii nález mrtvého muže. Objevil prý tělo náhodou ráno v 6 hodin.
3: Kde?
2: U kompostu, na konci své zahrady.
3: To ovšem ještě není důvod k podezření z vraždy.
2: Samo o sobě jistě ne, avšak...
3: Byl ten člověk nepochybně zavražděn.
2: O, ano. O tom není pochyb. Smrt způsobil úder tupým předmětem do týla.
3: Sprostá vražda ze zadu. Ne, to nemohl udělat Gardner.
2: To tvrdím já též a jsem o tom pevně přesvědčen. Podle inspektora však všechna fakta nasvědčují tomu, že to zahradník udělal. Mrtvý muž je totiž známý místní zlodějíček, který mimo jiné také často navštěvoval i Gardnerovo zahradnictví. V noci samozřejmě. Kradl tam všechno možné. Všichni to o něm vědí.
3: To je špatné.
2: Ano. Inspektor to vysvětluje tak, že zahradník si tentokrát na zloděje počíhal a hodil po něm kamenem. Na neštěstí zasáhl přesně.
3: To by ovšem nebyla úkladná vražda, nýbrž prosté zabití.
2: O, ne. Doktor říká, že tím zásahem nebyl zloděj zabit. Smrtelný úder prý byl zasazen zblízka a s jiným těžším kamenem.
3: Našel se ten kámen?
2: Ne.
3: Stalo se to určitě v noci?
2: Ano. Doktor řekl, že smrt nastala nejpozději o půlnoci a nejdříve v 8 večer. Blíže prý to určit nemůže.
3: Zahradník nemá žádné alibi?
2: Má perfektní alibi na celý včerejšek. Ovšem jen do 7 hodin večer. Prodával celý den na tržišti a viděla ho tam spousta lidí. Ovšem po 7 hodině už ho nikdo neviděl.
3: Aha. Asi byl potom celodenním stání řádně unaven a šel si hned lehnout.
2: No, přesně tak to řekl, ano. Jenže nikdo mu to nemůže dosvědčit.
3: To je velice zlé.
2: Holmesi, pomozte tomu chudákovi, prosím vás o to. Je určitě nevinen, ale...
3: Jistě. Hned se vydáme do města. Přijel jste brýčko?
2: Ano, a mám nové pérování. Prokleté mouchy.
3: Neproklínejte mouchy, Watsone. Jsou velmi užitečné.
2: A dejte pokoj, mouchy a užitečné. To jsem ještě neslyšel. Vy se z toho obdivu k přírodě jednou zblázníte.
3: Nemluvím teď jako přítel přírody, ale jako kriminalista. Mouchy mohou být v kriminalistice opravdu někdy velmi užitečné. Něco o tom náhodou vím.
2: Pro pána, snad jste se teď nespecializoval na mouchy? Myslel jsem, že se zajímáte jenom o hmyz. Tak, obecně. Ta vaše sbírka napíchaných broučků je opravdu pěkná, ale...
3: Nevocné. Já jsem dosud ze starého světa. Vím toho o mnohém nemnoho. V dnešní době ovšem specializace postupuje mílovými kroky. Kdysi se považovalo za specializaci, věnoval-li se někdo výhradně studiu hmyzu. Dnes už jsou i specialisté na mouchy, a nebo třeba jen na tropické mouchy. A brzy možná vznikne specializace jen na druh, dejme tomu, Saccharophaga carnaria. A posléze možná budou specialisté jen na pravou zadní nohu onoho druhu.
2: Trochu to přeháníte.
3: Jistě, ale mám ku příkladu přítele entomologa, který se již dávno specializoval právě jen na nekrofágní hmyz. Jistě víte, co to je.
2: Ale ovšem, hmyz vegetující na

0: Jak ani poznatek. Avšak...
1: A právě z toho důvodu bývá hmyz obvykle první na místě, kde je mrtvola. Mnohem dříve než policie.
0: Nemohli byste pro boha mluvit o něčem jiném?
1: Budu muset, protože já toho o nekrofágním hmyzu mnoho nevím. Ale žasl byste, jak zajímavě a poutavě o tom umí vyprávět ten můj přítel. Stevenson se jmenuje. Je to doktor přírodních věd. A je mimochodem také odborným poradcem londýnského Scotland Yardu.
2: Neunavujte mě, Gardnere. Já vím, že jste slušný člověk a kdesi, cosi, znám vás, a léta u vás přece kupují okurky a rajčata, ale všechny okolnosti svědčí proti vám. Tak mi to přece usnadněte a přiznejte se.
3: Pane inspektore, já vás taky mám za slušného člověka a ctím ve vás stálýho zákazníka. Ale pochopte přece, že se nemůžu přiznat k něčemu, co jsem neprovedl.
2: Tak ještě jednou. Co jste dělal včera večer od 7 hodin?
3: Kolikrát vám to mám říkat? Krátce po 7 jsem přijel domů z tržiště. Umyl jsem se a šel jsem hned na kutě. Spal jsem až do rána, do 6:30. Pak jsem...
2: Dobrá, dobrá. Může vám to někdo dosvědčit?
3: Ovšem, že ne. Teď víte, že žena je v nemocnici a nikdo jiný v domě nebyl.
2: Svědectví manželky by vám stejně moc nepomohlo. Noční hlídače nemáte?
3: Pro Krista pána, pane inspektor. Proč se mě na to ptáte? Teď přece dobře víte, že nemám.
2: Výslech je výslech, Gardnere. Jako občan vím, že noční hlídače nemáte, ale jako policie to nevím, tak se musím ptát.
3: Nač bych taky měl zaměstnávat nočního hlídače? Jenom zbytečné náklady. Tady přece nikdo nekrade. No, kromě toho. No, já vím o mrtvých jen dobré, ale je to pravda. On byl jediný, kdo mi tam občas něco štípnul. No, ale kvůli tomu bych ho přece nezabíjel, pane inspektore.
2: Vstupte. Dobrý den, Holmesi, to je ale šťastná náhoda, že jste tu.
1: Žádná náhoda, inspektore. Tuhle přítel Watson mě informoval...
0: Dobrý den, inspektore. Buďte zdrav, Gardnere.
2: Říkejte mu, obžalovaný.
1: Nechci zasahovat do vaší pravomoci, inspektore, ale byl bych rád, kdyby se prokázala Gardnerova nevina.
2: Proboha, to já taky. Nikde člověk nedostane tak výtečná rajčata jako u Gardnera. Ale co mám dělat, svědčí-li všechny okolnosti proti němu? Musím ho prostě obvinit, vyslechnout a předat soudu.
1: Na nikoho jiného nepadl ani stín podezření.
2: Ale ano, ovšem. 4 další lidé byli v podezření, jenže všichni 4 mají na včerejšek perfektní alibi až do půlnoci.
1: Od 8 do půlnoci.
2: Ten jeden od 8, další až od oběda, jeden dokonce od rána.
1: Všichni mají alibi přesně do půlnoci?
2: Jen ti 2, co byli hostinci. Jeden pak až do 1 hodiny po půlnoci a poslední až do dnešního rána. Takže vidíte, že s Gardnerem to vypadá beznadějně.
3: Pane Holmesi, vy tomu přece nevěříte.
1: Nevěřím, Gardner. Ale to je ovšem málo. Rád bych se pokusil přesvědčivě prokázat vaši nevinu, kdyby inspektor laskavě dovolil.
2: Ale jistě, Holmesi, čiňte co libo.
1: Seznamte se, pánové. Doktor Stevenson, doktor Pickwick.
4: Těší mě, pane kolego.
5: Rád vás poznávám, ale vy nejste přece lékař.
4: Ne, jsem entomolog.
5: Každý se nějak živí.
1: Doktor Stevenson byl tak laskav a prohlédl si mrtvolu.
5: Prosím, pokládal-li to inspektor za nutné?
2: Nezlobte se, doktore, ale...
5: Já se nezlobím, jenom nechápu, k čemu je to dobré. Dokáže snad entomolog lépe ohledat mrtvolu než lékař?
4: To jistě ne, pane kolego, však také to nebylo ohledání v tom obvyklém slova smyslu. Soustředil jsem svou pozornost pouze na vajíčka, která už stačil nekrofágní hmyz naklást.
5: To není nic objevného. Hmyz to dělá vždycky.
4: Jistě, jistě. Vy však nejste specialista, takže vajíčka různých druhů hmyzu od sebe nerozeznáte.
5: Nevím, proč bych je měl rozeznávat.
4: To na vás samozřejmě nemůže nikdo žádat.
5: To bych prosil.
4: Já jsem si ovšem vzal pár těch vajíček pod mikroskop a bezpečně jsem rozeznal, že patří čeledím Kaliforidae,

0: sarkofagidy a muscidy.
1: No a co z toho? Mě a inspektora zajímá mrtvola a ne muší vajíčka.
0: Je mi velmi líto, že to musím říci, ale jmenované čeledi jsou heliofilní. To znamená světlomilné, inspektore. A kladou vajíčka, doktore Pickwicku, zásadně jen ve dne.
1: Co tím chcete říci? Že jsem snad špatně určil dobu smrti?
0: Určil jste ji poněkud nepřesně.
1: Vy se v tom tak vyznáte, člověče. Nemohu přece určit dobu smrti přesně na hodinu. Rozpětí 4 hodin je přiměřené okolnostem.
0: Ano, ano, to jistě. Nicméně budete muset posunout počátek onoho rozpětí o nějaké 2-3 hodiny kupředu. Vajíčka prostě musela být nakladena nejpozději do 6 hodin.
1: Vy zřejmě nemáte ponětí, jak se odhaduje doba smrti. Musím přece přihlížet také k tomu, kde byla mrtvola nalezena. A ona byla nalezena mezi kompostem a kůlnou. Tedy na chladném, zastíněném místě. Rozumíte?
0: Nalezena, to ano. Zločin však byl spáchán někde jinde a mrtvola byla pak po setmění přenesena.
1: No dovolte, co vy si...
0: No pardon, doktore Pickwicku. Není ovšem vaší chybou, že jste to nepoznal. Nepatří to ani k vašim povinnostem. To měli zjistit policisté a oznámit vám to včas, abyste na to mohl brát zřetel.
2: Ono totiž...
0: Ne, ne, ani vám to nevytýkám, inspektore. Pachatel si zřejmě počínal obezřetně a nezanechal žádné stopy, podle nichž byste to mohli odhalit.
2: A podle čeho vy jste to tedy poznal?
0: Podle vajíček vysoce teplomilného druhu Lucilia sericata, ten se totiž vykládá...
3: Řekněme raději klade vajíčka, ne?
0: Prosím, prosím, je to pro laiky srozumitelnější. Tedy tento druh klade vajíčka až tehdy, když povrchová teplota substrátu dosáhne asi 30 stupňů Celsia.
3: Včera byl sice mimořádně teplý den, nicméně...
0: Pozor, Watsone, neříkám teplota vzduchu, nýbrž teplota mrtvoly. Z oněch vajíček tedy můžeme bezpečně usoudit, že smrt nastala nejpozději v 5 hodin, kdy ještě slunce hřálo. A že mrtvola pak ležela nějakou dobu na přímém slunci. Nikoli tedy ve stínu. To ovšem nemohl doktor Pickwick tušit a proto se v odhadu o něco zmýlil, že...
1: O 2 hodiny. To v našem povolání ovšem...
3: O 3. A ty 3 hodiny, doktore, mohli rozhodnout o odsouzení nevinného, nebýt mého přítele entomologa?
4: Já, páni, že bych tomuhle rozuměl.
3: Ale vždyť je to jasné, Gardnere. Byla-li vražda spáchána v 5 hodin, nemohl jste ji spáchat vy.
4: Ne.
3: Protože máte nevyvratitelné alibi.
4: Jistě, no, to jsem byl přece na tom trhu.
2: Ano, to máme ověřeno.
4: Takže to tedy...
3: Jste volný, Gardner.
2: Zdá se, že jste v skutku nevinen a já se vám omlouvám.
4: Rome, já z toho mám teď v palici takový tohoto...
3: Dilema. Gardnere.
4: Tak.
3: Neřešitelný rozpor. Vy teď nevíte, zda máte dál ničit ten odporný a škodlivý hmyz, když vám vlastně zachránil život.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že autoři povídek v rozhlasovém vědecko-technickém magazínu Meteor občas neodolali pokušení a k příběhům Sherlocka Holmesa přidali tu a tam nějaký vtipný odkaz na českou historii. Třeba jako v případu s ovčím sýrem, kde je pro změnu doktorem Watsonem Jiří Adamíra. No a já už se teď jenom rozloučím s přáním, abychom se ve zdraví při poslechu Divadla pro vaše uši zase brzy potkali.
2: Vypadněte. Totiž chci říct, vstupte.
3: Buďte zdrav, Holmesi.
2: Vítám vás, Watsone. Začněte se souvislým výkladem.
3: Znáte pana Barnese?
2: Říkal jsem souvislým, Watsone, toho starého hypochondra.
3: Neřekl bych, že...
2: Ale dejte pokoj. Vždyť ten člověk každému na potkání vykládá o svých nemocných játrech, ledvinách, žlučníku, slezině, podágře, skrytých nádorech. Prostě... Typický hypochondr.
3: Neřekl bych, že je...
2: Přišel jste se se mnou hádat, nebo co?
3: O, nikoli. Mým úkolem je přece nechápavě se ptát a ne se hádat.
2: No proto. Tak co má být s ovcemi a s tím starým hypochondrem?
3: Neřekl bych, že je hypochondr.
2: Watsone.
3: On totiž včera večer v pánu zesnul.
2: No to snad ne.
3: To snad ano.
2: Pak tedy musel být nepochybně zavražděn, protože při jeho železném zdraví...
3: Nebyl zavražděn. Skonal velice přirozenou smrtí.
2: Pro pána. Tedy opravdu ty jeho ledviny, nebo co?
3: Ne.
2: Nebo snad žlučník?
3: Ne. Infarkt myokardu.
2: Srdce? To byl snad jediný jeho orgán, na který si nikdy nestěžoval.
3: No, vidíte. Tak už to někdy bývá. Někdo si zase třeba myslí, že jediným jeho zdravým orgánem je mozek a zatím
2: k věci, Watsone, k věci. Co to má člověče společného s ovcemi a s mými detektivními schopnostmi? Nebo snad jsou nějaké pochybnosti o Barnesově přirozené smrti?
3: Ne, ani stín podezření. Skonal totiž řádně. Přímo před očima dvou skutečně důvěryhodných svědků. Řekl bych, že to tak má být.
2: Cože? Byli u toho policisté?
3: Řekl jsem skutečně důvěryhodných. Byli u něj právě na návštěvě pánové Pickwick a Pym.
2: Advokát a lékař.
3: No právě, doktor Pym také hned provedl ohledání a na místě vystavil úmrtní list. Nevolal ani sanitku, nýbrž rovnou pohřební službu. Ostatně majitelem pohřební služby je jeho synovec, takže to je...
2: To sem snad nepatří.
3: Jistě. Chci jenom říci, že zřízenci před oběma svědky naložili neboštíka do... No, naložili ho a odvezli. Pánové Pickwick a Pym se vzdálili současně. Nepovažovali ani za nutné informovat policii, protože skutečně nebylo o čem.
2: Mm-hmm. A to má být všechno?
3: I všechno, pokud jde o včerejšek. Avšak během dnešního dopoledne vyšla najevo nová skutečnost a proto jsem právě za vámi přišel.
2: Aha, zjistilo se, že Barnesovi ovce...
3: Ale Barnes přece nechová ovce, chová pouze ovčácké psy.
2: Jo, pravda, pravda. Tak jaká je ta... nová skutečnost.
3: Jistě víte, že Barnes byl náruživým sběratelem sýrových nálepek a obalů.
2: No to není nová skutečnost.
3: Jistě, ale je podstatná. Včera večer se totiž pan Barnes právě zabýval tříděním svých nálepek. Měli je tedy rozložené v pracovně na stole, když oba jmenovaní pánové přišli na neohlášenou návštěvu, která se týkala připravovaného bridgeového turné.
2: A to je něco jiného.
3: Vášnivý sběratel se ovšem neudržel a začal hned oběma návštěvníkům zaníceně vykládat o znamenitosti a výjimečnosti své sbírky.
2: Chápu,
3: no
2: chápu.
3: A pan Pym... se rovněž neudržel jakově a řekl panu Barnesovi naplno své mínění o jeho podivné zálibě.
2: To jest?
3: Že taková Hloupost, jako je sbírání sírových nálepek, je dobrá leda tak pro malé kluky a jemu panu Pimovi jsou všechny ty potištěné papírky s kravskými ksichty jen k smíchu. A pan Barnes pláčí.
2: To byla ovšem bezpříkladná hrubost nehodná gentlemana.
3: Jistě. Však také pan Barnes se prý velmi rozhorlil a začal svou zálibu obhajovat s vehemencí hodnou vznešenějších věcí. A rozčílil se přitom do té míry, že po chvíli řečnění dostal onen osudný záchvat.
2: Padl za své přesvědčení.
3: Padl, ale hlavou na stůl a porazil přitom i svou lahev s minerální vodou.
2: Jakou?
3: No, karlovarskou. Ta je prý nejlepší proti žlučníkovým záchvatům. Pan Barnes ji měl neustále po ruce. Doktor Pim si velice vyčítá, že svou neomaleností vlastně nepřímo zavinil Barnesovu smrt.
2: To je mu ke cti.
3: A utěšuje se tím, že když ani on jako lékař neměl nejmenšího tušení o Barnesově srdeční slabosti, že to vlastně...
2: V pořádku, nechme svědomí doktora Pima na pokoji. Stále ale nevidím nic, co by vyžadovalo v této zcela jasné záležitosti jakéhokoliv přispění z mé strany.
3: Již se k tomu blížím. Mezi oněmi nálepkami, rozloženými po stole, byla totiž i jedna velice vzácná nálepka z ovčího síra značky Beda. Tento vzácný importovaný sír pochází z Čech a jestli si vzpomínáte, tak náš první publikovaný případ se nazýval...
2: Přece samozřejmě, ovšem, že si vzpomíná.
3: Sláva.
2: Skandál v Čechách.
3: Výborně.
2: Táhne mi sice na 150, ale sklerózou dosud netrpím. Co má být s tou nálepkou?
3: Ztratila se. Totiž, abyste rozuměl, Barnesův komorník John se na mne obrátil s prosbou, abych jej zprostil hanebného nařčení. Vmetli mu do tváře, že tu nálepku prý nejspíš ukradl on.
2: Kdo?
3: No, John, přece.
2: Myslím, kdo mu to vmetl do toho...
3: Do tváře.
2: Ano.
3: No, ti pánové, Pickwick a Pim, zmíněná exkluzivní nálepka byla tím prvním, co jim pan Barnes ukázal, takže si ji vštípili v paměť.
2: Tudíž z hlediska selektivnosti paměťových stop.
3: Zkrátka jim ten blbej ovčí ksicht padl do oka, jak by řekl pan doktor Pim. A když se potom za přítomnosti notáře a obou svědků sepisovala pozůstalost, neušlo jim, že mezi nálepkami na stole chybí právě onen klenot Barnesovy sbírky. A hned unáhleně obvinili komorníka, že jej v nestřežené chvíli ukradl.
2: A mohl to učinit?
3: Mohl. V tom zmatku, když odvážili nebohého Barnese, nikoho ani nenapadlo starat se o nicotné sírové etikety, ke všemu ještě polité. Takže kdokoliv ze služebnictva mohl bez rizika jednu z těch nálepek sebrat, nebo třeba i dvě, i tři.
2: Kdokoliv ze služebnictva?
3: No jistě. V domě byl v tu dobu i zahradník, šofér a uklízečka.
2: Proč tedy obvinili právě komorníka?
3: Protože on také sbírá sírové nálepky. Třeba s tím začal jenom proto, aby se vlichotil pánovi, kdo ví, i jiní podřízení někdy předstírají stejnou zálibu, jakou má jejich šéf, aby si tak říkajíc šplhli. Nicméně John tu sbírku prostě má a nebylo by tedy nic divného, kdyby ji chtěl obohatit takovou zácností, jako je právě český ovčí sír Beda.
2: Něco na tom je.
3: A že se obrátil na vás, na tom také není nic divného.
2: Ovšem. Obává se, že kdyby na něm zůstal třeba jen stín toho jednou již vyřčeného podezření, nikdo v širém okolí by jej pak nevzal do služby. No, nemýlím-li se, jediným dalším sběratelem ovčích sírových nálepek v celém hrabství je Sir Altkin z Gildorfu. Vidíte?
3: Ano, takovéto pošetilé zábavě propadá jen málo kdo.
2: Výborně. Přestrojím se za starého žebráka. V mém věku a při mém vzhledu mi to ani nedá moc práce.
3: Ne. A co z toho?
2: Posadím se na roh u Oldkinova domu a uvidím. Ačkoliv tam budu za slepce. Vylez jste už moc, ne? Viděl jste ho?
3: Neviděl. Z kanálu je špatně vidět.
2: Muž s vyhrnutým límcem napřed se opatrně rozhlédl a pak vešel k siru Oldkinovi.
3: Myslíte, že to byl John?
2: Řekl bych, že ano. Za chvíli se o tom přesvědčíme. Jdem.
3: V přestrojení?
2: Ne. Už to sundávám. Tak, teď už mě může John poznat. Jsem zvědav, jak se na to bude tvářit. Ohlaste nás, prosím, u sira Oldkina. Zde je navštívenka.
4: Už tam čeká jeden pán. Sir Oldkin zatím...
2: Nevadí, počkáme také. Vy u sira Oldkina? Johne? Ale co vy tady děláte, pane Holmesi? Netušil jsem, že... Zato já jsem tušil, že vás tu najdu. Přišel jste zřejmě prodat svou sbírku, vidíte? O ne, přišel jsem se pouze o něčem poradit. Víte, dříve jsem se vždycky v případě potřeby radil se svým pánem. On byl velice ochotný, když šlo o mou sbírku, ale teď... Poradit, říkáte. Máte asi nějaké nové přírůstky, že? Ano, zde tyto tři. Ale proč pak skrýváte tuhle nálepku? Neskrývám ji přece. Béda. To je táž, jaká se ztratila panu Barnesovi. Pardon, to není táž. Je to pouze týž druh, ale... Tak jsem to nemyslel. No přece si nemyslíte, že bych... Ne. Můj pán měl prostě dva exempláře a jeden mi laskavě věnoval. Tohoto bédu mám ve sbírce již několik měsíců. Potíž ovšem je v tom, že dosvědčit by to mohl pouze můj pán, ale ten nebo žák. Ano. Jistě teď chápete ještě líp, proč mi tak záleží na tom, abyste mě očistil z toho ohavného nařčení. Chápu to velice dobře. A když si tak vzájemně rozumíme a důvěřujeme, jistě mi rád na chvíli zapůjčíte tu vzácnou nálepku, abych mohl provést důkaz vaší neviny. Důkaz? Což je to možné? Ovšem, jen chvilinku strpení. Probůh, co to děláte? Vždyť tu nálepku zničíte. Nebojte se, nezničím. To je jen pár kapek 10% roztoku kyseliny dusičné. Vidíte? Takhle to rozetřeme vatičkou a už není nic vidět. Ano. Takže je to v pořádku. Moment. To ještě nebylo činidlo. Tohle je činidlo. Ale co je to zase za neřádstvo? Ale Johne, činidlo, povídám. Rodanit draselný. Trochu ukápneme a budeme... Ale vždyť ta nálepka bude celá nacucaná. Nebude to poprvé. No, vidíte? No, prosím, ale dělá se na ní skvrna. Ano, krásná hnědočervená skvrna. Co to má znamenat? Pane Holmesi. To znamená, Johne, že důkaz vaší neviny se nezdařil. Za to se však zdařil důkaz, že tato nálepka je totožná s tou, kterou měl váš pán na stole, když na něj padl a polil všechny nálepky minerálkou.
3: Karlovarskou?
2: Ale to snad... Ale ano, Johne. To je nezvratný důkaz. Karlovarská minerálka přece obsahuje železo. Na štítku dokonce máte napsáno, v jakém množství. No a část minerálky i s tím železem se vsákla do všech nálepek. Rodanit Draselný je známý a velice citlivý detektiv na přítomnost železa, abych tak řekl. Zkrátka, je to důkaz, který by uznal každý soud, kdybych měl v úmyslu vás před něj hnát. Vy však, myslím, teď urychleně vrátíte tu nálepku do pozůstalosti a učiníte dodatečné prohlášení o nálezu, vidíte.
5: No, mohu snad udělat něco jiného?
2: Nemůžete. A po druhé, až zase budete chtít napálit starého Holmesa...
4: Oh, Sir Oldkin, prosím.
5: Ne, děkuji, už není třeba. Omlouvám se, omluvte mě, hrozně spěchá.
2: My také již na návštěvě netrváme. Vyřiďte laskavě naši omluvu. Pojďte, Watsone, zajdeme si někam na skleničku minerálky.
6: Karlovarské.
2: Správně, zdá se... že mi z toho padoucha poněkud rozbolel žlučník.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dámy a pánové, přeji vám krásný páteční večer. Zdravím vás na prahu další prázdninové noční linky a navíc na začátku prodlouženého víkendu. Máme pátek, stále ještě platí datum 3. července a já bych měl vlastně pogratulovat Radomírům a Radomírám, které ještě hodinku na svoje, kteří ještě na svoji oslavu mají tu poslední hodinu dnešního dne. Od mikrofonu z brněnského rozhlasového studia zdraví Borek Kapitánček. Jakéže je téma našeho povídání, tedy jakéže může být téma vašich příběhů, které zavoláte anebo napíšete? Chutě a vůně prázdnin. Řekl bych, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, bývají mnohdy spojeny právě chutě a vůně. Možná z toho svého paměťového šuplíčku vylovíte vzpomínku na dobrodružství, když jste jako malí přinesli čerstvě natrhané třešně, ze kterých babička upekla vonavou bublaninu. A možná si dodnes pamatujete na to, jak jste poprvé ochutnali bulharský tarator nebo šopský salát. A nebo si vybavíte chuť první řecké olivy. A třeba vám dodnes prázdniny voní opalovacím olejem, jehličím, na němž jste nacházeli ty nejvonavější hříbky? A nebo třeba, jako v mém případě, odérem kravína, v němž jste si na letní brigádě vydělávali na magnetofon. Na příběhy o chutích a vůních prázdnin budu čekat ve studiu Noční linky až do zítřejší 1 hodiny. Telefon je 731 800 900. Psát své příběhy na téma chutě a vůně prázdnin můžete na web rozhlas.cz/linka.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma chutě a vůně prázdnin. Já jsem někde četl, že z lidských smyslů je, co se týče vzpomínek, nejčastěji používán, řekněme tedy k tomu, abychom si hodně uložili onu vzpomínku, právě tenhle duet, tedy chutě a vůně. Tak jsem zvědavý, jestli na tohle téma paní Nora, která jako první volá na číslo 731 800 900, bude mít co říct. Přeju vám dobrý večer, paní Noro.
1: Já vám také přeji dobrý večer a posílám všem posluchačům Noční linky pozdrav z ochlazeného Frenštátu.
0: No teď schválně už, teď byla, už, ano.
1: Ano, schválně jsem se byla podívat a na venkovním teploměru mám 13 stupňů. To ještě před několika dny, to je pokles o tolik stupňů, kdy to bylo ještě i večer kolem 26, 27, 28. A tady v místnosti, kde sedí, mám teďka 24,5 stupňů, což je příjemné teplo. To v zimě si nikdy nedovolím topit na tak vysokou teplotu. Už díky těm cenám to jsme mohli topit tak na 21, jestli maximálně na 22 stupňů.
0: Paní Nora, pojďme se podívat na chutě a vůně prázdnin. Tedy pojďme si poslechnout váš příběh na tohle téma. Kdyby to měla být třeba jenom jedna chuť nebo jenom jedna vůně vašich prázdnin v dávné minulosti, ve vašem mládí či dětství, která by to byla?
1: Máte pravdu, to není jenom jedna, to je směsice, protože když si na to vzpomenu, tak naše zahrada to byla louka, plná lučních kytek, takže staříček kosil kosou a ta pokosená tráva voněla. A potom, když bylo slunečno, tak pěkně to schlo, my jsme převraceli se stařenkou hráběmi, takže krásně vonělo to seno, takže vůně zase toho sena. A když jsme jezdili do Podhůří, Radhoště, do Rástoky, do Trojanovic, Podnoříčí, vůně mateřidoušky, ty velké palouky mateřidoušky a úplně takové, jak bych řekla, koláče lesních jahod, ty dodneška cítím, jak voněly. No a další vůně na naší zahradě, to je spojeno i s těmi chutěmi. Dozrával rybíz, dozrával angrešt, potom v průběhu prázdnin zrály mirabelky, ještě doznívaly třešně, protože tehdy to bylo trochu jiné, ta doba květu i potom toho dozrávání. A potom ringle a mirabelky. No a letní jabka, měli jsme jeden strom skleněné žluté. To byly první letní jabka. A to nezapomenu do dneška, jak jsme šli s bratrem na zahradu a v trávě už byly popadané tyhle ty žluté jabka, jak oni voněly a jak byly proteplené tím slunkem. Tam jsme sedli u ohniště na lavičku a pojídali jsme tyhle ty teplé jablíčka. No to byl požitek. No a pochopitelně, tak jak se vzpomínal, tak se taky upekl buď to nějaký koláč na plech nebo bublanina s třešněmi, s rybízem nebo i s těmi ringlemi a dělali se kompoty a marmelády. No to byla
0: člověk byl celý marmelá. Upatlaný, když pomáhal, že jo?
1: Ani upatlaný, ne, nevím. Stařenka to vždycky tak zvládla, že jsme to měli všecko v pořádku, ale bylo to velmi pěkné, bylo to zajímavé, vonělo to. Mně se potom líbilo, jak byly naplněné ty sklenice, odnášelo se to do sklepa, kde jsme měli regály a tam jsme to měli zaplněné těmi kompoty a marmeládami. To bylo nádherné. No a zelenina, to ještě byl květák začátkem prázdnin. Ty chutě, když chci přeladit z těch vůní. Květák, ať to byla květáková polévka, anebo potom vysmažený květáček, nebo květákový mozeček. No a rajčata, ty se dostali běžně u nás koupit na trhu, my jsme rajčata doma nikdy nepěstovali. Kořenovou zeleninu to ano, měsíční jahody, ale hlavně, že jsme měli tu velkou ovocnou zahradu. Ale rajčata, to dodneška cítím tu jejich vůni a dělali jsme, to jsme neměli tehdy, jsme nevěděli vůbec, že jsou nějaké caciky a šopské saláty. Já jsem ročník 41, ale běžně se dělal okurkový salát, hlávkový salát ještě, když byl, a rajský salát s běžnou zálivkou trochu octa, trochu vody, trošinku cukru, osolit, no to byly přece lahůdky.
0: Teď jste mi něco připomněla na základě toho, co říkáte. Vzpomínáte si na tu chvíli, kdy jste, ať už to bylo v mládí, v dětství, anebo třeba i v pozdější dospělosti, kdy začaly být ty nové brambory na trhu třeba a dali jste si je třeba s kysaným mlékem nebo s tvarohem?
1: Ano,
0: jak krásně voněly ty nové brambory vařené ve slupce?
1: Ano, to na to vzpomínám do dneška. To jsme byli úplně šťastní, když byly nové bramburky, jak to krásně vonělo. Do vody se dala jenom sůl a kmín, ale vždycky, já do dneška to vidím, jak Sařenka dala na mísu tady v jídelně ty uvařené brambory, jak z nich šla ještě taková skoro ta teplá vůně, jakoby pára nad tím
0: právě,
1: byla. A jenom jsme si to třeba trochu přisolili a k tomu hrnek mléka nebo kyšky nebo podmáslí. Nebo když tak někdy potom osmaženou cibulku k tomu nebo hlávkový salát. Zrovna dneska jsem si taky na pozdní oběd, to mám pozdní obědy jako večeři, uvařila pár bramborů, které mám tady z našeho regionu ze dvou farem ve slupce, pak se to jenom ohloupla, jak jsou chutné a jak si vždycky říkám, bože, kéž bychom měli pořád. A onehdy to někdo říkal taky, jeden náš ekonom. Když to je základ českého živobytí, brambory a mléko, no a vajíčka eventuálně k tomu, ty nesmím taky zapomenout, no ale tak to už není taková
0: vůně. Myslím, že jsme vyčerpali hodně vůní a hodně chutí, tak aby ještě i ti ostatní měli o čem mluvit, si říkám, paní Noro.
1: Ale ty vůně, to cítím do dneška, ta letní zahrada, i když popršelo, jak tohle to vonělo a slunkem, jak to bylo všechno proteplené, provzdušněné, takové lahodné, krásné. A ty měsíční jahody, jak nádherně voněly. Mám takový pocit, že i trošku i ty vůně se vytratily, ale něco jsme si z toho zachovali a já jsem šťastná, když dostanu tady koupit něco, co ti soukromí zemědělci pěstují a těším se už taky na ty rajčata, které budou z trhu a okurky. Teď okurkový salát tak nádherně voní. Já vím, vy jste ještě teďka sytý všeho z Řecka, když jste se vrátil a proto vzpomínám některé ty saláty, na které oni jsou zvyklí. Ale mě stačí ty prahobyčejné, které jsem jedla od dětství a já bych s nimi vystačila i teďka. Takže vše přeji dobrou chuť a hlavně, ať máme ještě takové počasí, ať dýcháme i ty letní vůně a ať nám to prospěje.
0: Děkuji.
1: Všem to přeji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc, paní Noro, a naslyšenou. Chutě a vůně prázdnin, téma noční linky, kterou právě posloucháte, téma, ke kterému můžete říct ten svůj příběh, třeba na tomhle telefonním čísle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o chutích a vůních prázdnin. A můj druhý pozdrav směřuje do okresu Děčín k panu Láďovi. Dobrý večer, pane Láďo.
1: Dobrý večer.
0: Čím vám vonily prázdniny jako malému nebo jako většímu a čím vám voní dodnes a čím vám chutnají?
1: No, tak kdybych sem začal, jako když bych byl malej, tak mamča pracovala v zemědělství, brášku hlídala sousedka, mě mamča vzala de facto do kravína. Někam mě tam postavila a řekla, abych sem se jenom koukal. Mm-hmm. Šla si po své práci, de facto se svou kolegyní, byly tam jenom dvě. Já jsem po chvilce šahal do toho koryta k té krávě a bral jsem seno. Mamča se na mě koukala z té dálky. Akorát říkala prej tý svý kolegyni. No a jsem mu říkal, aby nikde stál. A jenom se stál a koukal. No ale mamča mě za to vůbec nic mě o tom neřekla. Já jsem akorát povídal, že jsem krmil kravičku senem. A potom, taky když jsem byl starší, ano, tak jsme de facto chodili česat borůvky nebo chodili na huby, potom na podzim. Hmm. A nebo na koláče, jak od mamče nebo od babičky. Koláče jakoby s drobenkou.
0: Hmm. S čím byli ještě? Nebo, s tvarohem nebo s nějakým ovocem?
1: Ovocem, s tvarohem, prostě se všem, co babička jakoby tvořila v tom, mm-hmm. nebo mamča. Ale v Děčíně tam naproti nemocnici tam byl takový malinkatý parčíček. A tam byla třešeň. Teď už tam nestojí, protože už jí před haforokama si pokázali. Ale vždycky jsme tam s úkama lezli a česali jsme třešně.
0: Dávali jste si je za košily, jo?
1: No taky.
0: No tak taky nejdřív samozřejmě do pusy, ano, ano.
1: Zakošili, nebo jsme nosili de facto domů, aby se z toho něco udělalo, anebo s nějakou kamarádkou někde v Mutířově a dojdeme si, něco se tam jakoby pěstovalo, tak jsme si tam došli na pole a totálně jsme si to načesali. Takže plný krásný dětství, dědeček měl zahrádku v Mutířově, měl tam i hospodářská zvířata, takže se pomáhalo se vším, se senem. Jak říkala ta paní přede mnou, taky jsme chodili otáčet seno, nebo jsme tu kupu jakoby rozhodili, sušilo se. Úplně krásný dětství to, co, anebo i de facto tábory jakoby na tři týdny, teďka jsou jenom na dva, že jo. Tenkrát byly na tři týdny, když jsem třeba jezdil na tábory před několika rokama, když jsem tam říkal dětem, že se jezdilo na tábory jakoby na tři týdny, že tam v tom oddíle bylo 25 dětí, že tam bylo nějakých jakoby 9 oddílů a každý zvlášť, vždycky holky, kluci. A kde jsou ty tábory a kde se jezdí? Takže dětství úplně krásný. Jak co jsem jakoby vyrůstal, nebo co jsem byl menší, nebo co jsem byl starší, tak prostě krásný. Hmm. A de facto, co jsem byl třeba ještě jako kluk, nevím, jestli mě bylo 4-5, tak nás mamča vzala jakoby ke svýmu dědovi, k mýmu pradědečkovi a ten mému bráškovi a mamči dělal míchaná vajíčka. A jestli mu bylo 85 nebo 86 let.
0: Tak to byly Láďovi chutě a vůně prázdnin, ale vy jste mě přivedl k dalším vzpomínkám, které mám spojeny s vůněmi a s chutěmi. Když jste mluvil o táborech, za mé doby to byly pionýrské tábory, tak já si vlastně z táboru vybavuju tedy několik vůní, několik chutí, to ano, ale já si vybavuju hlavně to, jak jsem poprvé cítil tu vůni spáleného petrole z petrolejových lamp.
1: No, petrolejové lampy jsme taky měli, ale... Mamča nás, jakoby, i co jsme jezdili na tábory, tam jsme taky měli petrolejové lampy, ale těch už tam moc jakoby nebejvalo, protože my jsme měli buď jakoby táborák a těch petrolejových lamp tam bylo jakoby míň. Mm-hmm. Ale i co jsme jezdili třeba na tábory, i co jsme byli jakoby menší, tak nás jakoby mamča jakoby brala ještě s naším jakoby tátou, jakoby na nějaký ty strazy těch, jakoby těch čundráků, takže to bylo strašně hezký. A když manče šla jakoby umýt nádobí jakoby do řeky, protože nic jiného tam nebylo, tak mě jenom postavila na kámen a řekla, aby jsem počkal a byl ticha. Manče šla, jakoby pro něco dostanu, a než přišla, tak já jsem zval jako svině, když to řeknu takhle. A bylo to slyšet úplně všude, ale úplně v pohodě. A mamča přišla, já jsem ti řekl, aby si jenom stál, já za chvilku přijdu. No.
0: Bylo vám smutno, nevěděl jste, co máte dělat. Ale to, jak vás maminka odložila třeba i v tom kravíně, to mě napadla ještě jedna věc, jak jste krmil kravičku. Nenapadlo vás, nevím tedy, kolik vám bylo roku přesně, ale nenapadlo vás, když už jste jí dával...
1: Tři
0: roky. Nenapadlo vás zkusit, jak to vypadá, když vám třeba olízne ruku? Když měla ten krásný mokrý čumáček přímo před vámi?
1: To nevím. Já jsem ty prsty měl jakoby roztažený, tak jako nevím. A de facto ty prsty mi nikdo jakoby neříkal, aby jsem ty prsty roztáhnul. Já už jsem to věděl ve třech letech, ale mě to nikdo neříkal.
0: Instinkt. Láďo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné prázdniny, které vám budou vonět a chutnat.
1: Já taky všem. Děkuju moc.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou. Mimochodem, o borůvkách napsal tedy velmi krátkým vzkazem, jak jeho zvykem, i posluchač Bedřich. Cituju, o velkých prázdninách jsem chodil na brigádu na borůvky. To byly časy. Bedřichu to byly. Pořád ještě jsou. Tedy borůvky. A časy taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce je v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte znovu čas na další příběh na téma chutě a vůně prázdnin. Každý z nás je omylný, ale já myslím, že se nebudu tak úplně mýlit, když řeknu, že Martin, který čeká na telefonu 731 800 900, je spíše mladšího věku. Typoval bych vás tak do třicítky. Martine, typuju správně, dobrý večer.
1: Jasně, typujete správně.
0: Výborně. Krásných 22. To znamená, že vaše chutě a vůně prázdnin, na které se vás teď ptám, čím vám voní prázdniny, jsou poměrně čerstvé oproti, řekněme nám, dříve narozeným. Čím vám voní a chutnají prázdniny?
1: Vlastně těma vyšněma, to vždycky, když si vzpomenu na ty prázdniny, tak si vzpomenu na vyšně, jak jsme s klukama chvíli zbrat. To bylo vždycky skvělé.
0: Chodili jste na pajtl takzvaně, jo, jak se říká v Brně. To znamená do cizích zahrad. Já jsem to dělával, to klidně přiznám.
1: To jsme na tom stejně. My jsme vždycky chodili s holkama. Ty byly vždycky krásný.
0: Ty višně nebo ty holky? Nebo obojí?
1: Oboje.
0: Vůně a chuť višní. Pro Martina chuť prázdnin. A je něco, co naopak nemáte moc rád? Na vůních a chutích prázdnin. Já totiž jednu věc mám, ale nechám nejdřív říct vás.
1: No hlavně to, že musím čekat, vždycky jsem čekal na to, než zase budu muset dělat ty školy za těma skurvěma učitelma.
0: Tak některá slova bych možná nepoužíval, Jakovi, ale máme to trošku podobné. Vždycky na konci prázdnin mi vůbec nevoněla papírnictví, protože se musel jít koupit nové sešity, nové obaly a už zase do školy. Ale i to je vzpomínka. Martine, moc krát děkuju a až uvidíte višně, vzpomeňte si na všechny krásné holky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. A krásně si vyhundějí kára.
0: Naslyšenou. Za malou chvilku bude 11:30. Posloucháte noční linku a povídáme si v ní o chutích a vůních, které máte spojeny s prázdninami. Tahle vůně, o které napsal Michal, tady ještě zmíněna nebyla. Cituju. Vůně melty z dávných dní, zpívá Hana Zagorová v písničce Bourá se dům. A vůni melty si připomínám dodnes, nejenom v létě. Piju ji totiž častěji než kávu. Moje čichové vzpomínky na prázdniny mě ve vzpomínkách vedou k máminu stolku s parfémy, do nichž se oblékala, takzvaně, když jsme někam o prázdninách společně vyšli. Například do pizzerie v Jevanech, která dnes už neexistuje. A vůně italské kuchyně je vlastně také vůní mého dětství. A rovněž vzpomínám na svoje eau de toilette, které jsem rád používal já a používám je dodnes. Ač jsem si od máminy smrti žádnou lahvičku nekoupil. A čím to u mě voní letos? No, třeba květákovou nebo brokolicovou polévkou, jako právě nyní. Ale přiznejme si, to je poněkud jiná kategorie čichových věmů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Tradičně v té poslední hodině starého a první hodině nového dne máme čas na noční linku. Právě ji posloucháte a jejím dnešním tématem jsou chutě a vůně prázdnin. A já při tom prvním rozhovoru, když telefonovala paní Nora, měl trochu obavu, zda jsme nevyčerpali skoro všechny možné vůně a chutě prázdnin. Nikoliv, ještě plno jich zbývá. Konec konců před chvílí to byl Michal s Meltou a různými vůněmi. Před malou chviličkou telefonoval na 731 800 900 Martin, který zmínil hlavně ty višně a taky holky, se kterýma chodívali na višně. Paní Marie napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka, že má ráda vůni růží v zahradách, o prázdninách. Těch vůní se dá najít samozřejmě moc a moc. Petra Skladna, cituju, vůně léta je pro mě jahody, borůvky, kopřivy, nebo když je po dešti. Přeji hezký večer, Petra Skladna. A co má k tomuto tématu říct, co může k tomuto tématu říct Pavel? Dobrý večer, Pavle.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače a i vás.
0: Děkuju.
1: A ještě bych přinarychlo k tomu, jak jste mluvili o těch krabičkách, když, jak jste říkal, že olíznout, tak já jsem jednou, to jsme byli u tačky na prázdninách, on tam dělal na statku, tak jsem nabídl prst té letí a to jsem měl strach, že se z toho nedostanu. Jako jo, to bylo,
0: no ono dokáže se vříct, to je pravda. Já jsem byl na brigádě v teletníku, takže vím, ale když už tedy vy jste začal s těmi kravičkami, tedy vrátil se k ním, tak víte, když potom ta brigáda skončila, nebo když skončila ta směna, a já mohl jít na pastvu, kde přes den kravičky byly, tak tam po nich samozřejmě byly, víte co, pozůstatky. A na nich nejlépe rostly žampiony. Takže to byla taková zvláštní směs jednak kravinců, ale potom taky těch čerstvých žampionů. No Pavle, já vás přerušil a nechci vám brát slovo. Čím vám třeba dodnes voní nebo chutnají prázdniny?
1: Ano, ano. Tak my jsme hodně vyjížděli, nás rodiče brali 3 roky po sobě na Orlickou přehradu a tam si pamatuju, že byly ty, tam bylo to sociální zázemí, jakože toalety a sprchy. Tam si pamatuju, že když jsem šel kolem, nebo když jsem se začal sprchovat, tak tam to strašně krásně vonělo, protože tam byli hodně zahraniční turisté, třeba z Německa a různě. Oni měli prostě takový ty úplně jiný šampony, mít takový ty klasický ten březovej, jo,

0: No tak ten, ten náhodou voněl krásně, jo, ale tak je fakt, že solvina je solvina, no.
1: Ale tohle byla fakt jako exotika taková trošku, jo, to byly takový ty vůně takových těch, fakt jako, že šampon, že to bylo cítit, že to není prostě naše provenience, tak to, to, když šel člověk kolem, nebo když byl tam přímo, tak to byla taková směsice takových jako docela nádherných vůní, to jsme vždycky až záviděli, jak oni mají, jaký oni mají ty šamponky a to, hezky vonělo.
0: No já si vzpomínám na konci 80. let, že se dokonce šampony s jablečnou vůní dovážely z Maďarska tehdy, že to byla velká móda.
1: No, no ano. No a tak, taky tam dováželi melouny a vždycky u toho stánku byly stolky, kde se prodávala i limonáda a prodávali se ty melouny. Tak to vím, si pamatuju, že jsme u toho seděli, vždycky hezky to tam vonělo. Právě těma melounama čerstvýma, to když to nařezávali a prodávali ty půlky nebo čtvrtky nebo, nebo něco takového. No a my jsme tam vždycky seděli s bráchem jako malí děcka a tam hodně lítali kolem vosy a my jsme to zabíjeli rukama.
0: Jej.
1: A to si pamatuju, že mamka, jako, že jsme se zbláznili, jako úplně ne, co tam vyvádíme. Ale taky ta vůně těch melounů, no a no, taky hezky voněla, hezky mě voněla restaurace, kam jsme vyjížděli, to byla taková obec u té přehrady Solenice, se to jmenovalo, a tak tam to vždycky krásně vonělo, tam se si těšil, protože zaprvé to tam hezky vonělo dobrým papáním.
0: Okurkovým salátem taky, už jsme tady o něm mluvili, že?
1: Okurkovým salátem taky.
0: No jo. No počkejte, ale to je salát, co jste si dával na jídlo, když tady jsme u těch chutí a vůní?
1: No já právě se chtěl říct, že brácha se sestrou si dávali takový spíš ty obyčejný, jako smažený sýr, jo, a brambory a to, a já jsem si dával, to bylo přes celý talíř obrovský kolo dušené šumky s bramborem. A byl to nejdražší oběd tam vůbec, co jsem si tam vlastně mohl vybrat. To mě vždycky říkali naši Ježíš, ty si musíš vybrat úplně, a stál 12 korun, jo, to byla.
0: Tak to byl tehdy drahý oběd, ano.
1: To byl hodně drahý oběd. A jo, fakt nejdražší a 12 korun, tak to si pamatuju do dneška. No a pak jsem chtěl říct ještě, že u babičky, když připravovala jídlo pro zvířátka, tak strouhala dýni, dávala tam sušený mlíko a dávala se tam a řezala se kopřiva. Mm-hmm. A na té řezačce těch kopřiv, tak to strašně krásně voní. Jo, to je prostě, když se sekají kopřivy, to je strašně hezká vůně. Nebo když se seká dřevo, mám pocit, že asi to bude takový smrkový, nebo tak to je čerstvě nasekaný dřevo, nařezaný, tak to je taky hezká vůně. A taky vím, že mě nevadí vůně, nebo nevím, jestli je to přímo vůně, ale nevadilo mi, to bylo takové zajímavý odér, když jsem procházel kolem koněrny, jo? Prostě...
0: Koňský pot, ano. No.
1: Kolem krav je to takový trošku horší, ale kolem té koněrny je takový trošku jiný, takový speciálnější, a vůbec mi to nevadilo, vždycky taková zajímavá vůně, prostě taky si pamatuju, že jsme chodili kolem těch koníren.
0: No, občas si tady v Brně zajdu do Líšně a tam čichám u té ohrady s koňmi. Pavle, moc krát vám děkuju, to čerstvě nasekané dřevo, to se mi taky vlastně vybavilo, jakmile jste to řekl. No a ty drcené, respektive sekané kopřivy, vlastně taky pro slepičky a vůbec. No, mějte se hezky a ať vám voní a chutnají prázdniny. Jsme na jejich začátku.
1: Tak já děkuju moc krát, ještě bych teďka, když jsou ty prázdniny a dovolený, tak strašně hezká vůně je na grilu třeba takovej steak, jako masíčko, když se grilluje pěkně.
0: No jo, to jo.
1: To je taky moc hezká vůně. Tak jo, dobrou noc, vše upřejem.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dát. Pro účely dnešní noční linky musím bohužel konstatovat, že rozhlasové vlny neumožňují přenos vůní a už vůbec ne chutí, ale na druhou stranu stále platí, že vlastně ono rozhlasové vysílání si každý v té své fantazii může dotvořit. Takže pokud jste třeba jen jednou jedenkrát cítili čerstvě rozkrojený, opravdu sladký, voňavý meloun a někdo to řekne, že tohle je pro něj vůně a vlastně i chuť prázdnin, tak si to snadno doplníte. Tak jsem zvědavý, jak si budete doplňovat to všechno, o čem teď chce v naší noční lince na téma chutě a vůně prázdnin popovídat Vicky. Já vás vítám, Vicky.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte dnešní senzační téma.
0: Děkuji.
1: Protože opravdu prázdniny to bylo pro mě něco. Škola, tak ano, samozřejmě to bylo každodenní, ale potom prázdniny to byl prostě pokoj, klid. A my jsme s tatínkem a s maminkou chodívali hodně do lesa na houby. Tady jsme přijeli do Pisárek a naproti Antroposu už jsme šli tam doprava nahoru směrem k Myslivně. No a tam už prostě rostly, to nebylo jak dnes nikde nic, to je blízko Brna. To tenkrát tak moc asi lidé nechodili do lesu, takže opravdu to bylo, jak se říká, u každého patníku, když to tak řeknu, zkresleně. No a tak jsme sbírali houby, košíky jsme měli každý, já pochopitelně nejmenší, tatínek největší, maminka. No a tatínek na zádech měl bagr jako baťoch a pak jsme si sedli a posnídali jsme, nebo jsme obědvali podle toho, kdy jsme vyšli jako ven. A teď se stalo to, že tatínek jako onemocněl a těžko na srdce, asi infarkt to byl, no a maminka už se potom bála jako chodit s náma, ale mě pouštěla teda s ním, ale vždycky byla ráda, když jsme se v pořádku vrátili. No a tak vám řeknu ještě to, že když jsme potom přišli domů, tak celá rodina zasedla z kraje lahouby a teď jsme rozprostřeli balící papír, jsme měli jako velký pokol 6x6 metrů a tak jsme tam jako sušili ty houby a to vám kolikrát byla tak strašná vůně, tak těžká, že já jsem se kolikrát vzbudila v noci a prostě jsem se převalovala, nemohla jsem spát. Protože jako sušičky tenkrát tak nebyly, nebo aspoň nevím o tom, že by byly. No a takže prostě jsme to sušili takhle, pak se to jako různě rozdrtilo, měli jsme takový moždíř velký, no a sušený houby jsme měli potom celý rok, jako jsme přidávali maminka, omáčky dělala do polévky a tak. Yeah. Ale co vám řeknu, co mě upoutalo z té vůně, huby, ano, všechno, křemenáče, janci, neboli řečeno brněnský, nebo potom třeba i praváci a tak, holubinky, ale co mě strašně upoutalo, kuřátka.
0: Yeah.
1: To byla tak strašně krásná, taková zvláštní, taková až trošku jako aromatická, taková jako kořeněná vůně, že to cítím ještě dnes. Když si na to vzpomenu, tak to cítím ještě dnes.
0: Já pro jistotu řeknu, kuřátka rovná se lišky. Ano?
1: Ano, dobře, dobře, já to říkám ano.
0: No, ono je to, myslím si, nářečový výraz, tak aby rozuměli všichni, kteří jsou naladěni na noční linku. Ano. Děkuju, Vicky. No, úplně jsem dostal chuť na omáčky vaší maminky.
1: No, prostě nádhera, úplně balada.
0: Děkuju moc krát za tuhle vaši chuť a vůni prázdnin. Ať vám voní i ty letošní, i když už asi do lesa tolik nechodíme.
1: No já už, no mě dělá problém už chůze, takže já každou nerovnost, já hypnotizuju očima zem, takže radši to nepokouším ani s hůlkou. A ještě musím říct jenom jedno. Tatínek vždycky, jako když našel někde nějakou hůl, tak ji tak jako ořezal a tak a poznačil a pak jsme si ji schovávali do křovy tam v těch pisárkách a zase příště, když jsme přišli, tak ona tam byla, tak jsme se opírali o ní, tak to ještě takový poznatek.
0: Krásná vzpomínka. Vicky, děkuji vám. Přeji vám krásné léto.
1: A taky vám všem.
0: Děkuji.
1: Senzační program máte vždycky. Děkuji moc krát.
0: Není zač. A naslyšenou. Na zážitky o prázdninách a žních, to už cituju vzkaz Františka, který tradičně napsal na rozhlas.cz Lomítko Linka, tedy na zážitky o prázdninách a žních si dobře pamatuju. Dřív, než se začalo sect obilí samovazačem, tak se to obilí obseklo kosou, při této práci jsme pomáhali pokládat provázky na zem, no a na ně se potom kladlo posečené obilí a vázali se snopy. Potom se pole sekalo samovazačem. A nezapomenu na momenty, když mamka donesla na pole baštu, to nám to chutnalo. Mamka taky dělávala tvarohový sýr s kmínem. Ten nám moc chutnal. No a u nás v dědině jsem věděl o každé rané třešni. Na některé jsem se bál chodit, protože majitel byl zlý. Jen část z toho, co se vlastně týká dnešního tématu a z toho, co napsal František Švaříček, jsem vám právě ocitoval. A my se můžeme pomaličku, ale jistě podívat směrem k novému dni. Za 10 minut budeme už psát 4. červenec.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Pokud jste právě naladili noční linku Českého rozhlasu, tak vězte, že si v ní dnes povídáme o tom, jaké chutě a jaké vůně máte spojeny s prázdninami. Ať už z dětství, z mládí, nebo třeba i z nedávné minulosti. Chutě a vůně prázdnin s našimi posluchači a posluchačkami buď na webu rozhlas.cz/linka, tam písemné příběhy, glosy a poznámky, anebo na telefonu 731 800 900. A řekl bych, že Tomášovi, který teď využívá služby téhle telefonní linky, už prázdniny začaly. Říkal, že je na chatě. Já původně slyšel na sloupě, ne, na chalupě, jo? A já slyšel na sloupě, ale to jsou ta sluchátka už skoro 40 roků na hlavě. Takže Tomáši, omlouvám se, jste na chalupě a co vám tam voní?
1: Dobrý večer, přeju.
0: Dobrý večer. Pozdě.
1: Já bych chtěl jenom to zmínit, že ty lišky nejsou kuřátka, jsou houba.
0: A jak to tedy je?
1: Slyšíme se?
0: Ano, slyším vás. Vy mě tam máte se spožděním, to asi bude internetový poslech. Jo. No, poslouchám.
1: No, jo, přesně tak. Počkejte. Chtěl bych k té vůni a chuti těch prázdnin připomenout to, že nevím, jestli to někdo už zmínil. Počkejte, vypadá to rádio, já musím trošku bokem.
0: Rádio vypněte úplně, to je základní poučka. Voláme-li do rozhlasu, vypínáme rozhlasový přijímač.
1: Je to tak, máte pravdu. Tak, počkejte. Tak, nevím, jestli to, já to neposlouchám od začátku, nevím, jestli někdo zmínil už třeba, že chuť a vůně je táborák, bursty, operkání pěkně, s bandou kamarádů vyrazit do lesa. Slyšíme se?
0: Já vás slyším, poslouchám, nechci vás přerušovat. Dobře, nejlepší dřevo na táborák, aby byl voňavý, je podle vás které?
1: Tak většinou je to ovocný strom. Třeba třešeň. A nebo takhle, co vy považujete za nejlepší jako vůni a chuť prázdnin?
0: Já jich mám moc a moc. To bychom tady byli hodně dlouho a důležité jsou vaše příběhy, ale já už to částečně naznačil, ať už se jedná o ten někdo by řekl dokonce nevůni, já se vyhýbám slovu smrad, ale dobře, já prostě mám spojený s prázdninami pachy kravína, jo? Protože jsem tam byl vlastně každé prázdniny u babičky, když jsem byl na východním Slovensku, tak jsme tam pomáhali tetce a mám to spojeno. No potom jsem mluvil taky o těch žampionech a kravincích na pastvině, protože tam žampiony nejlépe rostou. A samozřejmě, že jsou to třešně, samozřejmě, že jsou to, že to je vůně tvarohových vdolků mé babičky, té druhé. No, je toho víc, ale okurkový salát, když tady zaznělo, tak jsem řekl, ano, to taky.
1: Jo. No, mě to připomíná většinou táborák, jakoby to opekání těch bustů. A vlastně jako...
0: No, ale tak to stačí, stačí. Děkuju. Děkuju, Tomáši. Zdravím vás. A naslyšenou.
1: Já mám hrozou trébung, já se omlouvám.
0: To je v pořádku. I když já vás neukousnu, tak si to pamatujte pro příště. Naslyšenou. Nemám jak. Mám implantát. Naslyšenou. Já jsem si mezi tím našel to, o čem Tomáš mluvil na začátku našeho hovoru a už jsme to dále nerozváděli. Na webu to recepty tady čtu. Houby, které nazýváme kuřátka. Je to liška obecná nebo jedlý druh kuřátek žlutých podobající se korálům? No tak ano. Měl pravdu, Tomáš, já si to jdu nastudovat a už vás nebudu mystifikovat. Ale co je opravdu faktem, je, že za 2 minuty máme nový den a že bude pokračovat noční linka dalšími příběhy na téma chutě a vůně prázdnin.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: A její druhá část, tentokrát už s datem 4. července 2026. Svátek mají Prokopové a už je v plném běhu ten prodloužený víkend. Možná jste se na něj vydali, podobně jako Tomáš, který před malou chvílí byl slyšet v našem vysílání někam na chalupu. Možná už balíte na hodně dalekou dovolenou, možná jste se z ní už vrátili, ale pokud posloucháte a klíčovým slovem jsou prázdniny, ovšem nejenom ony, možná se přidáte k našemu povídání na téma chutě a vůně prázdnin. Já už to jednou řekl, ale pro jistotu to řeknu ještě jednou. Nevím jak u vás, ale obecně se říká, u mě to platí, řekl bych, skoro až dvojnásob a je pár takových, kteří jsou na tom podobně. Za chvilku se dostanu k Silvininu zkazu. Tedy pokud máte vzpomínky spojené s chutěmi a s vůněmi, tak v paměti vydrží hodně dlouho. Prostě chutě a vůně jsou ty nejlepší smysly pro vzpomínky. I v téhle hodině si můžeme povídat o tom, čím vám voněly a čím vám dodnes třeba voní prázdniny. Ty dva letní měsíce, které jsme dřív prožívali, zároveň s oddechem od školních povinností. Silva napsala na tohle téma na rozhlas.cz/linka. Protože jsem o prázdninách jezdívala s maminkou do různých lázní, vzpomínám si, jak jsem se z procházky blížila k restauraci, odkud do dálky voněly řízky a okurkový salát. Ale než jsme do lázní přijeli vlakem, nesnášela jsem v něm pach zelených sedadel, ze kterého se mi dělalo špatně. Nejkrásnější vůně mého dětství ovšem vydávaly květiny z babičiny zahrádky, třeba pivoňky, turecké hřebíčky. U vchodu rozkvétal bílý šeřík s plnými květy. Dodnes mám nejraději vůni všech bílých květů. Ono se říká, že vůně bílých růží je vůní andělů. A co mi vadí, když se ráno probudím a otevřeným oknem se do bytu line pach kouře z cigaret od sousedů? To vezmu dvě voné tyčinky a zapálím je na balkoně. Kuřákům to nevoní a jdou smradit jinam. Pokud jde o voné tyčinky, oblíbila jsem si ty skořicové. Mají trochu orientální nádech. Vůni koření a zvláště z kořice mám ráda a je zdravá, tou si ochucuji kávu. Abych nezapomněla na to nejdůležitější, vyrobila jsem si přírodní repelent, který nevoní klíšťatům, ale nám lidem ano. Do skleničky Alpy jsem nasypala koření, hřebíček, na 2 deci je jich potřeba 30, po 2 dnech je hotovo, naliji trochu do malého rozprašovače, nastříkám a můžu vyrazit do přírody. Konec Silvina psaní. Vidím, vlastně slyším, vy slyšíte a já vidím, že Silva je v oblasti olfaktorických věmů opravdu doma. Máme to podobné. Jak jste na tom vy s chutěmi a vůněmi prázdnin? Zavoláte? Číslo je 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkné léto, vážení přátelé, to je to, co vám přeju především. A samozřejmě úspěch při telefonování na číslo 731 800 900, ale ani zdaleka se nedostane na všechny, takže už teď se musím omluvit mnoha těm, kteří to zkoušeli a zatím to nejde. Ale komu to vyšlo, je Radomil a já ho zdravím na Prostějovsko. Dobrý večer, hezké ráno, Radomile.
1: Krásné dobré ráno i vám, Božku, a taky všem ponocníkům.
0: Děkuju za pozdravy pro všechny. Čím vám voní a chutnají prázdniny dodnes?
1: No, vzpomínám si a mám to stále v živé paměti, takovou tu typickou vůni vody v zatopeném lomu. U nás na Prostějovsku máme, dejme tomu, XY těch lomů zatopených, ale jeden je pro mě taková srdeční záležitost, je to zatopený lom v obci Hradčany, katastr Hradčany Kobeřice. Je to taková malá půlhektarová voda, nemá žádný přítok, respektive přitíká ze spod, protože to je prostě lom, kde narazili na spodní vodu a jakmile skončili těžbu, tak ho nechali zatopit. Možná už je ta díra v zemi zatopená skoro 80 roků. Takže je to voda plná překvapení na dně. Někdy pro potapeče nemilé, ale někdy třeba pro rybáře jako zajímavé, co se v té vodě pohybuje a co tam žije. Každopádně ta voda má takovou specifickou vůni a musí si to člověk asi zkusit načichat. Každopádně já si vybavuju, když mi bylo možná 12 let, 10, tak jsme tam jezdili k babičce do Kobeřic na prázdniny, proto prázdninová vůně. Podívali jsme tam s klukama chytat ryby a když se tam koupal člověk, tak prostě to jako čichal tu vodu. Není to ani tak jako vůně třeba rybiny, nebo že by to jako bylo někomu nepříjemný. Má to prostě ta spodní voda, ta lomová voda má specifickou vůni, je bezesporu i chuť, ale nedoporučuju hltat.
0: To se stane, to každý ochutnal. Já si vzpomínám na tu příchuť chloru na koupališti v Brně na Dobráku, jo? Takže vy máte o něco lepší vzpomínky v tomhle ohledu.
1: Věřím, že jo, protože ta voda jako je nijak neupravovaná a ta příroda tam prostě je hezká. Když jsme byli kluci, tak ten lom byl aktivně využíván rekreanty nebo respektive lidma, kteří prostě potřebovali se někde schladit domácíma nebo přespolníma. Řeknu, když ve 2 hodiny jste přišel o prázdninách k vodě, tak nebylo kam dát ručník, jo, takže to bylo dost navštěvované místo na takové to osvěžení letní, prázdninové. I nějaký ohně tam plály a stanaři tam občasněcí byli. A tenkrát nebyly akvaparky, nebyly domácí bazény, málo kdo měl doma bazén. Takže se tam jako hodně lidí koncentrovalo. A pak to nějak utichlo, ten lom, jakoby na něho lidi zapomněli a dneska už se to zase vrací. Takže je to dneska voda pod mým dozorem, jako rybářská stráž se tam realizuju a naháním různý vidry.
0: Já jsem si mezi tím našel obrázek toho zatopeného lomu v Hradčanech, o kterém mluvíte. Ten už je krásně na všech stranách obrostlý dřevinami, stromy. Tady vidím takový krásný kamenný sráz přímo, ano, takže to je pozůstatek toho lomu. A ten je, říkáte, půl hektaru to má?
1: 0,5, no.
0: No to je pěkně velký, jo, pěkně velký.
1: No, nepatří mezi největší, ale taky není úplně nejmenší vodou. Dneska jsem byl v Třebíči, a nedaleko Třebíče je zatopený lom Vápenka a to je opravdu malá voda, to je tak pětinově, jedna pětina toho našeho hradčanského lomu. Ale u nás je ten lom takový zajímavý, jedna, která dnem reliefem, že to je od 9 metrů hloubky, největší hloubka až po nějakých o půl metra. Není tam teda moc jako OK pro neplavce, protože tam je strašně málo míst, kde je mělko. Ale chodí tam maminky s dětma, jako takový nějaký brouzdání se těsně při krajíčku. A je to tam fajn, dokonce tam už máme, myslím, 3. rokem nějaké občerstvení, který je sem tam otevřený, takže si tam člověk může dát i točený pivko, nebo si dát cigáro z dírny. Takže doporučuju, kdo by chtěl objevit. A je to zajímavý místo, Božku, protože je to asi 2 minutky z dálnice, když si jedete na Brodek u Prostějova, tak za 2 minutky tam jste. A máme tam takový odstavný parkoviště u toho kiosku a je to dokonce zaneseno někde v mapách těch, jakoby, jak to mám pomenovat, to jsou takový ti, co vozí ty obytné vozy a spíjou v těch obytných autech a že to je jakoby bez kempu, jo, jako nocování bez kempu.
0: Já se právě dívám na City View a vidím, že při příjezdu, respektive od silnice, dělí ten lom jakýsi pozůstatek něčeho zděného, jestli se dívám správně.
1: To je pozůstatek těžební technologie, která kdysi tahala vozíčky na úzkokolejné železnici s vytěženým kamenem nahoru ze zahloubení toho lomu. Takže to je pozůstatek těžební technologie a to už jsou jenom ty kamenné zdi a nějaký pilíř je tam, ale je tam nuda pláž. To je
0: no tak to jste měl říct na začátku.
1: Jedna z mála míst, sice teda z té pláže do vody je to jako rychlá, když skočíte, tak to z těch 7 metrů máte do vody během vteřinky, ale nelze tam slíst ty nuda pláže jakoby pomáličku, musí člověk skočit. No.
0: Jo, no tak při takovém skoku stejně člověk většinou přijde o plavky, tak je to v pořádku. Radomile, moc krát vám děkuji za tuhle vaši vůni prázdnin a přeju vám nádherné léto.
1: Děkuju nápodobně a hlavně se neupečeme a třeba se zase někdy brzo uslyšíme.
0: Děkuju a doufám v to taky. Naslyšenou. Teď se chvilku péct nebudeme, ale ještě se má vrátit. Minimálně jedna horká vlna. No, to mělo být spíše varování než výhruška. Zpět k tématu noční linky. Chutě a vůně prázdnin. Monika napsala na tohle téma. Letní vůně v sobě nesou atmosféru teplých, sluncem zalitých dnů. K nejpůvabnějším patří pro mě vůně růžových růží, mých nejoblíbenějších květin. Je vzdušná, elegantní, sladká a hřejivá. Mnohem jemnější než vůně klasických rudých růží. Aroma růžové růže je komplexní a snoubí v sobě několik různých tónů. Květinový základ, bohatá, sametová a velmi jemná ženská vůně. Ovocné a svěží podtóny často připomíná liči, hrušku, maliny nebo zelená jablka. Sladké a hřejivé akcenty. Lze v ní cítit lehký nádech medu. Na tomto místě je třeba pozdravit Olina z Kopřivnice. A příjemné jsou i svěží citrusy, pokračuje Monika. Vůně pomeranče, mandarinek, sladká vůně broskví, ananasu a slaná vůně moře. K mému dětství patřila vůně babičina pečiva, krému na opalování kontraviol a také vůně myči, ne kočky, ale tradiční rumunské grilované válečky z mletého masa, které připomínají malé klobásky bez střívka. Jde o nejpopulárnější rumunské pouliční jídlo, které se tradičně připravuje na grilu a podává s hořčicí, chlebem a pivem. Zkrátka zeči myči, 10 myči. To bylo léto mého dětství, napsala Monika. Všem přeje krásné letní zážitky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

kas. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví?

0: Ta musela vonět. O vůních a o chutích prázdnin si povídáme v noční lince, kterou právě posloucháte. Ať už to byla pokosená tráva, nebo lesní jahody, višně, sprchové gely na Orlické přehradě, nebo třeba vůně táboráku, opékání buřtů, či voda v zatopeném lomu v Hradčanech na Prostějovsku, tak to všechno byly příběhy našich posluchačů a vzpomínky spojené s těmito vůněmi a taky někdy chutěmi. Já jsem zapomněl třeba na koláče s drobenkou. A jsem zvědavý, co nám k tomuhle přidá náš další volající. Halo, dobrý večer, nebo
1: ano,
0: dobré ráno.
1: Dobrý večer.
0: Je to Jindra z Rakovníka. Ano, mám to napsáno, jenom jsem hledal, jestli je to opravdu Rakovník. Jindro, tak ano. Čím vám chutnají a voní prázdniny?
1: Ano, tak tady bylo řečeno už mnoho slov o těch krásných věcech, jako jsou jahody a všechno. Mluvila tam ta paní, já jsem přišel pozdě k rádiu ze začátku, myslím, že je ze Frenštátu.
0: Paní Nora.
1: Myslím, že to je lékařka, dokonce. A tu velice rád poslouchám. A mě zaujala na těch prázdninách jedna věc, a to je mikroklima, anebo možná i pikoklima. Já hlavně to je cítit v noci. Já jsem hodně jako kluk, když jsme jezdili na putovní tábory, anebo potom na čundry, jsem jezdil, jsem byl větší. Hodně jsem chodil v noci. A je to strašně zajímavé, když jdete letní přírodou a teďko je teplo, teplá noc a najednou se ocnete na louce na nějakém místečku, malinkatým, kde je absolutně zima. A je to malinkatý místečko a přejdete ho a jdete dál. A jdete třeba po polní cestě, teďko se koukáte na ty hvězdy, těchy je a meteority a máte radost a najednou cítíte zatuchlý obilí. Na jednom místečku zase, jo, tam prostě nějaký obilí prostě padlo, zatuchlo, začalo plesnívat a taky je to vůně, není to žádný smrad. A je to chvilička a zase z toho vylezete a jdete dál a už dál vidíte vesnici a teďko cítíte najednou les. A to, jak je les, tak to se vždycky musím zastavit a zhluboka dýchám. To je tak něco pořádního, ta vůně z lesa. To je tak něco poctivého, že to člověka úplně omámí. A teď, když jdete dál a teď jste úplně nadšený, najednou nedaleko už je vesnice, cítíte kravín. Kravín to není smrad. Je to taková zvláštní vůně, pokud je to cítíte z dálky.
0: No, pokud přijdete blíž k té sečce, a když je ještě zapařená, tak už to není zase taková ideálka. Ale já vám rozumím a já jsem to zažíval každé prázdniny.
1: Jasně. A jdete zase dál a cítíte konírnu. Konírna to je vysloveně vůně. Já teda nevím, ale to je to fakticky voní, jo. To je úžas. A jdete zase dál a jste nadšenej a ty hvězdy a člověk by nejlepší vyletěl a najednou drc. Prasečák. Ale to je teda výživa, to vám teda řeknu.
0: To jo.
1: Prasečák, to je nejhorší, co může být. Není to nejhorší. Nejhorší je v září, když jdete po vsi a cítíte kozla. Tak to je jako vůbec nejhorší teda. To jsem zažil jako veterinární technik. Jsem byl dokonce nutný takovýho kozla vykastrovat, ale smrděl ten týden. Jo? Tak to ale... Takže začal jsem dobře, končím špatně, ale není to pravda. A tohle to mě strašně vždycky zajímalo, když jsem šel tou přírodou a někde bylo trošičku zima, někde zase víc teplo, někde to obilí a prostě takovýhle zvláštní, no, a nebo koncem, když už byl třeba srpen, tak už zase byla trochu zima a zase se přišel do nějakého místečka, kde bylo to trošičku teploučko a bylo to vždycky hrozně zajímavé. Tak to mě jako napadlo, takovýhle vůně, do dneška to cítím a umím si je představit.
0: Já vám moc krát děkuju, Jindro, a jsem moc rád, že posluchači a posluchačky Noční linky jsou na tom v mnoha případech podobně jako já, že právě ty nejzarytější vzpomínky mají spojeny s chutěmi a ještě více s vůněmi. Já bych k tomu vlastně teď mohl přidat ještě jednu. Teď mě zrovna napadla, já si dopřávám toho komfortu, že to, o čem jsem mluvil, že si mnohdy při poslechu rozhlasového vysílání dotváříme ve své vlastní hlavě a fantazii to, co vlastně slyšíme, třeba i obrázkem moderátorky či moderátora, tak já si teď dopřávám něčeho podobného. Vy jste o tom mluvil a já jsem si to všechno představoval a znovu jsem byl na prázdninách na východním Slovensku, kde jsme každé ráno dostali ty nejčerstvější rohlíky, které byly a ty byly. A to se všechno, tahle vůně, jejich vůně míchala s tím pachem toho umělohmotného nebo prostě pogumovaného brusu a my jsme si namáčeli ty rohlíky jenom do takového velice, jak se říká na Slovensku východním, lekváru, do takové řídké marmelády, to nám stačilo a celý den jsme mohli být venku jenom tady s tímhle.
1: Jo.
0: Já vám děkuju, Jindro, mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: O chutích a vůních prázdnin si povídáme a ještě zhruba půl hodinky si povídat můžeme v Noční lince. A taky můžete psát, podobně jako Michaela, která k tomu, o čem jsme si tady už povídali, dodává. Pro mě je vůně prázdnin spojena s vůní kvetoucích lip. Když cítím tuto sladkobolnou vůni, i hned si vybavím, jak sedím pozdě večer na parapetu okna v mém rodném domě a hltám vůni těchto kvetoucích lip na náměstí městy Sebroubravníku. Bohužel tyto doby jsou již dávno pryč. Dobrou noc přeje Michaela.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: dnešního tématu pro všechny milovníky fotbalu, kteří třeba nemají možnost sledovat utkání Argentiny a Kapverd. Tak zhruba ve chvíli, kdy začal zpívat Andrea Bocelli, Messi vstřelil první argentinskou branku. Byla to 29. minuta. Ale teď naspět k chutím a vůním prázdnin je připravena paní Lída, která nám o tom chce povědět. Přeju vám krásný, voňavý večer.
1: Já vám též, pane redaktore, krásný večer.
0: Děkuji.
1: Já vzpomínám, jak jste řekl, o těch rohlíčích na Slovensku. Tak já, když mi bylo taky tak těch 10 roků, pocházím z vesnice, ze Senice, tak paní, která pomáhala do malého obchůdku vozit z pekárny přímo chleba a rohlíky, tak když jsme s ní přijeli do té pekárny, tak to byla tak nádherná vůně. Těch pečínků, těch rohlíků. Vždycky, než jsem přišla domů, tak jsem si okousala.
0: To se ještě opravdu vynuli, respektive zamotávali ty rohlíky, takže tam opravdu byly ty, no řekněme, bylo co okousávat,
1: ano.
0: Že?
1: No, to byla nádhera. Ano. Vždycky maminka říkala, no, to jste nemohli nechat celé a tak dále.
0: Nemohli.
1: A tak jsme s tím chlebičkem se dávali před barákem. Vždycky jsme, maminka nám nakrájala krajíčky a my jsme si to pocukrovali kryštalovým cukrem tehda. A tak my jsme seděli před barákem a jenom jsme si okusovali chlebík. No, to je vedlejší už. A dále vzpomínám na tu lípu. My jsme potom, jak jsme trochu odrostli, že sestrou chodili také trhat lípový květ, který jsme si doma sušili a vařili jsme si čaj výborný proti nachlazení. Nebo když jsme chodili do lesa, tak to jsme si sedávali na břeh kolem cesty tři holky a maminka a tam jsme měli třeba chleba se sádlem a seděli jsme v trávě a v mateří doušce. No to byla nádherná vůně. Nebo na vůni modřínu v květnu. To je taky nádherná vůně. A chodili jsme na houby, na kuřátka. My jsme taky říkávali kuřátka.
0: No oni jsou to, já, pardon, že vám do toho vstupuji, oni jsou to opravdu dva různé druhy. Já jsem to možná trošku zamotal, což jsem samozřejmě nechtěl. Ale ano, někde je to prostě jenom nářeční výraz a někdo prostě, když se řekne kuřátka a lišky, prostě vidí něco jiného, každý houbař. No,
1: jo.
0: Omlouvám se dodatečně.
1: Ne. Tak my ty kuřátka to vždycky v takovým udoličku a maminka vlezla do toho udolička trochu níž a už volala pí, pí, pí a my, mami, na koho voláš?
0: A kuřátka. A potom...
1: A tam bylo plno hrutých kuřátek kolem dokola.
0: No a když náhodou nebyla kuřátka, tak potom jakékoliv další houby a ta čerstvá smaženice.
1: No, jej.
0: To je vůně nebyl... prázdnin.
1: Teď je cítím. A nebo holubinky, syrovinky, víte, co to bylo? Syrovinky, takové oranžové, teklo z nich mléko.
0: Ryšce.
1: Ne, ryšce. Ještě jinak. Toto bylo jak holubinka velká.
0: Nejsem zdatný houbař, se mnou byste se otrávila brzo. No, to.
1: Jo, a tak stopka pryč a... Na pánvičku a tak na sucho z toho teklo mléko, tak takovou zvláštní vůni to mělo. Ale s kmínem pokminované, tak to bylo výborný. Tak jak růžovky, když se dělají třeba.
0: A nebo bedle.
1: A bedle tak též. No. A jahody lesní, no to je taková vůně, že to jsem už jako nečichala dlouho, tak abych se vyjádřila. Protože teď jsem už taky mám 1,80, tak do toho lesa málo mám problém s nohou.
0: Ono taky těch hub je čím dál tím míň, že? Všeho je čím dál tím míň, akorát daní je čím dál tím víc. No tak to nechme být.
1: Ano, to je pravda.
0: Paní Lído, moc krát vám děkuju. Myslím si, že nejen ve mně jste probudila další zasuté vzpomínky pomocí vůní a chutí. A o to mi vlastně šlo v dnešní noční lince. Mějte se
1: hezky. I ta melta, na kterou jste vzpomněl, dělám dodnes. Dobře, já vám moc krát děkuji, že jsem vás slyšela. Jste moc příjemný moderátor. I všechny poslouchám ráda. Děkuji vám moc a nashledanou.
0: Díky za celý náš vysílací tým. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy také. Dobro.

0: a vůně prázdnin. Čím vám třeba dodnes chutnají a voní prázdniny? Telefonujete o tom na číslo 731 800 900, za chvilku ho uslyšíte ještě jednou. A taky píšete, a já bych si neodpustil, kdybych neocitoval to, co napsala Daniela z Prahy. Vzpomínkám na prázdniny mého dětství dominují dvě vůně. Především vůně sena, kterému se věnovalo v hospodářství hodně času, a děda nás posílal na louku seno obracet, což znamenalo, že jsme se v něm nejdřív pořádně vyváleli a pak teprve obraceli nebo hrabali do kupek. Ta nejintenzivnější vůně byla na půdičce, kam se seno ukládalo a kde jsme moc toužili spát. Byla to nezapomenutelná vůně. Jen nevím, co by tomu dnes říkali požární předpisy. Druhá vůně a chuť je rozkrojený meloun. Jakmile babina položila na stůl meloun, bylo jasné, že budeme balit a prázdniny končí. Tenkrát nebyl meloun pomalu celý rok, ale přišel na trh až s koncem srpna ze Slovenska. Jistě bych mohla připomenout chuť švestkových knedlíků, kterých se ke stolu vařilo 50, nebo foukanců a jiných dobrot z babičiny kuchyně. Taky bych neměla zapomenout na smrad z Pragovky, který se rozlehl slepou uličkou, když přijeli na prázdniny děti z Prahy. Jejich táta byl drogista a měl jedno z prvních aut v okolí. Budiž popravdě řečeno, že nás v něm občas vzal i na houby a jiné výlety, což na konci 40. a začátku 50. let mělo docela jiné kouzlo než dnes. Mládí bylo vonavé, bezstarostné a roztoužené. Tak na něj dodnes vzpomínám. Napsala Daniela.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná, že jste někdy o prázdninách byli v Paříži. Tohle bylo Bonsoir Mademoiselle Paris, proto to říkám. A tím pádem možná máte společně s prázdninami uloženou vůni francouzských sýrů. Kdo ví? Já to říkám taky proto, že Jana, která čeká na telefonu 731 800 900 se svým příběhem na téma chutě a vůně prázdnin, slíbila, že se budu lekat. Až nám řekne, jaké chutě a vůně má spojeny s prázdninami. Tak jsem zvědavý, začněte, paní Jano, dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím. Já tady jsem si to měla asi zkovat, to jsem ani neměla říkat. Já vám něco řeknu. Vůně je krásná věc. Dcera si pořídila kocourka. Je mu rok a snad bych ani neměla říkat dál. Máme plný balkon, hadrů vypranej, všechno možný. Jestli jste to někdy zažili, to je něco strašného.
0: Myslíte kočičí pozůstatky, řekněme, ano?
1: Ne, vůbec to nejsou. Jo, čuránky, něco strašného.
0: No, tak to jsem zažil na vojně, ještě. Jo.
1: Fakt, jo. Hmm. No je to hrůza, tak já od toho odskočím už, no.
0: Dobře.
1: Je to taky tvoreček a je bunda, to nemůže. Já začnu tady s těma prázdninama, ty vůně. Já jsem se narodila v Radotíně, na idylickém místě. Tenkrát to byl městys a byla to slepá ulice, vrátka do lesa. Chodili tam k těm vrátkům srnky. Babička vylezla do lesa, za chvíli přinesla tu zástěru plnou hub. Rostly tam všechno možné, co se dalo. No i byla úplně nádherná. No uplynulo pár let a Radotín se změnil, je součást Prahy. Takže tam tohle ta idyla už není. Byly tam dvě hájovny tenkrát a Palouk u nás. Tam je teď zastavený všechen kout. Dokonce v centru tam stavějí 10 podlaží dva baráky. 10 podlaží, jo. No, ale tak já to pominu, ale tak já mám vzpomínky na ten Radotín. A vůbec na to nádhera. My jsme měli houpačku v lese. Chodili jsme do lesa, my jsme byli v lese, vlastně jsme žili.
0: Takže i jehličí tam určitě hraje nějakou roli, když mluvíme o vůních.
1: No určitě, určitě. To bylo cítit, to bylo... Prostě my jsme byli jako lesní lidi, no.
0: Ano, je pravda, že v dobách, kdy mi bylo o nějakých 50 méně, tak i ty brněnské žabovřesky vypadaly trošku jinak.
1: No, přesně tak, všude to tak bylo. Já jsem taky byla jednou v Blansku, tam nahoře někde a tam to bylo taky, teď je to tam prej taky všechno zastavené. Ale ještě bych tedy nebudu vzpomínat na minulost, ale já jsem se teď na Ladislava 27. června vrátila, byla jsem v Polsku. A sice na té straně Krkonoš na Sněžky, koukali jsme na Sněžku, Karpač se to tam jmenuje. Nádherné místo, překrásný les, kde jsme tam byli, to je úplně úžasný. Takže to mám čerstvé vzpomínky. A tedy 27. jsme jeli a v tom největším horku a ještě teď mě pálejí ruce a už uplynul skoro týden. A já jsem tedy blondýna, no od přírody, to vůbec něco, to byly můka.
0: Takže fototyp a... číslo 1 nebo 2, tak to se vám musím obdivovat, že jste to vydržela.
1: Tak vydržela,
0: paní Jano,
1: tak to jsem měla dělat.
0: Děkuju za vaše vzpomínky na Radotín v dobách vašeho mládí a dětství a za vůně a chutě, které jste mnohým připomněla. Mějte se pěkně a přeji vám krásné
1: Mějte
0: léto.
1: Mějte se také hezky.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je čas noční linky Českého rozhlasu, ale už dlouho nepotrvá. Je tu poslední posluchačka, která dnes může říct, čím jí chutnají a čím jí voní prázdniny. Paní Mileno, jestli mě slyšíte, měla jste drobné problémy s telefonem, tak můžeme začít. Přeju vám dobré ráno, hezký večer, dobrou noc.
1: Také přeji všem dobré ráno a všem poslouchajícím a vám také, pane moderátore.
0: Děkuji.
1: Já jsem měla překrásné dětství a překrásné prázdniny. Narodila jsem se v Rohací u Hodonína a tam jsem měla babičku, té se říkalo stařenka a stařeček, a k té jsem s kamarádkou jezdila od útlého dětství, asi od první třídy, na prázdniny. Měli takový domek a prostě, když už jsme přijížděli, tak jsem cítila tu strašně krásnou vůni, nejenom chleba, ale ona dělala takové zvláštní, jako dnes jsou dalamánky a něco podobného, které mělo kmínky, se to jmenovalo. A to mělo strašně krásnou vůni. Pak dělávala takové placky přímo na plotně a to se jmenovalo Béleše, to jsme vůbec nevěděli, co to je. Tak to k té vůni. A oni měli velké zahradnictví, které ústilo až do borovicového lesa. A do toho borovicového lesa jsme také chodili, měli jsme takové pytle od babičky a tam jsme sbírali šišky. A to byla tak strašně borovicová, krásná, omámná vůně, že to úplně cítím ještě dneska a děti tam chodili s námi, prostě jsme si z toho pak, i když jsme ty šišky nazbírali, tak jsme si dělali různé zahrádky a různé prostě pokojičky pro panenky s dětskama ostatníma a tak. No a chci říct ještě to, že stařeček měl obrovské zahradnictví, které vonělo úžasnými květy. On to prodával, buď to pro produkt jako pro zbytov, jako pro to zbytovní kvítí na hrobí, anebo na ty svatby, no to byly nádherné vůně. Měl taky takové malé zemědělství, nádherné stromy tam byly a všechno to pěstoval. A co mě taky zaujalo, velkou vůni, tak tam bylo agátí. Stařenka říkala, že ty květy, když si za války svým dětem prostě, když nebylo ničeho za války, tak jim dělala z toho řízky. To jsme se strašně udivovali, jak je to možné.
0: Mšice,
1: no a
0: že?
1: Pak nám dělala skutečně řízky, ale vídeňské z telecího maca, které taky voněly úžasně a k tomu takový zvláštní salát. Ona tomu říkala, dnešní je to vídeňské. No tak to byly nádherné prázdniny, to si nedovedete vůbec představit. A pak jsme někdy zase jezdili i do Brna, do Králova pole, kde zase měla nejmladší sestru a ta nás brala na prázdniny a tam zase ukazovala prostě celé Brno a do Bystrce koupání a tak. A já, že jsem uměla zpívat, tak jsem chodila prostě na Veveří k Antonínu. Teď si nemůžu vzpomenout, se mě úplně vypadl z hlavy prostě zpěv a tak oni prostě pracovali v divadle, tak nás někdy brala, ona byla vlásenkářkou i do toho divadla. To mělo takovou zvláštní, prostě opravdu neopakovatelnou vůni. No a tak to jsem chtěla k tomu prostě povědět.
0: Paní Mileno, takže vy máte vlastně prázdniny z jedné části spojeny i s vůní divadelních šminek. No to je krásný, já jsem to něco takového vůbec nečekal. Děkuji za váš telefonát a přeju vám krásné léto.
1: Já vám taky přeju, pane Borku, krásné dny příští a všechno dobré.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Za všechny, kteří se podíleli a stále ještě podílí, včetně třeba našich techniků v Karlíně, na vysílání noční linky vám přeju nádherné prázdniny, i když jsme ve věku, kdy už se nás prázdniny jako takové příliš netýkají. Ať vám voní, ať vám chutnají a v tuhle chvilku už budu muset jen předat pomyslné žezlo, protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek a přeju vám dobrou noc. U mikrofonu byl Borek Kapitánček.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos,

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
2: Jako on to taky zadarmo nedělá.
1: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
2: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se neboj.
1: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906 v Lomnici nad Popelkou.
2: No, to je celý on.
1: I dnes uslyšíte spoustu ukázek z filmů, televize i rozhlasu. Jejich tolik...
2: Že už je neměl kam dát?
1: To zase ne. Byl to muž s robustním, ale lišáckým projevem.
2: No, to je celý on.
1: A patřily k němu i krásné komediální figurky.
2: To je celý on, jak povídám.
1: Ano, to je celý Josef Bejvl. A právě na něj budeme tentokrát vzpomínat.
2: Tak to jo, to je něco jiného. Já myslím, že mu chcete něco dávat.
3: No.
1: Tak leda čestné uznání, že je to ten nejšibalštější děda českého filmu.
2: Tak pro čestné uznání to já jsem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
1: Ale křcuš, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku, vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý.

osličkou jedu jako ptáček. Hije, hije, osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří pralit.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku Obušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám, vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
2: A ten druhý ti vytrubuje přišel. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
3: Je. Ta voní.
2: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
3: Já nemám peníze.
2: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A dobré, už to pusne.
1: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
4: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
5: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
6: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
4: No, líbila se mi. Moc.
5: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
7: To jsem nemohl. A kde pak, to jsem nemohl.
4: Proč pak?
7: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
5: Ale dí, tak ty se zbál.
7: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte, já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
5: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sadr se a hajdu zpátky do mlejna.
7: Kveruce. Kde pát? Já mám teď vážně strach.
5: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přemáhat.
7: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
5: Tak na co čekáš? Držte mi palce!
1: Josef Bejvl byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
8: Jak to říkal pan Bejvl, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. A on, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete panem doktorem vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
1: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
9: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
10: Kdo vám tohle říkal?
9: Tam, přece jeho šofér.
10: Ministru?
9: Ano.
10: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
11: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
12: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
10: No a teď běžte, běžte.
12: Ministři na radě čekají.
10: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
12: Práci.
10: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
12: Slyšíte? Tak jsou druzi logu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
10: Já přesto připomínám.
12: Naschledanou. Naschledanou. Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Scooby-Doo, ten skvělý Viršilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradě,

0: сняби дупец квиту вирушила.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malý. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkého a jednoho malého. Do Berouna na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No. No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jeho mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo, že? No jo. No a co takhle, jak vypadali, myslím, jako oblek? Tak...
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište oba tady, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej no. Byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum sem. Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum sem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No, vypadal. No,
4: tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: A byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu a jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem si všim dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lum, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsberg v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfredem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorský a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Kapák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulej týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a? Co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady, v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco podvousy povídá...
8: Sakryš, to je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
8: Tak nevím, co myslíš, drahouš, mám obětovat dámu, nemám obětovat dámu.
10: Obětuj dámu.
8: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
11: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
8: Dobrý den. Ale teď.
10: Jsem počestná žena.
8: To jo.
10: V sobotu nemohu?
8: Tak to ne.
10: Snad v pondělí odpoledne.
8: A jo, ono by to šlo.
10: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
8: Tak to jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
12: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
8: No tak co děláte, člověk?
12: Tady porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
10: Ano. Že tady máme volné.
12: Děkuji vám.
8: Ale to je po partii.
12: Děkuji vám.
8: Uložte figurky.
10: Ano.
8: Tady budete mít místečko, habaděj.
12: Děkuji vám.
8: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
10: Ano.
8: Bude se balit. Pane Vrtní.
13: Prosím.
8: Platím, nebo se ztratím.
13: Už jsem tady, prosím. Pane. Tak vám 4 pívečka, prosím.
14: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
10: Ale to si jenom podle, co? Tady vůbec v žádném případě se tady vůbec jít.
14: No mi tělo stavě, ale já vůbec
10: vám pozor na tady.
15: A ty nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hned ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem.
10: Ale co by se právě dělat, co budu
15: Dejte
14: se to jasný. Prosím, podívejte. Tadyhle. V sobotu nemůžu. Snad až pondělí odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednou. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasný jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
15: Teď mě to došlo. Co mi to děláš? Co ty si to děláš?
1: Po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
16: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí. Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit. Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky. Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že? No, abyste ve byla taková boubelka.
17: Jen mu nadejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci, on to jak...
16: Pane Madrindáče.
17: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kluci tyrknu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohoušku, že sem vždycky přijde a bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky, vys mototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna, Malota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně scháňka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
1: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
1: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Děkuji, že ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, víte, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Počkejte. Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na svatbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si. Prosím.
3: Děkuji.
2: No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: Není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte.
5: Neměli bychom zjistit.
3: Není to bude stačit.
6: Proboha, co jim to? Tomáš Fuk, Jožko.
7: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
7: No a to ještě navíc, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
7: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
8: Slečna Violka Drouda!
9: Dobrý den!
2: Teď to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
9: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříku můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
10: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
9: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni tady, prosím, panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tedy ty byly. Pardon, promiň, tedy ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klobíkem a drobil si je do kafe.
9: A likér jsem mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
10: Počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
10: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
9: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
9: To jsem na mě.
2: Co chceš dělat, drahá?
9: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do věty.
9: Ach, ty muž.
2: Jako víš, mě se řekla ta tygrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já Matesa nesázím. Duch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
9: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude! Beru žalobu zpět.
10: Prosím.
9: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
9: Ach, ty můj.
2: Ach, ty moje.
9: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předseda. Má úcta, slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou radosti.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

tam baruška, hlásníková ceruška. Byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku.

měla svého mládenečka, který ji vklouz do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce z kázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

0: Rusko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu trounu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzí.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Senča, co pak makovec je ve vládě?
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Senče.
4: Čestný.
5: O to by se tak někdo drál.
6: Pojďo.
5: Čestný.
3: Prachy jde. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Mm-hmm. Aha. Proč asi?
7: Roura, to je pouzdro.
6: Utrál.
7: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. No. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec sám veřejně rozbalil?
7: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
6: A když dostanou plechový pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako do kdy?
3: No do večera.
8: No stejno, to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no, třeba?
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
3: Hm. To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchový jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimazní tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boha.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.